taky prostor k naslouchání, čtení na pokračování. Možná by vás právě tohle mohlo uspat. Tím nechci říct, že to je něco, co stojí za to zaspat, ale spíš, že mluvené slovo někdy lépe uspává. Tak po čtvrté na tři nás čeká další nahlédnutí do knížky Zuzany Sedláčkové Nepřemoženi, kterou otevíráme společně s Lenkou Malinovou. Do té doby pár písniček, o tu první se teď postará kapela City Light, která bude připomínat, že Bůh je ten jediný svatý, navždy svatý Bůh. On je ten, komu stojí za to se klanět, koho stojí za to uctívat.

Ve čtení na pokračování pokračuje životní příběh Zuzany Sedláčkové, jak ho vylíčila ve své knize Nepřemoženi. Zuzana od mládí toužila sloužit Bohu a pomáhat lidem. A dělala to i v době, kdy už byla vdaná. Se svým manželem se hodně věnovali mladým lidem, zvali je domů, jezdili s nimi do přírody, vedli je k Bohu, vyučovali je z Bible a modlili se s nimi. Učinili je součástí své rodiny. Jejich dcera Miriam ve škole také nezůstávala pozadu. Jednou pozvala na návštěvu svého profesora. Od Sedláčků odcházel s přáním poznat Boha a zanedlouho se rozhodl, že své srdce otevře Pánu Ježíši Kristu. Vyznal své hříchy a stal se oddaným křesťanem. Jeho otec se s tím ale nesmířil a tak se musel rozhodnout. Buď se zřekne své víry v Boha, nebo bude muset opustit školu. A tak opustil školu. Zanedlouho dostali Sedláčkovi nezvanou návštěvu. Státní bezpečnost u nich udělala domovní prohlídku. Další nahlédnutí do knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemoženi nabízí teď Lenka Malinová.

Četl jsem to nahlas. Všichni přítomní to slyšeli. Sem tam někdo prohodil, tomu nevěřím. My jsme museli mlčet. Jen v duchu jsem se modlila, aby sám Bůh k nim promluvil skrze čtené slovo. Mezitím tajní brali knihu po knize do rukou a házeli je do prostřed pokoje. Náš ňafík, obyčejný český psík, zkoumavě sledoval jejich počínání. Byl to inteligentní.

0: barokní pejsek, který nenáviděl policisty a komunisty. Tiše se krčil pod gaučem s hlavou přitisknutou k podlaze. Přemýšlel? Plánoval něco? Pak najednou vstal, obešel policistu za jeho zády, opatrně vzal z hromady knih jednu do tlamy a odnesl ji až ke stěně pod gauč. Pak opět vylezl a odnášel knihu po knize pod gauč, kde podle vzoru policistů stavěl novou hromádku knih. Když se ta scéna opakovala již dlouho, spozoroval policista pejska, jak v zubech odnáší knihu do své skrýše. Zařval.
1: Koho mám hlídat víc, vás nebo psa?
0: Přiskočil k němu a chtěl mu knihu vytrhnout ze zubů, ale pejsek se bránil a vrčel. Policajt se lekl a zeptal se,
1: kouše.
0: Já jsem přikývla. Ano, někdy kouše. Pak ho pustil a pejsek přidal knihu ke své hromádce. Byla to kniha Ten, který nemůže nikoho vidět zarmouceného od Bazileje Šlinkové. Mezitím, co se policista rval s pejskem, vrátila se domů z práce Ruth. Porozhlédla se a hned jí byla celá situace jasná. Bystrým pohledem zahlédla na hromádce brožuru, kterou napsal táta pro mládež. V níž byly vysvětleny rozdíly mezi učením marxismu, leninismu a křesťanstvím. Ruth mu to psala na stroji a dobře věděla, co by to pro tátu znamenalo, kdyby tu brožuru dostali do rukou. Využila situace a zatímco se policista rval se psem, vzala brožuru a vrátila ji do knihovny. Nikdo tento odvážný krok nepostřehl. Potom tajní naskládali knihy do velkých krabic a odvezli je spolu s Josefem na policii. Zabavili nám 360 duchovních knih. Hebrejský starý zákon, řecký nový zákon, různé překlady Bible a různé komentáře a duchovní literaturu. Bylo 8 hodin večer. Zůstala jsem s dětmi sama. Bylo pro mě těžké srovnat si v hlavě celou situaci. Přišlo to tak z nenadání. Na policii musel Josef brát do rukou knihu po knize a diktovat název, autora a rok vydání. Když byl soupis dokončen, rozkázali mu postavit se čelem ke zdi a zvednout ruce. Pak jej ze všech stran prohledávali. Bylo krátce po půlnoci, ještě jsme nespali. Hledali jsme východisko z dané situace. Naše úvahy přerušil hlas zvonku. Pes byl první na nohou a utíkal s hlasitým štěkotem dolů po schodech k brance. Sousedovi psi mu odpovídali, kolem se otevírala okna a vykukovali zvědavé hlavy sousedů. To bude ráno povídání. Na faře byla nalezena tajná vysílačka a faráře zatkli. Ženy v oknech jsou vytrvalé, aby jim neuniklo ani slovíčko. Pomohli nám psi. Jejich štěkot nebyl k utišení. Slova policistů nebyla slyšet. Pozvala jsem je do bytu, který byl izolován od hlasitého štěkotu. Paní Sedláčková, začal velitel tajné policie Bárta. Váš manžel musí na několik dnů s námi. Přitom mi podává arch papíru. Podepište nám, že u vás byla vykonána domovní prohlídka a pak se rozlučte. Rozloučit? Ptám se udiveně. Ale my to neumíme jinak než na modlitbě. Tak to udělejte, jak umíte, odpověděl rázně příslušník tajné policie. Vzala jsem do rukou veršíčky z Bible a podala jsem je manželovi, aby si jeden vytáhl. Opět přišlo slovo z Joela 2.21. Neboj se ze mě, plésej a vesel se, neboť mocně dělat ti bude Hospodin dílo své. Přečetla jsem to nahlas a oni museli podruhé poslouchat to slovo. Pak jsme si klekli k modlitbě. Veliteli tajné policie se má modlitba zdála být moc dlouhá, chtěl mě přerušit. Zkraťte to, je po půlnoci, jsme unaveni, my jsme taky jen lidé. Tiše, pane Bárto, odpovídám, mluvím teď s nejvyšším pánem. Příslušník se nezmohl na odpověď. zůstal i s kolegou nehybně stát, pokud jsme modlitbu neukončili.

Manžela odvedli. Vyběhla jsem na schodiště za ním. Josívku, dej mi klíče. Manžel neodpověděl. Příslušník národní bezpečnosti se otočil a s cynickým úsměvem ve tváři mi řekl: Ty nedostanete, jsou schovány u nás. Co to má znamenat? Myslím si. Ti lidé mají volný přístup do našeho bytu. Mohou vejít, kdy se jim zachce, a odejít, kdy se jim zachce. Ve vlastním bytě stojíme bez práva a bezpečí. Než manžel nastoupil do auta, nasadili mu na ruce pouta a pak odjeli. Byla noc. Dům byl otevřený pro ty, kteří nás nenávidí pro jméno Ježíš. Zmocnil se nás strach. Toho dne nebyl doma ani zeď. Roztáhli jsme dvoulůžkový gauč a všichni i s malým miminkem jsme se pokoušeli usnout. U nohou nám ležel pejsek. A stejně nešlo spát. Vstala jsem a napsala dopisy. Jeden na ústředí církve, druhý věřícím v Nizozemí. Musí přece vědět, jak se v Československu zachází s věřícími. A vedení církve musí vědět, že plzeňský sbor, kde manžel sloužil, je bez kazatele. Dopisy jsme nemohli vhodit do schránky, protože v našem malém městečku vše podléhalo přísné kontrole. Boženka měla zrovna cestu do Prahy. Rychle jsme se oblékli, na hlavu narazili šátky až na čelo, vzali pejska a plížili se k nádraží. Pospíchali jsme ve stínu řadových domů, abychom stihli vlak, ve kterém má Boženka službu. Zrovna jsme ji zahlédli na nástupišti. Tlumeným hlasem volám: Boženko! Ohlédla se. Přiběhla k nám. Stručně jsme jí řekli, co se stalo, předali dopisy a kus chleba. Kdyby nás někdo sledoval, řekli bychom, že jsme jí přinesli svačinu. Boženka pak nastoupila do vlaku a my jsme se plížili domů. Následujícího dne večer k nám přišla mládež. Se slovy: Doufám, že mě nepostřehli, přicházeli do pokoje jeden za druhým. Před domem naproti přes ulici stálo červené auto. V něm seděli tajní, kteří pozorovali, kdo přichází na faru a kdo odtud odchází. Po několika hodinové hlídce se střídali. Seděli jsme kolem stolu, pili čaj a jedli chleba. Před námi byla otevřená Bible. Na modlitbách jsme hledali Boží blízkost a četli žalmy. Ale všichni jsme byli zaražení a skleslí. Najednou zazněl zvonek. Kdo to může být? Snad ne zase tajní. Já to nevydržím, řekla Ruth. Dívat se na to, jak se zmocňují každé věci v našem bytě, jako by nám nepatřili, jak odhrnují koberec, klepou na podlahu, prohlížejí elektrickou troubu i ledničku, rozebírají splachovač v záchodě, to už je moc. Zvonek stále zvonil. Pes vyskakoval na kliku, chtěl si otevřít dveře na chodbu. Miriam vzala klíče a utíkala za ním. Ruce se jí třásly, když otevírala branku. Rychle mě pusť a zavři za mnou. Nikdo nesmí vědět, že sem jdu. Říká Luděk, byl to on, kdo zvonil. Její bývalý profesor, který přednedávnem uvěřil a nechal se i pokřtít. Přisunuli jsme židle k sobě, abychom mu udělali místo u stolu a nalili teplý čaj. Nějak jste všichni zaraženi. Jakoby to zlo vězelo ve vzduchu a chtělo nás všechny pronásledovat, ale nesmíme se dát. Musíme být pevní a hlavně jednotní. Dnes jsem byl od rána celý den u policejního výslechu. Vyzvídali naše kontakty, jména těch, kteří se zúčastňují našich shromáždění. Chtěli, abych se přiznal, že jste mě nutili stát se křesťanem. Já jsem to popíral. Řekl jsem, že jsem sám hledal cestu ke Kristu. Přece, když mě bratr Sedláček křtil, řekl, že Bůh koná své dílo, protože nikdo by neřekl, že se jednou stanu křesťanem. Chtěl jsem Josívka chránit, ale asi jsem mu uškodil. Za křest jsou podle zákona 2 roky vězení.
Každá má výpověď byla zaznamenávána na magnetofon. Modlil jsem se sice, aby si toho nevšimli. Zakázali mi mluvit o tom, že mě vyslýchali, zakázali mi chodit mezi vás. Vyhrožovali mi, že bych v opačném případě ztratil zaměstnání. Ale já vím, že se víc sluší poslouchat Boha než lidi, a proto jsem přišel. Pak se podíval na mě. Tobě také hrozí vězení. Viděl jsem složku, na ní bylo tvé jméno, datum narození a pod tím v závorce půl roku.

Byla to zpráva k zamyšlení. Myslími proběhly mnohé hrůzostrašné činy, kterých se dopouštějí dozorci ve věznicích. Mučení, vraždy. A bylo mi do pláče. Neviděla jsem východisko. Luděk vzal Bibli a přečetl verš Kolosenským 1:27. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Po těchto slovech se mi rozjasnilo v duši. Bylo mi, jako by sám Pán Ježíš přistoupil ke mně, vzal mou skleslou hlavu do své dlaně a obrátil ji vzhůru. Ano, Ježíš, můj věrný Pán, který stojí každý den po mém boku, má balzám na každou ránu mého srdce a připravenou pomoc. Ano, Kristus ve mně, to je skutečnost. Když se raduji a jsem na svobodě, je ve mně. Když jsem svázána pouty ve vězení, je také ve mně. Nikdy nejsem sama. Rázem mi spadl balvan ze srdce a v duchu jsem viděla slávu Boží, světlo, které tmy nejsou schopny pohltit, a v duši mi zavládl mír. Rozjímali jsme společně nad tímto slovem. Večer ustupoval pomalu noci, když nás znovu vyrušil hlas zvonku. Policie! Hrklo to v nás. První reagoval pes a odpovídal krátkým štěkotem. Miriam utíkala k oknu, aby zjistila situaci. Příchozí však stále zvonil a znervozňoval nás i psa. Pes se dal do intenzivního štěkání. Miriam oznámila, že u branky někdo stojí, je k ní přitisknut a není možné ho identifikovat. V tu dobu byl už doma Mirek, její muž. Vzal klíče, aby otevřel. My jsme zatím podvědomně otáčeli všechny židle ke dveřím a téměř bez dechu čekali, až se otevřou. Luděk byl nervózní. Z toho může být průšvih. Mám zakázáno k vám chodit. Bude jim jasné, že jsem vám vše vyzradil. Miriam dostala nápad. Lehni si rychle do postele. My tě tam zastaleme a oni tě neuvidí. Ne, namítá Luděk. Mohou mít s sebou psy, ti mě vyčenichají a bude to ještě horší. Oči všech přítomných byly obrácené ke dveřím. Konečně se otevřely. Ve dveřích se objevil Václav, milý, upřímný bratr, který přijížděl často do našeho obecenství. Zarazil se, když viděl, jak na něj všichni zíráme. Byl v rozpacích. Promiňte, vidím, že přicházím nevhod. Já ale hned zas půjdu, já jsem totiž musel přijít. Snažil se vysvětlit příčinu svého příchodu. Dnes v poledne jsem se modlil. Najednou jsem slyšel hlas, jasný, jako když ke mně mluví někdo z vás. Vstaň a piš, Jeremiáš 15:20. Neznal jsem z paměti to slovo. Otevřel jsem Bibli a četl. Nebo jsem tě postavil proti lidu tomuto jako zeď měděnou pevnou, kteříž bojovati budou proti tobě, ale neodolají tobě. Já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin. Pak ten hlas pokračoval. A nyní vstaň a nejbližším dopravním prostředkem jeď do protivína a odevzdej to sedláčkům. Vzal jsem Bibli, pyžamo a šel jsem na nádraží. Nevěděl jsem, kdy mi jede něco do protivína. Když jsem se blížil k autobusové zastávce, právě jel do protivína autobus. Nastoupil jsem, koupil jízdenku a za několik minut autobus nastartoval a teď jsem zde. Sáhl do vnitřní kapsy bundy a vytáhl malý lístek, na kterém bylo napsáno Jeremiáš 15:20. Postoupil do pokoje a rozhlídl se po přítomných. Potom se zeptal, a kde je bratr Josef? Ve vězení, odpovídám. Aha. Až teď tedy rozumím, proč mě Bůh pověřil tímto úkolem. To slovo bylo velkou posilou pro nás všechny. Viděli jsme za ním Pánovu autoritu, kterou nás podpírá.

Několik dnů po manželově zatčení k nám přišel tajemník církve se svou sekretářkou. Podala jsem jim teplý čaj a chléb. Tajemník mi ujasňoval situaci, ve které se nacházíme. Manžel dostane od státu přiděleného obhájce, jehož úkolem bude mluvit proti němu. Abychom tomu předešli, musíme rychle jednat. Předal mi celou řadu adres pražských advokátů, kteří jsou důvěryhodní. Mám najít jednoho, který by se ujal manželovy věci. Protože manželův plat byl okamžitě zastaven, předal mi peníze, které mám použít na cestu a různé vyřizování. Následujícího dne jsem jela prvním vlakem do Prahy. Zastavila jsem se na první adrese. Představila jsem se a vylíčila svou situaci. Víte, můj muž není zloděj, ani vrah, ani zločinec. On miluje Ježíše. Chtěl lidem pomáhat, ukázat na nový život, na smysl života, uvést je na správnou cestu. Prosím, ujměte se jeho případu. Advokát mě vyslechl, soucitně se na mě podíval a řekl: Milá paní, je mi vás velice líto. Tak jsme se opět ocitli v 50. letech. Ze srdce rád bych vám pomohl, ale nemůžu. Musel bych mluvit proti vašemu manželovi, anebo bych okamžitě ztratil zaměstnání. Odešla jsem s nepořízenou. Šla jsem na další adresu. Ale vedlo se mi přesně tak, jako předtím. V totalitním režimu není svobody v myšlení ani v jednání. Všude vládne strach a teror. Obešla jsem toho dne celou řadu advokátních poraden. Při posledním pohovoru jsem málem klesla vyčerpáním a únavou. Ptala jsem se, kde v této zemi, v tomto státě nalézt spravedlnost. Advokát na mě lítostivě hleděl a pak řekl: Mám přítele v Budějovicích, kde je váš manžel vězněn. Pošlu mu dopis. Snažte se s ním promluvit osobně a osobně mu předejte dopis. Nočním vlakem jsem odjela z Prahy domů a prvním ranním vlakem do Budějovic. Stála jsem před kanceláří právníka. Pane, je to poslední možnost. Jestli nepomůžeš, jsme ztraceni. Drzá, nafintěná sekretářka mi nechtěla zprostředkovat rozhovor s advokátem. Možná čekala úplatek, ale každopádně chtěla vědět, oč se jedná. Mám dojem, že politicky kontrolovala svého šéfa. Musím s ním mluvit osobně a osobně mu předat důležitý dopis. Byla jsem neodbytná a statečně jsem bojovala o své právo. Nakonec ustoupila a mohla jsem jít do čekárny. Minuty se mi zdály být hodinami. Modlila jsem se. Srovnávala si v hlavě myšlenky, kterými mám advokátovi objasnit svou situaci. Konečně vyšel z pracovny a pokynul mi, abych vstoupila. Předávám mu dopis. Pozorně poslouchá, když mu líčím svou situaci. Manžel není zločinec, ani zloděj, ani vrah. On miluje Ježíše, chce pomáhat lidem, ukázat jim cestu z neštěstí ke štěstí, cestu k osobnímu vítězství. Ale opět jsem slyšela to, co jsem slyšela už v každé advokátní poradně v Praze. Milá paní, rád bych vám pomohl, ale nemohu. Okamžitě bych ztratil místo. Tu na mě padla Boží moc. Jako elektrický proud pronikla mým tělem. Bouchla jsem pěstí do stolu a zvýšeným hlasem jsem řekla: Vy to musíte vzít, vy nebudete muset nic dělat, jenom sedět na té židli, na které by seděl někdo, koho by manželovi přidělili úřady a který by musel mluvit proti němu. Manžel je vězněn pro Boží věc, jeho advokátem je Bůh, on se ho zastane. On vyvede jeho při na světlo. Pamatujte, zdi Jericha padly bez boje.

Advokát se usmál. Jeho dobrácké modré oči na mě hleděly se soucitem. Já to teda vezmu. Zasadím se za vaši věc. V té chvíli jsem poznala z rysů jeho tváře, že je Žid, kterému starozákonní zpráva o působení boží moci v Jerichu není neznámá. Svěřila jsem mu také boží poselství, slovo z Jeremiáše 15:20. Toto napsané poselství ukázal při návštěvě ve vězení manželovi, aby byl posilněn božím slovem. Dny pomalu plynuly, staly se z nich týdny. Den jako den, otec ve vězení a rodina pod mikroskopem policistů a tajných. Dostala jsem předvolání na policejní úřad do Písku na 7:00 ráno. Nevěděla jsem, co to znamená, vězení i pro mne. Na úřadě mě již čekali, 3 tajní, 1 uniformovaný. Přicházel mi vstříc pan Bárta. Úslužně mi pověsil kabát na věšák. V místnosti bylo rozhozeno několik větších kartonů, ve kterých nám odnesli zabavené knihy. Začal výslech. Seděla jsem u psacího stolu naproti mě pan Bárta. Před sebou měl psací stroj. Ve stole byl zabudovaný magnetofon. Otočením klíče v zásuvce magnetofon zapnul. Každá výpověď byla závažná. V pozadí seděl pozorovatel, psycholog. Paní Sedláčková, poznáváte krabice, ve kterých jsme odnesli zabavené knihy? Můžete mi říct, komu patřili? Manželovi nebo vám? Bylo mi jasné, že pro mě měli připravenou past, do které se mám chytnout. Zvýšila jsem a pozornost. Když řeknu, že patří manželovi, nikdy nám je nevrátí. Jestli řeknu, že patří mně, zavřou mě. Co patří manželovi, odpovídám, to patří i mně. Pan Bárta ťuká ukazováčkem na klávesnici psacího stroje. Současně otáčí klíčem a zastavuje magnetofon. A co jste s nimi dělala? Ptá se pan Bárta dál a otáčí klíčem, aby zapnul magnetofon. Četla jsem je. Znova ťuká ukazovákem do stroje, jako datel do stromu. A, pokračuje pan Bárta, četla jsem je a, napsal jsem za větou a nesmím škrtat, musíte to doplnit. Má úvaha byla tentokrát delší. Skoro se mi chtělo vtipkovat. A oprašovala jsem z nich prach. Věděla jsem, že hra s nimi je nebezpečná. Musíte to doplnit, naléhá pan Bárta. A studovala. Studovala a, opakuje pan Bárta. Nyní mi bylo jasné, že něco sleduje. Rád vám, paní Sedláčková, pomohu, nabízí pan Bárta svou pomoc. Váš manžel je velice inteligentní a na tuto otázku odpověděl výborně. Okamžitě zalistoval v manželově trestním protokolu a četl. Knihy jsem studoval a některé z nich jsem používal jako pomůcky při přípravě svých kázání. To jsem dělala také, ale věděla jsem, že za touto odpovědí něco vězí, i když jsem nevěděla co. Ne, tak to nenapíšeme, bráním se. Pan Bárta zvýšil hlas. Tak řekněte, co mám napsat. Za nezodpovězení otázky hrozí 2 roky vězení. V duchu jsem se modlila, pane, dej mi odpověď. Potom jsem řekla. A obsah jsem vstřebala do svého já, tečka. Tehdy jsem netušila, že tato odpověď mě zachránila před vězením na 2 roky. Když jsem odcházela od výslechu, pan Bárta mi podával ruku a gratuloval. Nevěděla jsem však, k čemu. U soudu manžela obžalovali, že při přípravách svých kázání používal západní literaturu a tak západní ideologii propagačně rozšiřoval mezi lidmi.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemoženě četla Lenka Malinová. Knihu v roce 2009 vydalo nakladatelství Křesťanský život. Pokračování poslouchejte dnes po 12. hodině a 15. minutě.

Ještě nás čeká jedna písnička, která nás dovede ke 3. hodině, pak už tu bude záznam Rozmaríny. Pokud chcete, pojďte společně s námi přemýšlet o vztazích, o tom, co můžou působit v životě člověka, o tom, jak s nimi pracovat, kam až je nechat zasahovat. O tom všem bude mluvit Radka Mazurová s křesťanskou pracovnicí Ditou Michálkovou.

0: Za námi je třetí hodina, před námi další část nočního programu Rádia 7 pro pondělí 11. května 2026. Tady je repríza Rozmaríny zaměřené na vztahy pod lupou.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Náš život je protkán rozmanitými druhy vztahů, které mají odlišný charakter i důležitost, jsou pro nás různě významné. A to je zcela na místě. Patrně jiný dopad má vztah k životnímu partnerovi, k dětem, rodičům, přátelům a jiný k paní na poště. Právě ty nejvýznamnější vztahy bývají buď zdrojem radosti a naplnění, když jsou v pořádku, anebo nás bolí, frustrují, vyčerpávají, pokud je v nich něco nezdravého. Ve studiu je se mnou křesťanská pracovnice Dita Michálková, se kterou vás tímto tématem provedeme. Dita se dlouhodobě věnuje poradenství a přednáší na nejrůznější vztahová témata. Žije v Brně. Má jedno dospělé a jedno dospívající dítě. A kromě práce s lidmi, také Dita ráda píše básně. Dito, vítej ve studiu.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Pojďme si hned na začátek říct, jak vypadá takový zdravý vztah.
1: Tak já mám za to, že zdravý vztah je takový vztah, ve kterém je ta správná míra důvěry, spojení jako navzájem mezi těmi lidmi a zároveň je tam prostor pro takovou svébytnost, jo, že ten člověk zůstává sám sebou, i když je v tom vztahu. A ono samozřejmě to má nějakou variabilitu, protože je jiný ten vztah blízký třeba s životním partnerem nebo s rodiči, s přáteli, s dětmi. Jo, vždycky je to ovlivněný samozřejmě tím kontextem toho právě blízkého nebo osobního vztahu. Ale mám za to, že tohle tam musí být. Musí tam být důvěra, spojení a zároveň prostor pro tu svébytnost a odlišnost. Musí tam být úcta, podpora, pravda a tak dále.
0: Pojďme si představit ty zdravé vztahy jako takovou loď. Co takovou loď ohrožuje?
1: Ano, tak že jo, to je taková ilustrace, ale mně se to vlastně taky hrozně líbí. Já vnímám právě ten zdravý vztah jako loď, která propluje případnýma životníma bouřema a udrží se. A samozřejmě každou loď můžou ohrozit nějaký ty otvory, že? Nějaký ty díry, kterýma pak proniká ta voda. Takže jde o to vlastně najít ty případný problematický místa, což jsou vlastně ty otvory.
0: Jako, a těm se budeme tak postupně v průběhu dnešního pořadu věnovat. Co bys tak pojmenovala, že je ten první otvor?
1: Já si myslím, že to je to, kým my jsme my sami, protože nakolik tam vnášíme svoji osobní dozrálost, takovou celistvost, to, kým my jsme, jaký máme charakter, jaký jsme osobnosti, jakou máme životní historii a třeba jsme se vypořádali s nějakýma věcma, které nemusí být úplně v pořádku, tak to prostě vnášíme do toho vztahu. Takže ono je hrozně důležitý to zdraví té osobnosti a mám za to, že i duchovnost. Reálná duchovnost, vztah s Pánem Bohem, to, jak mu dovolíme, aby nás proměňoval, formoval, jak nás učí odpouštět, milovat, přijímat druhé, vydávat se jako pro ně a tak dále.
0: Takže jo, chápu, to je to takový jako náš charakter a to vyžaduje, že se známe.
1: No, to je výzva.
0: A to je někdy jako těžké.
1: Ano,
0: my znát sám sebe, vědět, proč reaguju, jak reaguju.
1: Ano, ano. Jako samozřejmě tady v tom sebepoznání jsme každý někde jinde, jsme na nějaké cestě, ale je to vlastně hrozně důležitý vlastně podívat se tak trošku jakoby pod povrch i toho, odkud pochází ty naše zápasy nebo ty různé zátěže i v tom vztahu. Vlastně mít odvahu se na to podívat, čelit tomu a vlastně dovolit Pánu Bohu, aby nám s tím nějak pomohl.
0: Ano, proměňoval.
1: A nebo i druzí lidi, aby nám dali tu zpětnou vazbu a pomohli nám s tím třeba.
0: Tak nebát se i té zpětné vazby od druhých.
1: A člověk se někdy bojí, ale vlastně to je tak, jak když se někdy lidi bojí doktorovi, že? Jako bojí se, ale přitom to potřebujou.
0: A nechceme slyšet, že je něco špatně.
1: Nechceme to slyšet, no.
0: Takže první ten otvor je taková ta, jak řekněme, charakter nebo celistvost naší osobnosti. Další otvor?
1: Další je právě ta schopnost té zdravé vazby. Jo, že to, jak my utváříme ten vztah A my se v tom taky lišíme, jo, že ne vždycky to máme správně nastavený z různých důvodů. Nebo nejčastěji ty důvody jsou takový, že tam vlastně něco do nás se otisklo, třeba v tom raném věku, vlastně nesprávným způsobem. Buď kvůli nesprávně nastaveným příkladům nebo vzorům v té rodině, nebo to, jak nebyly naplněny, nebo byly nesprávně naplňovány ty základní potřeby, takový ty citový, psychologický, tak vlastně tam dochází k takovému možná posunu. A potom vlastně člověk vstupuje tady s tím vzorcem pro tu vazbu a není úplně to zdravý. Takže potom se tam na to nabalí to od toho protějšku a vlastně vznikají ty různý, což třeba taky nemusí být zdravý, a pak vlastně nastávají různý komplikovanější situace v těch vztazích. A vlastně to je to, co se potom popisuje jako závislostní vztahy nebo spoluzávislostní a tak dále. Že?
0: Mohla bys trošičku víc popsat třeba ty druhy, řekněme, ty nezdravé vazby?
1: Ano, tak já jsem, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem vlastně si pojmenovala takovou trošku řádku, ale ono to člověku pomůže a samozřejmě ono se to může různě překrývat, jo? Že i když mluvíme o nějakém ke skupině něčeho, tak to neznamená, že to zůstává samo o sobě, ono někdy se to napojí na něco dalšího, že to může být v různých kombinacích, ale pro tu orientaci je dobrý někdy si uvést tu kategorii. Takže já mám za to, že to můžou být vztahy závislostní a tam je to, že člověk má v sobě motiv pro ten vztah, který nemusí být vůbec vědomý, ale on si vlastně říká, kdo vyřeší můj život, jo? A hledá někoho, kdo vlastně převezme tu zodpovědnost za něho. A může to být hrozně podvědomý. A tenhle člověk vlastně hrozně touží získat nebo doplnit si chybějící pocit bezpečí, který z nějakého důvodu tam prostě není plně tak nasycen v jeho nitru.
0: Jenom abych tomu rozuměla vlastně tak, že třeba u toho člověka, který vykazuje tady tyto tendence, tak jako dítě třeba nezažil
1: tu pevnou vazbu,
0: řekněme, tu pevnou vazbu možná, s rodičem.
1: Ano. No, nejčastěji to je třeba na tom samém začátku. Vlastně každý potřebuje zakusit bezpečí a nejčastěji samozřejmě je to ta maminka a takový ta její dostupnost, to, že ona nasytí ty potřeby, které vlastně v tom raném věku, že to dítě bezmocný je naprosto odkázaný, ale je vlastně dostupná. Ono se tomu psychologicky říká zakusit tu stálost toho citového objektu, jo, což je nejčastěji ta maminka přirozeně.
0: Ale pokud tam není,
1: může to být
0: pokud to nenastane,
1: jiný, může to být tatínek, babička, prostě kdokoliv, ale vlastně to dítě zakouší bezpečí tady v tom, že spočíne jako v tom vztahu. Jo, je tam prostě o něho postaraný, je chráněný, dostane to, co potřebuje, je utěšený, protože ono se ještě do určitého věku neumí utišit samo, jako prostě potřebuje zakusit to, že někdo přijde a pomůže mu s tím. A když tohle tam není, nebo to není dostatečný, tak vlastně ten člověk vyrůstá, že nemá ve svým nitru ten základní pocit bezpečí. A on to vlastně hledá
0: on
1: v těch
0: druzích.
1: A on vlastně se nalepí na někoho, kdo mu tohle poskytne. A v tom je to, že když ten člověk to taky nemá, tak pak vznikají takový ty závislostní vztahy navzájem. A nebo ten druhej vlastně tím vyčerpaný, jo, protože tenhle jde a tak jako všecko na něj uvrhne a očekává, že tenhle člověk to naplní. Ale to vlastně nemůže být tomu zdravým vztahu. Jo, tam ty lidi musí vcházet s takovou zdravou mírou autonomie.
0: Ale vlastně vidím, jak je důležité, aby ten člověk porozuměl tomu kořenu, že?
1: Ano, proč tomu to mechanismu, tak je? Jak to vzniklo a jak to vlastně funguje, co to vlastně je. Protože někdy ty lidi jsou pak jako zoufalí, jo? Že oni říkají, já vlastně úplně trpím, když někdo se mi takhle jakoby vzdálí ze života, ale ten druhý třeba se vzdálí, protože už to nemůže nést, jo? Tu velkou závislost na sobě.
0: Ptíží takovou, ano. Takže to je takový závislostní vzorec nějaký?
1: Ano, pak můžeme pozorovat spoluzávislostní. A tam ten člověk zase hledá, nebo ten motiv v něm je, komu já vyřeším jeho život. A je to takový vlastně jakoby komplikovanější, ale tam jde o to, že on získává ten pocit své hodnoty nebo bezpečí, to může být samozřejmě propojený nebo významu, tím, že nadměrně pečuje o někoho závislého. A tohle se někdy těžko rozpoznává. Protože my máme rádi ty lidi, kteří o nás pečují. Jo, jakože, ale někdy člověk si řekne, ale on pečuje až moc, jo, až mě to dusí. Jo, a to je vlastně takový signál, že možná je to tenhle motiv v tom vztahu, který ten druhý si nemusí rozpoznat. On tak funguje. Jo, on se cítí šťastný a hodnotný, když dává hrozně moc. A zvlášť v křesťanském prostředí to někdy se těžko rozpoznává, protože my máme, že, milovat lidi,

0: by měli takový radárky, tak se najdou ty lidi, kteří jsou ochotní do toho vejít a vlastně je tam spoluzávislostní vztah. Ale třeba to okolí to vidí. Jo, že oni jsou do sebe tak navzájem, protože tomu druhému pomáhá to, že někdo řeší jeho život, to je třeba ten závislej, a ten spoluzávislej zase řeší jeho život, takže jim to navzájem funguje do určité míry. Nebo po určitý čas.
1: Ano. Další vzorec by mohl být takový manipulativní, manipulace, to už tak zaznívá trošičku i z toho předchozího, co jsi říkala.
0: Ano, ono vlastně v každém tom vztahu je nějaká manipulace, která je prostě ze své podstaty nezdravá. Zároveň jsem se dočetla v jedné moudré knize, že v podstatě všichni nějakým způsobem máme tendence manipulovat, ale potřebujeme to rozpoznávat u sebe a vlastně z toho odcházet. Takže ten manipulující nátlakem, to je ale něco takového možná, co pocítíme snadněji, a ten jeho motiv je, koho já ovládnu. Jo? A vlastně on skrze ten vztah chce získat chybějící významnost. Jo? Že on prostě má moc. Jo? Z nějakého důvodu to bylo u něho narušený. Jo? Nebo něčemu, něco se tam vtisklo jako nesprávný vzorec do toho jeho nitra. A on vlastně tlačí jako nebo zastrašuje to okolí. A taky může mu to fungovat, když najde lidi, kteří se tím nechají zastrašit. Takže, ale pak zase jsou situace, kdy on narazí, kdy někdo řekne, ne, já tohle, v tomhle já nebudu. A vlastně ty lidi třeba svobodně odchází z toho.
1: A opak může být taková manipulující bezmoc?
0: Ano.
1: Manipulováním bezmocí?
0: Ano. Ano, jsou lidi, kteří osobnostně nespadnou do toho nátlaku. Jo? Nejsou tak přirozeně možná jakoby s takovou agresivitou, ale spíš na to jdou jakoby z toho submisivního postoje a spíš je to o tom, u koho já zbudím pocit provinění. Jo? Takže je to skrze tu slabost, kterou buď oni v sobě opravdu mají, anebo si to taky osvojí jako takový vzorec. A vlastně je to tak, že oni nedokážou ovládat z pozice moci, ale vlastně dostanou se pod kůži v uvozovkách tím, že oni zbuzují jakoby soucit. Jo. A když je tam někdo, kdo je citlivý na potřeby druhých lidí, tak vlastně lehce ho zmanipuluje někdo právě tou bezmocností. Prostě oni získávají pozornost nebo svoji hodnotu tady skrze nezdravý vzorec, jakože já jsem ten potřebnej, a že jo, zase kolem jsou laskaví lidi, kteří chtějí reagovat na potřeby, ale je právě hrozně důležitý někdy poodstoupit a říct si, ale co skutečně tomu člověku pomůže. Jo. Někdy je, nebo často je na místě soucit a naplnit potřeby někoho, ale často z dlouhodobého hlediska to vlastně tomu člověku neprospívá.
1: A kdy to ještě napadá, tě nějaký vzorec?
0: Ano, další může být narcistní. Tam je motiv, kdo mě bude uctívat, kdo mě jako posadí na ten piedestal. A to jsou třeba lidi, kteří byli vychovávaní s takovým nezdravým pocitem výjimečnosti, jako na úkor druhých. Každý člověk je výjimečný v božích očích a každý dítě potřebuje být utvrzený, milovaný, přijatý. Ale když je to jakoby v porovnání nad ostatní, tak ten člověk může vyrůstat s těma narcistníma sklonama. A nebo když zakouší v životě hluboký ponížení a odmítnutí, tak to může být taková ta kompenzace, jo, že on teď si to potřebuje doplnit, tak hledá ty, kteří ho prostě postaví na ten piedestal a budou mu tu jako významnost jeho a pocit bezpečí prostě cítit tím, že on bude jako nad něma. Takže to je ten narcistní model nebo vzorec, nebo agresivní, jo, to už je takový hodně rizikový, vlastně tam vnitřně asi ten člověk toho nachytal vnitřně hodně moc jako špatného a tam jde o to, koho zastraším. Jo, že tam je vlastně velmi silné narušení. Bývá tam kombinace takového zoufalství, hněvu, sebenenávisti a on to vlastně dává do těch vztahů. A ten člověk je prostě nešťastný. Nerozumí, proč mu ty vztahy nevychází, ale vlastně to okolí s něma nemůže být, jo, protože je tam to zastrašování, agresivita. A někdy tam může být něco, čemu se dá říct, že tam chybí vzorec pro to, jak mít třeba vztahy s přáteli nebo s opačným pohlavím, je tam vlastně prázdnota, že on nepřijal do svého nitra žádný

0: obraz, jako to, jak to má vypadat. A to se třeba někdy stává, když té rodině úplně chybí třeba maminka nebo ten táta, a když tam nepřijde někdo, kdo by to zastoupil, nahradil jakoby tu roli, buď ženskou nebo mužskou, tak vlastně ten člověk potom má s tím potíže, jak to vlastně má vypadat. Jo? Nemá ten vzorec a vlastně se to učí a vlastně zakouší to, že tam prostě neví, jo? Že tam jakoby vnitřně nemá na co šáhnout.
1: Ano, a hledá.
0: A hledá. A je to takový zmatený a teďka ta zpětná vazba třeba je taky taková nepozbudivá, jo? Že ty lidi někdy neví, co s něma, jak na toho člověka reagovat, protože to, co on vysílá, je pro to okolí matoucí, jo, že no, takže a můžou to být samozřejmě tyhle ty nezdravý vzorce, můžou být v různých propojeních a kombinacích.
1: A chtěli byste dítě položit nějakou otázku nebo sdílet i svou zkušenost, udělejte to a využijte následujících kontaktů.
2: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

0: Posloucháte Rozmarínu s křesťanskou pracovnicí Jiditou Michálkovou a Radkou Mazurovou za mikrofonem. Povídáme si o zdravých vztazích, pomáhá nám obraz lodi, který propluje i případnou životní bouří. Ale existují otvory, kterými se dostane do lodi voda a hrozí potopení. Jeden z nich je náš charakter a druhý schopnost nebo neschopnost vytvořit vztahovou vazbu k druhému člověku. Když vypozorujeme, že máme nezdravé vzorce pro tvoření vztahu, o kterých jsme se bavili v předchozím vstupu, jak se dají změnit?
1: No, to právě záleží na závažnosti, jo? Protože každý ten vztahový vzorec může být odlišné takovém dopadu, nebo silnější dopad, nebo může být takovej prostě i snadno rozpoznatelný, někdy je to komplikovaný, ale ten začátek je to rozpoznat, když třeba ty zpětné vazby od okolí jsou takový jako alarmující nebo varující, nebo zakoušíme to, že nám to prostě nefunguje. Tak to je začátek a to je super. Potom jsem přesvědčená, že je hrozně důležitý se fakt v té oblasti vzdělat. Jako si načíst věci, protože spousta těch problematických vztahových vazeb už je i v křesťanské literatuře poradenské krásně popsaná a člověk si tu tam vlastně uchopí, pojmenuje si to, uchopí a dostane ty informace, které jsou důležité.
0: Zkus možná zmínit nějakou konkrétní knihu autora.
1: Ano, třeba ten autor se jmenuje Cloud a jsou to knížky Hranice v různých situacích, já nevím, hranice a děti, hranice v manželství, nebo změna přináší uzdravení. Tam je to všecko krásně popsané. Nebo je knížka od jiného autora, myslím, že to je Minirt a tam je Závislosti. A jako hodně tady těch situací vztahových je vlastně už popsaná, nebo jsou i zdroje jako z té psychologické, bych řekla, z psychologické oblasti, který to taky vlastně, a nemusí to být úplně křesťanský, ale popisují to docela věrohodně. U těch křesťanských autorů je výhoda, že oni tam vlastně počítají s Pánem Bohem a že Pán Bůh do toho může vstoupit a uzdravit, když mu dáme ten prostor, když to řešíme s ním. Duch svatý může hrozně moc věcí jako ucelit, uzdravit, pojmenovat vnitru toho člověka. Takže hrozně důležitý je přiznat si to, vzdělávat se, poradit se a nestrácet naději, ale být takový zdravě realističtí. A když jsme přímo v takovém vztahu, rozpoznáme to, tak z těch velmi nebezpečných, kde už je třeba nějaké týrání, zastrašování, manipulace, tak je nejlepší udělat ten řez a prostě z toho odejít. Jo. A nebo se vzdálit na takovou dobu, kdy člověk se vlastně může získat ten nadhled a může začít to řešit nějakým způsobem i s tím odstupem, protože některých vztazích to vyřešit nejde. Jo. Protože když je tam to týrání, je to nebezpečný. Takže pokusit se jako odejít, vzdálit se a pak samozřejmě, když jsou to ty jemnější odstíny těch nezdravých vztahových vazeb, tak tam člověk potřebuje zjistit, jestli ta druhá strana je ochotná spolupracovat, zvlášť když třeba to jsou partneři, tak pokud je tam ta ochota, tak můžeme nějakým způsobem třeba najít si někoho, kdo nám bude radit, kdo bude stát při nás jako při páru a prostě postupovat tady v té oblasti jako společně, rozpoznávat, rozklíčovávat ty nezdravý mechanismy a dovolit Pánu Bohu, aby to prostě nastavil jako v nás jinak, vlastně to vynést na světlo.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, ať už ze svého života, nebo víš o někom, a kde to pak dopadlo dobře?
1: Já si myslím, že je to třeba takový, že lidi dost často nerozumí, a my se k tomu pak dostaneme, jo, ale takové, jako, co to je, ta správná míra své bytnosti, jo, v tom vztahu. Jo, že někdy mají takovej vzorec, že úplně splynou s tím druhým, jo. A ono to pak nefunguje, protože ty očekávání jsou příliš velký. Dochází tam k takovému nezdravému spojení i v těch emocích. Samozřejmě my v tom vztahu potřebujeme být emocionálně otevření a dostupní, ale vlastně potřebujeme vždycky vědět, kde ta naše osobnost začíná a kde končí a za co my neseme zodpovědnost a za co už ne. A vlastně musí to být takové zdravé to oddělení. A vlastně pokud ty lidi to u sebe takhle rozpoznají, vlastně na to naráží a jsou ochotní o tom mluvit, tak vždycky to, tam je obrovská naděje na změnu. Jo. Pokud oba dva chtějí to spolu řešit. Takže tady v tom, to je možná taková docela častá věc. Nesprávné pochopení. Jakože když mají být jednotní, tak zároveň jakou míru v tom má ta autonomie každýho.
0: Mm-hmm. Posuňme se dál v pojmenovávání těch otvorů, kudy proudí voda do lodi a může ji potopit. Co je ten třetí otvor?
1: Ano, to je právě ta porozumění té autonomii nebo své bytnosti. A je to někdy těžko uchopitelný. Pro někoho je to úplně v pohodě. Jo, kdo to má v sobě nastavený zdravě, on prostě ví, kde začíná, ví, kde končí. Mám tě rád, ale tohle jsou tvoje emoce. Jako naslouchám ti, ale ty se vlastně s tím nepřímo to dává najevo, ty se s tím musíš vypořádat. Jo. Já tě chci naslouchat, ale nedochází tam k tomu nadměrnému propojení, který vlastně je potom takový vyčerpávající. Takže na jednu stranu my v tom vztahu potřebujeme intimitu, spojení, ale ta autonomie je ten smysl pro správnou míru oddělenosti, samostatnosti. Protože jinak se právě posilují ty nezdraví vztahový vzorce, ta závislost, manipulace, takový jako překrývání těch osobností, jo? Jakože už vlastně nevím, kde jsem já, kde ten druhej. A proto se mluví o těch vztahových hranicích.
0: Můžeš to trošku popsat? Co
1: ano,
0: to vlastně
1: a to je vlastně
0: znamená
1: velký téma. A právě ti autoři, křesťanští psychologové, mají celou řadu knih na toto téma, protože ty hranice samozřejmě jsou specifické, třeba ve vztahu k dětem, k přátelům, k rodičům, k partnerům. Ale ta hranice, vlastně ta psychologická nebo ta vnitřní, nám pomáhá vědět, kým jsme a kým ne. A vlastně je to i míra takové naší zodpovědnosti za naše hodnoty, za naše rozhodnutí, za to, jak my řešíme v sobě třeba i negativní emoce. A vlastně my víme, jako kde začínáme, kde končíme a co patří do toho našeho vnitřního vlastnictví. A samozřejmě ty hranice musí být zdravé, to znamená, že to není úplně jako bariéra zeď, jo, to by vlastně ten vztah nemohl být, ale ta hranice jako taková má chránit vlastně ten dobrý obsah v tom nitru každého toho člověka, který v tom je v tom vztahu. A když ta hranice funguje správně, tak on vlastně udrží to, co tam nepatří do toho jeho nitra, tak on to udrží venku.
0: Uh-huh. A co když mám problémy s hranicemi, ale nevím o tom, jaké můžou být signály, které ano. mi řeknou, no možná bych se nad tím měla zamyslet, něco si přečíst?
1: Ano, určitě. Takhle je to, opakovaně se třeba dostáváme do situací, v kterých vlastně nechceme být. Jo. A vlastně zjistíme, že nás to hrozně frustruje, vyčerpává. Neumíme říci ne, když je ne na místě. Žijeme pod tlakem zodpovědnosti druhého, jo. Každý člověk má svoje, že jo, věci, za které je zodpovědný. A my máme nést břemena druhých, ale tohle jsou lidi, kteří nesou břemena druhých moc. Nebo příliš často. A myslím si, že takovým signálem může být vyčerpání. Může tam být hněv. Jo, že i laskavý člověk, který chce milovat a sloužit, tak vlastně začne prožívat hněv, když zase někdo přijde s nějakým návrhem, očekáváním. Protože lidi už jsou třeba zvyklí, že tady můžou vždycky přijít, ale on už vlastně, už to je přes míru. A vlastně je to proto, že on má ty hranice příliš propustné pro ten vnějšek a nerozumí úplně správně, co to je i zodpovědnost těch druhých. Jo? Jakože mu to splývá a přebírá to na sebe. Takže často i laskavý člověk prožívá obrovský hněv a frustraci a vyčerpání. A jim hrozí vlastně, těmto lidem hrozí vyhoření. Jo? Protože oni pořád vydávají. A samozřejmě tohle je ten, ta situace, kdy ten člověk má příliš propustné ty hranice, ale může to být opačně, že člověk má takové příliš tuhé. Jo. A to bývá většinou reaktivní, že on možná někdy dřív byl ten s těma propustnýma hranicema, už se úplně jako vydal ze sebe, tak potom ta reakce je ochránit se, takže on si udělá příliš pevnou hranici. A tam je to zase problematický, že někdy se pak stane, že ten člověk jakoby vlastně už k sobě nepustí nikoho. A tam je pak obrovská zase může být taková osamělost, jo, nebo odpojení až moc od druhých. A z toho zase taky. Protože my můžou být různý problémy, protože ani tohle není ten stav, kterým je nám dobře. My potřebujeme ty zdravé hranice. Proto samozřejmě tento pojem se v Biblii nevyskytuje, jo? Ale když čteme písmo pozorně, tak to tam vidíme. Jako Pán Bůh jasně říká, kým on je, jaký má představy, jaký má hodnoty, a v písmu je napsaný, jakože jo, že máme plakat s plačícími, máme mít porozumění jeden pro druhýho, ale zároveň tam je, že jako každý máme nést břemeno i jakoby to svoje, jo, jakože máme být zodpovědní za to, za ten svůj život, jo. Máme chodit ve víře, ale prostě, a máme i s tím svým řemenem chodit k Pánu Ježíši, jo, jakože tam vlastně umět i to někdy jako složit na tom správném místě a nenakládat to na toho druhýho, jo, protože někdy pak jako chceme, aby to nesli ti druzí, ale my to potřebujeme i správně zvládnout duchovně, že očekáváme největší pomoc od Pána Boha. Takže je to taková výzva, ty hranice, a je to o tom fakt porozumět tomu správně, a myslím si, že to je aktuální problém, protože těch knih je opravdu hodně.
0: Ano, takže to byly hranice a po další písničce se koukneme na další otvor.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Dnešní téma, které s Ditou Michalkovou probíráme, jsou zdravé vztahy. Představte si je jako loď, která sebevědomě pluje i skrz životní nástrahy a mohou se v ní objevit díry, kudy do lodi proniká voda. A loď může klesat až ke dnu. Tím dalším otvorem jsou neřešená zranění. Jak a od koho nejčastěji přicházejí?
2: Ta neřešená nebo zranění zákonitě přichází právě v těch blízkých vztazích, protože tam přicházíme s takovou otevřeností, zranitelností, vlastně chceme tu blízkost, chceme důvěru, chceme se sdílet, chceme spojení, takže zákonitě nejčastěji ta hluboká zranění právě tady vznikají, jo, že vnášíme tam prostě sami sebe s tím, co třeba máme nevyřešený, ale zákonitě tam právě nastávají ta zranění.
1: Tady v této fázi možná můžeme zmínit odpuštění. Mm-hmm. Ta zranění přichází od druhých osob, ano, mm-hmm. A my máme odpouštět.
2: Ano, ano. Takhle, ta zranění vznikají na základě, když je to na základě pochybení té druhé osoby, prostě někdo řekne, nebo nesplní očekávání, které máme a není v tom zrovna úplně dobrý úmysl. Jo, je tam jakoby i někdy takový, tam může být i záměrný zranění, někdy je to nezáměrný. Prostě lidi jsou unavení, řeknou si nelaskavý slovo, nebo se nenaslouchají dostatečně, nebo řeknou kritiku, která prostě je taková zasahující, jo, není udělaná dobrým způsobem. Tak my to potřebujeme si uvědomit, jo, jestli je to na základě pochybení toho druhého. A potřebujeme se k tomu vrátit a říct to. Víš co, jako tohle vlastně nebylo pro mě úplně jednoduchý, ale vždycky je hrozně důležitý ten postoj, že my chceme odpustit. Protože když neodpouštíme, tak tam vlastně se nabaluje takový negativní obsah v tom nitru, který vlastně začíná jakoby podminovávat ten vztah ze spodu. Jo, že když tam je něco nedořešeného, neproběhlo to odpuštění, tak ten blízký člověk, když zase něco udělá, co třeba ani není tak závažný, tak ono se to vlastně napojí tady na to nevyřešený, co je pod tím. A vlastně se to takhle nabaluje. Takže proto je hrozně důležitý, když se tam něco odehraje, zastavit se, zreflektovat si, dát si zpětnou vazbu a odpustit, rozhodnout se odpustit. Často je to proces.
1: A jen pojmenovat to, co ten člověk uvnitř prožívá, to, co se tam nabaluje, jak jsi říkala, je to, řekněme, hněv nebo nějaká...
2: Může tam být lítost, sebelítost. Ano, může tam být hněv, smutek, může tam být i strach. A často ten hněv, když se neřeší, tak on se pak zvrtne do hořkosti. Jo? A vlastně i písmo o tom mluví, jo? Že v některých stazích vlastně se začne rozrůstat takový kořen hořkosti a ten vlastně otráví jako ty vztahy, jo? Nebo to nitro. Například vlastně nitro a pak ty vztahy.
1: Nemusíš ani vědět, proč tu hořkost máš.
2: Že? Někdy to ani nevíme.
1: Nemusí chtít už tím druhým člověkem ani mluvit a prožívá toto.
2: Ano, a chceme se třeba jako vyhnout, jo, nechceme s tím člověkem vejít do kontaktu. A to odpuštění je hrozně důležitý, protože my vlastně, když to řeknu tak jakoby sobecky, psychologicky, vlastně získáváme svobodu vnitřní od toho člověka. A když to chápeme správně duchovně, tak my víme, že Pán Bůh i nám odpustil hrozně moc, tak proto potřebujeme taky i my odpouštět, že to, co my jsme přijali, tak potřebujeme dávat. A to odpuštění vlastně je to, že já přijmu, že něco se stalo v minulosti, za co nesu teďka já jakoby ten důsledek, protože většinou, když zakusíme nějakou křivdu, nespravedlnost, tak my chceme tu spravedlnost. Chceme, aby on to odčinil, aby on nám zaplatil. Ale vlastně, když odpouštím, tak souhlasím, že to beru na sebe a tam nám vlastně strašně moc můžeme pomoct to, že víme, že Pán Bůh odpustil nám a odpouští nám vlastně pořád, že to upravuje, vnitřně nastavuje tu motivaci a že člověk se dostává z takového trpitelského módu do toho správně jakoby duchovně postaveného módu, že já prostě můžu odpustit, protože Pán Bůh odpustil mě. Vím, že je to proces, odpuštění není emoce, i když na konci toho by měly být i srovnané ty emoce. Jo, někdy my cítíme pořád, i v tom průběhu, nějakou křivdu, nespravedlnost, ale vždycky můžeme říct, ne, já chci Pane Ježíši odpustit a já chci odpouštět. Samozřejmě potřebujeme rozlišit, že odpuštění není vždycky to stejné jako smíření a obnova vztahu. A třeba pro mě osobně bylo hrozně důležité si tohle vydefinovat, protože když někdo záměrně je to člověk, který je destruktivní, jo, nebo takový toxický v těch vztazích, tak já potřebuji odpustit, ale vlastně člověk si musí udělat jasno v tom, že nemůže pokračovat ve vztahu s tímhle člověkem. Tam je na místě to vzdálení a už nejde ta ani ta obnova. Ale potřebuji to mít srovnaný vnitřně, nemít v sobě tu hořkost, vyřešit ten hněv, tu bolest. A samozřejmě pak jsou vztahy, kde to smíření je na místě. Prostě si lidi odpustí, nebylo to třeba tak závažný nebo tak toxický a prostě pokračují dál a ten vztah se obnovuje a vlastně ta důvěra tam zase může přijít.
1: Ale vyžaduje to vlastně, aby obě strany chtěly.
2: Ano, smířit se můžete tam, kde vlastně to obou straně jde.
1: Takže jo. Pokud ta druhá strana
2: někdy nestojí
1: nebo
2: někdy.
1: Není připravená.
2: A nebo třeba někdy řešíme i odpuštění jako věci, které byly v minulosti a ten člověk třeba už není mezi živými, jo. Ale přesto my potřebujeme odpustit ty věci, které bolely tenkrát, třeba v tom, já nevím, raném věku nějakým nebo v dospívání. Vlastně jako Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme odpouštěli, protože je to i pro nás zdravé. My neneseme si to vnitřní břemeno a víme, že prostě Pán Bůh je ten, kdo má tu spravedlnost v rukou. Nemáme ji my, ale má to on. Ale zároveň můžeme moudře vyhodnotit realitu těch vztahů a do některých prostě nevcházet. A další taková skupina těch zranění je, jakože ten podklad je v nás. Jo, že my jsme zvýšeně zranitelní z nějakého důvodu. Nejčastěji může to být i osobnostní, jo? Že jsou prostě lidi, kteří jsou takový pohodáři, jo? Nic tak je nerozháže, až tak je nemůžete zranit, nebo ne tak často, ale pak jsou lidi, kteří jsou hodně citliví osobnostně a pak jsou lidi, kteří si nesou nějakou bolest a nevyřešený věci ze svého nitra třeba z minulosti a oni jsou vlastně reaktivní, jo? Že něco nějak někdo řekne, úplně pro ostatní je to v pořádku, ale tento člověk to vnímá jako negativně a vlastně ho to zasáhne. A tam je to, že to není, jako když to máme rozdělit, není to zpochybení toho druhého, ale je to ta vyšší naše zranitelnost. A když se nám to takhle stává, tak my potřebujeme řešit to, co vlastně způsobuje tu reaktivnost. Jsou to nějaké nevyřešené věci naše vnitru.
1: Potřebuju se v tom zorientovat.
2: Ano, potřebujeme se v tom zorientovat a samozřejmě někdy se to kombinuje, jo, že i my jsme vysoce reaktivní, vlastně máme tam nějaké to nevyhojené zranění, nějakou tu jizvu, která je ještě taková čerstvá, jo, není to úplně zacelený. A ty třeba i někdo jako nejedná zrovna s láskou, jo, nebo spravedlivě. Může tam být zase taky kombinace. Ale myslím si, že někdy je hrozně dobrý se v tom zorientovat, jo. Jestli je to prostě to, že já reaguju reaktivně, protože mám v sobě nevyřešené věci, tak mě to pomůže mít i takový trošku náhled a možná mě to chrání i před takovým strádáním si těch pocitů křivdy, jo. Že vlastně si řeknu, jo, ale to fakt souvisí s tím, co se stalo tenkrát, jo. A já tam potřebuju pustit prostě Pána Boha, potřebuju porozumět, že ho to zajímá, že na to nejsou sám, jo, nejsou na to sama, ale že jsem v nějakém procesu, jako vypořádání i toho balíku nějakých věcí z toho dětství nebo dospívání, jo, nebo často reagují nadměrně i lidi, kteří byli šikanovaní, jo, protože třeba neměli oporu v nikom, kdo by tenkrát se jich zastal, nebo se to neřešilo. A to je hodně velký zásah do sebepojetí třeba toho dítěte, jo, ta šikana ve třídě. A on potom přijde do vztahu v dospělém věku a vy vnímáte, že ty reakce jsou jako extrémní, jo, nebo jsou hodně silný, ale je to vlastně něco, co on prostě potřebuje vyřešit tady z tohoto období.
1: A za jakých okolností bych měla počkat? Třeba mám zranění, ale nějak cítím, že ještě není čas to řešit. Jsou takové okolnosti nebo situace?
2: Já si myslím, že kdykoliv si uvědomíme, že máme zranění, tak je ten čas to řešit. Myslím si, že to tak i Pán Bůh dělá, jo? Že někdy věci nevyplouvají na povrch hnedka všechny, ale pak je nějaká situace, kdy to vyplave, a když to vyplave, tak je čas to řešit. A vlastně dovolit Pánu Bohu, aby v tom s náma jednal, aby to ošetřil, protože Pán Ježíš je plný soucitu a slitování. A já mám hrozně ráda ten verš Izajáše, že on nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A že vždycky Pán Ježíš, když jednal s lidma v evangeliích, tak opravdu reagoval na jejich potřeby. Jako šel tam, kde oni to potřebovali. Takže když my vnímáme tu potřebu, že tam je něco nevyhojeného, něco bolavého, tak je čas.
1: Je čas. Tak od zranění se dostáváme ke konfliktům. Ty se objeví v každém vztahu.
2: Ano.
1: A, je to
2: a když ten... se neobjeví, tak je to podezřelý.
1: Je to divné. Aha, no. Takže je to součást všech vztahů a je to právě ten otvor, který by mohl vztahy úplně porožit,
2: ano, protože máme hodně jakoby třeba nesprávně nastavených způsobů, jak řešit konflikt. My to nasáváme jako to, co jsme zažili nejčastěji, jak se řešily konflikty doma. A někdy to potřebujeme přebudovat, protože ten trend nemusel být vlastně jako zdravý. A takže je to o tom, jednak přiznat konflikt, nezamést ho pod koberec, a pak jde o to, jakým způsobem ho řešíme. A myslím si, že hrozně důležitý je, že i když je nějaká věc, která způsobuje ten konflikt, tak vždycky na prvním místě chránit ten vztah. Takže my potřebujeme řešit ten problém, ale vztahově. Možná taková věta, která to vystihuje, je mít takovej vztahově konfrontační přístup, kdy na prvním místě je ten člověk a ten náš vztah. Já pořád chci v tom vztahu zůstat, pokud samozřejmě není důvod se vzdálit, když je to třeba právě už to hodně nějaký násilný nebo vyskytuje se tam týrání, to opravdu jako je čas odejít. Ale pokud ten vztah je v podstatě jako má budoucnost, tak my zůstáváme v tom vztahu. Na prvním místě vidíme i toho druhýho, ale potřebujeme konfrontovat tu věc, kde si buď nerozumíme, nebo jsme si navzájem ublížili se, nebo se nepochopili. A potřebujeme rozlišit, o co jde. Jo? Že někdy spousta konfliktů je na základě nedorozumění. Jo? Že lidi si to ani neřeknou správně. Jo? Říkáme to v únavě, nebo něco proběhne, jako kdy na tom nejsme dobře, jo, jsme unavení, jo, nebo něco se stalo v práci a teď ta pohotovost, aby vzniklo nedorozumění, je prostě hrozně taková jako na pochodu. Jo, je to rychleji třeba ty konflikty, když jsme odpočatí, jo, tak třeba tak často nevznikají. A já vlastně musím přiznat, že s mým manželem my jsme vlastně moc konflikty neměli. My jsme hodně věcí vyřešili, než jsme se vzali. Pak jsme měli období fakt takový úplně v pohodě, ale nám hrozně moc konfliktu to, když se přinesl narození našeho prvního dítěte, jo? Protože jsme byli unavení, byli jsme fakt vyčerpaní, protože to bylo dítě, které nespalo, které pořád chtělo jako pozornost. Takže tam my jsme začali mít konflikty. A bylo to na základě i toho prostě, že člověk reaguje jinak, když je unavený. Ano. Takže spousta těch konfliktů je ovlivněná tímto a my to potřebujeme vědět a potřebujeme vědět, co je zásadní. Jakože my chceme to vyřešit, chceme spolu růst, chceme se spolu něco naučit, chceme zrát. A pak jsou samozřejmě vážnější konflikty, kdy my se třeba střetneme názorově. Jo? Kdy třeba máme jinou představu o tom, co je třeba důležitý zrovna v té výchově. To bývá často zdroj konfliktu v manželství, jo? Jako jiný přístup k výchově nebo k financím. Jo? A tam potřebujeme komunikovat. Prostě mluvit, poradit se třeba. Jo? A nebýt vždy takový, jako já mám pravdu. Jo? Pravdu má jenom Pán Bůh. My spíš máme názory nebo určitý poznání o pravdě, ale když chceme, aby ten vztah byl funkční, se potřebujeme domluvit. A potřebujeme i ocenit třeba silné stránky toho partnera, takže když vím, že on je tady v té oblasti na tom líp než já, tak spíš mu dát přednost, ale zase v jiné oblasti může být ten druhej a vlastně se učí se ty lidi využívat i v tom konfliktu ty správný, jakoby, nebo to, co v čem je silnej ten druhej. A přiznat to, jo? Nehájit si tvrdohlavě tu svoji pozici, že já chci, aby to bylo po mým.
1: V jaké fázi konfliktu už bys řekla, že je třeba destruktivní, nebo jak to poznat, že už mě to ničí?
2: Když tam nezvládáme ty emoce, jo? Protože v každém konfliktu prostě narostou emoce. Jo? Naroste tam, já nevím, hněv, možná i smutek, jo? Nebo může člověk někdy, i když je unavený, tak cítit takovej jako agresi, anebo naopak odstup, odcizení. A my si potřebujeme být vědomi těch emocí a že i v tom konfliktu já jsem zodpovědná za ty svoje emoce. Nemůžu to úplně házet na toho druhého, protože to je prostě díra velká, jo. Když nejsem zodpovědná za svoje emoce v tom konfliktu. A samozřejmě někdy to člověku ujede, ale pak je hrozně důležitý přijít a říct, prosím, jako víš co, já jsem to fakt, to nebylo dobrý, odpust mi to, jo. Já jsem jako to řekla v hněvu, jo, nebo prostě musíme za to převzít zodpovědnost. Takže a pokud my těm emocím nedáme ty správné hranice, tak to už je znak, jako že to jde destruktivním směrem a potřebujeme se zastavit. Možná odejít. V tu chvíli říct, víš co, budeme to řešit, až si odpočneme, až vychladneme, ale musíme to řešit, ale nebudeme to řešit teďka. Protože ani jeden nejsme v dobrým nastavení. Jo.
1: Napadá mě třeba v manželství, co když jeden odmítá, nemá ten postoj, že chce.
2: Nechce řešit.
1: Chce, že nemá postoj, že by chtěl vyřešit konflikt a nebo předstírá, že není. Tam to může být složité.
2: To je složitější, samozřejmě. Můžete řešit konflikt tam, kde se otevřeně přiznává, že ten konflikt je. Když on tvrdí, že konflikt není, no, je to výzva. Je to i duchovní výzva. A myslím si, že to chce trpělivost, modlit se. A někdy to může být jako těžký, když je to třeba závažná věc, kterou ten partner nechce řešit a přesto víme, že prostě máme jako další jiný důvody, proč opravdu Pán Bůh chce, aby jsme spolu byli. Není tam třeba násilí. Myslím si, že když je násilí, tak je čas opravdu se vzdálit z toho a řešit to i za pomoci někoho jiného. Ale když je to třeba jenom nějaká věc, o které on nerad mluví, jo, nebo nechce něco, co vy víte, že vadí v blízkosti toho vztahu, ale on o tom není připraven mluvit, tak chce to prostě trpělivost, modlit se. Někdy to může trvat roky a není to vždycky snadný.
1: A někdy ten člověk potřebuje dozrát.
2: Potřebuje dozrát.
1: Aby porozuměl.
2: Ale to máte i s dětma. Některé věci s něma nevyřešíte.
1: Ano, napadá mě teenager, no. Nemusí rozumět.
2: Vůbec nerozumí a myslí si, že vy to máte úplně jako, že vy jste z toho marzu, že? Ale prostě on musí, člověk má vytrvat v tom, že milovat, říkat to, co vidí, že je moudrý, ale někdy to chce prostě čas a kdy třeba to dospívající dítě pak přijde a řekne, no jo, vlastně, jako jo. No.
1: Pojďme ještě shrnout ty principy řešení konfliktu v budově.
2: Ano, tak první věc je to mít na mysli, že ten vztah je jako ten základ a to, že prostě můžu počítat s Boží pomoci i v tomhle, že to může být, jakoby můžeme si to definovat jako zkoušku, jo, ten konflikt. A řešíme jednu věc, jo, nemůžeme vyřešit všecko, Někdy chceme vyřešit všecko, není to rozumný.
1: Nebo zatahujeme staré konflikty
2: ano,
1: do...
2: Ne, to není zdravý. Musíme vždycky řešit tu jednu věc. A možná se časem vrátíme i k těm, který s tím souvisí. Ale jednu věc, zůstat jako, že první je ten vztah, ten člověk. Být zodpovědní za svoje emoce v tom. Umět i se zastavit. I uprostřed toho konfliktu, a když vidím, že to jde špatným směrem, tak prostě se domluvit, jakože později, až vychladneme, a že chceme dojít nějaké jakoby vzájemné shody. Jo? Že to není o tom, že jeden zvítězí a přetlačí toho druhého, ale že my spolu jsme zodpovědní za ten vztah a to, co tam vnášíme, tak jako chceme, aby se Pánu Bohu líbilo.
1: Možná si můžeme představit ten konflikt taky, že to není něco, co je mezi námi, ale jako před námi. Být
2: ano,
1: jakby spolu
2: ano,
1: a dívat se spolu na ten
2: ano,
1: konflikt.
2: Ano, to je hrozně pěkný, že to není mezi námi, ale je to něco, co nám brání ano. vlastně jít dopředu. A když to správně uchopíme, odstraníme, my můžeme jít dopředu a můžeme spolu růst.
1: Dito, kde ty hledáš inspiraci pro zdravé vztahy?
2: Jo, tak já si docela čtu, že mě to i tak jako těší vyhledávat tady ty informace a snažím se pomáhat lidem tady v té oblasti taky. Modlím se a dívám se do Božího slova a tak dále. No.
1: Tak se blížíme ke konci. Ještě jednou si zhrníme těch 5 otvorů, o kterých jsme si řekli, že potápí loď našich vztahů. Takže míra celistvosti osobnosti, náš charakter,
2: naše zralost,
1: neschopnost, schopnost nebo neschopnost.
2: Nebo nějak narušená ta vztahová vazba.
1: Vztahová vazba, hranice.
2: Taková ta naše autonomie.
1: Autonomie, neřešená zranění.
2: Neřešená zranění, která zákonitě přichází a to, jakým způsobem my řešíme konflikt.
1: Ano, a konflikt. No. Jakým způsobem řešíme konflikt. Tak Dito, já ti moc děkuju, že jsi opět zavítala k nám do studia a mohli jsme společně nakouknout do oblasti vztahu. A přeji nám všem, abychom dokázali budovat zdravé vztahy a radovat se s ní. Tak ať ti Pán Bůh žehná. A loučí se Dita Michálková.
2: Ano, ano.
1: A
2: zdravím.
1: Radka Mazurová od mikrofonu.
2: Ano.

Předchozí hodina programu Rádia 7 patřila repríze Rozmaríny, ve které Radka Mazurová mluvila s křesťanskou pracovnicí Ditou Michálkovou o vztazích pod lupou. Další Rozmarínu naladíte ve čtvrtek v 10 dopoledne. Lída Pohanková mluví s Lenkou Poskočilovou o provázku, který spojuje generace. Teď jsme tedy překročili práh další hodiny, máme pondělí 11. května 2026. Lucie Endlicherová přeje dobré poslouchání vám, kdo jste s námi. Čeká nás pár písniček, až doputujeme ke 16:45 a tam je přichystána repríza štafety, která bude věnována tomu, jak předávat, jak budovat dobré vztahy v oddílu a jak předávat poznatky mezi generacemi v rámci vedení oddílu. První písnička po čtvrté hodině to je Lauren Daigle, která vyznává: čeká tě život, nový život v plnosti. Vždy budeš v pořádku, ať se děje cokoliv.

0: Dobré vztahy v oddílu jsme zkoumali v seriálu, který měl celkem 9 pokračování. Když začneme teď vyprávět příběh Radima, Ondry a oddílu Astra, tak se tenhle ten seriál v programu Štafeta završí.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Vítám vás u dnešního rozhovoru, ve kterém se budeme věnovat tomu, jak vlastně pracovat v týmu. Dva předcházející díly byly spíše o teorii a mluvili jsme v obecné rovině. S našimi dnešními hosty se proto chci podívat, jak funguje takový tým v praxi a jak se daří křesťanskému skautskému oddílu Astra udržovat dobrou atmosféru. Mými dnešními hosty jsou Radim Chovanec a Ondra Toušek. Radim dlouhá léta vedl dorost a nedávno předal vedení Ondrovi, který je tedy nyní hlavním vedoucím oddílu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na úvod jsem se vás chtěla zeptat, jak jste se vlastně dostali do vašich pozic jako vedoucí v oddíle. Co vás vedlo a stále vede k tomu věnovat tolik času vašemu oddílu?
2: Jelikož jsem služebně starší, tak začnu. U mě to bylo velmi jednoduché, jako odrostlý dorostenec jsem se postupně dostal do nějaké pozice rádce, když si mě vyhlídli starší vedoucí a ta práce, ta služba mě naplňovala, bavilo mě to, až se stalo to, že jsem začal více a více investovat a stal se vedoucím a postupně jsem pak ten oddíl přebral a dneska jsme ve fázi toho, že tady sedím společně s Ondrou, kdy vlastně on přebral ten oddíl a vede ho. A je to nějaký vnitřní motor, který mě pohání. Věřím tomu, že to je od Pána Boha.
0: A ty, Ondro?
1: Já to měl vlastně docela podobně. Taky jsem jako chodíval dlouhá léta do dorostu, jako klasický účastník, řekněme. Pomalu jsem se stal vedoucím, ostatní vedoucí mě k tomu motivovali a v průběhu nějaké té práce, tak jsem se právě s Radimem párkrát nějak dostal do řeči a začali jsme řešit pozici toho vedoucího. Jsem nějakou dobu teďka nějaké nové zkušenosti nabral,

0: spoustu se toho naučil a teď došlo prostě k tomu, že jsme si to s Radimem trochu vyměnili. Jsem hlavní vedoucí já teďka a dělám to, protože mi to dává smysl, baví mě to a věřím, že to je dobrá práce nebo dobré dílo, na kterém teďka tady pracujeme.
1: A Radime, co tě vedlo k tomu předat vedení dál a konkrétně Ondrovi?
2: Ta myšlenka byla velmi jednoduchá a přesto velmi vlastně složitá. Byla tam potřeba z mojí strany, nebo cítil jsem to, že je potřeba ten oddíl někomu předat a posunout ho dál, aby to nebylo tak, jak jsem se poučil z historie, kdy vlastně většina oddílu stojí na nějakých konkrétních lidech a ve chvíli, kdy ti konkrétní lidé skončí z nějakých objektivních důvodů, prostě to je třeba hodně, a mají rodiny a tak dále, tak v tu chvíli nemá kdo ten oddíl přebrat a většinou ta práce umře. A tohle já jsem nechtěl a v tu dobu jsme se začali motat kolem té skautské myšlenky a myslím, že na to ještě přijde řada. A tady vlastně byla jasná jako cesta, prostě nějaký udržitelný systém, najít někoho, kdo převezme ten systém, aby to bylo udržitelné z dlouhodobého hlediska, aby se ten oddíl mohl rozvíjet a někam posouvat. To, že dneska tady sedí konkrétně Ondra, je do jisté míry jeho zásluha, protože já jsem viděl mnoho možných kandidátů, kteří by to mohli přebrat, ale u Ondry nastal nějaký společný průnik, to, že i on potom nějakým způsobem toužil a bylo vidět, že má proto vlohy, že ho Pán Bůh volá do služby, takže tak nějak se to stalo, no.
1: A Ondro, jaké to bylo pro tebe přezít vedení po zkušeném vedoucím? Cítil ses do toho vhozen nebo jsi měl podporu?
0: Měl jsem obrovskou podporu od Radima a myslím, že to právě bylo to, co on chtěl, aby se právě nestalo. To, že bych z toho byl vhozen. Bavili jsme se o tom a pochopil jsem, že on to vlastně zažil a nechtěl, abych to musel zažít já. A já jsem za to moc vděčný, protože ta cesta, kterou jsem s ním šel bok po boku, on jako hlavní vedoucí a já jako potenciální nástupce, tak trval třeba rok. A já jsem měl příležitost mu koukat pod ruce, zkrátka vidět, jak se ten oddíl celý vede. A teď to vedu sám s těmi zkušenostmi, které jsem nabral, ale stále ho mám vedle sebe a můžu se ho kdykoliv na co zeptat. Snažíme se spolu být stále v kontaktu a daří se nám to a je pro mě velikou oporou.
2: Jestli bych to mohl doplnit, tak jsem rád za zpětnou vazbu, kterou teď tady od Ondry slyším a rozhodně to zcela klíčová věc, kterou si myslím, že chci, no, přeju ostatním oddílům nebo jakýmkoliv službám, aby tam byla nějaká vzájemná kooperace a to předání nebylo jako tady to máš. Ale já jsem z oddílu neodešel, ani nechci odejít a myslím si, že to, že můžeme jít vedle sebe a nějak ty věci společně posouvat je klíčová věc, nebýt na to sám, protože dost často to tak bývá, že lidi, kteří jsou ve vůdčích rolích, jsou na to sami a to je podle mě špatně a na tom si celkem zakládám, že bych chtěl se takhle věnovat některým klíčovým lidem a je to Ondra a v druhém oddílu, který jsme rozjeli, je to Silva a je to klíčová záležitost pro to, aby to podle mě mohlo dlouhodobě fungovat.
1: Máte jenom nějaký rychlý příklad toho, jak vypadá to jít vedle sebe, nenechat toho nového hlavního vedoucího v tom?
2: Já si myslím, že je to určitě nějaká pravidelná rutina toho se potkávat. To je za mě jako nejdůležitější recept a za to bych tady klidně veřejně poděkoval Lence, manželce od Ondry, která na to velmi dbá, abychom se fakt jednou za měsíc potkali. Scházíme se jako manželské páry, takže o to je to intenzivnější. A prostě být v tom neustálém procesu, prostě být vedle sebe, jako nebrat to automaticky.
0: A ještě doplním tu dobu, kdy jsem byl řádový vedoucí, řekněme, a koukal jsem právě pod ty ruce, tak jsme se asi i domluvili, že to tak jako budu nějakým způsobem dělat a vědomě jsem tedy tak činil a prostě jsem fakt koukal i na táboře, co teda se dělá, když jsem hlavní vedoucí, co se nedělá, když jsem hlavní vedoucí a fakt jsem si tak jako i sám potřeboval možná možná určit nebo se podívat na to, co teda ten hlavní vedoucí dělá a jestli to fakt chci jako vzít na sebe všechnu tu zodpovědnost a všechny ty věci, které na mě tím pádem vlastně padnou. A tím, jak jsem měl mnoho příležitostí to vidět a i konzultovat, tak mi to velmi teďka pomohlo.
1: Jak dlouho už teď funguješ ve své nové roli?
0: Jako hlavní vedoucí funguji od září tohoto roku.
1: Co tahle role obnáší za povinnosti, jak to máte ve vašem oddíle stanovené?
0: Máme to stanovené pro mě velice příjemně. Domluvili jsme se s Radimem a s jeho manželkou, že mě nebude zatěžovat takovými těmi byrokratickými věcmi, jako nějaké vyplňování grantů a prostě takové ty věci, které bych řekl, že oddalují vedoucího od té reálné práce, která je s těmi lidmi. A to je právě moje hlavní role. Být s vedoucími, být s tím týmem, být s dětmi, řešit program a celkově organizovat proces toho oddílu a ty konkrétní věci, které se v tom oddíle dějí.
1: Tím pádem máte i spoustu dalších lidí, kteří mají jiné povinnosti, tak jak teda vypadá váš tým. A už jste i zmínili nějaké dva větší celky?
2: Já bych to ještě doplnil, tu předchozí otázku. Za mě tam hodně patří, co není být hlavní vedoucím, nebo co by hlavní vedoucí neměl dělat. A často se podle mě stává to, že lidi ve vůdčích rolích přebírají veškeré kompetence a když to vezmu na konkrétně na ten oddíl, tak se často děje to, že hlavní vedoucí připraví veškerý program, zajistí všechny věci a zapomíná na to, že on by to měl řídit a on by to měl někam posouvat. A tudíž jsem se snažil Ondrovi tohle hodně vštěpovat, že je důležité myslet na ten celek, ne jen na nějakou dílčí věc. Podle mě to je klíčová věc k nějakému dlouhodobému úspěchu a tak společně na tom pracujeme a snažíme se to nějak vrstvit ty věci a myslím si, že Ondra tady tohle pochopil a i když mu to není podle mě vlastní, tak s tím začíná hodně dobře pracovat. A co se týče toho rozdělení, tak já to jenom uvedu. Ten oddíl trošku narostl a my jsme v posledních 2 letech začali mít problém s tím, že se nevlezeme na naše tábořiště. A řekli jsme si, co s tím, položili jsme si tu otázku, co s tím a napadla nás myšlenka, že se rozdělíme na starší a mladší oddíl. Byla ve hře i myšlenka, že budeme mít 2 oddíly v jiných městech, protože sdružujeme Orlovou a Havířov. A takže nakonec jsme se rozhodli pro ten mladší a starší oddíl a rozdělili jsme síly a já vlastně v tuhle chvíli pomáhám rozjíždět ten mladší oddíl společně s dalšími 4 vedoucími a Ondra si nechal vlastně ten zbytek vedoucích, těch je myslím 8 až 10 nějaký takové číslo, protože máme tam i lidi, kteří pomáhají jenom třeba při nějakých akcích a pak je tam spousta rádců, kteří jsou do toho zapojeni, takže pracovníků máme dost a snažíme se to diverzifikovat mezi tady ty 2 skupiny.
0: Já to doplním, pracuji zhruba s 8 vedoucími, jak Radim říkal, mám okolo 9 rádců a ještě jsme si přidělali, myslím, že už minulý rok jsme si přidělali takovou roli čekatele, který je pro děti, které chtějí už třeba v mladším věku, jako okolo 12 let třeba, chtějí už přičuchnout k tomu, jaké to je být rádce, mít nějakou zodpovědnost a tak jim dáme příležitost dělat něco malého, třeba že mají na starost rozdávání zpěvníků nebo narozeniny, kontroly, kdo je kdy má a zařídí, že prostě bude ta čokoláda pro toho člověka, který bude mít v tom týdnu narozeniny. A myslím, že se to poměrně osvědčuje. Ty děti získávají nějaké základní zkušenosti s tou zodpovědností, že s tím musí nějak pracovat a převede je to potom s věkem do role rádce, který se má vlastně primárně stát takovou spojkou mezi vedoucími a dětmi. To bych řekl, že se nám ještě tolik nedaří, ale pracujeme na tom, prostě musíme se stále učit a zlepšovat všechno. To patří k téhle práci. A zrád se pak děláme vedoucí, ale tam je to už i na nějaké míře zodpovědnosti jako vlastně z mojí strany, jako hlavního vedoucí. Chci si vybírat ty vedoucí, chci, aby měli jasno v otázce, jaký je jejich vztah s Bohem a s tímhle týmem potom pracuju a staráme se primárně vlastně o ty rádce, aby z nich mohli vzniknout právě výborní vedoucí. Taková je vlastně nějaká hierarchie našeho dílu.
1: Vlastně je to úplně obrovský tým, který tak pod sebou máte tolik lidí, kteří se zapojují, tak myslíte, že se vám daří tam udržovat dobrá atmosféra?
0: Řekl bych, že k té dobré atmosféře přispívá do jisté míry to, že tím, že nás je hodně, tak jsme schopni si poměrně jednoduše rozložit ty síly. Fungujeme na principu, že jeden vedoucí má na starosti vlastně celou schůzku spolu s dvěmi rádci. On jako vedoucí doprovází a pomáhá rádcům tu schůzku připravit. A tím pádem to vychází tak, že třeba vedoucí má na starosti schůzku jednou za měsíc, občas i za dva. A tím pádem rozložíme ty síly tak, abychom nikoho nepřetížili. Má to samozřejmě i nějaký mínus, a to je ten, že vlastně se nedostanou do toho driveu a možná ne vždycky ten výsledek je 150%, ale to je prostě věc už i nějaká osobní, o nějakém osobním nastavení. No ale obecně si myslím, že ta dobrá atmosféra se nám daří dělat díky společným akcím. Ty bývají velmi dobré, nebo jsou vždycky dobré v tomto ohledu. Máme tam společný čas jednak na víkendovkách, nejintenzivnější čas spolu je tábor. A řekl bych, že i takový nejlepší čas, který já si vždycky jako vedoucí vybavím, když se na toto téma bavíme, tak byly právě víkendovky před táborem, čistě pro vedoucí. Že to byl opravdu intenzivní čas jako team building a na ten vždycky vzpomínám jako hrozně rád, protože jsme tam mohli být sami, jenom ten tým, bez dětí. A bylo to moc fajn.
2: Je to docela alchymie udržet dobrou náladu v týmu a člověk si musí připustit, že nevždy se to daří, ale myslím si, že to je o nějakém rozhodnutí a o nějakých prioritách a člověk si musí uvědomovat, proč to vlastně děláme. A když se sejde to, že lidi chcou být spolu a zároveň chcou sloužit spolu, tak je to úplně ideální a myslím si, že se nám to ve většině případů děje nebo daří, takže je to o nějakém jako pozorování a člověk si na to musí najít hlavně čas, protože všechny ty věci, které tady třeba Ondra popsal, nějaké společné aktivity, jsou o čase a o té investici a čím víc člověk toho má, tak tím hůř se investuje, takže je to alchymie, nedá se to asi říct jinak.
1: Ondro, ty jsi zmiňoval nějaké team buildingové akce, které máte před tábory, ale máte nějaké naplánované i třeba během roku, jakože třeba si dáte jako fakt jako cíl mít jednou za pololetí nějakou poradu, kdy máte reflexy nebo nějaký čas pro sebe?
0: Snažíme se od tohohle roku si každý měsíc, ideálně první pátek v měsíci, protože se scházíme v pátek, si dát společnou poradu před schůzkou. Máme na to třeba hodinu a tam se snažím právě to nějakým způsobem vést tak, abychom jednak zreflektovali uplynulý měsíc, řekli si, co všechno se vlastně stalo, protože na to často zapomínáme, co všechno jsme prožili, a řekli si, co bylo fajn, co třeba nebylo fajn, ať si vyjasníme nějaké nesrovnalosti nebo věci, které třeba nedopadly dobře, ať jsou vyřčeny. Pak se přesuneme na to, co nás čeká v tom nadcházejícím měsíci a plynule tím vlastně přejdeme buď do nějakých hovorů, které z toho vyplynou, a nebo už teda na přípravu té schůzky, která vždycky potom hnedka následuje. Takže toto jako se snažíme a zatím to dodržujeme, ale jako asi půlroční si nevybavuju, že bychom historicky dělali.
2: Porady jsou důležité a jak Ondra zmiňoval, tak i historicky já jsem se snažil dělat v rámci každé schůzky nějakou mini poradu před schůzkou. Moc se nám neosvědčily poschůzkové porady, protože tam za mě moc není příležitost, nebo pro mě nikdy nebyla. Já jsem se vždycky rád věnoval rodičům dětí, kteří si je přišli vyzvednout. A co se týká těch jiných porad, tak určitě, když se nazbírají nějaké témata, které potřeba řešit a otevřít, tak je děláme spíš dle potřeb. Děláme různé porady právě kvůli tábora, teď nás jedna čeká za pár týdnů. Takže s tím pracujeme jako operativně a za mě nástroj porady se nesmí přeužívat, protože dělat schůzi pro schůzi je velmi nepříjemné a mnohé věci se dají řešit v nějakém užším kruhu, operativně a schůzovat jako je k ničemu. Potřebujeme, abychom fungovali a ten čas, jak Ondra tady zmiňoval, investovali hlavně do vztahu a do dětí a ne do schůzí.
1: To je určitě dobrý podnět, ale přece jenom musíme občas mít ty otravné dlouhé oddílové porady, které všichni známe. A tak jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějaké nápady, co dělat na tady těchto poradách, možná, aby to nebyl takový voprus. Myslím si, že hlavně teď, když máme mladé rádce, tak někteří třeba i sklouzávají k tomu, že jsou třeba na mobilu během porad. Tak když tu poradu vedete, tak jak ji můžete nějak ovlivnit, aby tam byla ta dobrá atmosféra?
2: Mně se osvědčilo, a nejenom jako na poradách v rámci oddílu, ale i pracovních poradách a napříč různými dalšími službami, dělat to, že si dát nějaký časový rámec, popsat, co nás čeká, aby všichni věděli, kam to směřuje a jak to bude dlouhé. A ideálně to říct i dopředu, protože všichni se na to můžou připravit, můžou si k tomu tématu připravit, co by chtěli říct a nedělat z toho tu schůzi, no, prostě musí to být trošku živé. A to je o tom, jak ti lidi chcou být spolu a když mají společný zájem, tak to pak funguje, no.
1: Napadá vás ještě nějaká rada, jak udržovat dobrou atmosféru a dobré vztahy v týmu?
2: Já se vrátím hodně do historie. Za mě nejlepší je čas, který vlastně popsal nějakým způsobem Ondra, takový ten čas bez dětí, kdy máme jenom nějakou společnou aktivitu, nějakou zábavu. Já si pamatuju, že historicky jsme hrávali třeba bank, u kterého jsme trávili hodiny a hodiny a vlastně to byl jenom prostředek k tomu, jak být spolu. A myslím si, že to je strašně jako klíčové, že nejenom spolupracovat, ale taky prostě rozvíjet ty vazby a znát se jako lidi a umět se jako podpořit i v těch soukromých životech, nejenom v té službě.
1: A funguje u vás v týmu nějaký typ mentoringu, že se třeba nějaký vedoucí dohlíží na nějakého konkrétního rádce nebo i vedoucí na vedoucí?
0: Zavedli jsme si to víceméně od tohohle roku, nějakým způsobem i striktně možná, že mladí rádci lomeno vedoucí, tím myslím rádci, kteří se chtějí stát vedoucími, tak absolvují rádcovskou školu, kde je to dokonce, jsem pochopil, podmínkou, že si musí najít nějakého mentora a my toho vlastně využijeme, že navzájem si víceméně potom děláme ty mentory, vedoucí mentorujou rádce, mě mentoruje Radim, neříkáme tomu tak, ale ono to tak vlastně je. Je to dobrý nástroj, s kterým se ale musíme ještě i naučit pracovat. Je to hodně o iniciativě těch mladých vedoucích, jmenu rádců, a ti ne vždy to rádi iniciují. Takže je to hodně na nich, ale zároveň je to i o nás, jestli je do toho nějakým způsobem asi fakt tlačíme. Pokud ne, tak prostě se může stát, že se nikdy ani nesejde ten pár třeba a prostě to nebude fungovat.
2: Já k tomu mám takovou praktickou poznámku, že ono to funguje za mě tak, že ve chvíli, kdy mě někdo mentoruje, tak já můžu mentorovat, protože mám nějakou zkušenost a je potřeba, aby to prostě vycházelo od zhora. Takže když to vezmu velmi prakticky, tak mě jako člověka, který je součástí staršovstva, tak mentoruje náš kazatel. S tím, že já se teď snažím mentorovat právě Ondru společně se Silvou, která vede ten druhý oddíl. A takhle kaskádovitě pokračujeme dál a je to důležitá věc. A nesmí se to ale přehnat. Člověk má nějakou omezenou kapacitu a může se věnovat jednomu, možná až třem lidem, ale víc, pokud to má být nějaké důsledné a aby se to dalo někam posouvat v čase, tak to nejde. Nějaká důslednost v tom.
3: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Dnes se s Radimem Chovancem a Ondrou Touškem bavíme o tom, jak dobře pracovat v týmu. Oba s tím mají bohaté zkušenosti, protože oba si zkusili vedení oddílu Astra. Doteď jsme se bavili o jejich týmu, jak společně fungují a co dělají proto, aby panovala dobrá atmosféra. Nyní se podíváme na to, jak můžeme reagovat, když nastane problém. Stalo se vám někdy, že někdo neobstál ve své roli? Jak jste s tím zacházeli, obzvlášť jako hlavní vedoucí, pod kterého to teda spadá, pod jeho povinnosti?
2: Určitě se mi to stalo a je to běžná věc. V mezilidských vztazích dochází ke konfliktům a může to být z různých důvodů. Já jsem si tu otázku ale snažil položit vlastně trošku jinak, tak se možná omlouvám, ale já tu otázku vidím tak, když někdo neobstál, tak proč vlastně neobstál v té roli, kterou jsem mu dal? A často, když jsem si to reflektoval, tak to bylo tím, že jsme si tu roli nedostatečně vydefinovali. Já jsem přecenil kompetence nebo schopnosti toho člověka a v podstatě jsem objektivně to musel vzít na sebe. A vidět to v tom světle toho, že to selhání nebo to, že se něco nepovedlo, tak vlastně je můj problém a já se k tomu takhle musím postavit. A v tu chvíli to hodnocení celého toho konfliktu bylo vlastně, nebo to problému, bylo to úplně v jiném světle, než jsem třeba původně si myslel. A určitě je fajn je řešit ty věci s nějakým odstupem, určitě v nějakém užším kruhu a zacházet s tím prostě citlivě. Já s tím mývám občas problém, protože jsem cholerik a chci věci řešit hned, ale je potřeba poodstoupit, promodlit to, nechat to Pánu Bohu.
0: Já to doplním, že je to zkrátka práce s lidmi a konflikty prostě do těch mezilidských vztahů patří, jak už říkal Radim. Ze zkušeností si myslím, že je důležité mluvit spolu. Většinou je lepší mluvit osobně s tím člověkem, se kterým došlo k nějakému konfliktu, nešířit to, nešířit drby, to je nejhorší, potom kazí to atmosféru všude. Jo, nenechat v sobě vyhnít třeba nějaké naštvání na toho člověka nebo nějakou zášť vůči němu, protože ono se to pak nastřádá a může to vybuchnout v nejhorší možnou chvíli a není to pak prostě hezké. Takže mluvit spolu.
2: Já bych to ještě doplnil o to, že když někdo selže, obzvlášť ve službě, tak spousta lidí má tendenci pak z té služby třeba i odejít, že se něco nepovedlo a myslím si, že důležitá role hlavního vedoucího je podpořit toho člověka, že věci, i když se nepovedou, tak stejně můžou být použity a když si tak procházím věci ve svém životě, tak ty věci, které se nepovedly, tak si Pán Bůh mnohdy použil daleko víc, než ty, co se povedly. Takže v tom je třeba být opatrný a nedělat nějaké závěry a důležité je opravdu podpořit ty lidi v tom, že selhat můžem, že to není problém.
1: Když teda víte o nějakém problému v týmu nebo nějakém konfliktu, tak s kým vším to řešíte? Občas je třeba i věci řešit nějak oficiálně, nevím, třeba nějakou zbavení funkce nebo něčím takovým, tak myslíte si, že by do toho rozhodnutí měli vidět všichni, jako jsou, kteří jsou součástí toho týmu, aby nikdo nebyl v tomhle upozadněný?
2: Za dobu celou, co jsem v rámci oddílu, tak jsem nemusel nikdy něco řešit takhle jako oficiálně, že bych někoho odstavil z té služby a myslím si, že jak jsme tady zmínili oba dva, je to o nějakém dialogu, o řešení těch věcí a většinou, když něco nefunguje, tak ten člověk odchází sám, protože to ví, že prostě ten čas prostě nějakým způsobem už vypršel třeba v té službě, ale určitě je potřeba ty konflikty udržet v nějakém užším týmu, ač je to velmi těžké, protože před chvílí jsme se bavili, jak dělat dobrou atmosféru, jak utužovat vztahy, tak většinou lidi v těch týmech jsou si poměrně blízko a když prožíváme něco, tak i to dobré, i to špatné, takže většinou stejně ten tým ví, že se něco děje a velmi těžko se to udrží v nějakém úzkém kruhu, ale myslím si, že důležité se o to snažit a ve chvíli, kdy je to třeba něco složitějšího, tak ze zkušenosti, když jsem měl tu potřebu do toho vtahovat nějakou třetí stranu, nějakého supervizora nebo někoho, tak v tu chvíli je důležité být jako v tom opatrný, protože to může napáchat víc škody a ta moje zkušenost je taková, že je lepší to s někým jako nasdílet ten konflikt, ale nevtahovat do toho další osobu, někoho, kdo jako udrží to v nějakém intimitě, v nějakém tajemství a spíš z pohledu nějakého jako poradenství, jak se rozhodnout dobře.
1: Abychom nekončili negativní otázkou, tak nespomenete si na nějaký moment, kdy jste byli opravdu hrdí na váš tým?
0: Mě napadla zářijová víkendovka, kterou jsme měli tento rok. Zkusili jsme si totiž asi vlastně poprvé možná, jako za tu dobu, co jsem jako vedoucí, udělat chatu bez takových těch hlavních opor, což je třeba Radim, nebo takové ty stálice, které, na které se můžeme vždycky spolehnout a vždycky všechno dopadne dobře, protože tam jsou. Takže jsme jeli na víkendovku tři vedoucí. Celou tu víkendovku připravovala nová mladá vedoucí a všechen program měli na starost tři rádci nebo mladí vedoucí a všechno dopadlo úplně výborně. Byla to super akce a mě udělalo jednak radost, že jsme to zvládli i bez těch, v tu dobu jsem si myslel, jako, že úplně mega klíčových lidí, bez kterých jako, by se to jinak sesypalo, čímž jim neubírám kredit, ale udělalo mi i radost, že prostě ty děcka jsou schopné a když dostanou příležitost, tak fakt zamakají a je to super. A úplně nejvíc jako vzpomínám na ten moment, kdy jsem seděl v jídelně a přesně tílenství mladí vedoucí a rádci, tam jako jedna skupina večer hráli nějakou deskovku a byli spolu strašně rádi, byli jedna velká parta a já jsem na to koukal a opět říkal, jo, je tady někdo, kdo to bude chtít se mnou dělat, mají partu, jsou spolu rádi a je to super. Takže už se na ně těším, až z nich budou všichni vedoucí a bude mít obrovský tým a bude to, prostě bude to fajn, já tomu věřím.
2: Já to teda vezmu možná trochu víc ze široka, Ondra byl hodně konkrétní a já mám potřebu to tak jako hodnotit v čase, kdy vlastně, když jsem přebíral oddíl, tak byl velmi mladý ten oddíl a nebyli tam víceméně žádní dospělí vedoucí, dneska už to tak není, dneska už je tam spoustu lidí, kteří jsou plnoletí a umí převzít jako kus práce, udělat kus práce a já jako bych chtěl vyzvihnout takový ten posun, který jsem měl možnost vidět, to, že jsou schopni v čase přebírat kompetence a odpovědnost. A to je jako, na to jsem jako pyšný, jo, když vlastně jsem měl možnost vidět toho člověka jako velmi malého v tom oddíle a myšleno v tom, jako, že neměl žádné kompetence a jsme mu dali nějakou příležitost a on vyrostl. Tak na to jsem pyšný, že ti lidi vzali ty příležitosti, ti konkrétní vedoucí a posunuli se. A věřím tomu, že nejenom jako v rámci té služby, ale že je to posunulo i v jejich osobních životech a že budou dobrými lidmi v božích očích.
1: Díky tady těmto možná zážitkům nebo i hodnocení v čase jsme mohli nakouknout do toho, jak to vypadá v týmech těchto dvou vedoucí. A není samozřejmé, že tým dobře spolupracuje, proto je naší povinností vnímat své okolí a starat se o to, jak se kdo má, abychom jako celek mohli fungovat a dávat dětem dobrý příklad. Než skončíme, mohli byste prosím dát vedoucím, ale i učitelům, rodičům a vlastně všem, kteří mají na starost nějaký tým, ať už sebe, jak velký nebo malý, tak mohli byste jim dát na cestu nějaká povzbudivá slova?
2: Já se možná budu opakovat. Ale pro mě největším povzbuzením a oceněním vlastně za tu službu nebo za tu práci je to, že můžu být u toho, že můžu být při tom, jak druzí rostou a jak se posouvají a jak tady chci být pro druhé a nejenom pro sebe. Tak za to jsem strašně moc vděčný, že mám tu příležitost být u toho.
0: Řekl, co jsem chtěl, tyjo.
2: Asi jsme spolu často, no.
0: Jo, jako není nic hezčího, než vidět, jak to pod rukama roste, jak to kvete, je to prostě krásné vidět.
1: Tohle zkazují Radim Chovanec a Ondra Toušek a od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Další štafetu najdete v našem vysílání ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut. Tento pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů.

Ještě 60 minut bude pokračovat vysílání Rádia 7, kterým vás provází Lucie Endlicherová. Před námi je čas mezi 5. a 6. a tak už se možná sluší říkat i dobré ráno vám, kdo právě vstáváte do pondělí 11. května 2026. Před námi je nejprve setkání s kazatelem Církve bratrské v Opavě Jaroslavem Pokorným, autorem letošního seriálu v programu Nejen chlebem. Po 18. spolu s ním přemýšlíme o životě v hojnosti. Dnes bude řeč o očekávání na Ducha Svatého.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské v Opavě a mám tu možnost s vámi tento rok sdílet úvahy nad biblickými texty. Čekáte rádi? Asi málo kdo z nás by dal kladnou odpověď. Buď proto, že se nám to může zdát ztrátou času, jako když čekáme na nádraží, protože náš vlak má zpoždění, nebo čekáme ve frontě v hypermarketu u pokladny. Možná ještě horší čekání je, když na jeho konci vyhlížíme něco potenciálně nepříjemného, jako třeba vstup do zubní ordinace či pracovny někoho, kdo nás bude zkoušet. Jiné je ale očekávat. Je tam přítomno napětí, protože nás čeká něco nového, například cesta do neznámé destinace, první rande, nová práce, ale zároveň se těšíme, pokud věříme, že to nové bude dobré. Novozákonní biblická kniha Skutků apoštolů, která dějově navazuje hned na evangelia, začíná právě takovým očekáváním. Čteme prvních 14 veršů první kapitoly této knihy. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim: není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim: co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory, ležící poblíž města, na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. Těsně předtím, než se vzkříšený Ježíš vrátil k Otci, vybízí své vyvolené učedníky, aby zůstali v Jeruzalémě a očekávali Otcovo zaslíbení. Nepochybně tady odkazuje na předpověď daru Ducha Svatého pro celý Izrael, jak to můžeme číst u některých proroků ve Starém zákoně. Ve starozákonní době totiž Bůh dává svého ducha vybraným významným jednotlivcům, vůdcům národa, soudcům, králům, prorokům, ale třeba i řemeslníkům, a to proto, aby vykonali v rámci speciálního pověření úkol, který skrze ně chtěl Bůh vykonat. Nicméně už v této době zaznívají proroctví, která mluví o tom, že jednou bude darován Boží duch v nebývalém rozsahu a intenzitě. Ježíš svým blízkým vysvětluje, že tím Otcovým zaslíbením, které mají očekávat, myslí křest Duchem Svatým. On sám své učedníky ještě za svého pozemského života vyučoval o působení Božího ducha, jehož jim chtěl darovat.
přirovnává ho k živé vodě, která se v člověku stane pramenem tryskajícím k věčnému životu, a jindy k řekám živé vody, plynoucím z nitra člověka věřícího v Krista. Duch svatý je tedy ten, který přináší člověku hojnost božího života a vnitřní proměnu. Když se už přiblížil závěr Ježíšovy pozemské služby, začal své učedníky, zejména podle evangelisty Jana, intenzivně vyučovat o daru Ducha svatého, zde speciálně označovaného jako paraklétos, utěšitel, zastánce. Ten je tak vzácným darem, že je pro učedníky lepší Ježíšův fyzický odchod, aby paraklétos mohl přijít. On je duchem pravdy, který v nich bude žít, on je naučí všemu a připomene jim všechno, co jim Ježíš řekl, bude o Ježíši vydávat svědectví, bude usvědčovat z hříchu, uvádět do veškeré pravdy a oslaví tím Ježíše. Možná toto vše z mistrova předchozího vyučování si učedníci mohli při posledním rozhovoru se vzkříšeným pánem připomínat. Oni však ještě přemýšlejí o fyzickém mesiářském království, ale Ježíš předestírá obraz Božího království, které je duchovního charakteru a má se postupně šířit skrze svědectví učedníků o Ježíši. K tomu potřebují moc Ducha svatého a právě očekávaný křest Duchem svatým je tou událostí, která učedníky zmocní a pomaže ke službě, zvláště ke službě svědectví o Kristu. Podle knihy Skutků jsou právě toto poslední Ježíšova slova na zemi vlastně jakýsi jeho odkaz, závěť. Ježíšovi nejbližší učedníci tedy uslyšeli výzvu svého mistra, aby po jeho odchodu k otci očekávali zmocnění duchem. Čím udržovali a rozvíjeli své očekávání? Dali stranou ostatní věci, protože byli poslušní Ježíšova příkazu a poddali se mu. Dali stranou své osobní rozdíly a modlili se svorně spolu. Český studijní překlad to vyjadřuje slovy, ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. Také v tom byli vytrvalí. To je několik věcí, kterými udržovali své napětí a těšení se, které k očekávání patří. A to je něco, co můžou učit i nás, křesťany v 21. století, jestliže chceme očekávat a zakoušet naplňování a zmocňování Duchem svatým, tedy poslušnost a poddání se Kristu, modlitba, svornost a vytrvalost. Máme další text písma, který k tématu očekávání na Ducha svatého něco důležitého říká. Jsou to přímo Ježíšova slova, jak je zaznamenává evangelista Jan v 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Proto mít a udržet si očekávání na Ducha svatého potřebujeme žízeň, touhu. Potřebujeme si přiznat, že hluboce potřebujeme Božího ducha. Proto, aby naplnil naši prázdnotu, proto, aby dával do středu našeho myšlení, slov i skutků Ježíše Krista, proto, aby nás vedl po božích cestách, proto, aby nás uschopnil ke svědectví o Kristu, proto, aby nás připodobňoval Ježíši, proto, abychom byli schopni vycházet k druhým lidem a mohli vytvářet božím životem pulzující společenství. A pokud nemáme tuto touhu mít více božího ducha, tak může být povzbuzením slovo, které jsem kdysi slyšel. Pokud nemáš touhu, tak v sobě aspoň vzbuď touhu potom mít touhu. Další samozřejmou podmínkou očekávání na ducha božího
je víra v Ježíše Krista jako mého osobního zachránce a pána. A v této víře, která je vztahem, k němu přicházíme. Zajímavé je, že v textu ze začátku knihy Skutků je zmíněno ještě

se mají uskutečňovat ta zaslíbení, která nám Bůh dává pro náš každodenní život. A k ním v první řadě patří právě dar Ducha Svatého a spolupráce s ním. A tak si, milí přátelé, nejen v čase před letnicemi, ale v každém čase připomínejme, jaký vzácný dar nám Ježíš vydobil a zaslíbil. Nejen to, že nám byly odpuštěny hříchy, ale že sám Bůh v Duchu Svatém v každém z nás chce přebývat, proměňovat nás a působit skrze nás na naše okolí. Určitě je každý z nás v trochu jiném stavu a situaci, ale věřím, že ať jsme teprve hledající Boha, nebo čerstvě věřící v Krista, nebo křesťané dlouho stojící ve stereotypech na místě, či služebníci toužící rozvinout a zefektivnit svou službu, všichni potřebujeme nový dotyk Ducha Svatého, jeho nový příchod, jeho svěží působení. A tak očekávejme s napětím a těšením se.

To bylo dnešní vydání programu Nejen chlebem, který v premiéře najdete na vlnách Rádia 7 vždycky ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut. Příště bude v setkání s Jaroslavem Pokorným řeč o naplnění Duchem Svatým.

0: Boha jako toho, kterého smíme dýchat, v jehož přítomnosti se smíme nadechnout zhluboka, připomínala tahle ta písnička Michael W. Smitha. Dobrá příprava k dnešnímu setkání s manželi Šanderovými na husitské faře v Kuřimi. Tady je program Séla.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: V pravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Pokoj vám. Další séla, beseda nad nedělními čteními začíná.
0: Tentokrát nad čteními šesté neděle velikonoční.
1: Pěkně vítejte.
0: Teď se už na chvilku stišíme. Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Všemohoucí Bože, pomáhej nám, aby vzkříšený Kristus vládl v našich srdcích a my s ním spojeni vrůstali stále víc do tvého království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po věky věků.
1: Amen. Čtení ze Skutků apoštolů ze 17. kapitoly. Apoštol Pavel mluví v Aténách na Areopágu.
0: Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.
1: Amen. Nyní se pomodlíme část žalmu 66.
0: Dobrořečte národy našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
1: Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
0: Ano, zkoušel si nás, Bože, protříbil si nás, jako se tříbí stříbro.
1: Zavedl s nás do lovecké sítě, těžké břemeno si nám na bedra vložil.
0: Dopustil jsi, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.
1: Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, jež moje rty vyslovili, jež v soužení vyřkla moje ústa.
0: V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější s obětním dýmem z beranů, připravím skot i kozly.
1: Pojďte, slyšte všichni Boha bojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
0: Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.
1: Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.
0: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Amen.
1: Amen. Čtení z prvního listu Petrova ze 3. kapitoly od 13. verše. O naději, kterou máme díky Kristu, a o záchraně.
0: Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí, ani nezvyklá. A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale činíte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavil koráb, a v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. Jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a potřídil si anděly a vlády a mocnosti. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Jana ze 14. kapitoly od 15. verše. Ježíš přislibuje jiného přímluvce, některé překlady mají jiného advokáta.
0: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a On vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dnešní procházku bych začala na Areově pahorku v Aténách. Co říkáš?
1: Že je to báječný nápad.
0: Tušila jsem to. Pamatuji si totiž, že jsi nejednou řekl, že právě tato zvláštní skála nad Agorou tě do Atén táhne nejvíc.
1: Máš úplnou pravdu a taky dost dobrou paměť, i když si často myslíš opak, ale to teď nebudeme řešit, že ano?
0: Přesně tak, nejde přece o nás, ale o biblické slovo a biblické skutečnosti.
1: A k tomu přidávám jasné amen.
0: Tak pověz něco o Aténách.
1: No, v čase Římského impéria neměly Atény nějaké významné politické postavení. Ta dávná sláva a moc byly již dávnou minulostí. Hlavním městem provincie Achája byl v té době Korint a tam sídlili také římští místodržící.
0: Pro jistotu, o jaké době mluvíme?
1: Přelom letopočtu a první století post Christum.
0: Tedy novozákonní době.
1: Tak, přesně. To je čas Pavlových cest po Středomoří, čas skutků apoštolských a Pavlových epištol. Pavel v tom našem čtení zrovna koná svou druhou cestu a od severu přichází do Řecka.
0: Ale nejprv se musel přeplavit přes moře od východu, že ano?
1: Jistě, že. Z přístavu v Troádě přes ostrov Samotráke do makedonské Neapole a Filip.
0: Následovala Tesalonika, Beroja.
1: A jsme v Aténách. Další zastávka, významná, bude
0: Korintos.
1: Přesně tak, ale my nebudeme pospíchat, my zůstaneme pěkně v Aténách. Jak jsem říkal, Atény té doby sice neměly politickou moc, ale bezvýznamné rozhodně nebyly. Neboť to bylo centrum myšlenkové, kulturní, filozofické, vzdělanostní. Římané měli moc nad řeky, ale obdivovali jejich kulturu, myšlení, literaturu, filozofii, stavitelství, sochařství. A tak do Atén posílali své mladé často studovat. Prostě k Aténám a všemu aténskému chovali obrovský respekt. Teď třeba věnoval Aténám a jejich významu v různých dějinných epochách Martin C. Putna několik dílů svého rozhlasového pořadu Spirituála duchovní Evropa.
0: Takže Pavel chce přinést své evangelium i do této kolébky kultury a filozofie.
1: Přesně. Jeho konkrétní motivy neznáme, protože nám je neprozrazuje. Sice z jeho cest vyvozujeme někdy Pavlovu misijní strategii, logicky, ale to jsou spíš naše domněnky na základě informací a toho, co známe třeba odjinud.
0: Možná se taky chtěl Pavel do Atén, těch Atén, taky podívat.
1: Možná. Když vlastně jdeš tak kolem, no proč by se nezastavila, že? Teď to taky děláme. Ale rozhodně z toho, co se píše ve Skutcích apoštolských, neplánoval své vystoupení na Areopágu. To se tak nějak seběhlo spolupůsobením různých činitelů.
0: Jakých? Šlo by to aspoň krapet rozvést?
1: No, že si to ty, pokusím se. Tak, Pavel si Atény prohlédl a řekl bych, že se zděsil.
0: Čím ho mohli Atény poděsit?
1: No, hádej. Jmenují se po bohyni Aténě, všude samé chrámy a chrámky, oltáře a oltáříky.
0: Aha, museli mu připadat strašně pohanské a modlářské.
1: No, to tedy ano. Viděl ty různé kultické stavby a stavbičky, taky pochopitelně mluvil s lidmi. Výslovně píše svatý Lukáš, že mluvil Pavel s některými filozofy epikurejské a stoické školy. Navštívil tam také synagogy, mluvil s tamními židy i s pohany, co uvěřili v jednoho boha.
0: A?
1: No, jedni, možná to byli ti epikurejci, považovali Pavla za nedovzdělance. Víš, takové to, co nám filozofům chce tento človíček povídat.
0: Jak pak se řekne řecky nedovzdělanec?
1: To tě zajímá? Mě totiž taky. Tak poslouchej. Spermologos.
0: Spermologos?
1: Přesně. Řecko-český slovník Novému zákonu od Ladislava Tichého uvádí následující ekvivalenty tohoto slova. Dvojtečka. Mluvka, povídálek, žvanil, tlučhuba, vejtaha. Jedno lepší než druhé, co?
0: To tedy věru nebylo úctivé k apoštolovi národů.
1: To tedy opravdu nebylo, jinou realita. No a ti druzí, že by to byli ti stoikové, možná ano. Ti se zas domnívali, že je Pavel propagátor nějakých cizích božstev od někud z východu. To slova tedy pro cizí božstvo se použili výraz daimonia.
0: Jako démony?
1: No ne, tak docela. Pro řeky tady to slovo označuje prostě nějaké božstvo, nějakou nižší božskou bytost. O svém daimoniu mluvil třeba filozof Sokrates. Pro něho to bylo nějaké strážné božstvo, božské působení vnitru člověka, jakýsi vnitřní hlas, božské znamení. Homer to slovo daimon používá jako synonymum pro theos, tedy Bůh. Zatímco jiný básník Hesiodos tak označuje nižší božstva. Zajímavý je také doslovný význam toho slova, daimon.
0: Nepovídej, tedy povídej.
1: Tak je to rozdělovatel nebo distributor.
0: A čeho?
1: Všeho možného. Osudu, někdy taky bohatství, ale nejenom v tom materialistickém smyslu slova.
0: No dobře, ale zatím jsme se nikam moc nedostali.
1: No správná připomínka, ale přinejmenším jsme se aspoň o trochu víc přiblížili antickým představám o Bohu a bozích. A to není taky tak úplně od věci, protože z toho taky vyrůstáme. Jo? Křesťanství k nám přišlo přes řeky a Římany.
0: A co tam tak důležitého vidíš?
1: Inu, třeba rozlišení mezi Bohem, a různými vnitřními hnutími, znameními, která přicházejí zevnitř i zvenku, nehledáme i my znamení Boží přítomnosti a Boží pokyny pro naše rozhodování, aspoň někdy? A není to hodně podobné tomu, co hledal taky antický člověk?
0: No dobře, ale ještě jsme ani nevylezli na Areopág.
1: Pojďme na to. Dnes tam vedou takové schody se zábradlím, to jsem viděl v jednom dokumentu, kdo ví, jak to bylo tenkrát. Areopág je totiž skála a na ní, nad hlavním náměstím starých Athén, se nachází ta intelektuální křižovatka, elitní diskuzní centrum tehdejšího světa. A tam dostane Pavel možnost odprezentovat své ideje.
0: To je něco jako dostat nějaký čas v televizi, že?
1: Řekněme. A nebo na té nejprestižnější internetové platformě. A znovu říkám, Pavel se tam nevecpal sám, ale vzali ho tam sebou možná ti filozofové.
0: Ti, co k němu byli tak neúctiví?
1: No nejspíš.
0: Vzali ho tam, aby mu dali šanci se obhájit, a nebo spíš, aby ho znemožnili?
1: Kdo ví, možné je oboje.
0: Bylo rozumné od Pavla tam jít?
1: Co myslíš?
0: Šel bys tam, kdybys byl Pavel?
1: No, ale já nejsem. Těžko říct. Při své povaze bych se tomu asi spíš vyhnul. Ale pak bych si to možná vyčítal, že jsem neměl dost odvahy a tak. Pavel, ten tam šel. Možná nevěděl, co tam čeká, ale to se mi nezdá. Ale přesto do toho šel, protože...
0: Protože v tom viděl možnost pro evangelium.
1: Jistěže. Snad můžeme říct, že tím vnesl evangelium do intelektuálního centra, do rozhovoru všech těch filozofických směrů a škol, do jejich handrkování, kritického uvažování a vystavil ho jejich nelítostné kritice.
0: A udělal dobře.
1: Souhlasím, udělal dobře. Evangelium se nestalo ezoterickým učením jen pro zasvěcené, ale stává se součástí kultury, přemýšlení, hledání moudrosti a tak.
0: Stává se partnerem v diskuzích. To je vlastně velmi moderní a aktuální.
1: Opět nemohu než souhlasit, je to tak. Kritikou evangelium nic nestrácí, ale naopak získává.
0: A jak bys ohodnotil výsledek, myslím, toho Pavlova vystoupení na té skále?
1: No, většinou se to hodnotí jako neúspěch, ale já bych s tím nesouhlasil. Pravda, nenechali Pavla ani tu řeč dokončit. Pak to odložili na neurčito. Ale zase tak strašné to podle mě nebylo.
0: Jsi už vychovaný současnou realitou, účastí na bohoslužbách a zájmem o církevní život, viď?
1: Určitě jsem tím poznamenán, no kdo by nebyl. Ale i tak, pár lidí, co tu Pavlovu řeč slyšeli, uvěřilo. Evangelium se tedy zachytilo i ve městě bohyně Pallas Athény a to opravdu není zase až tak málo. Ale podívejme se ještě aspoň trochu na tu Pavlovu řeč. O ní totiž hlavně jde. Proto je to dnešní bohoslužebné čtení.
0: Asi nevím, co tím přesně myslíš.
1: Fajn, milé, rád vysvětlím. První čtení velikonoční doby obsahuje vždycky čtení ze skutků. Má to být svědectví pro vzkříšeného. Slova a činy první generace křesťanů, tedy v Jeruzalémě, ale taky ve východním Středomoří. A celé to naznačuje, jak dál. Prostě jejich slovy a činy je dosvědčováno vzkříšení a vzkříšený. Dosud jsme slyšeli pár úryvků Petrových řečí a dnes taky podstatnou část jedné řeči Pavlovy.
0: Dík, hned je to jasnější. Jak tedy Pavel argument?
1: Začíná vstřícně. Konfrontace by znemožnila skutečný dialog. Říká se tomu captatio benevolentiae, česky získání přízně u posluchačů. Přestože ho modlářství Athéňanů znepokojilo, vezme to tady z té kladné stránky. V uctívání bohů jste, drazí Athéňané, velmi horliví. Nechcete žádného boha a bůžka nechat bez lidské přízně a náklonnosti a pro jistotu uctíváte i boha, kterého zatím neznáte. Pro jistotu, aby ani on nebyl ochuzen. I když to tak může vypadat, nejsem ironický. To opravdu svědčí o přístupu tehdejších Řeků a pohanů vůbec.
0: Prý je takový oltář věnovaný neznámému bohu historicky doložen. Víš o tom něco?
1: Jenom jsem si o tom něco málo nastudoval na internetu, takže...
0: Ale to vůbec nevadí, tak co jsi našel?
1: Prý jsou v antice doložené jen oltáře neznámým bohům. Agnostois Theois, tedy v plurálu. A víc o tom nevím. Svatý Pavel tady mluví o neznámém bohu v singuláru. Agnostoteo, neznámému bohu. Tohoto posunu od množného k jednotnému číslu si už ve starověku všiml svatý Jeroným. No ale co tento posun znamená, toť otázka. Mimochodem, když si zadáš do vyhledávače neznámý bůh, víš, co ti vyjede? Román Johna Steinbecka. A potom třeba odkaz na knihu Karla Skalického, českého teologa, Po stopách neznámého boha. A pak ještě nějaké další knížky. Zdá se, že východisko Pavlovy řeči na Areopágu je i po skoro 2000 letech stále dosti podnětné.
0: Kolem neznámého boha jako by se setkávali pohané a křesťané.
1: Přesně tak. Hledal jsem historicko-religionistické informace a nakonec jsem našel podněty k další četbě. Báječné. Avšak zpět na Areopagus. Pavel nabízí těm Řekům informaci o neznámém bohu.
0: Tak je to stvořitel světa a všech lidí. Shovívavý k lidskému náboženskému tápání.
1: Ano, ze začátku, tedy tomu počátečnímu lidskému tápání. Potom taky podtrhuje jeho univerzalitu. Toho boha. V něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A cituje přitom Arata ze Soloi z jeho díla Phainomena.
0: Což je docela výstižné vyjádření o bohu ve vztahu k lidstvu.
1: To nepochybně. I když je otázka o kom, o čem, to v originálu ten řecký veršotepec psal. Jeho dílo se totiž týkalo nebeských těles a předpovídání počasí na základě nebeských úkazů. No ale pojďme dál. Pak Pavel pokračuje klasickou kritikou model. Božstvo se nepodobá ničemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo kamene lidskou zručností. No, tady se potkává ta židovská kritika s tou filozofickou. A to nebyl zas takový problém pro Pavlovy posluchače.
0: Ale problém nastal, když...
1: Přišla řeč na vzkříšení, tedy to Kristovo a potažmo vzkříšení vůbec. Tedy, že tento Bůh má ve svém plánu vzkříšení mrtvých. Pavel tu mluví jako svědek pro takového Boha. My jsme už zvyklí v těch našich podmínkách, jak je to zvláštní v tom sekularizovaném světě věřit ve vzkříšení. A nepřekvapuje nás to. Prostě působíme tak divně. Ale tady vidíme, že to bylo zvláštní už tenkrát, z těch starých časů, kdy ještě skoro všichni byli náboženští. Jinak to pro nás může být skvělá příležitost uvědomit si, čemu to vlastně věříme a co to je to vzkříšení.
0: Prostě udělat si takový malý semantický úklid, jak říkal svého času Jan Heller, viď?
1: Přesně.
0: No a musíme končit pro dnešek. Škoda, že jsme se nedostali k Noemovi a Kristu kázejícímu duchům ve vězení.
1: Třeba to vyjde příště.
0: No to říkáš vždycky, ale mně to přijde jako výmluva. Řekni aspoň velmi stručně něco k evangeliu.
1: Klíčová je láska k Ježíšovi. Máš-li ji, je na co navázat. Nemáš-li, bohužel není. A láska k Ježíšovi znamená úctu a poslušnost jeho přikázáním. To je láska. Jednáš-li, smýšlíš a mluvíš jako přítel Ježíšův. Jestliže ano, tam ti bude pomáhat přímluvce Paraklétos, duch pravdy, jako duchovní zástupce Ježíšův a současně i náš. Máš-li lásku k Ježíšovi, poznáš ho, myšleno Ježíše, ještě víc a to tě naplní a oživí. Ze slov a myšlenek prostě přejdeš ke skutečnosti. A toto všechno se ti otevírá a je otevřeno právě teď. Amen.
0: Amen.
1: Pomodlíme se ještě Otče náš. Otče náš,
2: který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: A je tu konec dnešního dílu, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Petrovi se nějak nepodařilo vyvést nás z Athén, tak jsme zůstali celou dobu na Areopágu.
1: Ale snad to nebylo tak špatné, ne?
0: No, nebylo, ale...
1: Tuším, příště to lépe rozdistribuovat ovšem.
0: Netrap se tím, bylo to v pohodě.
1: Loučíme se s vámi.
0: Přejeme pokojnou šestou velikonoční neděli.
1: A celý týden.
0: Těšíme se už teď na další díl.
1: Vy snad také.
0: Tak tedy za týden.
1: Naslyšenou.

Končí Séla, blíží se 6. hodina. Pro Luci Endlicherovou čas loučení. Díky za společně strávené noční chvíle. Přeju dobrý a požehnaný den. Naslyšenou.

0: Krásné dobré ráno vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 6. hodině raní pondělí 11. května. Podle kalendáře svátek mají svatavy, ale k tomu všemu se dnes ještě dostaneme. Tak dobré ráno a dobré vstávání. Říkám si, že na prahu nového týdne se lidi dělí na ty, kteří s optimismem vyhlížejí, co přijde, a na ty, kteří jsou z toho malinko možná nervózní až nešťastní, protože by raději věnovali čas svým koníčkům nebo věcem, které mají rádi. No, ať tak nebo tak, na koníčky vždycky dojde, pokud moudře plánujeme s časem, ale jsou věci, které jsou opravdu potřeba, a do nich vám přeji nadhled, moudrost a také ten vnitřní uspokojivý pocit, že děláte věci, které jsou potřeba, a tak pomáháte ostatním. A tady už je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás dnes připravili. Opět začneme nový den tichým časem ve 6:45. Vztahy jsou někdy složité, náročné, někdy vedou k rozdělení a sporům a nevyhýbají se ani církvi. Jak řešit spory v církvi? O tom uvažuje David Novák po 6:45. Po 7. hodině zalistujeme vašimi ohlasy v listárně a o 7:30 je tu pravidelný ranní telefonát Rádia 7. Dnes bude o tom, jak najít prostor pro odpočinek a chvíle v tichu. To je totiž cílem ne konference. Právě tu představíme v ranním telefonátu. V relaci Bible Guide otevíráme 24. kapitolu Jeremiášova proroctví, která se zabývá božím viděním. Nejde o nějaký duchovní zážitek, ale o komunikaci s Pánem, který k lidem mluví svým duchem. Další část poslouchejte v 8 hodin. Pán Bůh pro mě byl osobou, která je velmi, velmi daleko. Stařec s dlouhou bradou, který sedí na obláčku v nebi, a v ruce má pendrek, kterým nás potrestá za každou chybu, kterou uděláme. Tak to vzpomíná Miroslav Fitz. Jaký vliv měl na takový pohled na Boha, vztah s jeho otcem, a jak Boha vnímá dnes? Co myslí tím, když říká, že chození s Bohem je jedno velké dobrodružství? Uslyšíte v relaci Stopy po 8:30. V 8. části série Ikona dřevo mezi světy se její autor Lukáš Targoš zaměří na celkem obvyklou představu o rozzlobeném Bohu. Možná trochu paradoxně představí kříž jako vítězství lásky nad hněvem. A budeme také přemýšlet o tom, jak Boha změnila přímá zkušenost s lidstvím skrze Ježíše Krista. Poslouchejte po 9:30. Hledání Boží vůle, to je něco, co provází náš každodenní křesťanský život. Podle čeho se máme řídit? Existují nějaká vodítka či pravidla? Toho všeho se dotkne Lenka Malinová v rozhovoru s pastorem Michalem Beranem ve Fortepiánu po 10. dopolední. Tak to už jsme v plánech v hlubokém dopoledni, tak teď zpátky. Je krátce po 6. raní, pokud se chystáte do práce, do školy, do každodenních povinností, přeji vám, jak už jsem říkala, ten potřebný nadhled pro to všechno, co je před vámi. A také klidnou radost a vědomí, že to, že můžeme, je dar. Tak toho daru si važme a proměňujme čas nám svěřený lidem k užitku a Pánu Bohu ke slávě.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Křesťané ze sborů ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích otevřeli dnešní ranní hudební nabídku skladbou jménem Mesiáš. Teď je tu Emma Neeson.

Usilujte celým svým srdcem a duší ho slyšet. Nevím, co je přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji. Úplně. Slyšte ho, i když hlas může být tichý a hluboký. Poslouchejte, poznáte ho. Slyšte a snažte se slyšet celým svým srdcem a duší.

John Foreman a Lauren Daigle ve své písni vyhlížejí zemi, kde už nebude žádné trápení, žádná bolest, jenom přítomnost Boží. A dovedli nás tak ke 6:45, to je čas pro tichý čas. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli a nalistujte 5. žalm, který budeme společně dnes číst. Žalm 5. Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův. Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli. Zlý nemůže být u tebe hostem, tobě nesmějí na oči potřeštěnci. Nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu. Smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí. Svou cestu přede mnou učiň přímou. Vždyť na jejich ústa není spolehnutí. Jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.

Je to pozoruhodný žalm, který, tak jak je u žalmů zvykem, odhaluje nitro zpěváka, odhaluje hluboké pocity a postoje. Tak hned na začátku. Hospodine, přeji sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Nevím, jestli si dostatečně uvědomujeme, jaký tohle je poklad. Mít Boha, ke kterému skutečně můžeme přicházet a čekat porozumění. A Bůh opravdu rozumí našemu často rozjitřenému nitru. Všemu, co zaměstnává naši hlavu i srdce. Všechno to, co se nám děje, je mu známo a Bůh se na nás dívá s pochopením. Ne vždy se souhlasem, ale s pochopením vždycky. A tak ke komu jinému bychom šli? Je tu Bůh, který je naším otcem, je naším stvořitelem. Je to ten, který má pozornost a také porozumění. A tak žalmista dál říká, věnuj mi pozornost, když volám o pomoc. Můj králi, můj Bože, přece se modlím k tobě. Je krásné přicházet takhle otevřeně a nadějně k Bohu, který má.

porozumění a dovolávat se pomoci, záchrany, ujištění. Ale také to znamená, že člověk vyhlíží aktivně. Není pasivní, není přilepený k židli a jenom nevzdychá. Protože žalmista říká, ty můj hlas uslyšíš z rána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Je to zajímavá duchovní disciplína čekání na Boha. Ne všichni to umíme, ne všichni na to máme trpělivost, většinou chceme, aby nás Pán Bůh naučil trpělivosti a to teď hned. Tenhle starý křesťanský vtip poukazuje na to, že opravdu nejsme trpěliví v čekání. A Bůh přichází vždy, ale vždy také v ten správný čas. A proto my lidi nemáme moc dobrý odhad, kdy je ten správný čas. Ale Bůh ano. Přichází ve správný čas, přichází s řešením. A když tady žalmista dal, se vymezuje proti těm, kteří dělají různé věci, negativní věci. Čteme na první pohled jako možná svolávání pomsty na ty lidi, kteří páchají ničemnosti tím starověkým jazykem. Ale myslím, že se na to dá dívat ještě i jinak. Jako na vyjádření důvěry v Boha, ve kterém tyhle věci nemají místo. A tak právě proto, že Bůh je stělesněním lásky, že Bůh je ten, který vždy přichází s porozuměním, s nadějí a také s řešením, právě proto v něm nemají místo žádné negativní věci. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy, připomíná apoštol Jan. A tak závěr žalmu. Ať se zaradují všichni, kdo k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému Hospodine žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. To je důvod radosti pro každý den. Pane Bože, díky za to, že nás ujišťuješ svojí láskou, svým porozuměním. Děkuji, že za tebou můžeme opravdu vždycky a se vším. Děkuji, že to porozumění se týká celého našeho života. A děkuji, že i když rozumíš, tak nás umíš skorigovat laskavě a tím nejlepším způsobem. Děkuji ti za to a prosím o tvé další vedení, ochranu i korekci pro dnešní den. Pro sebe i všechny, kteří teď poslouchají. Amen.

Lucie Révaj nás dovedla k 6:30. Posloucháte Rádio 7, je pondělí 11. května. Krásný a klidný den i dobré vstávání vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Skupina Nad čarou a píseň Nad každé jméno. Před námi jsou ještě dvě písničky, ty nás dovedou ke 6:45 a času ranní biblické úvahy. Tentokrát je pod ní podepsaný David Novák a spolu s ním můžete přemýšlet o sporech v církvi.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě. V nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

0: Chvála Boha má důležité místo v našem životě i v našem vyjadřování. Stejně tak je důležité připomínat si to, v čem žijeme a jaká je realita našeho života.
1: Dneska Pavel Helam. Jsem spal 11 hodin, zatímco ty spal jenom 2 hodiny.

0: Afghánistán.
1: Pavel Helan a jeho píseň Afghánistán, píseň, která by se mohla jmenovat vlastně názvy mnoha různých jiných zemí, ve kterých v současné době probíhají válečné konflikty. Ino, je to hořká realita současných dní. V historii vlastně nic nového, ale pro nás po tak dlouhé době míru a klidu je to vlastně zneklidňující věc. Jinou věci se dějí, nejsou vždy příjemné a pozitivní, právě proto je důležité o nich přemýšlet a nezametat je pod koberec. A o tom bude i následující biblické zamyšlení Davida Nováka.

Milí přátelé, tuhle tu úvahu, kterou bych říkal, bych nejradši neříkal, ale řeknu ji, protože i ta patří do reality života v církvi a uvedu to textem, který zní: hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všemu. Jak vidno, i v rané církvi bylo mnoho sporů a když si někteří křesťané idealizují ranou církev, tak skutečně si idealizují. Nejenom tady z toho textu, ale z mnohých dalších zjišťujeme, že se i ranní křesťané mezi sebou dokázali pořádně pobít. A když čteme staré zákony, tak nám někdy stydne krev v žilách, tam se teda pobili doslova, ale i ty novozákonní některé texty, to, o čem mluví Pavel, co musel Pavel řešit, tak to byla taky teda někdy síla. A přečtu jenom takové výkřiky, jo. Nebudu číst ani odkud to je, ale v Římanům apoštol Pavel: odkud jsou mezi vámi boje a sváry? V Korinským: dozvěděl jsem se totiž o vás, bratři, že jsou mezi vámi spory. Galackým: divím se, že od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle se odvracíte k jinému evangeliu. Timoteovi: Démas mě opustil, protože miloval více tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je se mnou. Titovi: hloupým sporům rodokmeny a rozbrojům a hádkám o zákonce vyhýbej. Nebo Jakub 2.19: vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Tak to bylo pár takových zoufalých výkřiků možná, nebo konstatování, že i v Novém zákoně vidíme, že v těch sborech se lidé hádali, že probíhaly roztržky, sváry, boje a že spíše bylo výjimkou, pokud se nic takového nedělo. A my to vidíme nejen v Novém zákoně, známe to i z církve, možná to znáte i z vašich sborů. Jsou to pak někdy bezesné noci, těžké úvahy, pláč a tak dále. Je to možná i proto, že platí přísloví, že od lásky je velmi blízko k nenávisti. Že prostě někomu jste se i v církvi otevřeli, něco jste krásného spolu prožili a když to potom se zadře, tak to nekončí lhostejností, ale není to snad nenávist, ale bývá to těžký konflikt. Apoštol Pavel, když odchází z Efezu, tak jde do Říma a tam říká: vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. To je šílené, vemte si, že Pavel nakonec řekne: stejně se nakonec rozdělíte. Představte si, že odchází váš kazatel ze sboru a řekne: stejně se nakonec rozdělíte. Je to neodvratitelné. Tak Pavel asi znal tam tu situaci, ale stejně. V církvi je specifické, že když se lidé pohádají, tak mají pocit, že hájí boží nebo svaté věci. A ve jménu svatých věcí jsou potom schopni dělat velmi ošklivé věci. Já ale nechci být negativní, chci spíš ukázat, co někdy vedlo k tomu, že v rané církvi docházelo ke sporům, a hlavně chci ukázat, jak to řešit. Tak proč lidé tedy se hádali? Tak jednak to bylo falešné učení. Pavel mluví o jiném evangeliu. Pak to byla pýcha. Pýcha, která se projevovala tak, že někteří věřící měli pocit, že patří do jakési vyšší duchovní ligy, že mají hlubší poznání, a tohle to dávali najevo i druhým lidem. Vzpomínám si, jak jedna stará paní hledala sbor, a v tom našem regionu jsou dva sbory, a napsala na Facebook, že hledá sbor 13, ale pak nějaký bratr z jiného sboru napsal: pokud chcete kulturu, tak běžte do sboru na 13, tam, kde je David Novák, ale pokud chcete skutečně slyšet boží slovo, běžte k nám. Tak asi k tomu není co dodat. V tom jeho výroku byla obrovská pýcha. Další důvod: sociální nerovnost. Víme, že v některých sborech docházelo k tomu, že tam chodili chudí, bohatí, a že to potom také zanechávalo stopy na nedobrých vztazích, že těm bohatým se nadržovalo. Silné osobnosti, to vidíme v Korintu. Někteří lidé se hlásili k Pavlovi, někteří k Petrovi, někteří k Apolovi. Pavel měl obrovský důraz na misi,
Petr zřejmě na dodržování předpisů, Apollo byl intelektuál, a pak byli ty super duchovní, se hlásili rovnou ke Kristu. Ale ani ty Pavel nepochválil, protože ze sebe dělali duchovní superstar. Podezřívavost. Někteří podezřívali Pavla z nečistých motivů. Byli jak Duch svatý, jak Pán Bůh. Bylo jim naprosto jasné, proč Pavel dělá to, co dělá. Samozřejmě bylo to scestné. Dalším důvodem sporu bylo, že lidem šlo o prosazení sebe sama. Jakub tam říká, jde vám o vaše vášně. Další spory kvůli hloupostem. Bylo to kvůli rodokmenům. Něco, co bylo možná důležité pro Židy nebo pro křesťany z Židů. Ale Pavel říká, nezabývejte se tím. Tyhle ty věci nejsou klíčové. Je to, když to teďka trošku domyslíme, je to hloupost. Z hlediska věčnosti to nedává smysl. Jo, tak tady vidíme několik příčin sporů, jak je popisuje písmo. Nikoli v psychologie nebo knihy o osobním rozvoji, ale písmo. Vidíme, že ty věci se opakují i dneska. Jo. Pýcha, sociální nerovnost, silné osobnosti, podezřívavost, prosazení sebe sama, spory kvůli hloupostem. Jako kdyby se dějiny církve opakovaly znova a znova. Jenže ono je lehčí to popsat a teďka ta druhá otázka je, co s tím. Když se rozpálí svaté hlavy, tak se těžko schladí. Přirozená snaha je ve sporu druhého porazit, přitlačit ho ke zdi, vymítit zlo, jehož je druhý součástí. To znamená, vymítíme i toho člověka. Jenže, vemte si, že jste oba dva věřící, začnete se hádat, máte mezi sebou spory. A teďka se ptám, komu s tím děláte největší radost? Hádáte dobře, ďáblovi. Ten přímo skáče štěstím. Jemu sloužíte. Obě dvě strany najednou slouží ďáblu, protože on je ten, který nás chce rozdělit. A pokud někdo vyhraje a zůstane rozdělení, pak sice jsou vítězové a poražení, ale prohráli oba dva. Proto nás Boží slovo nabadá k jednotě. Proto v nejznámější pasáži o církvi, která je psána do nejrozdělenějšího novozákonního sboru, je církev přirovnávána k tělu, mám na mysli Korint. Pokud tělo není v jednotě a jednotlivé údy nespolupracují, je zle. Co tedy dělat v případě nejednoty? Existuje nejhorší nouzové řešení, jakási záchranná brzda. A to nedoporučuji, ale i k tomu může dojít. Čteme to ve Skutcích v 15. kapitole, kde čteme, že Barnabáš sebou chtěl vzít také Jana Marka, Pavel však nepokládal za správné vzít do sebou, poněvadž je opustil v Panfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Zřejmě to nebylo v nenávisti, ale najednou došli do bodu, kdy zjistili, že to spolu dál nejde. Zároveň si ale k sobě zachovali respekt, a to vidíme v jiných novozákonních příbězích anebo v některých dovědcích, jak potom třeba píše apoštol Pavel o Janu Markovi. Jo, to znamená, to první řešení, není to hlavní řešení, není to jediné řešení, není to nejlepší řešení, ale někdy zdůrazňuji to slovo, je řešení se prostě domluvit, že se nedomluvíme a v klidu se rozejít. A aspoň si k sobě zachovat respekt a úctu. Druhé řešení, přísloví 15.1. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Co tím je řečeno? I o nepříjemných věcech se dá mluvit s vlídností a respektem. Stejně se dá slovem ubližovat. Tady ten text nám ukazuje, že když dojde k rozepři, tak nezáleží jenom na obsahu, o čem mluvíme, ale také na obalu. To znamená, jak o tom mluvíme. Totiž obsah má být pravda, ale obal má být vlídnost. Tudíž, když dojde ke sporu, važme nejenom, co říkáme, zda máme pravdu pravdoucí, ale také, jak to říkáme. Pokud to nedokážeme říct v dobrém obalu, tak se nedomluvíme. Další, Lukáš 6:37-38, nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Někdy si to špatně vykládáme, že nemůžeme nic a nikoho posuzovat. To není pravda. Někdy to vykládáme tak, že když někdo něco neudělá dobře, nemáme právo nic říct. To není pravda. Jenže je rozdíl, když někoho odsuzujeme, když s někým jednáme jako se zavrženým, navíc když soudíme jeho motivy, nebo když s ním jednáme velkoryse s láskou. Představte si, že vaše dítě něco udělá špatně a
Vaše reakce je, říká to proto a proto a proto. Říká to kvůli tomu, že něco uviděl, zažil. My nevidíme do motivu. A nemusí to být jenom naše dítě. Jo? Skutečně střežme se toho, aby jsme příliš rychle posuzovali motivy. Spíš se snažme hovořit o té věci, o té dané věci a ne o motivech, proč to moje dítě nebo cizí dítě nebo proč to nějaký člověk udělal, ale že to udělal. Jo? To znamená, nesuďme motivy, ale to samotné chování. To, že někdo přichází do sboru pozdě, může znamenat, víte co, že se mu prostě ráno nechtělo vstávat a nejsou zatím absolutně žádné motivy. A nebo, že prostě zaspal. A my už máme tendenci posuzovat, proč přicházel pozdě, že se s někým nechce setkat a tak dále. Pozor na souzení motivů. Odpouštějte si. Odpuštění znamená, že to či ono už nebudu vytahovat, že to nezneužiji proti druhému. Že se na druhého dívám tak, jak je v modlitbě Páně. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili. Když to tam je, tak jsme toho asi schopni. Já jsem řešil v jednom sboru jakýsi konflikt a to bylo neuvěřitelné, že lidé najednou začali vytahovat věci, které se tam staly před 30-40 lety. Jako kdyby to bylo včera. To bylo vidět, že oni to nikdy nespracovali. Byla to jakási zasunutá bolest duše, kterou v tom konfliktu okamžitě vytáhli. Apoštol Pavel píše, pohleďte, k čemu vás vedl zármutek podle boží vůle. Jakou ve vás budil opravdovost, ochotu k omluvě, znepokojení, bázeň, horlivost, snahu potrestat viníka. Totiž, kdo se nedokáže omluvit, nemůže se usmířit. V Korintě se lidé hodně pohádali, ale to, co nakonec Pavel vyzdvihuje, je ochota se omluvit. Jo, tak hrozně hezky, jak říká, jakou ve vás tedy to, co se stalo, vzbudilo ochotu k omluvě. Problém s omluvou je v tom, že někdy to dokáže jenom jedna strana. Druhá strana pak někdy řekne, no konečně ti to došlo, že jsi to udělal. No může tak být, je to určité riziko, tím, že člověk přichází s nataženou rukou, ale to už neřešme, to už si potom musí on vyřešit před Pánem Bohem. My buďme ti, kteří tu ruku ke smíru natáhnou. Další důvod sporu je jazyk. Jakub 3.6. Jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Ve sboru, kam Jakub psal, probíhaly spory, které měly co dočinění s jazykem. Pavel jazyk přirovnává k ohni. Proto bych vám chtěl i také říct na závěr jen takový příběh, který se stal tady s ohněm, ne s jazykem. Když jsem byl malý kluk, tak jsme s dalšíma malýma klukama blbli a pálili jsme suchou trávu. No a jednou se stalo, že ten oheň přeskočil, ta tráva se rozhořela a výsledkem bylo, že se to všechno vymklo z rukou. Nakonec to byl požár, k kterému přijelo hasičské auto, a možná i auta, už to nepamatuji, museli to hasit hadicemi. Nebyl to nějaký totální průšvih, ale každopádně prostě byl to požár. A ten problém byl, že jsme vůbec tam ty ohýnky neměli dělat. Od té doby jsme je už nedělali. Přiznám se, že jsme se tady k tomu činu nikdy tedy nepřiznali. Ale to poučení bylo, že se nám to vymklo z rukou. Naštěstí tedy to nezapálilo nějaký dům. To, co chci říct, je, že je třeba spory řešit rychle. Řešit je hned a nenechat je přerůst, když tedy použijeme požární terminologii, v požár. I ten se dá uhasit, ale lepší je řešit plamínky, protože ten požár potom už napáchá hodně zkázy. A zároveň s tímhletím textem také souvisí to, že když dochází ke sporům, dáváme veliký pozor, jak nakládáme s naším jazykem. Tak to bylo pár rad k tomu, jak spory řešit. Jak jsem říkal na začátku, přál bych nám všem, abychom vlastně tu relaci nemuseli vůbec slyšet, anebo když už jsme ji slyšeli, abychom nevěděli, o čem to ten David mluví, ale domnívám se, že to tak asi nebude. Tak ať vám Pán Bůh dává moudrost sporům předcházet a když přijdou, tak i moudře řešit.

Časová znělka ohlašuje 7. hodinu raní. Je pondělí 11. května, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Přeju vám, aby ten dnešní den byl pro vás radostí a takzvaně protkaný vděčností, tím vědomím, že život je dar, že to, že chodíme, dýcháme, mluvíme, myslíme, je něco, co opravdu stojí za poděkování tomu, kdo za tím vším stojí. Ano, Pánu Bohu. Tak ať je vděčnost kořením i toho vašeho dnešního dne a promění ho v něco krásného i užitečného. Skončila biblická úvaha Davida Nováka o sporech jako takových i o sporech v církvi. Nabídneme vám ji dnes ještě jednou v 15 hodin a 15 minut. No a zítra ve 3:15 jsme tu s dalším biblickým zamyšlením. Teď je ovšem čas pro listárnu.

0: Vítejte u poslechu 2. májové listárny. Za námi je prodloužený víkend, který přímo vybízel k jarním procházkám, nebo možná pro mnohé z vás je to také čas práce na zahradě, sázení, okopávání a taky prvních výsledků v podobě krásných květin. Podobný ruch teď zažíváme i u nás v Rádiu 7. Oprava střechy, o které jsme vám už několikrát říkali, je v plném proudu a tak jsme každý den v kontaktu se stavebním ruchem. Přesto, nebo možná právě proto, s radostí a vděčností sledujeme, jak se dílo postupně daří a střecha se před očima mění. Zatímco stavba je u nás opravdu slyšet, naše mailová schránka je v těchto dnech spíš tichá. A tak toho dnes nemáme mnoho, o co bychom se s vámi mohli podělit. Listárna je ale pořad, který tvoříte vy, posluchači, takže podle toho bude vypadat i dnešní vydání. V uplynulém týdnu k nám dorazil jen jeden jediný ohlas na vysílání. O to větší radost nám udělal. Ještě než se k němu dostaneme, rádi bychom vás požádali, napište nám. Sdílejte s námi, co při poslechu Rádia 7 prožíváte, kde nás posloucháte, co vám vysílání Rádia 7 přináší. Vaše zpětná vazba je pro nás velkou motivací a nemyslíme tím jen povzbuzení, když za ní jsme moc vděční, ale přináší také otázky, podněty nebo věci, které byste rádi viděli jinak. Každá taková zpráva, i ta kritická, nás může posunout dál. Ono se to možná nezdá, ale rádio je jednosměrné médium a právě proto jsou pro nás vaše ohlasy tak důležité. Teď už ale ten zmíněný mail, který nám napsala Míla z Orlických hor. Milí, zdravím vás z Orlických hor, moc vám děkuji za vaši službu, za to, že jste. Dnes ráno přišel můj syn se zajímavým postřehem, že prý vlastně řídím rodinu za pomoci Rádia 7. A ono na tom něco je. Vy vysíláte, já poslouchám a to, co zaslechnu, pak předávám tam, kde je to zrovna potřeba. Díky tomu třeba manžel se synem objevili společenství mužů, kde se cítí dobře a našli tam nové přátele. Dcera s manželem našli sbor Pochodeň poblíž svého bydliště. A syn se díky vysílání dozvěděl o evangelikálním teologickém semináři v Praze, kam se teď hlásí ke studiu. Takže opravdu děkuji, že jste. Předáváte informace, ale i radost. Zdraví, Míla. Milá Mílo, moc děkujeme za vaši zprávu, opravdu nás potěšila i pobavila. To řízení rodiny za pomoci Rádia 7 si asi budeme chvíli pamatovat. Máme velkou radost, že se díky vysílání podařilo najít společenství, přátelé, sbor i směr ke studiu. Občas nám do rádia přijdou zprávy, které nás potěší a zároveň nám připomenou, jak se naše vysílání dotýká vašich konkrétních životů a situací. Jednu takovou prosbu nám napsal Bohuslav, který spolu se svou manželkou patří mezi naše věrné posluchače. Píše: Dobrý den, společně s mojí ženou jsme již nějakou dobu věrnými posluchači vašeho rádia. Zhruba před 10 měsíci mě zaujala četba na pokračování od Aleny Soukupové Dotek lásky. Bohužel jsem si stihl poslechnout pouze první díl výše uvedené knihy. Měl bych samozřejmě zájem si poslechnout tuto knihu celou, ale jelikož jsem nevědomý a výše uvedená kniha je uložena na jednom z vašich podcastů, nemohu se v daném podcastu orientovat. A to i přesto, že mám počítač vybavený speciálním odečítačem obrazovky a brailovým s brailským řádkem. V této souvislosti bych vás chtěl poprosit o zaslání jednotlivých odkazů na příslušné díly výše uvedené knihy, abych si je mohl postupně přehrát a poslechnout. Předem vám děkuji za ochotu a za vstřícnost, jakož i za zaslané odkazy a přeji vám hodně úspěchu ve vaší užitečné práci. Se srdečným pozdravem a přáním Božího požehnání, Bohuslav. Milý Bohuslave, my moc děkujeme za milá slova a rozumíme tomu, že orientace v podcastech může být při použití odečítače obrazovky náročná. Moc rádi vám jednotlivé díly knihy zasíláme, abyste si je mohlo pohodlně postupně přehrát. Jen pro doplnění, naše pořady jsou standardně k dispozici ke stažení po dobu 8 až 10 týdnů v našem webovém audioarchivu a také na všech větších podcastových platformách. Zároveň bychom vás rádi informovali, že už brzy bude dostupná nová, vylepšená verze naší mobilní aplikace, kterou najdete na adrese m.radio7.cz. Věříme, že i ta přinese příjemnější a přístupnější způsob, jak naše pořady poslouchat. No a to je pro dnešek opravdu všechno. Takže dnešní listárna se uzavírá a my se těšíme, co přinese ta příští. Jaká bude, znovu opakuji, záleží na vás. Tak nám napište. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné, pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu a kontaktovat nás můžete i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. To je případně číslo i pro vaše SMSky. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete i na YouTube a na našem webu radio7.cz najdete audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost, jak nás podpořit. Tak to je tečka za dnešní listárnou, kterou připravuje Andrea Audová. Od mikrofonu zdraví a ještě jednou dobrý den vám přeje Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
0: A tohle už je písnička kapely We Are Messengers. Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

Pěkně svižný rock'n'roll v podání Jindřicha Pošmůrného. Hrajeme vám pro radost v pondělí 11. května. Tady je Rádio 7. Od mikrofonu vám hezký klidný den a dobré vstávání přeje Kateřina Hodecová a posílám další písničku. Tentokrát Matt Redman.

Ježíši, potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Jsi Kristus ve mně, moje naděje. Život je krátký a to já vše vím. Zpíval Matt Redman v téhle krásné písni. Teď Spotlight a jejich písnička Plamínek.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Dnešní doba je uspěchaná, neustále se za něčím honíme a těžko hledáme čas na chvíle v tichu. Podobně tomu může být i ve službě. To však neplatí pro chystanou nekonferenci v Malenovicích. Víkend pro všechny vedoucí služeb napříč denominacemi, který v závěru května nabídne prostor k zastavení a nadechnutí. Součástí přípravného týmu je i Justin Holden z Křesťanské akademie mladých, host dnešního ranního telefonátu. Justine, vítejte, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Už ze samotného názvu nekonference vyplývá, že nepůjde o běžnou konferenci. V čem dalším, kromě názvu, se tedy bude lišit?
3: Bude se lišit v tom, že opravdu nebudeme mít řízený program. Celý koncept vznikl na konferenci v Malenovicích, když jsme se setkali s dalšími vedoucími. A vlastně my jsme mluvili o tom, co potřebujeme k obnově, jako co každý potřebuje, aby mohl být jenom s Bohem a mít lepší čas s Bohem. A bylo řečeno, jako super může být se sejít, ale nemít u toho program. A někdo to řekl jako vtip, no a co ne konference? A ta myšlenka u mě vlastně zůstala, jako co kdybychom to takhle uskutečnili. A takže do toho jsme takhle šli a moc se na to těším.
1: To zní velmi zajímavě. Tak o čem to setkání bude? Prozradíte více detailů? To se opravdu nebude dělat nic?
3: Je to tak. Je to, když jsem četl tu otázku, já jsem si říkal, že je to docela jako vtipné, protože opravdu nic víc v tom nebude. My chceme zamířit hlavně na setkání s Bohem. A není to o tom, aby tam někdo hodně mluvil nebo žvanil, ale abychom dali Bohu prostor mluvit sám za sebe. Proto jsou v programu velké bloky, kde člověk může zůstat na pokoji a být s Bohem, nebo jít na procházku, nebo třeba i malovat, nebo pokud je to, co člověk potřebuje, může jenom spát. A cíl je velmi, velmi jednoduchý. Chceme jenom být s Bohem.
1: To je zajímavé, že vlastně málo kdy si takový luxusní čas dopřejeme doma, že většinou platí opravdu to, že musíme kvůli tomu výsostnému času s Bohem někam vyjet. Je to tak?
3: Je to tak, no.
1: Na sociálních sítích o nekonferenci mluvíte jako o bezpečném místě. Co z ní dělá místo, kde se každý může cítit bezpečně?
3: No to je hodně dobrá otázka. A já nevím, jestli to takhle má každý, ale sám vím, že být sám se svými myšlenkami může být hodně náročné. Částečně z toho důvodu, že to už moc neumíme. Jsme pořád s lidmi, nebo i když jsme sami, my máme stále celý svět na dlani nebo v kapse. Pokud musíme být se svými myšlenkami, no, už jsem dostal takový e-mail, jestli to opravdu zvládneme. A tento retreat je jenom na 3 dny. A to ani nejsou celé dny. Takže už jako takhle lidi mají obavy. Ale jdeme do toho neznámého, do toho, čeho se bojíme. A chceme jít s Bohem. Takže proto pro mě je to takhle bezpečnější. A taky budeme na místě, kde o nás bude postaráno, kde nebudou jiné povinnosti, to je taky dobré. A taky do toho jdeme s dalšími lidmi, kteří mají stejný cíl. Takže jako pro mě je to bezpečný v tom, že nemůže být odsouzení, že jsme třeba divní nebo něco. A taky, já nevím, já prostě mám lepší pocit, když do něčeho jdu a vím, že jdu s dalšími lidmi, prostě, že nejsem na tom sám.
1: Bible ukazuje příklady lidí, kteří chodili na pustá místa, aby byli sami s Bohem. Od koho se v tom můžeme učit a inspirovat? Nebo jinak, byla i pro vás nějaká biblická postava v tom příkladem?
3: Určitě. Vlastně několik. Nejsilnější samozřejmě je Ježíš, to je prostě ta správná odpověď na všechno, že jo? Ale že uprostřed služby Ježíš odcházel na pusté místa, aby byl s otcem a načerpal. Podobně Mojžíš nebo Eliáš, a Eliáš se mi taky hrozně líbí, protože i když jako asi byl v depresi, potřeboval jídlo, spánek a čas s Bohem. A to bylo hodně dobré. Prostě v tichu a samotě se znovu srovnali jejich motivy, strach i směr. A pak vlastně i David, je jich hodně, prostě strašně moc takových příkladů. A pak jsou další lidi, vím, že matka Teresa taky měla nějaký časy, když prostě byla sama s Bohem. A jako tyhle ty momenty může být pro někoho ty nejsilnější momenty.
1: Tak s čím si přejete, aby účastníci odjížděli? Co je to, pro co si mají přijet?
3: No, přál bych si, aby odjížděli s pocitem, Bůh je blízko a nejsem na to sám. Aby si odvezli vnitřní klid a jednoduchý praktický rytmus, který půjde žít i doma, třeba aspoň na nějakou dobu. Třeba pár minut ticha denně, krátkou modlitbu, prostor pro Boží slovo, nebo prostě i to, že čtou, že chtějí číst Bibli s Bohem a nechat mu ten prostor, aby mluvil sám za sebe.
1: Vy v rámci Křesťanské akademie mladých chystáte i další akce v tomto roce. Chcete upozornit na některé nebo některou z nich?
3: Jo, KAM dělá během roku víc akcí a já jsem si říkal, že asi nejlepší bude prostě sledovat socky, co se děje a kdy. Vím, že vlastně během léta budeme na Unitedu, na Christfestu a jsou různý English campy, který budou. My nic neorganizujeme teď v létě, ale poskytujeme třeba materiály, programy, lidi, semináře, abychom mohli podporovat denominace a místní církve v tom, co dělají. Takže nejlepší bude prostě jít na ty akce, které lidi zajímají a vlastně být se svými lidmi, jako se svou církví nebo se svou denominací.
1: To říká Justin Holden, host dnešního ranního telefonátu Rádia 7, host z Křesťanské akademie mladých. Justine, děkuji vám, přeju hezký den.
3: Taky, díky moc.
0: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

Sema Magošinová a skladba Oslobodená, ve které se si mě, myslím, dost dobře podařilo vyjádřit takový ten kontrast. Když se svěříme Bohu do rukou, dáme mu svůj život do rukou, tehdy zažíváme svobodu, která je v běžném kontextu nemyslitelná. Bůh zkrátka překračuje naše představy. Další skladba je v polštině a bude v ní znít také něco o svobodě a božím světle. Ve tvém světle chci kráčet, tvé světlo se nemění.

Potom vzal Ježíš těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Marek 6, 41 až 43.

Už v 8 hodin vám nabídnu relaci Bible Guide. V ní otevřeme 24. kapitolu Jeremiášova proroctví, která se zabývá božím viděním. Nejde o nějaký duchovní zážitek, ale o komunikaci s Pánem, který k lidem mluví svým duchem. Tak tedy v 8 hodin relace Bible Guide. A teď Dáša Žabenská, Kapuan, Etzer Drst.

co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

to, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero,

0: Je to 8. hodina raní, v pondělí 11. května posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vám klidný, neuspěchaný den přeje Kateřina Hodecová. Před námi je teď relace Bible Guide, v ní se opět vrátíme do knihy proroka Jeremiáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 24. kapitola. Jeremiáš má v této kapitole vidění od Boha. Dva koše fíků. V jednom koši jsou dobré fíky a ve druhém špatné. Koš s dobrými fíky reprezentuje Židy, kteří byli přestěhováni do Babylonu. S nimi bude Bůh i nadále. Koš se špatnými fíky reprezentuje Židy, kteří navzdory výzvě proroka uprchli do Egypta nebo zůstali v Izraeli, ale před Bohem se nepokořili. Objevuje se zde také předpověď nové smlouvy. Dám jim takové srdce, aby mě znali, aby věděli, že já jsem Hospodin. O této smlouvě čteme v listu Židům. A její naplnění, budou mým lidem a já budu jejich Bohem, nás čeká na konci plánu spásy, jak čteme v knize Zjevení. Tam je doba nové smlouvy, tedy nového vztahu s Bohem, popsána takto. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Jeremiáš měl vidění. Jedná se o nadpřirozenou komunikaci mezi Bohem a člověkem. Člověk je nevnímá slova, ale slova jsou spojená s obrazem. Takto civilně nám to popsal autor knihy Skutků v případě obrácení Saula. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: Ananiáši. Odpověděl: zde jsem, pane. Pán mu řekl: vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak k němu jde a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Vidění měl také Abraham. O tom čteme. Po nějaké době měl Abraham vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna. A vidění měl také jeho vnuk Jákob. Tu noc Bůh Izraelovi, tedy Jákobovi, dal vidění. Zavolal: Jákobe, Jákobe, zde jsem, odpověděl. Velký prorok a soudce Samuel měl vidění, když byl poprvé Bohem povolán. Samuel zůstal ležet až do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovi svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Davidovi vyřídil slova zaslíbení o věčném králi prorok Nátan. Tento velký slib o synu Davidovu, sedícím na věky na trůnu, přijal ve vidění. O tom čteme. Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění, promluvil Nátan k Davidovi. Proroci Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Abdiáš a Zachariáš měli vidění. Část svého poselství přijali od Boha právě tímto způsobem. Prorok Joel předpovídal dobu vylití ducha, tedy dobu církve, naplněnou nadpřirozenými způsoby komunikace Boha s lidmi. O tom čteme. Na všechny lidi pak vylijí svého ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat, vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. A to se naplnilo. Kniha Skutků, která popisuje první roky církve, je plná vidění a prorokování. Nejenže Pavel a Ananiáš měli vidění, také římský důstojník Kornélius předtím, než ho navštívil Petr a Duch svatý sestoupil poprvé i na pohany. Jednou odpoledne jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: Kornélie. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: co je, pane? Anděl mu řekl: tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Také sám Petr měl vidění předtím, než pro něj Kornélius poslal. Jednou, když jsem se v Jope modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění. Apoštol Pavel měl vidění, díky kterému se vydal na misijní cestu do Evropy. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: přijď do Makedonie a pomoz nám. Zdá se, že každý, kdo něco v Bibli znamená, měl vidění. nebo aspoň někdo poblíž. Až ti tedy někdo bude tvrdit, že mít vidění je nebiblické, představ mu všechny tyto svědky. Všichni samozřejmě vidění nemáme a asi ani nepotřebujeme. Nejde přece o nějaký duchovní zážitek, ale o komunikaci s Pánem. On k nám mluví svým duchem. Ježíš nám všem umožnil nechat se vést jeho duchem. Tak může být naším pastýřem. A co nejdůležitějšího nám duch sděluje? Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Tohle vnitřní svědectví ducha, o kterém mluvil Jiří Zdráhal, je velmi důležité, protože právě Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Nejsme tedy závislí na vnějších okolnostech, na tom, co si myslí lidé, co, čemu dávají přednost, co vidí jako důležité, ale můžeme čerpat tohle ujištění od samotného Boha. A to je to nejvíc, co máme. Co je k tomu potřeba? Inu, ústraní a tichá modlitba, otázka na Boha. Bože, prosím tě, dej mi poznat, dej mi zažít, zakusit, ochutnat to, že jsem tvým dítětem.

Love Some God, krásná chvála Richarda Mullinse, tentokrát v podání Phila Wickhama. Před námi je ještě skladba Philipa Money nebo také skupiny Alt 43.

Je 11. května, svátek má Svatava a vznik tohoto jména souvisí s praslovanským slovem svet. V původním významu znamená toto jméno silná. A v tomto významu se považovalo jméno Svatava za obdobu germánského jména Luitgarda. Nověji se spojuje s přídavným jménem Svatý a vykládá se tedy jako svatá. Tak milé Svatavy, kéž je pro vás svatost směr, kterým se v životě chcete ubírat. Přejeme vám pokoj a radost.

Kalendárium. V roce 1786 bylo v Praze na Koňském trhu otevřeno divadlo Bouda. Divadlo Bouda bylo založeno jako Královské císařské vlastenecké divadlo Českou divadelní společností. Stálo na nynějším Václavském náměstí a bylo dřevěné. Hrálo se zde výhradně česky. Nejprve šlo o historické hry z českých dějin, dále oblíbené frašky a rytířské hry. Působil zde například Václav Tám, jehož postavu známe například z Jiráskova FL věka. Budova byla roku 1789 stržena. Poté tato společnost hrála na mnoha místech v Praze. Od roku 1792 bylo toto divadlo přesunuto do zrušeného kláštera u Hybernů. V roce 1889 vytvořil Klub českých turistů první značenou turistickou cestu. A v roce 1949 se Izrael stává součástí Organizace spojených národů. Rok 1877 je rokem narození Otakara Friče, prvního českého baptistického misionáře. Ten se od dětství zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze, kde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, kde působil v židenickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951. V roce 1928 se narodil Andrew van der Bijl, holandský misionář, známý jako Boží pašerák. Uvěřil jako voják nizozemské koloniální armády, se kterou bojoval na území současné Indonésie. Po zranění kolene byl hospitalizován a na nemocničním lůžku začal číst Bibli. Po modlitbách za odpuštění hříchů se velmi rychle zotavil a uzdravil také ze zranění a vrátil se zpět do vlasti. Po skončení druhé světové války v době dělení světa na západní a východní blok začal navštěvovat země za železnou oponou. Pašoval sem Bible a náboženskou literaturu. V 50. letech tak zavítal především do Polska, Sovětského svazu a Číny. V roce 1955 také založil misijní organizaci Open Doors, která se zaměřovala a zaměřuje na pomoc věřícím v zemích, kde je pronásledováno křesťanství. Po pádu železné opony se těžiště práce bratra Andrewa a organizace Open Doors přesunulo na Blízký východ a do zemí s muslimskou většinou. Tak tolik tedy dnešní kalendář a kalendárium Rádia 7, které pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Proč má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí? Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, když hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst, že dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč utrácet peníze za mrtvej dobytek, s takovou půjdem

platí za svůj obličej a ráno vstávaj o hoďku dřív, než se nalíčej. Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Je

proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Však jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, neztrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar, i když máš blbej den, anebo spoustu vat, můžeš si

0: pozdě. Tak pozdě.
1: Kapela Way to Go ukončila relaci Stopy svědectví o božím jednání, ve které o svém životním příběhu a cestě k Bohu hovořil Miroslav Fitz. Tento pořad vám nabídneme ještě zítra v 19.45. No a za týden jsme tu opět v pondělí v 8.30 s dalším příběhem.
2: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

To byla skupina Světlo a do deváté ještě jedna písnička Šiloben Hoda. Ten zpívá, co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. To je známý biblický verš, uslyšíte ho v hebrejštině.

Je to 9. hodina dopolední, s vámi je stále Rádio 7, to je s vámi 24 hodin 7 dní v týdnu, tedy pořád. Od mikrofonu vám hezký klidný den přeje Kateřina Hodecová. Doufám, že se vám dnes bude dařit a že také budete prožívat to krásné vědomí Boží blízkosti. Před námi je teď půl hodinka pozvánek na nejrůznější, doufám, že i pro vás zajímavé akce. O 9:30 vám pak nabídnu 8. část série Ikona dřevo mezi světy, ve které se její autor Lukáš Targoš zaměří na celkem obvyklou představu o rozlobeném Bohu. A možná trochu paradoxně představí kříž jako vítězství lásky nad hněvem a přemýšlet budeme také o tom, jak Boha změnila přímá zkušenost s lidstvím skrze Ježíše Krista. Relaci Překročit hranice vám tedy nabídnu o 9:30. Tady je první písnička následující hodiny a po ní se už vrhneme na ty avizované pozvánky.

12. až 13. května tohoto roku jste zváni na základní kurz krizové intervence, který se bude konat v Brně v Institutu expertních služeb na třídě kapitána Jaroše Osn. Za akcí stojí Podané ruce, organizace, kterou v Brně možná znáte. Bližší informace získáte na adrese www.ies.podaneruce.cz. Další termín této akce je potom 16. až 17. června. To bude přednášet Bohuslava Horská a cílem bude předání a nácvik základních postupů při krizové pomoci. Seznámení s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách. Akci je možné sledovat i online, pořádají etická a charakterová výchova a organizace Podané ruce. A teď už se rozjíždí skladba skupiny Efod. Je to píseň věnovaná králi věčnosti. A její text pochází z portálu kostela v Holostřevech.

Podnikání jako boží povolání, aneb biznis a církev společně pro boží království. Tak to je název konference pro podnikatele, pastory, starší a lídry, která se bude konat 13. a 14. května v Praze v církvi Bratrské 13. na Mukařovského ulici. Bližší informace o programu i řečnících, mezi kterými jsou třeba Aleš Vala, Žanet Oubrechtová, Jiří Unger, Tomáš Sýs a další, tak to všechno získáte na adrese www.portal.cb.cz. Portal.cb.cz. Tam najdete informace o konferenci Podnikání jako boží povolání aneb Biznis a církev společně pro boží království.

Biblická stezka Regiony, to je akce, kterou pořádá Dorostová unie o tomto víkendu. Dorostová unie a Dorostový odbor Církve bratrské. Stezka je určená k všestrannému rozvoji dětí ve fyzické, duševní i duchovní oblasti. Koná se tedy 15. až 17. května a bližší informace získáte na www.dorostovaunie.cz. Akce je určená pro děti mezi 4 až 16 lety. No a o stejném víkendu se koná také víkend duchovní obnovy. Ten pořádá Křesťanská misijní společnost, takže na webu www.kmspraha.cz najdete podrobnosti. Tento víkend duchovní obnovy je zaměřený na zacílenou mysl. A v záhlaví má i verš z proroka Izajáše: mysl zaměřenou na tebe budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Tématem je tedy

Všechna sláva patří tobě, zpívala Darina Kočenzi. S další pozvánkou míříme na Velhrad do Stojanova gymnázia, kde se 16. května od 8 ráno koná konference Křesťan v digitálním světě. Podrobný popis nabízejí účastníci, tedy organizátoři, na stránkách křesťanskýpodnikatel.cz a najdete tam i to, že řečníky budou René Strouhal, František Štěch, Boris Gogola a jiní. A přednášky mají tato témata. AI v rukou člověka, etika svědomí podnikání, AI jako znamení času, připraví mě umělá inteligence o moji práci. To všechno jsou témata, která můžete probrat na konferenci Křesťan v digitálním světě. Koná se 16. května na Velehradě ve Stojanově gymnáziu. A hledejte na stránkách www.křesťanskýpodnikatel.cz.

S další pozvánkou míříme za všemi pamětníky. Totiž po mnoha letech, ve skutečnosti jich je 37, se dala dohromady skupina Beta a uspořádá jedno jediné vystoupení této své dávné kapely. Kapela Beta skládala vlastní hudbu, například na básně doktora Aloise Volkmana, inženýra Pavla Janouška, doktorky Dany Krauzové či Michala Kitty. A právě tuto tvorbu si můžete znovu poslechnout na vystoupení, které se uskuteční 17. května v 9.30 v budově Církve Bratrské na Hertigově 24. Dřív to byla Koněvova ulice. Tak pokud si chcete zavzpomínat, zavítejte 17. května v 9.30 na Hertigovu 24. Tam bude hrát a zpívat skupina Beta.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

Pozvánky na Rádiu 7 se uzavírají. Pokud i vy chcete oznámit svou akci nebo něco, o čem víte, stojí to podle vás za to, pište na pozvanky@radio7.cz. Pouštím vám písničku Terezie Štěrc a po ní už relace Překročit hranice. Kdybych

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Hněvá se na nás Bůh, proto umíral Ježíš na kříži. A jak jde dohromady obraz rozhněvaného Boha s tvrzením, že Bůh je láska? Porozumět Božím záměrům nemůžeme nikdy zcela. Na druhé straně je důležité pochopit některé zásadní věci, abychom Bohu nepodsouvali své pokřivené vnímání jeho charakteru. No a to je pozvání k poslechu relace Překročit hranice a další části vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové v sérii Ikona dřevo mezi světy.
2: Aby bylo jasné, já věřím tomu, že Ježíš skutečně umírá za nás, ale nevěřím, že Bůh zabíjí Ježíše na naše hříchy. A to je velký rozdíl. V Římanům a apoštol Pavel říká, a proto již není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Bůh poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jako má hříšní člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Pavel tady píše o soudu a píše, že Ježíš umírá místo nás, ale nemělo by zapadnout, že v tom verši, který tady je, je, že on odsoudil hřích v těle Mesiáše, ne, že odsoudil Mesiáše. Nebyl to Bůh, kdo zabil Ježíše. Byli jsme to my s našimi hříchy, který zabil Ježíše. A byly to síly temnoty. Už starověký prorok Izáš to předpovídá a říká, že tohle přesně bude naše diskuze. Po mnoha tisíci letech Izáš říká, bolesti jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se domnívali, že je od Boha trestán být a pokořen. My jsme si mysleli, že to je Bůh, kdo ho trestá. My jsme si mysleli, že to je Bůh, kdo ho zabíjí za naše hříchy. Ale on byl však proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl pro naše blaho s našeho potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil Hospodin, ale uvalil na něj provinění nás všech. To nebyl Bůh, ale byly to naše viny, naše hříchy, naše zlo, které Ježíše zabilo. Ne Bůh. Takže kde se vzala ta představa, že Boha strašně urazil náš hřích a proto musel zabít Ježíše? Děčíme za to jednomu konkrétnímu teologovi z 11. století, který se jmenoval Anselm z Canterbury. Ten vymyslel celý tenhle ten princip. Do té doby tomu církev takhle nevěřila. Církev věřila, že nás Ježíš na kříži vysvobodil od hněvu ďábla, že nás vysvobodil z toho, že jsme byli pod vládou zákona. Ale až Anselm v 11. století říká, že kříž je zadostí učinění boží dotčené cti. Jakoby náš hřích se Boha natolik dotkl, natolik ho urazilo, že jsme zhřešili, že vyžaduje trest. A proto Ježíš na kříži umírá a platí náš dluh, který Bůh vyžaduje, aby byl uspokojený jeho hněv. Není překvapující, že tohle má dopad na to, jak církev pak žije. Ježíš skutečně zakusil mnoho násilí od lidí, od hříšných lidí, kteří byli možná podněcovaní ďáblem. A problém toho modelu platby je také v tom, že to potvrzuje takový starý mýtus, kterému lidé tehdejší doby i dnešní doby někdy věří. A to je to, že násilí řeší problémy. Že problémy světa se dají vyřešit ještě větším násilím. Je to to, čemu říkáme někdy, jako v teologii, mýtus vykupitelského násilí. Že některé násilí je vlastně dobré, protože to zachrání něco jiného. A není vůbec překvapením, že když tenhle model smíření, model platby, že prostě násilí vyřešilo nějaký problém, když to převážilo v církvi v 11. století, tak následovalo nejméně 5 století církvi posvěceného násilí vůči různým lidem po celém světě. Protože teologie není jenom to, co si tady říkáme někde na zhromáždění. Teologie je to, co formuje naše představy, jak žít ve světě okolo nás. Ve světě, kde Bůh si používá násilí, aby dosáhl dobra, je jenom jeden krok k tomu, abychom používali my násilí k tomu, abychom dosáhli většího dobra. Ale kdo určí, že to větší dobro je větší dobro? My sami se stavíme do té role, že určujeme, které dobro je to větší. A je to důležité také pro naše chápání Boha, protože jestli nás Ježíš nezachraňuje před Otcem a zachrání nás před Satanem, pak to znamená, že je vlastně Bůh na naší straně. Že Bůh vždycky je na naší straně. Že je vždycky milující otec, že je vždycky zachraňující spasitel, že je vždycky odvážný léčitel, že to nikdy nevzdal. A samozřejmě Bohu je líto, když jsme ponořeni do hříchu, ale ne proto, že ho to uráží, ale proto, že ho to zraňuje. Boha zraňuje vidět, jak my jsme plní hříchu, a zraňuje ho to proto, že on vidí, jak je to, jak si život děláme komplikovanější a bolestivější. Boha trápí, jak vidí, jak se rychle uchylujeme k násilí a fyzickému i psychickému, a právě proto, že Bůh vidí, že hřích má v sobě zakomponovanou smrt. Hřích vždycky přináší smrt. Právě proto nás chce vysvobodit od moci hříchu. A proto první křesťané, když mluví o kříži, a v těch prvních staletích, když mluví o kříži, tak o něm mluví jako o vítězství. Vemte si jejich pozice, v jaké oni mluví. Mnoho z těch křesťanů v těch prvních staletích bylo pro svoji víru pronásledováno. Někteří umírali v arénách, a někteří byli sami ukřižováni, někteří byli vysmíváni. Bylo to prostě pro ně velice těžké. Byli to trpící lidé. A přesto oni věří v Mesiáše, který umřel na kříži, a jeho smrt přechytračila každou sílu temnoty. A proto, když oni v těch prvních staletích kreslí Ježíše na kříži, tak ho kreslí jako Krista triumfujícího, jako vítězného. Takzvaně ty realistické obrazy Krista, kde Ježíš je skutečně trpící, máme až zhruba z 10. století po Kristu. Není to proto, že by ti první křesťané byli nějací naivní, nebo že by oni, většina z nich viděla ukřižované lidi, oni vědí přesně, co to vypadá umírat na kříži. Oni ví, jak je to strašná, hrozná, hanebná smrt. Oni ví, jak to vypadá, ale právě proto to byl silný symbolický, poetický, prorocký akt říkat, že Ježíš umírá na kříži jako vítěz. Vypadá to jako prohra, vypadá to jako selhání, vypadá to jako konec příběhu, ale je to vítězství. Až o 3 dnech později od ukřižování najednou dává smysl to ukřižování. To vypadá jako ohromná prohra. A přesto je to ta největší výhra. A je tady ještě jedna důležitá věc. Proč je důležité pro nás mluvit o tom smíření na kříži? Proč je to pro nás tak důležité mluvit o tom, co se na kříži stalo? Protože skrze Ježíše Bůh zakusil, jaké je to být člověkem. Možná nám to někdy neochází. Samozřejmě, že Bůh věděl, ale znát a zažít jsou 2 odlišné povahy. Něco vědět a něco zakusit je trochu jiný typ poznání. Bůh zná věci, ale zakusit je něco jiného. A nejenom, že kříž změnil náš pohled na to, jaký je Bůh, že je to trpící spasitel, který je vítězný, tak do jisté míry kříž změnil i Boží pohled na nás, protože kříž byla zkušenost, kterou Bůh nikdy předtím neměl, a kříž změnil způsob, jak Bůh vnímá nás. Bůh v sobě skutečně smířil v Kristu různé světy. Bůh v Kristu Ježíši zakusil všechno, co zakusil Ježíš. Ježíš neumírá na kříži jenom jako člověk. Ježíš je stále to, čemu my říkáme bohočlověk. Je to plný Bůh a plný člověk. Takže v Kristu Bůh zakouší vlastní smrt. A zakusí také vlastní odloučení. První věta, která zazní z kříže, je citace z Žalmu 22, kdy Ježíš říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? A to je pro nás strašně těžká věta. Proto většina kázání nezačíná tohoto větou, začíná raději větou: odpustím, protože nevědí, co činí, protože začíná rovnou tím, že Ježíš říká: Bůh mě opustil. Nám přijde až skandální. Říkáme si, to je prostě až skandální, protože Ježíš je dárce života. On je esence Boží přítomnosti, a on říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale na kříži Bůh zakouší něco, co zakouší mnozí lidé z nás, co zakouší to lidi na světě. Pocit osamění, že Bůh neodpovídá, že Bůh je mrtvý, že jsou na světě úplně sami. Bůh to zakouší na sobě. Bůh ví, jaké to je, jak říká Tony Jones. Bůh zakusil ateismus. V momentě kříže Bůh zakusil, jaké to je cítit se Bohem zapomenutý. Jestli někdy jsi byl v téhle situaci a říkal jsi: Bůh na mě zapomněl. Jsem na světě úplně sám. Ježíš ti rozumí. Ježíš na tom kříži zakusil přesně to samé. Bůh Kristu zakusil svoji vlastní absenci. Zakusil, co to znamená být na světě úplně sami. A právě díky tomu se Bůh ujistil, že už nikdy se nebudeš muset cítit sám. Právě proto Ježíš je tvým přítelem. Právě proto Duch Svatý je přítomností ve tvém životě. Právě proto na kříži vidíme Boha, který se neuchyluje k násilí, aby dosáhl svého, ale který násilí absorbuje do sebe a obrátí ho proto, aby zničil násilí samotné. Smíří nás za sebou a pozve nás, abychom se smířili s ním. A to je zázrak. To je zázrak, který zažíváme u paty kříže. To je zázrak nejenom toho, že nám odpustil nějaký jeden hřích, který jsme udělali, nebo že prostě... Není to ani to, že se na nás tak zlobí. Je to zázrak, že nás vysvobozuje. Je to zázrak, že nás uschopňuje, že nás očišťuje. Je to zázrak, kdy nám dává nabídku své přítomnosti, kdy nám říká skutečně, smíšte se se mnou, pojďte ke mně.
1: Ještě pár minut zbývá dnešnímu pořadu a tak je to krátký rozhovor s autorem vyučování, které právě posloucháme, Lukášem Targošem. Lukáši, ty vyvracíš předpoklad, že Bůh se zlobí k tomu, že nás zachraňuje před ďáblovým hněvem. Kříž je tak vítězstvím za cenu velké oběti. Je to přímá souvislost, láska a oběť? Patří to k sobě?
3: Ano, láska je pro toho druhého to nejlepší a často jediný způsob, jak můžeme pro toho druhého přinést to nejlepší, je, že obětujeme něco z toho, co máme.
1: Ty jsi taky řekl, že skrze Ježíše Bůh zakusil, jaké je to být člověkem. To je velmi zvláštní moment, že Bůh něco ukusil poprvé. Změnilo ho to?
3: Určitě. Určitě ho to změnilo a to je vlastně pro mě osobně jako důležitá věc. Já chápu, že pro některé křesťané teologii je nepředstavitelná představa, že Bůh něco zakusí a něco ho změní. Ale jedna věc je jako něco znát a druhá věc je to jako zakusit jako zkušenost. Bůh zná věci, ale zakusit je trochu jiná rovina, protože když pak čteme novozákonní autoři, tak oni mluví o Kristu, že právě proto on vlastně má porozumění v našich slabostech a můžeme k němu přicházet. Jako
1: protože na svém těle zakusil.
3: Protože na svém těle zakusil, protože právě ta zkušenost ho skutečně změnila a poznamenala. A tak jako v Kristu přišlo něco božského na svět, tak v něm zase něco lidského přišlo do nebe. Je to propojená věc, v Kristu je skutečně ten svět propojený.
1: Je to strašně zvláštní představa, že Bůh se něco učí nebo poznává. A ještě jedna situace se mi vybavila, myslím, že v listu Židům je psáno, že se poslušnosti naučil Ježíš skrze utrpení, kterým prošel. Do té doby nebyl poslušný?
3: To ne, protože čteme ve Filipském, že byl poslušný a poslušně až na kříž, ale skutečnou hloubku té poslušnosti zakusil skutečně až na kříži. V tom se to naučil. A samozřejmě hodně teologů tady řekne, mluvíme tady o Ježíši jako o člověku, ne Ježíši jako o Bohu, ale myslím si, že právě Jürgen Moltmann, například, kterého jsem citoval, ukazuje, že v Kristu zemřel Bůh na kříži, že to nemůžeme takhle rozdělovat, co zažil jako člověk, co zažil jako Bůh. Ta zkušenost je pro něho nová a je i zajímavá v tom, že od toho momentu Ježíš omezil sám sebe jako navždy. To znamená, že křesťané věří, že Ježíš jako součást Boží Trojice existoval vždy a že jako Bůh přišel na svět a vzal na sebe podobu člověka, ale on nikdy nepřestal být tím člověkem. Když pak odešel do nebe, vstoupil na nebe, tak zůstal tím člověkem. Ježíš je navždy bohočlověkem. Nikdy nepřestane být bohočlověkem, když bude navždy omezil sám sebe tím, že se stal jedním z lidí. A to je ohromná oběť, kterou si nikdo z nás neumí představit.
1: Tady také dnes skončíme. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Myslím, že jsme vám dnes dali dost impulzu k promýšlení zcela zvláštního pohledu na Boha. Tak mějte se hezky a za týden naslyšenou.

končí relace Překročit hranice. V našem vysílání zachytíte ještě zítra v 16 hodin. No a za týden touto dobou budeme v sérii Ikona dřevo mezi světy opět pokračovat.

Pomalinko se blížíme k 10. dopolední. To znamená, že prostor uvolní Lence Malinové a pořadu Fortepiano a poté také dalším svým kolegům. Od mikrofonu odchází Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7. Přeji vám hezký a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

0: fortepiano.
1: Vítám vás při poslechu dalšího pořadu Fortepiano, ve kterém budeme probírat další důležité téma. Témata, kterými se zabýváme v tomto pořadu, se týkají života, který žijeme. Protože ten pořad sám nemá za cíl přinášet nějaké věroučné výklady, ale má být praktický a o životě. A doufám, že i ten dnešní takový bude. Dnes jsem si pozvala k mikrofonu Michala Berana. Vítej, Michale.
2: Ahoj, zdravím.
1: Michal už tady byl víckrát v našem rádiu, tak možná jeho jméno vám nebude neznámé, ale přesto si jenom tak trošičku připomeneme, že vedeš jeden pražský sbor.
2: Maranata.
1: Máš manželku a už dospělé děti, které už vylétly z hnízda.
2: Ano, pětinásobný dědeček.
1: Pětinásobný dědeček, a to nám možná na úvod stačí. Ty už jsi pastor docela dlouhou dobu, 20 let nebo kolik?
2: No, to určitě.
1: 20 let to bude. Takže možná to téma, které dnes otevřeme, je jedno z takových stěžejních. Dnes si budeme povídat o Boží vůli. Je to tak, že je to jedno z těch stěžejních?
2: No tak určitě, protože pokud se chceme Bohu líbit, tak bychom se měli zajímat o to, jaké je jeho přání, nebo dobře řekněme, jaká je jeho vůle. Přeci si nemůžeme dělat, co chceme, že jo? Úplně.
1: Je to otázka, kterou se určitě zabývá každý věřící člověk. Každý člověk, který se vydá na tu cestu s Bohem, tak se ptá, co má dělat, co nemá dělat, co se Bohu líbí, co se mu nelíbí, a potřebuje k tomu nějaká vodítka. A k tomu my se dostaneme. Na začátek si řekněme něco o té Boží vůli. Kdybychom neměli nějaké měřítko a něco, čeho se držet, tak by to bylo asi velmi obtížné doptat se a dohledat se nějaké Boží vůle, co si Bůh myslí, ale my tady nějaké vodítko máme, takové to hlavní a zásadní.
2: Na tom jsme lépe vlastně než praotcové víry, že třeba Abraham a Jákob a tak dále, protože my máme v písmu, že on napsanou Boží vůli, oni vesměs byli závislí na tom, co jim Bůh řekl, že ho přímo jako osobně, ale my máme velké měřítko, kterým je pro nás jak starý zákon, tak i nový zákon.
1: Takže máme takovou příručku.
2: Ano, příručku stvořitele.
1: Příručku stvořitele, kterou se můžeme řídit, a tam máme takové ty zásadní věci doporučené, některé i přikázané, máme tam přikázání.
2: Ano, přikázané taky, ano.
1: Také přikázané, některé doporučené a některé zakázané.
2: Některé zakázané, a pak tam máme krásné příběhy, které nám právě ukazují, jako jak se to komu vyplatilo, když teda poslouchal nebo neposlouchal, nebo když si tu Boží vůli vykládal, jak chtěl, tak pak máme hodně příběhů, které nás jako dobře poučují.
1: A my se k těm příběhům během našeho dnešního povídání dostaneme, protože na příbězích si nejlépe pamatujeme nějaký princip. Ale než se k tomu dostaneme, tak pojďme si trošku povídat o té Boží vůli obecněji, protože já si myslím, že panují takové různé názory na to, jak hledat Boží vůli. Samozřejmě za ten dlouhý život, který já tady žiju, a ty už tady seš taky nějaký ten pátek, tak jsme se setkali s různými přístupy, jak hledat Boží vůli. A možná bychom mohli říct něco osobního, jak ty jsi došel k tomu, že je důležité hledat Boží vůli?
2: No tak teď to říct opravdu zkráceně, člověk se chce líbit Bohu, když se dotkne jeho života, o tom jsem už i si tady vyprávěl o svém obrácení, tak samozřejmě ho zajímá, jako jak si to Pán Bůh přeje, ale myslím si, že jsme v tomhle tak trošku jako děti, které vyrůstají vedle rodičů malinké, že jo, tak častokrát rodičům nerozumí a teprve se za pochodu nějak učí těm pravidlům, tak si myslím, že mnohokrát Pán Bůh má sama takovou asi zábavu, jak my s malými dětmi, že si to všelijak představujeme a vysvětlujeme a vidíme příklady třeba lidí, že jo, a hned je napodobujeme, v tomhle jsme tak trošku jako opičky, že jo, vidíme nějakého křesťana, říká, jo, ten je úžasný, a to bych chtěl být taky takovej, že jako on, že jo, pak zjistíme, že to zase tak úplně není dobrý to, co on dělá v písmu, že jo, pak si to musíme přerovnat a zase vidíme lidi, jejichž příběhy, třeba jejich způsob života nás úplně fascinuje celý život, já mám takových příkladů několik, jo, který vím, že prostě je mohu následovat, pak máme varovné příklady, kdy vidíme, že třeba někdo s tou poslušností nebo s tou Boží vůli si tak trošku házel, jak chtěl. A ty důsledky pak taky vidíme, což je důležité. To jsou spíš ti lidé jako kolem nás, že křesťané kolem nás, ale pak také samozřejmě vidíme v Bibli příběhy a tam taky někdy míváme problém, že jim někdy špatně porozumíme, pak to třeba napodobujeme a dostaneme na pamětnou, že jo? A pak si říkáme, aha, no to asi takhle není, že jo? Tak jak to asi je? Tomu se dneska vlastně hlavně budeme věnovat, že jo? A takže poznávat Boží vůli je myslím tak jako celoživotní proces, že jako říct, já dneska rozumím celý Boží vůli, to je asi nesmysl. Jo, samozřejmě ještě u té Boží vůle je jedna věc taková ta všeobecná, že jo, ke spasení.
1: Ano, to jsem právě
2: a pak jsou takové
1: říct.
2: ty, že jo, mám nastoupit do téhle práce, mám si vzít tuhle ženu, tak, jo, tak. Mám prostě, jo, takové ty konkrétní věci. A pak je takové moderní, že jo, já na to vždycky si stojí městská legraci, že já to cítím, prožívám, že jo, tak to je takové hodně nebezpečné. Ono se za to schovává takový jako... Bůh mi řekl, já to neřeknu tak jako nahlas, jo. A pak mě to někdy připomíná spíš jaký trefování se, člověk se někdy trefí, někdy se netrefí. Poznávat Boží vůli je obrovský dobrodružství.
1: Existuje něco jako univerzální Boží vůle? My už jsme to trošku naťukli, že máme tady Bibli, kde jsou jasně daná nějaká pravidla. Dalo by se to takhle označit, že je to taková ta univerzální Boží
2: vůle? No tak
1: Boží
2: samozřejmě,
1: vůle?
2: Jako máš třeba ohledně spasení, nebo mám krást, nemám krást, mám milovat, nebo nemám milovat nepřátel a tak dále, tak to jsou univerzální
1: věci. Na to se
2: věci.
1: Nemusíme ptát.
2: Ale určitě jsem tam neměl nikde v Bibli napsáno, že si mám vzít moji manželku, jako Ivetku, že jo? Takže zase jsou nějaká pravidla, jak se třeba taková věc poznává, že jo, jako jestli ten člověk je věřící, jo, jestli miluje Boha a tak dále, ale není tam to její jméno, že jo, jako to bych tam nenašel, že jo. A v jiných věcech, jako, nebo mám změnit zaměstnání, to v Bibli nenajdu, že jo.
1: No a to jsou právě ty otázky, které ale řešíme, že jo.
2: Ano, samozřejmě, to se nás strašně moc týkají.
1: To se nás hrozně moc týká, protože to je ten náš život, který se skládá z těch jednotlivostí a z těch situací, kdy se rozhodujeme, kterou cestou se dát, kam se vydat, kam se nevydat. Ale tady u té takzvané, jak jsem to nazvala, univerzální Boží vůle, tak tam už jsou ty věci, řekla bych, řečeny, no potom ale je asi důležité znát tu Bibli a vědět a neptat se na věci, které už byly řečeny, že jo?
2: Někdy potřebujeme jako znát Bibli, jo, když řekne, kdo zná Bibli, jako já ji čtu mnoho let a potřebujeme zkušené rádce, potřebujeme taky používat radu třeba druhých zkušených. Někdy potřebujeme i určitou Boží intervenci, jako bych řekl, takového poznání nebo zjevení, takové ty Boží milosti, kdy já to mám strašně rád, já tomu říkám, že vždycky najednou ta myšlenka z té Bible na mě vyskočí. Jo, čtu to 20 let, jo, pořád je to stejný a najednou, jako si říká, já jsem úplně prozřel. Jo. Samozřejmě, někdy člověk prozří a pak zjistí, jakou hloupost si u toho vymyslel. To se mi taky několikrát stalo a jindy naopak objeví něco pro sebe, když jsme tady o tom třeba spolu mluvili, jako o tom utrpení, jo, jak třeba nejenom určitá věc, které si nevšímáš, tak v těžkosti nejenom je úplně světlem, jo, září ti a zjistí, že to je pravidlo, který platí vlastně pořád.
1: Víš, myslím na to, že někdy se modlíme, aby nám Bůh ukázal, co máme dělat a někdy by třeba stačilo použít i ten zdravý rozum.
2: To
1: je takové dilema. Jo?
2: Já myslím, že možná, musí všechno dohromady.
1: Víš, co možná pro někoho to je dilema, že očekává, že bude veden tím nějakým zvláštním způsobem nadpřirozeným, že Bůh k němu promluví a přitom by někdy stačilo jenom použít rozum.
2: No, já si myslím, že to je vždycky kombinace. Jo, někdy opravdu nás Pán Bůh vede takým způsobem, že nás do Boží vůle dovede, aniž o tom víme. Jo, vůbec nějak nám nic neříkal, neukazoval, nebo jsme zjistili, že tam jsme. Jo. Jindy nám něco ukáže jako dopředu, ale ten čas ještě není. To jednou prostě přijde, ta věc se prostě jednou stane. Jo. Jindy zase naopak nám něco jakoby naznačí buď skrze písmo nebo nějakým osobním zjevením, ty formy jsou různé, a nebo dokonce nám tu Boží vůli jakoby ukáže, že nám někdo poradí. A my si řekne, tyjo, teď to je správný. A nebo to je špatný, to nesmím. Jo? Takže já si myslím, jak je tam napsáno, že různými způsoby mluvíval Bůh k otcům, tak samozřejmě různými způsoby Bůh mluví i k nám. A myslet, že platí jen to jedno, jen ten jeden způsob, tak... já nevím, tak člověk může jíst celý život jenom kaši, já nevím, krupičnou, může jíst, ale to tělo bude docela ochuzené, že jo. Takže Pán Bůh nás chce naučit těm různým formám a různým způsobem. Mně se strašně líbilo, jak to říkali v budějickém sboru, kde jsem kdysi byl pastorem, když se stalo jako něco, co nikdo jako neovlivnil a neusměl zjistit, tak mi říkali, je to řízený. Jo, tak to se mi strašně líbilo.
1: Tady říkáme, to nevymyslíš. To nevymyslíš,
2: jo, každý proto má jiná, ale jindy zase Pán Bůh jaksi vysloveně vyžaduje, že něco ukáže a chce, aby jsme tam jaksi poctivě doputovali. Jo? A pokud tam nechceme poctivě doputovat, tak sami jako z té boží vůle vystoupíme. Nelze to říct jednotně, ono je to taková kombinace.
1: Víš, myslím na to, že může se stát, a ty případy jistě tady jsou, že se dostaneme do takových extrémních situací, kdy se modlíme opravdu za kdejakou hloupost. Když to tak řeknu, hned to vysvětlím, třeba nebudeme se modlit za to, aby tekla voda z kohoutku, když víme, že jim můžeme otočit a poteče, že jo. Tak takové absurdity, i když i s tím jsem se setkala,
2: jo, já musím taky, říct. Někdy s hrozným, jako hrozným
1: někdy, to, někdy člověk vymyslí opravdu zvláštní věci. Aha. A taková ta touha po tom božím vedení je v pořádku, v každém případě, ale musíme opravdu používat i tu svoji hlavu, že jo, u toho.
2: Jo, já to říkám, když křesťané vymýšlí takový ty hlouposti, jo, tak pokud je to rozumný křesťan, který se z té chyby poučí, jo, a dá si říct, tak já si myslím, že v nebi mají humoristický týdeník zrovna, jako, že se dobře bavějí. Tak jako když máme malí děti a oni žvatlají hlouposti a mají nápady, který v dospělosti se tomu smějou, jo, prostě, ale to k tomu dětskému věku patří, takže když vidíš krátkou dobu věřícího, nebo on to myslí upřímně a fakt řekne jako hloupost, strašnou, nebo to, o to usiluje. Ale první jako nezdár ho zastaví, zamyslí se nad tím a zmoudří. Tak já si myslím, že to je normální, že to
1: je pořádku,
2: patří. Ale ano. Jsou křesťané, kteří prostě už fakt jsou staří a říkají takový blbiny. Jo? A stojí na tom prostě a vyznávají to, držej to a vysvětlit jim to prostě nemůžeš. Jo? Tak to už je spíš jako, já nevím, jak to nazvat, nějakou nemocí. Nebo, nevím,
1: ano, je v pořádku zkoušet a mýlit se.
2: Ano.
1: Ale není v pořádku zůstat na té jedné úrovni celý život třeba, že nebo na té úrovni toho dítěte. Když si představíme to malé dítě, kdyby pořád lezlo po čtyřech, v 10 letech, tak by bylo asi něco v nepořádku.
2: Já si osobně myslím, že Pán Bůh s určitým procesem omylnosti u nás počítá, že on to má do toho našeho procesu. Já mám někdy pocit, že správný křesťan budu, když neudělám žádnou chybu. Což by bylo super, ale to byl jenom Ježíš. Jo? Ale byl bych naivní otec, kdyby si myslel, já budu mít ty nejlepší děti, kteří žádnou chybu neudělají, tak oni mě přesvědčí, že to prostě nelze. Jo? A pokud budu na ně pedantský, jakože ty musíš, tak jim vlastně dělám z života jako peklo. Jo? Ale když člověk je schopen zakomponovat vývojové chyby u dítěte nebo u člověka, tak tím spíše Bůh. Já si myslím, že on s těma některýma chybama jako počítal. Já dokonce někdy říkám, díky Bohu za moje chyby. Jo, protože pokud jsem si dal říct, tak mě něco naučili a vlastně připravili pro dospělost a připravili mě pro službu druhým. Protože kdo nedělá chyby a potom najednou má pastorovat, tak to je nesnesitelný člověk. Ale pastor nebo služebník duchovní, který si uvědomuje svoje chyby, tak jako bude tolerantní a bude jako chápat určitý věci, že něco prostě nejde.
1: Boží vůle, to je velké téma. Určitě se nedotkneme úplně všech aspektů v té hodince, kterou máme k dispozici, ale naťukneme alespoň některé důležité věci a potom záleží na každém, jak si nad tím bude přemýšlet a jak to bude moci a chtít aplikovat v tom svém životě. Zdá se ti s postupem času, jak zraješ, nechci říct star, i když...
2: My zrajeme ano, jako víno, my nestárneme ano, už. Oni stárnou tak od těch 40 do těch 60.
1: Takže my už zrajeme.
2: My už zrajeme jako víno, dobré ano. Víno.
1: Zdá se ti, že je pro tebe snazší hledat Boží vůli, když už Boha víc znáš, dlouhou dobu s ním chodíš?
2: Leně, já si myslím, že to těší, protože... Když je člověk začínající, tak to má takový černobílý. Bůh mě miluje, Bůh mi ukáže. Má to strašně jednoduchý, ale když potom znáš ty kombinace životní a co se stalo, a tak člověk má takový víc jako strach, jestli je to správný. Dříve jsem prostě, Bůh mi řekl, Bůh mi ukázal, bylo mi jasno prostě a bylo vymalováno. A dneska už to člověk tak jako zvažuje, jestli jo, jestli ne. Že to může být i všechno trochu jinak. Jo, protože zažil třeba, když si něco myslel, ono to pak dopadlo jinak, přesto to Bůh požehnal a také už jsem zažil několikrát takovou věc, že A to často křesťané mývají, že něco prožijí, něco vnímají, že to Bůh chce. Vidíme to i krásně v Biblii, že Pán Bůh ve Starém zákoně mluví jasně o Kristu, jak přijde, jak se narodí. A když přišel, tak všechno to bylo jinak, než si to lidi představovali. I když to četli, celou dobu to četli, celou dobu mluvili o tom, přemýšleli. A když to přišlo, tak to v jejich očích to bylo úplně jinak. Ale Bůh nelhal. Oni si to špatně jakoby vysvětlili nebo chápali.
1: Jak si to představili.
2: A já jsem zjistil, že i my to tak máme, že něco v Bibli čteme, něco rozumíme, něco vnímáme a pak

0: Posloucháte pořad Fortepiano, dnes s Michalem Beranem. Otevřeli jsme téma Boží vůle, velmi široké téma, ale my se zaměříme ještě specificky jedním směrem, protože dnešní pořad má název Rovnováha mezi Boží vůlí A a Boží vůlí B. Prosím tě, my musíme vysvětlit, co to znamená. Já jsem si myslela, že existuje jenom ta jedna pravá Boží vůle, do které se musíme strefit. A když se do ní nestrefíme, tak jsme vedle jak ta jedle.
1: Jo, to je pravda.
0: No a tak co to Bčko tam?
1: No, to musím trošku vysvětlit. Já jsem se poprvé s tímhletím termínem setkal krátkou dobu po svém uvěření. Nevím, od koho jsem měl půjčenou knížku, to bylo ještě v době totality, vím, že to bylo na stroji psané, od Večmena Ní, a vím, že se jmenovala ta knížka Co bude s tímto. Bylo to nějak o církvi, o budování církve. Nevím, jestli ta kniha ještě někde koluje, jestli je vydaná nově, to vůbec nevím. A dokonce jsem ji ani nedočetl. Takže jsem měl krátce půjčenou a tam jsem v prvních kapitolách narazil na jednu myšlenku, která tehdy jsem jako jsem říkal, cože? A on tam něco vysvětloval právě o Boží vůli A a B. A teď tam jako vysvětloval na takovém příkladu, který teď asi nemá smysl nějak otvírat, ale jen ta myšlenka mi utkvěla. Pak jsem k němu vrátil a začaly se dít věci, jako v mém životě. Předpokládám, že Pán Bůh chtěl tenhle princip naučit a chtěl mi ho vysvětlit. Proto mi z té knížky zůstala v podstatě jen tato jediná věta. A poprvé jsem narazil takovou otázku začínající křesťan, protože to už jsem tady kdysi vyprávěl, že jsem ze světa, takže jsem dostal Bibli a teď čtu prostě, jak Pán Bůh povolává Mojžíše, jo, a teď jak se to tam domlouvá u toho hořícího keře a teď ten Mojžíš nechce a nakonec to teda Pán Bůh

0: přemluví, že jo. A teď je napsáno, že on šel a Bůh ho chtěl zabít.
1: Bůh.
0: Chtěl Mojžíše zabít. Jsou to jenom dva verše. A když to vždycky někomu řeknu, tak mu říká, cože, to je v Bibli. A říkám, ty nečteš pozorně Bibli? Já jsem tomu vůbec nerozuměl. A tehdy byla ještě ta doba, dneska už to tak není, nebo jestli to ještě dneska někdo dělá, možná se na to budeš pamatovat, jak jsme si do Biblii malovali a barvičky, ano, ano, a červená barvičky. Byla to a modrá byla to a žlutá byla zelená, bylo to. Já měl že, omalovánky, že, svoji Bibli. A taky jsme si tam dělali poznámky, třeba vykřičník. A já jsem u tohohle příběhu, to jsou jenom dva verše. Jo? Jsem obrovský otazník. A několik let jsem tomu vůbec nerozuměl, to jsou také ty biblické protiklady. Tak jako na ruce máme sval, který nám ruku přitahuje, ale taky máme sval, který ji odtahuje. Kdybychom měli jen ten jeden sval, tak tu ruku přitáhneme a už ji nikdy nenatáhneme. A já jsem tomu principu tehdy nerozuměl, tak jsem tam měl otazník strašně dlouho. A pak samozřejmě při čtení, jako najednou jsem si všiml, že Pán Bůh říká Abrahamovi, že kdokoliv bude z toho izraelského pokolení a kdo neobřeže svého syna, že bude vyloučen nebo dokonce snad i zabit z toho lidu. A já si říkám, aha, to je zajímavý. Tak počkej, jak to teda s tím Mojžíšem bylo? Tak Pán Bůh ho povolal, mluví k němu a teď najednou mi začalo svítat. Pán Bůh automaticky počítal s tím, že on bude poslouchat a že on svého syna bude mít obřezaného. Že mu to přeci nemusí u hořícího keře říkat. To přeci byla jeho povinnost. Nejzajímavější na tom je, to si často kladu otázku, on měl syny dva. Proč toho jednoho neobřezal, nemáme v Bibli vysvětleno. Není to řečeno. Ale je tam zajímavost, že neobřezal ho on. Ten Mojžíš na to musel být tak špatně, že toho kluka musela obřezat jeho manželka. A tam je napsáno, a Hospodin ho nechal. Mimochodem, jednou jsem, myslím, s někým o tom mluvil a někdo říkal, že tomu klukovi bylo v tu dobu asi 24 let.
1: Že už to nebylo dítě.
0: Že už to nebylo dítě. A nebudu se o tom jako rozepisovat, ale ten princip, to bylo asi poprvé, kdy mě tenhle princip jako udržel do očí, že jak si Pán Bůh s něčím počítá, že my to písmo nebo tu informaci víme, známe, z nějakého důvodu neznámého nebo nám známého, to zanedbáme a Bůh mlčí. Proč by to taky říkal? Je to přeci napsáno, nebo je to řečeno. Když ten Mojžíš, kdyby s tím klukem přišel do toho Egypta, tak oni by ho přeci vůbec nepřijali. Oni mi říkají, co nám tady říká, že máme Hospodina poslouchat, ty nemáš obřezanýho kluka. A my někdy jako tu boží milost bereme tak jako, jo, to je dobrý a Bůh je dobrý a Bůh všem odpouští. A najednou prostě přijde moment a bác. Ten Mojžíš dostal strašně tvrdou lekci. Kdyby ta sepura ho neobřezala, tak jako musel Pán Bůh povolat jinýho Mojžíše.
1: Znamená to tedy, že jsou určité podmínky?
0: Ano. A když budeme vyprávět ty další příběhy, o kterým se třeba dneska budeme věnovat, tak ten princip se tam opakuje několikrát. Aby jsme si řekli tu A a B. A je ta napsaná, kterou my z
1: daná,
0: nějakého
1: to
0: důvodu
1: už jsou dané věci.
0: Máme brát vážně a pozapomeneme na to třeba, jo? A ta B je, řekněme si, jakoby, že přichází Bůh a říká, pojď, udělej tohle. Pojď, já mám s tebou tenhle ten plán, vstup do toho a začni to dělat. Jo? A Bůh automaticky počítá, v zaměstnání přeci počítá, že jsou nějaký pravidla, že je budu dodržovat. A když je nedodržuju, tak jako, co si myslíš o sobě? I když my jsme ti dali tenhle ten úkol. A taky Pán Bůh vlastně, a to si ukážeme, že tady prostě Mojžíš něco neměl v pořádku, Pán Bůh měl s ním plán, očekával, že se to dá do pořádku, on si to do pořádku nedal, no tak ho tvrdě zastavil, on si tu boží vůli A dal do pořádku a mohl dělat boží vůli B. A kdyby si tu boží vůli A nedal do pořádku, tak boží vůle B nebyla. Ukážeme si to na dalších příbězích.
1: To je možná trošku revoluční myšlenka.
0: To já není jsem revoluční, to by byla toho plná. Jen, že to by
1: no
0: to chvilku trvalo, než jsem na to přišel.
1: Nikdy takhle neslyšela. Ale dává to smysl samozřejmě. Dává to smysl a je to pravda. Tak a ještě bych chtěla vědět, trošku jsme to zamluvili. Myslíš si, že existuje ta jediná pravá boží vůle pro náš život třeba v takových těch životních rozhodováních? Mám na mysli třeba volbu partnera, volbu zaměstnání, stěhování, takové ty závažné věci, které řešíme. Protože to si myslím, že je velmi důležité, abychom si třeba řekli, že někdo se třeba trápí celý život, že se špatně rozhodl, že třeba špatně poznal Boží vůli. Není to tak, že Pán Bůh má pro nás to nejlepší, ale že respektuje taky naši vůli?
0: Já se to pokusím vypít za dalším příběhu. Tam je to krásně vidět. Král David, Bůh říká o něm, našel muže podle svého srdce. A tenhle ten král David chtěl mít vedle sebe truhlu smlouvy. Těžce nesl to, že byla tehdy zvláštním způsobem předána v Pelištějcům, že jo? To je příběh, že jo, těch válek tam. Teď samozřejmě ty Pelištějci takým zvláštním způsobem vrátili, že jo, protože nevěděli, co s tím, byli za to trestaní, takže jí dali na vůz nový, že jo, teď to dali ty otelený krávy, že jo, a ty je odvedli tam do Izraele, že jo, no zázrak jak hrom. No vem si to, prostě ty krávy bučily a šly prostě přímo do Izraele, telata byly zavřený doma, že jo, a takový zázrak, to se hned tak nevidí. A teď ta truhla smlouvy byla někde tam na tom humně, že jo, skovaná. A ten král David přeci toužil mít Boha blízko. A tak i my třeba mnozí říkají, já, Pane, chci tě poslouchat, já to chci dělat prostě, jak to chceš ty, já tě chci mít blízko. A právě ten Davidův příběh nám ukazuje, jak si musíme dát strašný majzla. Jakože nesmíme pominout nějaká pravidla. No tak on se zeptal ještě izraelských starších, měl to odsouhlasený, přece je to dobrý, aby byla truhla smlouvy s náma. A tak šli prostě, udělali vůz, už porušovali jednu boží vůli a za druhou. K tomu se za chvilku dostaneme. No teď přeci přijela nad voze a to byl zázrak. Že? Takže udělali vůz, naložili, teď David byl nadšený, jak slouží Bohu, jak prostě Boha bude mít blízko. Bůh byl dobrý a laskavý, že zabil jen jednoho.
1: A přijde ona, to ona, kruté, když to čteme.
0: Je to kruté, ale dávej dobrý pozor. A teď ten vůz odbočil stranou, že tak ten Uza prostě to myslel dobře, dotkl se truhly, aby nespadla. Jejda, teď přeci chtěl zachránit božím a báze byl mrtev. A tam je napsáno, že David se tak lekl a začal se bát Boha. To tam je skutečně, on se tak vyděsil, že tu truhlu dali tam na to jiný hůvno a už s tím nechtěl nic mít společného. Začal se bát, tak takhle blízko Boha teda nechci mít. Jenže on udělal něco, mnozí třeba taky dostanou lekci, jako v tom hledání té boží vole, že udělají pitomost nějakou hroznou, nebo dostanou za uši. Jo? To je ten princip, jak Pán Ježíš říká, že služebník, který věděl, že činí špatné věci, bude být více. A služebník, který nevěděl, že činí špatné věci, tak není řečeno, že nebude být. Jenom je napsáno, že bude být méně. Ale taky bude být. Jo? A David o tom právě přemýšlel. My někdy něco chceme od Boha a najednou prostě průšvih jak hrom. A my si řekneme, aha, tak to asi si Bůh nepřeje a ty, ta moje upřímnost byla neopravdická a zahodíme to. Ale David takovýhle nebyl. On prostě přemýšlel a on to po další kapitole, která tam následuje, teď myslím, že to první Samuelova a pak je to ještě, myslím, v Paralipomenon, ty kapitoly přesně neřeknu, tak je tam vlastně, že on přemýšlel. A pak svolal kněží, levity a říká, my jsme to nedělali podle pravidel. Proto se na nás Hospodin obořil. Proč? Protože Bůh přesně dal jasná pravidla. Jak se má nevozit, ale přenášet truhla. Teď je to na dlouhý vyprávění a doufám, že posluchači ví, o čem mluvím, ať se to najdou. A on si dokonce tam pozval člověka, který tomu rozuměl, jak se to přesně má dělat. Přesně podle pravidel. A radoval se znovu. To znamená, on chtěl mít boží vůli B, to znamená blízkost boží, ale nedodržoval boží vůli A, jak se to má dělat, tak dostal za vyučenou. Když si srovnal věci podle boží vůle A, tak najednou si může s radostí a poskakuje tam, jo, manželka se mu pak smála, jak vypadá, jak se strapnil, jo, skákal radostí a přivezl si boží přítomnost k sobě blízko. Ale dával si pozor na tu boží vůli a...
1: Takže když si to převedu do našeho praktického života, když jsem dala ten příklad, že volbu životního partnera, nevím, stěhování, zásadní věci. Takže nejprve bychom si měli srovnat ty věci A, jestli je máme v pořádku.
0: Jestli to někde něco proti něčemu, jo, není, ano. A když si vaše Glamar, když jsme ještě byli mládežníci, že, tak nás učil takový boží síto. Jo? Jak se rozpoznává boží vůle, já to často používám. Zadarmo jsem přijal, zadarmo předávám. Jo? A on vždycky říkal, když je nějaká situace, že, tak třeba já vezmu příklad právě mojí manželky, že, tak nikde v Biblii napsáno, vezmi si Ivetku. Jo? To tam prostě není. Tak on vždycky říkal, první je písmo. Jestli není něco v písmu, že, tak kdybych zjistil, že je vdaná. Rozumíš, nebo že, jo, já jsem zažil už mnohokrát, že někdo prostě se zamiloval do kde v Dani a říkal, že mu to pán Bůh ukázal, že to je ta pravá jeho, jo. Tak to už boží slovo je proti tomu. Jo, nebo bychom tam mohli najít nějaké jiné věci. Další síto je církev, kdy já samozřejmě hned jsem dal dotazy, jo, prostě ptal jsem se lidí, co jí znají, prostě, nebo odkud byla prostě.
1: A nasloucháš.
0: Jak miluje Boha. Lidem. Jak jsem vždycky chtěl prostě člověka, který miluje Boha, který slouží Bohu, který je otevřený k lidem, jo, který rád slouží druhým. A takže jsem se začal pídit. Samozřejmě není to jenom třeba manželka, ale třeba zaměstnání, že se začnu radit s lidmi zkušenými a moudrými. Pak je takový síto božího pokoje. Že někdy do něčeho jdeme a říkáme, je, ale to je takový divný a to, o ne. A nebo já v tom mám pokoj, ten druhý v tom má pokoj, že to takové znamení. Není to samozřejmě absolutně, a potom jestli v té věci mám radost. Že třeba budu vědět, že mě to něco bude stát, že s tím něco bude spojený nějaký těžkosti a přesto já to v pokoji a radosti dál podstoupím. Někdy ještě bývá svěřící třeba v manželství, že je důležité, že v tom máme pokoj oba. Já už dneska mám zkušenost, že pokud v té věci nejsme souzněni, tak prostě absolutně to neplatí. Ale to jsou životní zkušenosti. Ale pojďme se vrátit k tomu rozpoznávání. Takže ano, když já nebudu brát v potaz, co mi říká Boží slovo, to si můžeme ukázat na dalších příbězích, jo, třeba na pánu Ježíši, na apoštoli Pavlovi a na jiných, ještě několikrát třeba na tom králi Davidovi, tak já dostanu za vyučenou. Já sám jsem v životě několikrát dostal za vyučenou. Jo, že jsem něco prosazoval, chtěl jsem. A zde jsme třeba u takové věci, že někdo říká, no teď bylo proroctví, že bude probuzení, nebo že bude to, nebo že bude to. A teď ono to není, tak lidi řeknou, aha, tak to byl asi falešný prorok, jo, nebo měl falešný vidění. Ale to tak nemusí být. Protože třeba Bůh opravdu chce to probuzení té zemi dát, nebo chce tu věc naplnit. Ale ten dotyčný nemí respektovat Boží vůli a dát si určitý věci do pořádku. Tak to prostě není. I když to bylo pravé, a to si můžeme ukázat v některých příbězích.

0: Rádio 7, pořad Fortepiano, to je to, co teď právě posloucháte. U mikrofonu mám Michala Berana, otevřeli jsme téma Boží vůle. Boží vůle patří k těm zásadním tématům, kterými se každý křesťan zabývá možná během celého života. To už jsme si řekli, že je to takový proces na celý život, protože pořád se musíme rozhodovat.
1: Musíme
0: se rozhodovat ve věcech menších i větších, méně či více zásadních. Někdy se rozhodneme třeba i špatně.
1: Ano.
0: Stalo se ti, že ses rozhodl špatně
1: věřil si, že to byla,
0: že to byla Boží vůle, věřil si, že a potom si zjistil, že to tak nebylo, že to nebylo dobře.
1: Víš, já se na některé tyhle věci dívám asi tímhle způsobem, že i ty chyby, už jsme o tom trošku mluvili, Pán Bůh někdy dovolí, že ne, že by si Pán Bůh přál dělej tuhle chybu, ale počítá s nimi, protože díky nim se něco naučíme a můžeme potom pomáhat někomu, aby tu chybu neudělal. Jo? Takže to je taková ta Boží prozřetelnost nebo něco, co patří do oblasti vševědoucnosti, všemohoucnosti. Je to těžce uchopitelné. Jo? A já se za svoje chyby stydím, ale na druhé straně jsem za ně vděčný. Jo? Protože taky chyby nás trošku drží při zemi. Já se někdy děsím lidí, kteří káží nebo mluví způsobem, jako by vůbec chyby nedělali. Jo? Já nemám třeba problém...
0: To je trošku podezřelé.
1: No, já třeba nemám problém o svých chybách mluvit i zkazatelny. Jo? Přímo o tom mluvit, protože Bible, když to vezmeš do důsledku, na to narážím vždycky, když třeba mluvím s nevěřícími lidmi, který teprve vedu jako k Bibli, tak oni si myslí, že v Bibli bude jako třikrát zdráv vás Maria a Oče náš. A tak já jsem taky svatý, nádherný lidi. A oni jsou první šokovaní, že tam čtou od začátku až do konce o samých hříšnících, jak dělali jednu chybu za druhou. Jo, Bible je plná lidí, prostě chyb a vysloveně, co kdyby jenom chyb, vysloveně hrozných hříchů, ale taky prostě jak Bůh tu věc řešil, jak pomáhal, jak se to napravovalo. Takže já se dneska na chyby, pokud se z nich člověk chce poučit, já se na ně dívám velice pozitivně.
0: My si probíráme některé příklady z Bible, abychom si vysvětlili nebo více, abychom pochopili ten princip, že je tady Boží vůle A a Boží vůle B a že musí být mezi nimi rovnováha. Už jsme si trošku vysvětlili, co to je ta Boží vůle A, že to jsou ty věci dané, které nám Pán Bůh řekl, jsou zapsané v Bibli, tak to jsou ty věci, které předpokládá Pán Bůh, že budeme dodržovat, že v nich budeme poslušní. No a potom je tady ta Boží vůle B, kdy právě řešíme ty svoje každodenní věci, tak jak přichází v životě, kdy hledáme, kterou cestou se vydat.
1: A kdy Bůh jako něco třeba řekne tomu, či jako moc hezky je to vidět znovu na tom králi Davidovi, příběh, kdy Bůh prostě si tohoto chlapce mladého povolal, to znamená, on byl skutečně povolání král. A v tu dobu vlastně v Izraeli byli dva králové. Jo, Saul, kterého Bůh neodstranil a Pán Bůh měl důvod, proč ho neodstranit, aby David prostě mohl na těch chybách jeho a na tom zápase s ním vlastně vyrůst v toho krále, kterým jednou má být. David zabije Goliáše, že jo, pak musí před tím Saulem utíkat, jo, protože ten ho chce zabít a tak dále. A nevíme kdy, nějakým způsobem mu Bůh řekl, to se pak dovíme v tom příběhu, že mu tohodle krále Saula jednou vydá. A ten příběh se najednou stal ve velice zvláštní situaci. Prostě David je králem Saulem pronásledovan, s tou svojí skupinou někde se skrývají v jeskyni a najednou taková velice trapná situace současnému králi Saulovi se prostě chce na velkou. Vidí jeskyni, tak tam prostě zaleze a je tam tma, nic netuše, že za kamenem, u kterého jak si činí potřebu, je král David s celou družinou. A najednou přichází ten moment, kdy před ním velice trapné situaci stačí natáhnout ruku a vrazit mu dýku dozad.
0: To se přímo nabízelo.
1: A nejenom, že se to nabízelo, přímo mu to jeden z těch spolubojovníků připomíná, hele, vždyť ti Bůh řekl, že ti ho vydá. Ale pozor, Bůh neřekl, já ti ho vydám a zabiju. To je velký rozdíl, protože vzpomeňme si, co tam ten David říká. On se nejdříve udělá takovou věc, že mu uřízne kus pláště. A pak je napsáno, že to Davidovi strašně těžce přišlo na srdce, že to udělal. A ty jeho spolubojci, proč ho nezabiješ? Děti ho Bůh vydal. A co on tam říká? Nevztáhneš ruce na pomazaného Hospodinova. On zareagoval správně na Boží vůli a on si na ní vzpomněl. To je to, co Pán Ježíš říká. o Duchu Svatém, že on vám připomene všechno, co jsem vám řekl. A my někdy v tom, že třeba něco řešíme a jakoby tam někde vzadu to slyšíme v hlavě, jako pozor, a my to přehlušíme, jo? Protože teď se naskytla příležitost. A já si osobně myslím, že kdyby ten David ho zabil, tak nebyl králem podle Božího srdce. A on správně udržel v rovnováze to, že mu Bůh řekl, já ti ho vydám. To Bůh řekl. A to, co bylo napsáno, že nevstáhneš tu ruku. A on to neudělal.
0: Tak to jsme ve Starém zákoně o krále Davida, určitě těch příkladů by bylo mnohem víc.
1: A v Novém zákoně jich taky hromada.
0: Ale pojďme do Nového zákona. A co pán Ježíš? Pán Ježíš se modlil, také hledal Boží vůli.
1: A také měl rovnováze Boží vůli.
0: Vztahovalo se to taky na něho. No,
1: samozřejmě. Vidíš to nádherně v tom příběhu, když je mu 12 let. To je naprosto úžasný příběh. Tam je příklad jakoby brilantně zvládnutý Boží vůle A a Boží vůle B. On, jenom abych přiblížil situaci, jo, je mu 12 let, pravidelně chodili prostě s rodičema, chodili do Jeruzaléma na Velikonoce, jo, a teď musel to být asi hrozně hodný kluk, že spolehlivý dítě, protože ty rodiče se klidně vraceli a se nestarali den, dva prostě kde je, protože věděli, že on vždycky je prostě tam, kde má být, že vždycky je s těmi příbuznými, že vždycky je to, muselo to být vzorný dítě. A najednou zjistili, že dítě jaksi nikde, že jo. Tak vyrazili zpátky do Jeruzaléma, po třech dnech ho najdou a já vždycky jako otec, jo, já bych mu dal facku, když ho našli, jak po třech dnech, říkali, synu, co jsi nám to udělal?
0: A on
1: jim prostě říká, no teď prostě jako, to pak jste nevěděli, že mám být v Boží vůli, no ode mě by jí dostal, jdu zprava, jdu zleva hned, jako jo. Dobře, tak asi rodiče to chápali,
0: že?
1: Správně, jo, teď mluvím jako otec. A teď je najednou napsáno zvláštní věc, že šel s nimi a byl jim podán. A 18 let nic. A je tam napsáno, a byl milý Bohu i lidem. Mnozí bychom řekli, jak to, ty jsi porušil Boží vůli, teď tě Bůh volá do služby, teď přeci tady máš být. Jenže on věděl, ctí otce svého i matku svou. Jinak se ti, jo, to je desatera přikázání.
0: Aby se ti dobře vedlo.
1: Aby se ti dobře dařilo.
0: To tam je, ano.
1: A kdyby Ježíš neposlechl, tak nebyl naším spasitelem.
0: Teda.
1: Protože on by porušil, zpomeň si, co říká, ten zlý na mě nic nemá. A on říká, jo, nemám, mám, ty jsi neposlouchal. Ty jsi neposlouchal základní desatero. On prostě najednou na 18 let mizí a je, tam je napsáno, je jim poddán. On prostě poslechl a zařadil se, poslechl Boží vůli a vyčkával, až přijde čas naplnění Boží vůle B. A teprve, když přišel ten čas, tak do ní vstoupil a nikdo ho nemohl obvinit, že byl jako dítě nepoddaný a porušil základní přikázání. To je úplně brilantní příběh rovnováhy a Ježíš v tomhle tom udělal, jakoby nám dal úžasný příklad. A máme ještě jeden příklad třeba u apoštola Pavla, ale tak to jestli budeš chtít o tom mluvit.
0: Náš čas je také už skoro naplněn dnes a je to velmi zajímavé probírat tyto příběhy, protože k nám promlouvají možná novým způsobem, jakým jsme dosud nenahlíželi na tyto biblické postavy a na ty příběhy, které známe notoricky, to jsou známé příběhy, se kterými se každý setká, kdo čte Bibli a mnohokrát za život se s nimi setkáme. Ale v tomto úhlu pohledu, jak na ně dnes nahlížíme, jsme možná mnozí ještě na ně nenahlíželi. Dnes jsme si povídali o Boží vůli, o hledání Boží vůle a také o pravidlech, určitých pravidlech, která nemůžeme přeskočit, nemůžeme je minout a nesmíme. Pokud chceme, abychom opravdu naplňovali tu Boží vůli, tak bychom si měli tady toto uvědomovat, že existují ta pravidla, ta Boží vůle A, jak jsme to dnes nazvali, přes kterou nejede vlak, když
1: ne,
0: si to řekneme. Já tady mám Žalm 119. Já ho přečtu. 6. verš. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání.
1: Jo, to já miluju tenhle text, to je takový motto mýho života, protože nebudu zahanben, to znamená, Bůh někdy dovolí. On nás miluje. Tak jako my zahambíme děti třeba, když musí dostat na zadek nebo něco omezíme, oni jsou nešťastní, naštvaní, jo, ale to je prospěšné. To znamená, Pán Bůh několika, to jsme si mohli říct třeba u toho Davida ještě několik příběhů, když třeba sečetl lid, nedodržel, nedal si bacha, sečetl lid, ať mu to rozmlouvali. A porušil pravidlo.
0: Nebo Saul, když obětoval, že?
1: No, Saul, když obětoval. A je spoustu příběhů, ale tak je třeba nádherný příběh apoštol Pavel, když stojí třeba před veleknězem. On to neví, že stojí před veleknězem. A teď on mu dá facku, ten velekněz, jo? A teď on říká, bude tě být Bůh, ty stěno zbílená. A najednou lidi se vyděsili kolem a říkají, ty jsi zlořečil nejvyššímu knězi. A my bychom mohli říct, hele, pro mě už ten starý zákon neplatí. Ne, Pavel okamžitě dal zpátečku a říkal, bratři, nevěděl jsem, že on je nejvyšším knězem. A hned cituje něco ze starého zákona, že nebudeš zlořečit knížeti. Jo, to znamená, i apoštol Pavel se na to dával veliký pozor. A to je to, co nám pak pomáhá být milí Bohu i lidem. A je tam taky ještě jedno místo, kde apoštol Pavel říká, že nikdo nebude ohodnocen nebo jako korunován, pokud nebude bojovat nebo hrát podle pravidel.
0: V pořadu Fortepiano jsme si dnes povídali o Boží vůli, o tom, jak ji rozeznávat, co je důležité pro to, abychom rozeznávali Boží vůli, abychom ji našli pro náš život. Máš nějaké povzbuzení závěrem?
1: No, ale co krásné, hledejte Boží vůli, hledejte nejdřív Boží království a tak dále. Takže Boží vůli hledat pro svůj život je to dobrodružství, je to strašně zajímavé, je to nádherné poznávat, jako jaký Bůh má plán pro nás, jak nás do něho uvádí, když jsme uvádění třeba úplně nadpřirozeně, ani o tom nevíme, jindy, kdy jako s námi spolupracuje. Je to velice dobrodružné. Já se strašně rád dívám na životy druhých lidí. Já třeba ve sboru, jak oni do toho vstupují, co se jim podaří, co se jim nepodaří, jak u toho třeba někdy brečej, protože něco zkazili, jindy zase jako mají radost, že to Bůh požehnal. A je to úchvatné. A hlavně bych chtěl říct, že jestli chceme rozumět Boží vůli a jak třeba tohle pravidlo A a B, možná teď posluchači, tak si třeba vzpomenou na některý příběh, řeknou si, jo, tak já už chápu, proč tady Pán Bůh reagoval takhle. Teď to chápu, protože mě samotnému to otevřelo oči a já to tam vidím od Kaina, od jiných. Taky mu Bůh nejdřív promluvil k němu a on pak neposlechl. A těch příběhů je strašně moc a možná to pomůže posluchačům vidět takový filtr jako některých příběhů, které pro ně byly takový zvláštní. To je ten problém, co mnozí mají s tím, že říká se tomu protiklady v Bibli. Jo, že jako jak to, že Bůh to říká tady tak a pak takhle. Jo? Ale to je přesně o tomhle. A to je ta rovnováha a v podstatě je to co jí říká, to je ta úzká cesta. Tady nemůžu a teď se mi to zužuje a můžu jenom takhle. Jo? Tak asi tolik.
0: Mým dnešním hostem v pořadu Fortepiano byl Michal Beran. Děkuji ti, Michale, že jsi přišel k mikrofonu a že jsi se s námi sdílel o tak důležité otázce, jako je hledání.
1: Děkuji, doufám, že to někomu pomohlo.

jen jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království.

0: Michal Beran byl v době rozhovoru pastorem, ovšem čas letí a nyní už si se svou manželkou užívá důchod v jižních Čechách. Reprízu dnešního Fortepiana uslyšíte opět v úterý ve 13 hodin a také v sobotu v 11 hodin dopoledne. Za týden dorazí host Tereza Kimlová a název Fortepiana bude znít Jízda na tobogánu.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Bylo 11 hodin. Z Rádia 7 vás zdraví a příjemný začátek týdne přeje Klára Litterová. Dnešní pondělí má datum 11. května. A ať už máte pro ten dnešní den před sebou cokoliv, vězte, že na to nejste sami. Ale že s vámi Bůh kráčí po celý den a po celý týden, krok za krokem.

Posloucháte Radio 7 a s ním k vám přichází přehled pořadů pro čas od 11. do 15. hodiny. Série, která se v talk show No Filter zabývá wellbeingem, se zaměří na pozornost tentokrát na oblast emocí. Poslouchat můžete ve 11:15. Hlídání, výslechy, vyhrožování a existenční nejistota. To vše patřilo k životu Zuzany Sedláčkové za komunistického režimu. Týkalo se to všech křesťanů, kteří se nestyděli za svou víru a byli aktivní, a ještě více kazatelů a farářů. Zuzana a její muž Josef patřili mezi ty, které to nezlomilo, i když jim neustále hrozilo vězení. Ve 12:15 pokračuje jejich příběh. Ve čtení na pokračování čte z knihy Nepřemoženi Lenka Malinová. Proč jsou ty nejběžnější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem, v Bibli obrazem celého vesmíru? V sérii o rodině jako zrcadle nebeských věcí dnes zkoumáme Krista jako prvorozeného syna. Bible o něm říká prvorozený mezi mnoha bratry, dědic všeho, prvorozený všeho stvoření. V předchozích dílech jsme viděli sourozeneckou rivalitu, boj o dědictví, otázku, kdo patří do rodiny, jak Kristus mění celou dynamiku Boží rodiny a co znamená být spoludědici s Kristem. Pořad Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou začíná v 13:00. Písničky, přání a povzbuzení. To všechno a jistě mnohem víc se vejde do času mezi 14:00 a 15:00. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání.

0: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví. Těchto pět oblastí tvoří v současnosti náplň pořadu No Filter, který právě začíná.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série, kterou teď

0: Ano,
1: Dobré,
0: jsme tady ráno
1: jsme
0: dneska.
1: nahráváme ráno, takže dobré ráno. Tak nejdřív, tati, ty jsi minule nebyl zdrav,
2: Jo,
1: takže
2: jo.
1: jsi vynechal první epizodu. Už jsi zdrav?
2: Už jsem zdrav, antibiotika zabrali.
1: Výborně.
2: Takže dobrý. Dobrý jako. Ale dobře jste to vykopli. Když jste to ještě neposlouchali, tak si poslechněte první takový výkop
1: My jsme to tak
2: série Buď
1: proletěli,
2: zdrav.
1: jo,
2: Jo,
1: tak
2: jo.
1: nechali jsme si samozřejmě úvodní epizodu
2: Jo,
1: jako s tebou, jo, prostě
2: jo.
1: pořádně. A dneska rovnou přeskočíme to zdraví fyzické, když už jsme u něho, tak ho rovnou přeskočíme, protože na to nejsme experti. Ne, že bychom byli experti na všechny ty ostatní,
2: No.
1: ale říkali jsme si, jo, jako hýbem se, vlastně v pohodě, ale možná by to chtělo někoho specialistu.
2: Tak to si pozvem někoho.
1: Pozveme si hosta, který nám to vysvětlí. A my se dneska podíváme na to mentální zdraví, nebo jak to tam máme nazvané?
2: Emocionální.
1: Emocionální. Tak to není mentální, to je emocionální. Ještě
2: No,
1: lepší.
2: ještě lepší.
1: Ještě lepší. A myslím si, že na to tady sedíte vy dva.
2: No, my jsme se trošku škubli v autě,
1: Jo, takže.
0: takže jsme emocionálně už
2: jsme
0: začali.
1: Ano.
2: Jako Zdenka prostě viděla moje poznámky a brala to strašně vážně, jako
1: Jo, protože jsi to vygeneroval z AI a hotovo, že?
2: Ne, to jsem prostě
1: To
2: psal
1: jsi psal
2: písmenko
1: celou
2: od
1: noc.
2: písmenka. A prostě ona to vzala strašně vážně a se jí to nelíbilo. Nesouhlasila s tím, že král David zvládal emoce.
0: No, s tím nesouhlasím. Prostě je nezvládal.
1: To s tím asi, no,
0: S tím prostě nesouhlasím. Král David nezvládal emoce a vlastně to je normální.
1: jo, no
0: Proto
1: jasně.
0: to tam je. Prostě tam píše, že se roztápí jak vosk a že už prostě nemůže a už tady nechce být a je rozbitý na
1: Jo,
0: střepy
1: ano.
0: a
1: To není
0: tam
1: zvládání
0: to
1: emocí.
0: není zvládání emocí. To
2: No
0: je, já
2: jako.
0: křičím, když je mi hrozně zlé
1: Ano.
0: a není to zvládnutá emoce, je to prostě ale potřeba tu emoci projevit, podle mě.
2: No tak jo, ale tak já si právě myslím, že on se z toho jako vypsal, jo, jakože prostě on píše některé hrozné věci tam, jako jo, v žalmech, které kdyby se vzali jakože fyzicky, no tak prostě je to brutální násilí, ale on to nepsal jako, nebo neříkal to těm lidem, on se z toho prostě vypsal, jo. To mi na tom přišlo jako
0: No.
2: zdravé, no.
0: Jo, vypsání mě třeba funguje, vypsat se, moc mi to funguje, protože člověk, když má, zvlášť když mám tušku a papír, ne když píšu do mobilu, protože když člověk drží tu tušku, vidí ten papír a ví, že se to nedá smazat
1: Jo.
0: a přepsat a nechce, jo, tak nějak mám zafixováno, že bych nechtěla udělat chybu, což jako
1: Ano,
0: většinou nějakou udělám,
1: ano.
0: ale to, že musím formulovat tu svoji myšlenku, to, co mi v té hlavě jede, a dát to na ten papír, mi strašně pomáhá si to v hlavě utřídit.
1: Jo.
2: No, to mi právě
0: Tak s tím
2: přišlo jako, no,
0: souhlasím,
2: no. Jo.
0: ale že by zvládal emoce, s tím nesouhlasím. Souhlasím s tím nástrojem, který použil.
2: Jo. No a jako možná v porovnání s tím, jako král David, Saul teda, jo, který vlastně, ten to podle mě nezvládal, protože mrskal kopím a málem toho Davida zabil, jako jo. To mi připadne jako, že nezvládá, jako tohle to není well-being, jako jo.
1: No, ale je to dobré pozorování, protože jestli máme Davida, Davida si vykreslujeme jako umělce částečně. Je to lídr, je to muž podle božího srdce, přestože dělá nějaké občas věci, které by nebyly úplně ideální, tak furt je to muž podle božího srdce. Já si ho představuji jako umělce, protože psal, protože byl muzikant a tak dále. Samozřejmě nemůžeme vědět, do jaké míry uměleckou duši měl, ale přijde mi, že umělci někdy mají právě problém zvládat ty emoce, že je neprojeví v té plné míře, projeví je do toho umění, ale ty to cítíš v té místnosti. Jo, že Saul sice mrskal kopím, ale možná, že být v místnosti s Davidem bylo nepříjemnější než se Saulem. Protože to napětí a takový ten, ta atmoška, prostě ten mrak černý nad tím člověkem je někdy nepříjemnější než
0: Jako
1: uhýbat kopí.
0: ano.
1: Nebo nadávkám, jo?
0: No.
1: Jakože nadávku, když máš nějaké sebevědomí nebo něco, tak to po tobě sjede a vlastně tě to zase tak moc nezraní, ale takový ten jako ta atmoška, ten tlak, to napětí, to dusno možná bude jako nepříjemnější. Tak nevím, kdo tam jako zvládal, nezvládal. No?
2: Jako David je tam kladěl, jo, to prostě, hele, chudáček.
0: Prostě ne.
2: Někdo po něm prostě mrskal, koupím to jako, tady to jako,

0: Tak jakože
1: Jo,
0: jako
1: divy, jo.
0: chápu, že projevit emoci, nebo to říkáš nadávka, jo, tak prostě dobře, tak se můžeme bavit o tom, jestli to člověkovi pomůže nebo nepomůže, nebo prostě takový nějaký ventil. Ten Saul vysloveně, jako to mrsknutí bylo prostě, že...
2: Jo, tak hodnota lidského života tehdy
0: No.
2: je hodnota lidského života je jinde. Možná, že
0: No.
2: nadávka by byla podobná,
0: Možná, no,
2: jako...
0: to je šílené, že? No,
2: No,
0: ale...
2: jo, takže když po něm vystřelíš nadávku, tak by to mohlo být podobné. Samozřejmě, nemůžeme to srovnávat, ano, tam šlo o život. I když jako některé
1: No,
2: nadávky
1: já,
2: jsou
1: jo.
2: život ohrožující
1: Přesně
2: taky.
1: tak.
0: No,
1: Já
0: jsem,
1: myslím si, já nevím, jo, jak já jsem o nich přemýšlela, třeba když jsem přemýšlela vzhledem k tomu, že to chci předat dětem na dětské skupince, tak já mám pocit, že Saul byl více jakoby bojovník a takový ten jako muž jakéhosi okamžitého činu a David byl spíše kreativec a proto jednají každý jinak, ale to naštvání podle mě a ty emoce prožívali oba a oba je občas nezvládli. Jo, že jako ten Saul neudělal jenom špatné věci a ten David taky neudělal jenom špatné věci, ale byli normální. Prostě prožívali období, kdy opravdu se, prostě David říká, že se tříští jako střepy a Saul mrskne kopím, jako podle mě ty emoce akorát jinak projevily. Jako když přijdeš do divadla a je tam nějaká hra bez emocí, tak odejdeš a řekneš si, co to jako bylo. Ale když tam někdo projeví emoce, tak je to, takže sedíš, pláčeš, nebo
2: Ano.
1: se směješ, jako a
0: No
1: vlastně
0: jasně.
1: od toho je to dobré.
0: Jo, a já si myslím, že to vlastně dneska není o tom, jako se bavit, jak potlačit emoce nebo
2: Jasně.
0: něco, ale emoce jsou
1: Tak.
0: vlastně součástí toho života, strašně silnou součástí. A spíš moje otázka, kterou jsem si pokládal, takže buď zdráv ve svých emocích, jo. Když si představím jako v té fyzické oblasti, jako buď zdráv nebo well-being, tak si dovedu představit prostě člověka, který jednak je teda zdráv, jo, má sílu. Dovedeme si takového člověka docela snadno představit, jo? Není rozplajzlý, prostě je takový, jakože, takový jako zdravý člověk, jo? Víme,
2: Ano.
0: jak to vypadá. Když se podíváme jako na člověka jakože z té emoční stránky, jak to vypadá, že je zdravý, jako, jo? Jak to poznáme, nebo jaké jsou ty charakteristiky toho?
2: Mně přijde nějaká stálost, jo? Že to není že nemá výkyvy emocí, ale že umí jak kdyby nějakým způsobem korigovat nebo neovládají jeho, nebo i pokud tak na krátkou chvíli, a pak je schopný vytáhnout nějaký ze svých nástrojů, jo, že si na terapii nebo u psychologa hledáš nějaké nástroje nebo nějaký prostě, když se ti děje tohle, tak udělej tohle. Jo, že hledáš vlastně tyhle ty, jak kdyby si představil brašnu s nářadím a na jiný problém potřebuješ jiné nářadí.
0: Jo,
2: A ty potřebuješ si vybudovat to nářadí. Takže pro mě ten emocionálně zdravý nebo stabilní člověk je ten, co má tu brašnu nářadí a ví, co na něho funguje. Ví, že aha, tady jsem vytočený, potřebuju sikovky. Nebo tady jsem jako, tady potřebuju vedečko, protože potřebuju rozhýbat, tady potřebuju něco fixnout, potřebuju duct
0: Potřebuju kango, abych
2: tape.
0: to
2: Potřebuju
0: zboural,
2: kanga.
0: jako.
2: No.
1: Což, no, taky dělá
2: Jo.
1: kravál.
2: Ano,
1: Ale
2: přesně tak,
1: jakože
2: ano.
1: to neznamená, že ten člověk je hodný a neustále v pohodě,
2: Ne, to
1: ale
2: ne.
1: že, no, s tím nářadím, to mi připomíná, asi Dave Petty to použil, ten obraz toho, že když někomu třeba se snažíme pomoct, nebo tím, že jsme jsem v roli pastora, nebo tak něco jako pro lidi, snažím se naslouchat jejich problémům, zorientovat se v tom, a nejsem psycholog, nejsem terapeut, ale jsem naposlouchala kde co už. Ale začínám trošičku vidět, co funguje, ale on vlastně použil ten příklad s těmi nástroji, že vlastně je fajn, když se nestavíme do té role toho lékaře, toho, který operuje, Ale když se postavíme do role toho, kdo podává nástroje, což znamená, že musíš vědět, jaký nástroj podat, v jaké chvíli.
2: Přesně tak.
1: Že ten doktor to nebude, nemá čas někdy říkat, ale ty musíš vědět, že je potřeba tenhle nástroj. Že Pán Bůh nám dává jakousi zodpovědnost v tom hledat ty nástroje.
2: Jo.
1: A to je podle mě jako velký proces a velké učení se, protože to jako nevíš. Na začátku se pleteš. Doktor je naštvaný nebo prostě něco.
0: A to si myslím, že to je hrozně dobrá myšlenka. A je to vlastně, já bych řekl, že to trochu jako následná věc. Jo?
1: Asi jo.
0: Já si myslím, že když se bavíme o tom, jak to vypadá, když je člověk emocionálně zdravý, jako pro mě stále tam skáče ovoce ducha. Jo? Prostě pro mě to je jaksi měřitelný nástroj a samozřejmě není jediný a je to ovoce ducha. Nicméně tady si podle mě jako překrývá z duší, jo? Že prostě Galackým 5. kapitola, prostě ovoce ducha je láska, radost, pokoj, ticho, zelé. Já to umím dokonce z paměti, ještě z besídky, jo. A myslím si, že to všecko. Láska, radost, pokoj, ticho, dobrotivost, dobrota, sebeovládání.
2: Okay.
0: Nevím, jestli to všechno, jo? Ale vlastně je to pro mě, když i svoje jako emocionální zdraví nějakým způsobem hodnotím, nebo se dívám na někoho, tak vlastně je to něco, co můžeš trošičku jako očekovat, jo? Čili hele, je tam láska, je tam radost, jo? Radost je podle mě obrovský identifikátor jako duševního zdraví. Pokoj, jo? Klid, tichost, dobrotivost, což si myslím, že zároveň je takový jako most k tomu, to jsme se taky bavili v tom autě dneska ráno, že jedna věc je buď zdrav a měj zdravé emoce, ale v kontextu toho, s kým žiješ taky, jo. To není prostě jenom, a myslím, že ta dobrotivost, dobrota je tady o tom, jako jo, jak to má vztah k těm lidem, co se mnou žijí. Jestli pamatuješ, kdysi dávno s Martinem jsme seděli a on položil nějakou otázku, někde to vyčet, jaké je s tebou žít, nebo jak to bylo nějaký...
2: Jo, to byl nějaký takový jako průzkum, ne průzkum, ale něco jako pro tvé okolí blízké, tak, jako jaké otázky.
0: Položit tyhle ty otázky, jaké je s tebou žít, jo. Takže to mi připadá, že vlastně v tom dobrotivost, dobrota, hele, tak jaké...
2: To bylo dokonce součástí podle mě otázek pro týdenní skupinky.
0: Aha, nic.
2: Jaké bylo s tebou žít poslední týden?
0: Jo.
2: Což si myslím, že moc dobrá otázka.
1: Co teda?
0: Jaké bylo se mnou žít?
2: To je do speciálu.
0: Do speciálu.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Takže pro mě jako jednoduchým identifikátorem je ovoce ducha. Jako jo, podívám se na sebe, řeknu si, tyjo, fakt nežiju jako v klidu. Jo. A prostě radost už jsem neměl, jo, za poslední týden. Takže to je pro mě ukázka, když to tam není, tak je to něco, jak když se podíváš na člověka a vidíš, že není zdrav. Tak dívám se na sebe a říkám si, tohle to prostě není v pořádku. A pak jsou podle mě ty nástroje. Jo? To, co říkáte, jako co s tím, jo? Takže dobře, takže vypiš se, mrzkej kopím.
2: Jo.
0: No, jo, nebo...
2: Jo, k těm nástrojům mě pomohlo, když jsem jako úplně na začátku zjišťoval, co je vlastně pastorská péče. Co to znamená? Až to je takový strašně široký pojem. A, tak mně se líbí takový kruh, to potom hodím do grafiky i na speciál, můžete podívat. To je takový kruh, co je pastorská péče, je uprostřed a z toho vychází v podstatě jako průvodcovství a ty zjistíš, kde ten člověk je nebo co zrovna potřebuje. Takže když bychom ty největší věci vyjmenovali, tak je to třeba nějaké životní skills, nějaké základní věci, které my můžeme jako pomoct lidem, v čem my můžeme provázet. Jsou to duchovní věci, jsou to právě takové ty praktické věci, je to chování, je to práce, jsou to finanční věci, je to, jestli jsou dobře zapojení do společnosti. Pak je to zdraví. Zdraví, a myslím si, že pastorská péče je provázení i skrz to fyzické zdraví. Jsou to modlitby za fyzické věci, jo, lidi mají těžké onemocnění a ty tam seš jako pastor, ty to nevyřešíš, ale ty je můžeš s nima projít a budeš se za ně modlit. Jsou to starší lidi, kteří potřebují specifickou péči. Je to jako široká škala těch zdravotních věcí. Pak jsou krize, provádíš lidi skrz krize. Jsou to pohřby, jsou to prostě jako těžké věci v životě, truchlení. Pak jsou nějaké samozřejmě specifické potřeby, do toho zapadá hromada věcí, ale jsou lidi, co potřebují opravdu nějaké specifické. Jsou tam administrativní věci, provádíš lidi skrz administrativní věci. Jsou tam traumata typu, jo, s dětma řešíš, šikanu, jo, prostě všechny tyhle ty věci. Zneužívání, prostě provázíš je různýma věcma. Pak je tam to mentální zdraví. Já jsem rád, že už se v církvi tak nestigmatizuje to mentální zdraví. Musíš se modlit, musíme, jo, tak uděláme další modlitevní setkání, protože tady ten člověk má deprese. Jo, možná potřebuje nějakou chemii v těle srovnat a ty mu, jako, samozřejmě Pán Bůh to může uzdravit, ale máme přesně tyhle ty nástroje, které můžou pomoct. A pak jsou vztahové věci, to je široká škala vztahových věcí, od manželství, příprava na manželství, já nevím, zásnuby, chození, až po střídavou péči, rozvody. Vlastně je toho, nebo single, maminky, tatínky. A vlastně je toho fakt hodně a my jsme ten průvodce, nejsme to řešení, takže my nemáme ten ultimátní nástroj na vyléčení rakoviny, ale můžeme se modlit a můžeme z toho člověka provázet skrz chemoterapii. A to se mi líbí, že tak jako člověk se v tom trošku může zorientovat a není to jenom jako abstraktní pojem pastorační péče, ale vlastně
0: jo, to je super.
2: Se v tom najdeš.
0: A mimochodem to je taky jeden z těch nástrojů. Jo? Jsem si uvědomil, že vlastně jako církev nebo společenství lidí, kteří se mají rádi, nebo přátelství, je v tom emocionálním jako zdraví hrozně důležitý prvek. Nebo nástroj, jo? Že zase člověk, který není v takovémto prostředí, tak samozřejmě je čas třeba říct, hele, najdi si třeba někoho, nějakého poradce, jo? Nebo psychologa, ale pokud mluvíme tady i k lidem, kteří jsou součástí nějakého společenství, a i když vidíš, že to je nedokonalé, prostě, jo, prostě komplikované, pořád tam najdeš člověka, který je moudrý, a kterému můžeš jako říct, prostě já jsem ztratil radost, jo, nebo zápasím prostě tady s těma věcma a minimálně ten člověk jako tě vyslechne a uleví se ti v tom, ale že vlastně tohle to je ten klíčový nástroj, který vlastně může hrozně pomoct, jako zdravé prostředí, přátel, lidi, s kterýma můžu o tom mluvit. No.
2: Tak uhli jsme trošku do té pastorační péče a jsme zpátky k emocím.
1: Ale to souvisí, protože jako když od té pastorce jako mluvíme, tak moje emoce se taky tak houpají, si říkám, to jako nemůžu zvládnout.
2: No, jasně.
1: Jo, něco takového. Jako to je takový balík věcí, jako když člověk je postaven do nějaké role a třeba si to úplně na první dobrou nevybral, protože prostě manžel je pastor a tím automaticky se stalo, že jsem začala pomáhat lidem, protože jsme se jim věnovali spolu.
2: No, jasně.
1: Ale nebylo to něco, co jsem jako chtěla. A ty emoce se ve mně jako houpají v tom, jak mám unést všechny ty emoce těch lidí, protože sama jsem emocionální tvor.
2: Jasně.
1: A empatický, což většinou znamená, že člověk na sebe ty emoce těch ostatních jako stahuje. I myslím, že Pán Bůh mě provedl tím, že jsem se s tím naučila pracovat a jak si mi dává v tom svobodu nenést ty emoce na hřbetě. Ale je to jako věc, jak s těmi emocemi, no prostě člověk to má a je to dobře.
2: Jo.
1: A teď si ještě stáhneš na sebe nějaké cizí věci od lidí kolem tebe, protože jim chceš pomoct.
2: Jo.
1: A tím, že nad tím přemýšlíš, jako tam je moje otázka vždycky, třeba jestli pro lidi, kteří toto dělají, taky se můžu vypsat, to dělám. Můžu se modlit, to musím a chci, ale to je moje rozhodnutí. Ale jak třeba fungovat, když ti někdo vypráví tragédii, když ti někdo vypráví jako radost, to je jednoduché, jo? Tak prostě se raduješ s ním a máš super. Ale když ty zrovna nejsi v pohodě a prožíváš svoji tragédii a on se raduje a ty máš být jemu jako jakože tam jsou různé ty niance, které prostě člověk řeší.
0: A já si myslím, že to je jako zajímavý pohled v tom sebepoznání. Jo? Teďka mluvíš o tom, když na tebe někdo navalí ty emoce jo? A pomáháš někomu. Já si myslím, že vlastně to, co já vidím u tebe, jo, že když na tebe někdo navalí tyhle ty věci, tak ty začínáš odcházet fyzicky. Jo, když začala válka na Ukrajině, přišli uprchlíci, každý den si viděla ty strašné příběhy, tak prostě do 3 měsíců si byla úplně nahromadě, jako jo. Že vlastně už si nemohla, už prostě, jo, to byl slzavé údolí u nás doma.
1: Tak to nebylo fyzicky, spíš no, emocionálně,
0: ale si, že, no, ale já mám, jo, když to bylo s Fusionem, tak ti záda odešly, jo, že prostě vždycky se tam něco projevilo a já si myslím,
2: tak
0: že to...
2: taky hodně věcí tahalo kolem Fusionu, takže...
0: to... Jo, jo, jo. No to i jako, těch Ukrajinců.
1: Jako, vždycky jo. To má souvislost asi se zdravím. Jo, spíš přemýšlím o těch emocích, jako co všechno je člověk schopen jako dát druhému nebo pomoct jo. druhému. Jo? Že můžeš poponést. Já jsem vlastně, a to až nedávno, jsem přijala takovou roli, jakože mi Pán Bůh konečně vysvětlil, nebo konečně jsem od Pána Boha pochopila, takhle ne, on už mi to možná vysvětlil dávno, že já nejsem ten nosič těch emocí, těch problémů, ale jsem průvodce toho člověka. Jsem průvodce, můžu s ním mít nějakou cestu a pak ho vypustit. Jo, že toto, jakmile jsem přijala, tak je mi v tom lehčeji. A vlastně můžu to dělat. A mnohem intenzivněji to můžu dělat. A je mi v tom tak nějak jako, že mám radost, když kolem mě lidi nacházejí sami sebe. A to v emocích i jinak.
0: Jo. A já si myslím, že vlastně, když mluvíš o těch věcech, tak je to pochopení sama sebe s těma emocema, protože třeba to, co vidím u tebe zase, ty potřebuješ jako chodit.
1: No, to je...
0: A já si myslím, že to je tvoje obrovská očista duše.
1: Marečku, podejte mi peru, no, že on musí chodit.
0: Že prostě, když už toho máš fakt jako pokrk, tak vylezeš na nějakou horu, jako jo, nebo něco. A že vlastně je to to sebepochopení, co vlastně tobě pomáhá, jo, v tom emocionálním zdraví. Takže já bych řekl, my jsme rozebrali dneska takový jako průlet teďka, jo. Mluvili jsme o nějakých identifikátorech, což může být třeba ovoce ducha, jo. Pak jsme začali jako o nástrojích a já si myslím, že tohle to jsou skvělé věci do speciálu. Hrozně by mě zajímalo třeba, kdybychom sdíleli nějaké věci, přemýšleli, kdy někdo použil nějaký nástroj, jako na nás, jo, jakože, že nám třeba něco poradil nebo něco a jak nám to pomohlo v emocionálním zdraví. To by mě hrozně zajímalo, protože tak jsme prošli vlastně terapiemi jako různých lidí, nebo prostě to může být jako v církvi, jakože různí vedoucí na tebe mají nějaký vliv, tak to si myslím, že by bylo zajímavé probrat, jaké jsou fakt ty nástroje, třeba z nejlepší, jo, které pomůžou.
2: Jo. Uvidíme. A ještě se podíváme, kdo to další nezvládal v Bibli, co? Ty emoce.
1: Jo. No jo, jo. Tam jich je těch lidí. Jich je. Jo.
2: No tak jo. No,
0: a tak jestli chcete zvládat svoje emoce a chcete vidět trochu krásnější svět, tak je tady mashup ještě.
2: Ano.
0: Který bude 15. až 17. května v Ostravě.
2: Už se nám to blíží.
0: Ano, ano.
2: Tak vemte někoho sebou a stavte se za náma.
0: Přijďte do Ostravy.
2: Budou tam moc zajímaví lidi.
1: Budou tam zajímaví lidi a taky dětský program, který jako je, myslím, bezplatný pro děti, že?
2: Ano.
0: Takže... A téma je umění žasnout.
2: Přesně tak. Takže víc informací najdete na stránkách. A já ještě musím pozdravit do Prlova naše věrné posluchače, protože vždycky, když se tam zastavím k babičce, k dědečkovi, tak to rozebíráme. Takže zdravíme naše milé věrné posluchače.
0: Na Valašsko.
2: Ano.
0: Super.
2: Mějte se.
0: Tak jo, mějte se.
1: Ahoj.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento

září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Je s vámi Rádio 7. Dnešní den má svátek Svatava. Vznik tohoto jména souvisí s praslovanským slovem svet, což znamená silná, a v tomto významu se považovalo jméno Svatava za obdobu germánského jména Luitgarda. Nověji se spojuje s přídavným jménem svatý a vykládá se jako svatá. Svatava, kterou znají naše dějiny, silnou a mocnou skutečně byla. S touto dcerou polského knížete se oženil roku 1053 přemyslovský kníže Vratislav II., který vládl v 11. století. V pořadí již třetí manželka mu přinesla nebývalé štěstí. Český kníže byl roku 1085 korunován na prvního českého krále a jeho manželka Svatava si této pocty užila také. Všem svatavám přejeme z Rádia 7 krásný sváteční den s pohledem vzhůru.

Posloucháte vysílání Rádia 7, se kterým můžete přemýšlet o životních pravdách, o tématech běžného života, ale i otvírat své srdce Kristu. K Bohu se obrátíme také ve společné modlitbě ve 12 hodin.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Máme pondělí 11. května. Z brněnské redakce Rádia 7 se vám hlásí Klára Literová. 12. hodina nám již tradičně dává prostor ke společné modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, za všechno, co máš pro nás v tom následujícím týdnu připravené. Víme, že to, co nás potká, nemusíme řešit sami, ale že jsi v tom všem s námi, že nás podpíráš, posiluješ a dáváš pokoj. Dej, ať to máme stále na paměti, ať se dokážeme o tebe opřít. Chci tě, pane, také chválit za tvou nesmírnou lásku, se kterou se k nám obracíš a kterou jsi dokázal v tom, že tvůj syn Ježíš Kristus za nás zemřel a kterou nás objímáš a povzbuzuješ, abychom i my byli schopni předávat poselství lásky dál. Abychom dokázali milovat druhé kolem sebe. Děkujeme za tvůj vzor, pane. Děkujeme za písmo, kterým nás učíš. Za Ducha Svatého, kterým nás vodíš. Amen.

I v pondělí 11. května je pro vás na Rádiu 7 mezi 12. a 13. hodinou připraveno čtení na pokračování. Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení bude číst Lenka Malinová a Vlastimil Kolager.

Do komunistického Československa se vracíme ve čtení z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženi. U Sedláčků proběhla domovní prohlídka. Státní bezpečnost se zaměřila zejména na knihy. Josefa si odvedli sebou. Manželka a dcery se s ním rozloučili modlitbou a biblickým veršem. V noci potom přemýšleli, co dál. Měli strach. Druhý den přišla jako obvykle mládež na své pravidelné setkání. Na ulici stálo auto, které faru hlídalo. Všem bylo těžko. Povzbuzovali se Božím slovem. Josefa čekal soud. Zuzana začala hledat právníka. Všichni ji odmítali, protože se báli. Nakonec ale našla pomoc v Českých Budějovicích. Po několika týdnech dostala předvolání k výslechu. Zuzana věděla, že se může dostat do pasti. Josefa odsoudili za šíření zakázané literatury a ona zůstala na svobodě.

Když jsme znovu nastoupili do auta, obrátil se ke mně vyšetřovatel, před kterým jsem vypovídal na policii se slovy: natáhněte ke mně ruce. Natáhl jsem je a on mi nasadil pouta. Auto svištělo nocí a trapné ticho bylo přerušováno vysílačkou. Jeden z policistů

dveře, postel, v rohu bylo umyvadlo a turecký záchod. Okna měla dvojnásobné mříže. První ze silného železa, druhé ze slabšího. Sklo v okně nebylo žádné. Venku bylo již zima a v cele též. Noční prádlo tam samozřejmě nebylo, jen tenká deka na posteli. Mé první vězení bylo blízko kostela. Vždy po čtvrt hodině jsem slyšel zvuk zvonu. Ze dvora bylo slyšet hluboký štěkot policejních psů, kteří byli vycvičeni, aby napadali lidi. Byl jsem vzrušený, ponížený a v srdci stísněný. Nevěděl jsem, co se stane, co mne čeká. Volal jsem k Pánu. Pane, dej mi víru, věrnost, důvěru a daruj mi novou lásku. Byl jsem velmi slabý, protože prohlídka začala v poledne. Od rána jsem nic nejedl ani nepil. Ráno v 9:30 se otevřely těžké železné dveře cely. Policista, který vedl výslech, s třemi tajnými policisty a dvěma uniformovanými stáli přede mnou. Bylo mi jasné, že na mne chtějí psychologicky zapůsobit. S touto společností jsem putoval do druhého poschodí, kde mě tři muži tvrdě vyslýchali. Jeden byl od kriminální policie, druhý od státní policie a třetí byl psycholog. Ten muž mluvil velmi málo, jeho úkolem bylo pozorovat moje reakce. Díval se na mne jako na pokusný objekt. Cítil jsem, že je pro mne velmi nebezpečný, proto jsem v srdci volal k Pánu o pomoc. Výslechy trvaly denně od 9:30 až do 5 či 6 odpoledne s krátkou přestávkou v poledne. Pokoušeli se odhalit mé kontakty s různými věřícími doma a také v cizině, zvláště v Rusku a v Izraeli. Chtěli také vědět, odkud dostávám křesťanskou literaturu a Bible, proč jsem nehlásil příjem Biblí poštou na církevním referátu. Církevní referát sloužil ke kontrole, sledování a také k likvidaci církví pod záminkou hospodářské pomoci církvím. Dále chtěli vědět, s kým z mladých jsem byl v kontaktu. Při těchto otázkách jsem se modlil z hlouby srdce: Pane, ať se se mnou stane, co se ti líbí, ale dej mi sílu, abych nikomu neuškodil. Jedno slovo před policisty o bratru či sestře mohlo znamenat vězení. Věděl jsem, že každá informace o druhém je zaznamenána do policejní evidence a také do osobních materiálů. Důsledkem bylo ustavičné sledování, policejní výslechy a utlačování dotyčného. Život v nejistotě a strachu. Pane, dej mi sílu a moudrost skrze Ducha Svatého, abych někoho nemusel zradit. Pane, dej mi lásku i k tomuto člověku, i když je nepřítel. Ty jsi přece slíbil, že nám dáš pravé slovo, když budeme vyslýcháni pro tvé slovo a pro tvé jméno. Pán to učinil. Celé dlouhé hodiny výslechů stál po mém boku. Policisté hledali rozpory v mých výpovědích. Tím nechtěli donutit, abych řekl to, co chtěli. Zkoušeli to různě, řekli mi. Vy jste velmi inteligentní a vzdělaný. Řeknete-li nám všechno, budete ve 2, 3 dnech propuštěn. Když to nepomohlo, zkoušeli to jinak. Pane Sedláčku, jak jste mohl vykonávat kazatelskou službu, když máte tak slabou paměť, že jste zapomněl všechno, co bychom rádi věděli? Moje odpověď byla: Pane kapitáne, kdyby se vám stalo to, co mě, totiž srážka s nákladním vlakem, byli jsme totiž s farářem a spisovatelem bratrem Edelem na ilegální evangelizační cestě, když do našeho auta vrazil na přechodu nákladní vlak. Po této nehodě začaly policejní výslechy a před naší modlitebnou, kde jsme i bydleli, stálo nepřetržitě červené auto a v něm se střídali policejní úředníci. Bylo to 3 roky před mým uvězněním. Pak ani vy byste neměl tak dobrou paměť.

Policisté chtěli na mne působit také psychologicky. Naznačili mi, že za takové přestoupení zákona, jakého jsem se dopustil, je trest asi 9 roků. Řekli mi, že mého zetě na univerzitě

0: univerzitě vyřadili z počtu těch, kteří mohou složit závěrečnou zkoušku, že naše rodina musela vyklidit byt v modlitebně a že dcera Ruth byla propuštěna z práce. Manželka, že je také ve vězení. To všechno byl výmysl a lež. Tak to dělali komunisté za Stalina v 50. letech. To jsem ovšem nemohl vědět, protože ven na ohrazený dvůr jsme se dostali jen na půl hodiny, jednou za dva nebo tři týdny. Na dvoře byl polokruhový prostor a ten byl rozdělen betonovými panely jako díly pomeranče. Uprostřed byla strážní věž, kde stál policista s automatem. V těch dílech jsme chodili sem a tam, dokud se neotevřely dveře a policista nás neodvedl do cely. Když jsme potkali na chodbě jiný oddíl vězňů, museli jsme se obrátit tváří ke zdi a zvednout ruce. Nikdo nesměl promluvit. Chodba byla vždy po 40 metrech přehrazena mříží, kterou otvíral a zavíral policista. Po té zprávě, jak jednali s mou rodinou, jsem byl velmi zdeptán. Volal jsem: Pane, neopouštěj mne v čas soužení. Uvažoval jsem, že nyní mne pošlou do uranových dolů. Mám už 50 let a těžko to přežiji. Manželka je už také ve vězení. I ona to těžko přežije. Moje vnouče má jeden měsíc. Představoval jsem si, že děti a vnouče se zetěm naloží do nákladního vozu a vyvezou je na hranici okresu a tam je vyloží bez možnosti najít přístřeší a práci. Tak se to někdy dělalo. S námi všem je konec. V noci jsem nemohl spát. Prosil jsem pána o slovo útěchy a záchrany. Pán mi dal toto slovo. Abraham v naději proti naději uvěřil. Nezemdlev u víře. O zaslíbení tedy Božím nepochyboval. A protož počteno jest jemu to za spravedlnost. To je z epištoly Římanům ze 4. kapitoly. Vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. A ač by kůži mou i tělo červy zvrtali, však vždy v těle svém uzřím Boha, kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří jej a ne jiný. To je z knihy Job z 19. kapitoly. Ve vězení jsem ovšem nesměl mít Bibli, ale pán mi tato slova připomenul. Toto slovo mi dalo úplný pokoj. Druhého dne jsem byl opět u výslechu a psycholog se na mne obrátil s otázkou. Jak se vám daří ve vyšetřovací vazbě? Spozoroval můj vnitřní pokoj a sílu, řekl jsem mu. Jak se mohu cítit jinak, než jako ve vězení? Dny prvních výslechů skončily. Přivedli mě k policejnímu autu. Můj vyšetřovatel mi ukázal malý revolver s poznámkou. Nyní vám nedám pouta, ale podívejte se, co mám. Také v autě pokračoval výslech. Měl jsem mu odpovědět na otázku, které mládežníky jsem křtil. Ačkoliv jsem to nikomu neprozradil, věděli to z výpovědí jednoho mladého bratra, který to řekl bez úmyslu mi uškodit. Celá naše skupina mládeže, stejně jako starší sboru, byla dlouhé hodiny vyslýchána. Nejprve jsem byl oficiálně obžalován za tento křest na jeden rok vězení. Skutečným důvodem bylo probuzení mezi mládeží, která místo do komunistického svazu chodila do křesťanského shromáždění, pak také šíření Biblí a duchovní literatury. Jeli jsme do krajského města, do Českých Budějovic, kde byla velká věznice. Projížděli jsme také naším městem kolem naší modlitebny. Bylo mi těžko u srdce, když jsem viděl z okna toho policejního auta naši modlitebnu. Policista se na mě díval velmi pozorně a pozoroval mne, aby viděl, jak budu reagovat. Já jsem pozvedl oči k nebi a viděl jsem tyrkysově modrou oblohu s bílými obláčky, které byly pravidelně roztroušeny po celé obloze. Nikdy jsem něco podobného neviděl. To mi bylo útěchou od mého pána. Tato přírodní krása mne velmi posílila. Věděl jsem, že zatím je skryta mocná a milující ruka pána. Krátce poté jsme zastavili před budovou, která mi připomínala pevnost. Bylo to vězení.
1: kdo vytrvá až do konce. Tato svízelná situace nás přitahovala blíže k Pánu a také jednoho k druhému. Každý náš krok byl přísně sledován. Někteří se nám vyhýbali, aby neměli nepříjemnosti v práci. Když jsme na ulici prohodili několik slov se známými, byli ihned voláni na policii k výslechu. Museli říct, o čem s námi mluvili. Byli jsme diskriminováni. Ruth pracovala v Českých Budějovicích, kam denně dojížděla autobusem. Její kamarádka jezdila do práce stejným autobusem. Děvčata si dobře rozuměla a cestou si povídala. Jednoho dne se kamarádka omlouvala Ruth, že již nesmí sedět vedle ní ani s ní mluvit, protože by okamžitě ztratila zaměstnání. Někdo ji udal, že si v autobuse spolu povídali. Ruth byla v práci několikrát předvolána k řediteli, který ji nutil vstoupit do svazu komunistické mládeže. Marně mu vysvětlovala, že ona věří v Boha a směr, který propaguje svaz komunistické mládeže, se nesrovnává s jejím přesvědčením, že jejím pánem je Ježíš a dvěma pánům sloužit nemůže. Zdůrazňovala také, že zákon zabezpečuje svobodu vyznání. Avšak všechny tyto argumenty byly jako házení hrachu na zeď. Ředitel trval na svém. Když však viděl, že jeho dvouhodinové přemlouvání, sliby, jaké výhody by je čekaly na Ruth, nepůsobí, dal jí 14-denní ultimátum. Nakonec se Ruth smířila s nejnižším platem, ale zachovala si neposkvrněné svědomí. Sestra Mirka schovávala v uhlí křesťanskou literaturu i ruské Bible, které jsme tajně transportovali do Ruska. V této nebezpečné situaci jsme pociťovali, že Duch Svatý je utěšitel v těch nejtemnějších dnech a zůstává s námi. Manžel nesměl mít ve vězení Bibli. Měla jsem povoleno napsat mu jednou měsíčně dopis, který procházel přísnou cenzurou. Tyto dopisy jsem sestavovala z biblických veršů a byly posilou nejenom pro něho, ale pro všechny spoluvězně v jeho cele. Jednou měsíčně jsem mu směla poslat potravinový balík o hmotnosti 3 kilogramy. Balení se zúčastnila celá mládež. Každý něco přinesl. Někdo kus salámu, špek, med i různé sladkosti. Na stůl jsme položili váhy, na ně krabici a pak jsme uvažovali, co by bylo nejvhodnější zabalit, co by ho nejvíc posílilo. Trvalo to celé hodiny, dokud jsme nedosáhli 3 kilogramů. Něco jsme z krabice vyndali a vyměnili za jinou věc. Obsah 3kilového balíku byl skromný, víc se však poslat nesmělo. Ve shromáždění. Ačkoliv jsme měli mnoho nepřátel, nedělní shromáždění bývalo pěkně navštěvované. Mezi návštěvníky byli však i takoví, kteří s vírou neměli nic společného. Přicházeli s malým magnetofonem a nahrávali mé modlitby i kázání pro policii. Nedaleko naší modlitebny bydleli starší manželé, žili příkladným životem a bylo o nich známo, že rádi pomáhají potřebným. Věřili v Boha a vydali i malou brožurku o cestě k Bohu. Byli však oklamáni satanem a několik lidí se u nich scházelo k spiritistickým sedánkám. Ta paní byla médiem, o čemž jsem tehdy nevěděla. Jednou před bohoslužbou za mnou přišla. Přinesla mi sáček pomerančů, což byl tehdy vzácný dar. Vyjádřila mi sympatie s tím, že stojíme pevně na Boží straně, a řekla, že s námi soucítí, že manžela uvěznili. Pak se zeptala, zda se smí také zúčastnit našeho shromáždění. S radostí jsem ji uvedla do modlitebny. Měla jsem ve zvyku po vstupním biblickém verši položit celé shromáždění pod krev Pána Ježíše a vyprosit jeho přítomnost, ochranu a požehnání. Ve chvíli, kdy jsem se dovolávala krve Pána Ježíše Krista, padla ta žena v bezvědomí na podlahu. Někdo z mládeže přinesl vodu a když se vzpamatovala, doprovodili ji domů. Za týden přišla opět do shromáždění, ale dopadlo to stejně jako poprvé. Pak se mě omlouvala, že ačkoliv by se našich bohoslužeb ráda zúčastnila, nebude moci přijít. Jak slyší o krvi Pána Ježíše Krista, upadne do bezvědomí. Je mi velice líto, že jsem měla málo zkušeností a neuměla jsem jí posloužit. Jedna žena, která spolupracovala s tajnou policií a nahrávala má kázání, prohlásila, že se jí při zvěstování Božího slova jiskří v očích a je jí na omdlení. Prohlásila, že hypnotizuje celé shromáždění. Během bohoslužeb několikrát vstala a musela shromáždění na několik minut opustit. Nebylo to mé hypnotizování ani můj vliv, ale přítomnost Ducha Svatého, který jednal a usvědčoval z hříchu. My jsme poznali, že neobstojí hříšník ve shromáždění spravedlivých. Mládež k nám přicházela denně. Modlili jsme se spolu a rozjímali nad Božím slovem. Hledali Boží tvář a radovali se v Boží přítomnosti. Vylévali jsme srdce před Hospodinem a volali o pomoc. Jednou, když jsme se tak spolu modlili, mi dal Bůh vidění. Viděla jsem velkou, jakoby z černého papíru vystříženou mapu Československé republiky. Na místě, kde leží Protivín, naše bydliště, jsem viděla malý perleťový knoflík, který zářil jako jasná hvězda. Pak se dal do pohybu směrem na východ, zastavil se na místě, kde byla označena Bratislava, a svítil. Nějaký čas svítil na tom místě a pak se dal opět na pochod hraničním pásmem mezi Rakouskem a Maďarskem a ještě níže do Jugoslávie. Tam kličkoval jsem a tam jako zajíc v serpentinách a pak se vydal k severozápadu směrem do Švýcarska. Protože toto vidění přišlo v obecenství, považovala jsem za správné sdělit ho všem přítomným. Sama jsem nerozuměla, co nám chce Bůh tímto viděním říci. Jeden z přítomných bratří řekl, že má pro toto vidění výklad. Bůh vás chce poslat do Bratislavy. Tehdy jsme byli vyhoštěni z Protivína, protože jsme údajně kazili mládež a dělali z komunistů křesťany. Církev se nám snažila pomoci a výměnou farnosti mne dosadit do jiného města. Žádný farář však nebyl ochoten vyměnit si své místo se mnou. Báli se, že upadnou do podezření, že napomáhají těm, kteří jsou nepřátelé státu. Právě tehdy mi sdělili z vedení církve, že mne chtěli přeložit do Bratislavy, ale úřady jim to nechtějí povolit, protože kazíme mládež a protože nepřichází v úvahu, abych mohla sloužit v hlavním městě Slovenska. Bylo to pro mě těžké přijmout. Viseli jsme ve vzduchu. Byli jsme ochotni odejít, ale neměli jsme kam. Někteří měli stále strach se s námi setkávat. Byli to hlavně tradiční věřící, kteří měli sice vztah k církvi, ale ještě nebyli znovu zrozeni. Jeden starý bratr, který byl od založení sboru starším, spálil ze strachu svou Bibli. Do shromáždění přicházeli také lidé, kteří si hráli na věřící, ale byli vysláni tajnou policií. Přicházeli s kapesním magnetofonem a nahrávali mé modlitby a kázání. Nahrané kazety potom odevzdávali tajné policii. Jedna profesorka, spolupracovnice tajné policie, tvrdila, že přikázání hypnotizují lidi. Když jsme byli předvoláni k policejnímu výslechu, pustili nám nahrávky mých kázání nebo modliteb. Každý náš krok a každé naše slovo bylo sledované. Telefonáty byly odposlouchávány. Do zdí vstřelovaly malé antény, pomocí kterých odposlouchávali rozhovory v bytě. V této situaci jsme si byli vědomi, že mimo tajné policie nás obklopuje i oblak Božích svědků a Pán Ježíš je s námi.

I na nepohodlné tvrdé vězeňské palandě je možné příjemně si odpočinout, když je člověk spojený s Ježíšem. Bůh promluvil k manželovi. Jeho přítomnost mu dala pocit bezpečí a vnitřního pokoje. Za nemnoho dnů budeš propuštěn na svobodu. Neměl argumenty, kterými by mohl toto boží poselství podepřít, jen víru. Abraham také uvěřil, když s lidskou možností a pravděpodobností nebylo možno počítat. Svůj zážitek svěřil spoluvězňům. Ti však byli plni pochybností, nemohli tomu uvěřit. Někteří se mu vysmívali. O to větší bylo překvapení, když jednoho rána, jen několik málo dnů po té zkušenosti, se otevřely dveře manželovi cely a strážný oznamoval: vězeň Sedláček si má zbalit věci a dostavit se na vrátnici. Jeho věci byly zubní kartáček, mýdlo, tuška a papír. To bylo zbaleno rychle. Pak byl poučen, že je sice propuštěn z vazby, ale že již nesmí pracovat s mládeží, nesmí žádnému vyprávět o Ježíši a nikoho dělat křesťanem. Toto naplnění božího zaslíbení se uskutečnilo na základě amnestie k výročí založení Komunistické strany Československa. Amnestie se týkala vězňů, kteří byli ve vězení poprvé a jejichž trest nepřesahoval 2 roky. Byla to velká událost, nejenom pro naši rodinu, ale pro všechny věřící. Příštího dne jsme navštívili advokáta, který se tak svědomitě s boží pomocí snažil obhájit manžela. Když jsme vstoupili do jeho pracovny, místo pozdravu na uvítanou řekl radostně: skutečně, je to tak, bez boje padli zdi Jericha, zas jeden spravedlivý na svobodě. V očích měl slzy radosti. Také dřívější boží poselství skrze vidění došlo k naplnění. Asi 3 měsíce poté, co byl manžel propuštěn z vězení, se podařilo církvi prosadit, že mne přeložili na Slovensko. Systemizace byla jenom pro mne. Manžel po propuštění z vazby již nesměl kázat. K bydlení nám byla přidělena fara metodistické církve. Sloužila jsem ve 2 sborech. Hlavní sbor byl v Seredi, kde členové byli zmateni gnostickým učením. Tento sbor je vzdálen od Bratislavy asi 40 kilometrů. Jako druhý mi byl přidělen sbor v Senci. Senec je od Bratislavy vzdálen asi 20 kilometrů. Do sborů jsem jezdila vlakem. Domů jsem se vracela až po půlnoci. Bratislavská fara nám nebyla dána k dispozici celá. Jednu místnost obýval bratislavský farář na penzi, který za Jedášovu mzdu 800 korun spolupracoval s tajnou policií. Těch 800 korun byl přídavek k jeho měsíčnímu platu. Měl sice moderní 5-pokojový byt, ale ta místnost byla záminkou, aby mohl mít klíče od celého našeho bytu a mohl nás kdykoliv kontrolovat, a to i v naší nepřítomnosti. Kontroloval také ty, kteří k nám přicházeli. Jednoho dne mi přinesl krabici pěkných evangelizačních traktátů s názvem Jednoduchý plán božího spasení. Sestro, vy mnoho jezdíte, oslovil mne. Lehce dovedete navázat kontakt s lidmi. Daruji vám tyto traktáty. Můžete s nimi výborně sloužit. Dáte několik spolucestujícím, několik necháte na lavici, několik hodíte do otevřených oken. Ať slovo boží běží. Líbila se mi ta nabídka. Málem jsem nepostřehla nebezpečí, které za ní bylo skryto. Pracovat s křesťanskými traktáty bylo tehdy zakázáno. Když byl někdo přistižen při podávání traktátu, byl dán do vazby a hrozilo mu odnětí svobody na 2 roky. Když Bůh organizuje, člověk míní, Pán Bůh mění. V ten samý den jela maminka mého zetě z Protivína do Budějovic. Chtěla tam navštívit příbuzné a současně nakoupit zboží, které v Protivíně nebylo k dostání. V Budějovicích byl vězněn můj manžel a tam také potkala známého, který byl zaměstnán u soudu jako řidič. Vozil prokurátora a advokáty k soudu.
Hned, jak se setkali, začal se vyptávat na nás. Sdělil jí, že jsme opět v nebezpečí. Předchozího dne vyslechl v autě, jak prokurátor sděluje advokátům. Tentokrát nám ti sedláčkovi neutečou. Chytneme je lehce na traktátech. Maminka mého zetě byla má nejvěrnější spolupracovnice a spolubojovnice, když jsme bydleli v Protivíně. Vrátila se rychle domů a hned se nočním vlakem rozjela do Bratislavy. Když jsem jí brzo ráno otevírala dveře našeho bytu, místo pozdravu na mě vyhrkla. Máš doma nějaké traktáty? Když jsem přikývla, ptala se dál. Odkud je máš? Daroval mi je bratr P. Můžu tím výborně sloužit? Ne, odpovídá, okamžitě mu je vrátíš. A dala se do vyprávění o tom, co včera zažila v Budějovicích. Pochopila jsem, že Bůh mne varuje před připravovaným útokem bezbožníků. Když jsem faráři celou krabici traktátů vracela, zbledl a nezmohl se na slovo, jen kroutil hlavou. Já jsem dodala, to mi ukázal pán. Věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušet nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snést. 1. Korintským 10.13.

autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Reprízu dnešního vyprávění můžete slyšet ještě dnes ve 23.15.

Kalendárium. Připomeňme si teď události a osobnosti, které se vztahují k datu 11. května. Roku 1786 bylo v Praze na Koňském trhu otevřeno divadlo Bouda. Divadlo Bouda bylo založeno jako královsko-císařské vlastenecké divadlo Českou divadelní společností. Stálo na nynějším Václavském náměstí a bylo dřevěné. Hrálo se zde význam výhradně česky. Nejprve šlo především o historické hry z českých dějin, dále oblíbené frašky a rytířské hry. Působil zde například Václav Tám, jehož postavu známe například z Jiráskova F.L. Věka. Budova byla roku 1789 stržena. Poté tato společnost hrála na mnoha místech v Praze. Od roku 1792 bylo toto divadlo přesunuto do zrušeného kláštera u Hybernů. Roku 1889 začal klub českých turistů tvořit hustou síť značených turistických cest. Roku 1949 se stává Izrael součástí Organizace spojených národů. Roku 1877 se narodil Otakar Frič, první český baptistický misionář. Od dětství se zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze, kde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, kde působil v židenickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951. Roku 1928 se narodil Andrew van der Bijl, holandský misionář známý jako Boží pašerák. Uvěřil jako voják nizozemské koloniální armády, se kterou bojoval na území současné Indonésie. Po zranění kolene byl hospitalizován a na nemocničním lůžku začal číst Bibli. Po modlitbách za odpuštění hříchů se velmi rychle uzdravil také ze zranění a vrátil se zpět do vlasti. Po skončení druhé světové války v době dělení světa na západní a východní blok začal navštěvovat země za železnou oponou. Pašoval sem Bible a náboženskou literaturu. V 50. letech tak zavítal především do Polska, Sovětského svazu a Číny. V roce 1955 také založil misijní organizace Open Doors, která se zaměřovala a zaměřuje na pomoc věřícím v zemích, kde je pronásledováno křesťanství. Po pádu železné opony se těžiště práce bratra Andrewa a organizace Open Doors přesunulo na Blízký východ a do zemí s muslimskou většinou.

Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efeským 2:13.

0: Bylo 13 hodin. Vysíláním Rádia 7 vás v pondělí 11. května provází Klára Litterová. Před námi je repríza pořadu Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou. V předchozích dílech jsme viděli sourozeneckou rivalitu, boj o dědictví a otázku, kdo patří do rodiny. Její série o rodině jako zrcadle nebeských věcí se dnes zaměří na Krista jako prvorozeného syna.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Ze studia vás zdraví Kateřina Fridrichová a vítá vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. A tentokrát se znovu vrátíme k biblickým tématům, tak jak je máme v sérii, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. No a když už jsme u těch rodinných problémů, řešili jste někdy v rodině problém dědictví? Třeba jste se potřebovali postarat nebo si podělit dům po babičce, chalupu nebo stavební pozemek. Byla jsem svědkem jednoho dědického řízení, které se vůbec netýkalo mé rodiny, ale jednalo se o nějakou garáž, kterou mělo do důsledku dědit několik lidí, a to asi 10 z různých generací, podle toho, jak tehdejší zákon někdy v 50. letech to dědictví nastavil. Tady to nebyl úplně velký problém, protože nikdo z těch lidí to dědictví nečekal, a tak se to nakonec přece jen vyřešilo. Nicméně málo co dokáže rodinu rozhádat tak, jak otázka, komu některá věc nakonec připadne. Ale dědictví není jen o penězích. Je to otázka třeba toho, koho mají rodiče raději, anebo komu více důvěřují. Koho otec považuje za pokračovatele svého díla? Nebo kdo dál ponese rodinné jméno. Už po několikáté se vracíme k tématu velké rodiny. Nejenže nás různé problémy s rodinou potkávají každý den, ale také její požehnání cítíme pokaždé, když se po náročném dni vrátíme domů a máme komu vklouznout do náruče. Nebo nás děti s nadšením vítají u dveří. Třeba také to, když máme komu zavolat a vůbec nás nemusí trápit, jestli ho otravujeme nebo ne. Rodina je naše každodenní zkušenost, ale zároveň je také zrcadlem kosmických věcí. Celou sérii jsme zahájili tím, že jsme si představili Boha jako milujícího otce, který si ze své lásky pořídil syny. A hned několik. Lidstvo nebylo samo, když nás Bůh zasadil na zemi. Synové boží jásali, když Bůh tvořil tento svět, a z těchto starších bratří lidstva se našli tací, kteří mu ovšem tu pozici záviděli. Nejenže se sourozenecké vztahy týkají nás samotných lidí, ale také se ta sourozenecká dynamika propisuje do vztahu s duchovním světem. Že vás to tak nikdy nenapadlo? Dnes si ukážeme, že i otázka dědictví je vpravdě kosmická. Tenhle svět, tato země a její národy, to všechno je boží dům, který byl stvořen přímo pro nás, pro lidi. My jsme ti, kteří zde měli vládnout jako boží zástupci na zemi a správci. Jenže v tom kosmickém příběhu se stalo přesně to, co známe z každodenní reality. Sourozenecká rivalita a závist. Ti starší bratři lidstva z duchovního světa, kteří měli být našimi vzory a oporou, začali lidstvu jeho postavení v božím stvoření závidět, anebo možná se dokonce skrze to, co dělají s lidstvem, Bohu staví. Chtějí, co mělo patřit nám. A my, místo abychom své dědictví udrželi, jsme svou roli také nezvládli. O své nástupnictví nad zemí jsme přišli. Trůn nad naším světem tak zůstal v troskách a my jsme se stali sirotky, kteří se perou o drobky na pískovišti dějin, zatímco starší sourozenci si uzurpují moc, která jim nikdy neměla patřit. Je mi jasné, že modernímu člověku i křesťanovi to zní podivně. Ale ten starověký příběh se napsal s očekáváním lidí 21. století. Zkusme se tedy na to podívat očima starověkého Izraelce. Bůh slíbil Abrahamovi zemi, konkrétní zemi s konkrétními hranicemi. Tvému potomstvu dávám tuto zemi, říká v Genesis. A Izrael tu zemi chápal jako své dědictví od Boha. Hebrejsky je to slovo nachala. Když se Mojžíš zpětně vracel k dobám, kdy Izrael teprve vznikal, říkal, že Bůh rozdělil zemi národům do dědictví. A to dědictví dělil podle počtu synů božích. A Izrael? Izrael je Hospodinův díl. Když Josue rozděloval zaslíbenou zemi mezi kmeny, každý kmen dostal svůj podíl, své dědictví. A ten podíl nebyla jen nemovitost, byl to důkaz, že patří do rodiny. A dědictví pro kmen Lévy? To byla péče o chrám. Proto kmen nedostal půdu, ale chrám. Dědictví je totiž víc než nemovitosti a parcely. Žálm 2 nám říká, požádej mě a dám ti národy za dědictví, končiny země do vlastnictví. To už není jen jeden pozemek v Kanánu, který je zaslibován nejmenovanému králi, který je zároveň synem. Ale dědictví, které je celým světem, tedy dědictvím je celý svět. A kdo ho zdědí? Prvorozený. V biblických dobách termín prvorozený ovšem znamenal více než to, že se někdo narodil jako první do rodiny. Prvorozený byl výkvětem otcovy síly. Ve starém Izraeli měl prvorozený syn tři věci, které ostatní sourozenci neměli. Za prvé měl podíl na dědictví a jeho podíl byl dvojnásobný. Pátá kniha Mojžíšova to říká jasně. Prvorozený dostane dvakrát víc než ostatní a otec to nesmí změnit jen proto, že má jinou ženu radši. Za druhé měl prvorozený autoritu. Po smrti otce se prvorozený stává hlavou rodiny. Je to on, kdo rozhoduje, kdo vede, kdo za rodinu ručí. A za třetí je to podíl na kněžské službě. Prvorozený zastupoval rodinu před Bohem. Takže prvorozený není jen nejstarší dítě. Je to otcův zástupce a nástupce. Ten, kdo spravuje otcovo dílo. Také ten, kdo chrání mladší sourozence. Ten, kdo jednou zdědí vše, a ne proto, aby si to užil sám, ale aby to spravoval pro celou rodinu. Tady se mi vybavují některé staré šlechtické rody, které si do současnosti zachovaly nějaký majetek. A pokud posloucháte ty současné hlavy rodiny, tedy veskrze moderní většinou muže, kteří ten majetek zdědili po předcích, tak málo kdy ho považují za svůj vlastní. Považují ho za dědictví, za něco, co převzali po svých otcích, jsou zodpovědní za to, aby ho opečovávali a potom ho předali svým synům, tak jak jejich otcové ho předali jim. Je to úplně jiný pohled na to, co znamená dědictví, než třeba u moderních technologických milionářů a miliardářů, kteří často hledají způsob, jak nenechat své děti zdědit majetek. Někde jsem četla, že jeden z těch důvodů je, že neví, jak těm dětem předat ty správné hodnoty, aby je dále zachovávali. Což je něco, co se těm tisíc let starým rodům, kdybyste si představili takové Habsburky, nebo třeba Černíny a Schwarzenbergy, to se jim daří, nebo na tom prostě mají nějakou metodologii a myslím si, že jsou tím bližší tomu biblickému světu. A když si vzpomeneme, ještě se vrátíme k tomu prvnímu příběhu z této série, kde otec, který stvořil nový svět a zasadil do něj nejmladšího syna, tak mu dal přesně roli správce. Někoho, kdo pokračuje v díle. Adam dostal úkol pečovat o zahradu a rozšířit ji. Byl to úkol pro prvorozeného, spravovat otcovo dílo. Jenže Adam selhal. A od té chvíle Bible hledá, kdo bude ten pravý prvorozený. Kdo zdědí svět a bude ho spravovat tak, jak si to otec přeje. A to je i ta otázka, která je dnes před námi. A při následující písničce se zkuste zamyslet nad tím, zda to znáte z vlastní zkušenosti. Stalo se vám, že někdo, kdo měl přirozeně vést nejstarší v rodině, nejstarší syn, šéf nebo člověk na pozici selhal A místo něj se toho ujal třeba někdo, od koho byste to vůbec nečekali? Pokud by se vám chtělo nám napsat, tak se klidně ozvěte.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7. Tentokrát vám od mikrofonu společnost dělá Kateřina Fridrichová. A dnešním tématem je hledání dědice. A v tom našem biblickém pojetí je to hledání dědice pro celý vesmír. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ve Starém zákoně tolikrát není dědicem nejstarší syn? Konec konců před chvílí jsme si připomněli, že to byla ta správná věc. Nejstarší syn měl dostat dvojí podíl na dědictví, vůdcovskou pozici v rodině a měl také za rodinu převzít zodpovědnost. Postarat se o matku, případně neprovdané sestry. Zastupovat otce a navazovat na jeho práci. Nicméně, co bylo biologicky dané a společensky očekávané, se v biblickém vyprávění znovu a znovu převrací. Jakoby to Bůh schválně míchal a narušoval naše očekávání. Představte si ty scény. Abrahama, který musí poslat pryč svého prvorozeného syna Izmaele, protože dědicem měl vždy být ten mladší, vymodlený Izák. A co teprve si musel myslet Izmael? A nebo si vybavte Jakoba s Ezauem, ten moment, kdy starší bratr, silný lovec a prvorozený dědic línie, prodává své prvenství za mísu čočky a o požehnání ho pak lstí připraví ten mladší bratr, který ho při porodu drželo za patu. Což vlastně znamenalo přesně to, že byl tak trochu vychytralý a stivý, tedy ne tak trochu, hodně. Ale co trpěl Josef? 11. v pořadí, otcův mazánek, v pestrobarevném plášti, kterému se nakonec museli klanět i jeho nejstarší bratři, už tehdy zralí a zkušení muži. A aby u té jedné rodové linie nebylo málo, dokonce i Josefovi synové byli přehozeni. Když jim dědeček Jákob požehnal. Ano, Josef dokonce získává dvojitou porci dědictví, která měla náležet nejstaršímu synovi. V božím světě jakoby zákon prvorozenství platil zvláštním způsobem. Dědicem se stává ten, kdo má v sobě otcův charakter, nikoli ten, kdo má v ruce rodný list s dřívějším datem. Je to skandál. Je to nespravedlivé z pohledu tradice, ale je to boží způsob, jak říct, že dědictví není do důsledku nárokové. Je to dar a je to zodpovědnost. Když se také podíváme na ty, kteří své prvorozenství ztrácí, Bible říká, že Ezau svým prvorozenstvím pohrdl. A Ruben, nejstarší Jákobův syn, ten se své dědictví možná pokusil sebrat dřív, než na něj měl nárok. Vzal totiž do postele jednu z Jákobových žen, což neznamenalo jen smilstvo v té době,

Plán muže, který zneuctil jejich sestru Dýnu, ale pak si ji vzal za manželku. A tak se chtěli pomstít. Jákob ale to shledal jako zlé a tak byl po Rubenovi, Šimeonovi a Lévim na řadě Juda. A Juda ze začátku taky nebyl žádný velký hrdina. Když bratři chtěli Josefa zabít, byl to právě Juda, kdo přišel s návrhem, co budeme mít z toho, když bratra zabijeme. Pojďme ho raději prodat do otroctví. Juda tehdy v bratrské loajalitě naprosto selhal. Odešel také od rodiny, vzal si cizinku a i v jeho vlastním domě to vypadalo na rozvrat. Protože jeho první dva synové zemřeli, aniž by měli potomka a zanechali po sobě vdovu Támar, o kterou se měl Juda postarat a místo toho ji poslal zpátky k její rodině. Ale biblický text nám tady ukazuje něco fascinujícího. Když se do něj podíváte, tak je vložený do Josefova příběhu. A to znamená, že z nějakého důvodu je tento příběh velmi důležitý. Tento biblický text nám totiž ukazuje cestu Judovy proměny. Juda musel narazit na dno svého charakteru. On totiž chtěl nechat Támar upálit, protože otěhotněla. Zjistilo se ale nakonec, že to byl on, kdo dítě, sice nevědomky, ale splodil. Myslel si totiž, že noc strávil s prostitutkou. Ale Juda místo, aby svou vinu zapřel, ji přiznal. Tady, abychom si ujasnili, jedna z těch velkých hříchů bylo skutečně to, že se o Támar nepostaral a že jí měl dát za ženu svému mladšímu synovi. To znamená, že když se přiznal, že ona je spravedlivější než já, tak je to moment, kdy se v něm začal rodit ten pravý dědic. Protože to bylo skrze, ne skrze moc, anebo to, že byl nejstarší, ale skrze pokání. Komentátoři Bible si všímají, že je to jeden z prvních příběhů, kde jednak čteme skutečné pokání ve Starém zákoně a Juda je jeden z prvních patriarchů, který nějakým způsobem reaguje a snaží se napravit důsledky svých činů. Ale jeho skutečná nebo konec přerodu přichází v Egyptě. Když jde o život nejmladšího bratra Benjamína, Juda už není ten, kdo svého bratra prodá. Přemýšlí nad tím, jaký zármutek způsobí otci, když se Benjamín z Egypta nevrátí. A tak se nabízí jako otrok místo svého bratra. Říká, vezmi si mě, jen ušetři mého otce další bolesti. A možná právě v tomto aktu sebeobětování Jákob poznal, že Juda dospěl a že tedy je schopen, nebo má ten charakter a ten vztah, aby pokračoval v otcově práci. Stal se z něj pravý prvorozený, ten, kdo za rodinu ručí svým životem. Proto se také z Judova rodu později rodí králové i sám David, než kvůli pán Ježíš, ale o tom až za chvíli. Nejenže vidíme otázku dědictví diskutovanou na úrovni kmenů izraelského národa, ale v následující knize Exodus Bůh princip syna přenáší na národ samotný. Když je Izrael zotročený v Egyptě, Bůh pošle Mojžíše k faraonovi se vzkazem, který není diplomatický v žádném jazyce. Bůh říká, Izrael je můj prvorozený syn, propusť ho. V té době to bylo nepředstavitelné. Egypt měl své mocné bohy, národy kolem měly své, to čemu tady říkáme starší bratry, v duchovním světě, kteří si nárokovali vládu. Skutečnost, že Izrael byl podrobený, byl tehdejšími lidmi čten jako to, že izraelský bůh je slabší než bohové egyptského národa. Ale Bůh si nejen nárokoval pozici stvořitele, ale ukázal na ten nejmenší a nejmladší národ a udělal z něj hlavního dědice. Izrael měl být tím bratrem, který ostatním národům ukáže, jak vypadá život v otcově domě. Měl spravovat boží přítomnost na zemi. No. A to bylo jejich nachala, to jejich dědictví.
které také souviselo se zemí Kanán a horou Sion, kam konec konců Bůh umístil

0: chtěl svůj chrám i svou přítomnost. A když si vybavíte, jakými jmény Bůh Izrael pojmenovává, říká, vy jste a vyvolený národ, ale také a národ kněží. To znamená, že to dědictví, tím dědicem se měl stát tento celý národ a měl být příkladem toho, co to znamená žít pod Boží vládou. A to očekávání dědice nějakým způsobem vrcholí v příběhu krále Davida. David jako izraelský král zastupuje celý národ před Bohem. Ale i ve svém životě zažívá to, co jeho předchůdci. Není nejstarším z Jišajových synů. Ve skutečnosti byl tím nejmladším z 8 bratří, kluk od ovcí, na kterého se zapomnělo. Ale v tom také asi najdeme další boží princip. Tím také vidíme to, že nikdo z těch lidí, kteří končí jako dědicové, si to prostě nemohou nárokovat. Protože jestli někdo na Davida nezapomněl, pak to byl Bůh sám. A konec konců o něm také mluví jako o někom, kdo je podle božího srdce. To znamená, jako by ten starý zákon se tady nadechoval a očekával, že teď je to ten správný dědic. A vidíme to i v tom, jak David mluví v žalmech, protože o Davidovi Bůh v žalmu 89:28 říká, já ho učiním prvorozeným, nejvyšším mezi králi země. David skutečně nebyl nejstarší a dokonce nebyl ani z královského rodu, ale Bůh ho ustanovil prvorozeným, byl dědicem z boží vůle a tedy se nám vrací dnes už jednou zmíněný žalm 2. Verše 7 a 8. Jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a dám ti národy za dědictví. A tak Davidovský král má zdědit celý svět. Tady se očekávání dědice pro vesmír začíná soustředit do jedné královské linie. Celý svět začíná vyhlížet někoho z Davidova rodu, kdo konečně nastolí spravedlnost. Kdo v sobě mimo jiné ponese královskou i kněžskou roli, tedy ten typ rolí, který plnili starozákonní patriarchové až do Mojžíše a Árona, kde se ty dvě role na chvíli rozpojily. Ale i zde z lidského pohledu a při pohledu na lidské protagonisty toho příběhu, starý zákon je spíše dramatem o velkých zklamáních. David ve svém osobním životě zhřeší a jeho hřích se potom přenáší na celou jeho linii. Šalamoun taky nedostojí tomu, co by měl a není tím pravým dědicem, který byl očekáván. A za jeho syna Rachabeáma už se rozdělí celý národ. Davidova linie selhala. Král za králem pak zneužívali svoji moc. Místo, aby dědictví spravovali pro rodinu, rozkrádali ho pro sebe. Místo, aby chránili, utiskovali. Boží dům se octl v troskách a národy zůstaly pod nadvládou o něch vzpurných duchovních sil, o kterých jsme mluvili i proto, že jim Izrael nebyl dobrým příkladem toho, co znamená být Hospodinovým dědicem. Nemělo by nám přijít divné, že Izrael nakonec ztrácí i ten fyzický projev svého dědictví. Ztrácí vládu nad územím. A konec konců také ztrácí boží přítomnost, která opouští chrám. Takže starověký Izraelita končí písmo, nebo ty texty, které znal s pohledem upřeným k obzoru, a s otázkou, kde je ten, kdo má skutečně nárok na obnovu toho dědictví? Kdo je ten prvorozený, který se nakonec neskazí mocí a světem? Samozřejmě ta odpověď se nabízí a tak vás u toho chvíli nechám přemýšlet.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Budu zpívat a tančit jak David. To byla píseň, která právě dozněla v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Společnost vám ještě stále od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. No a píseň samozřejmě mi nahrála, protože David, který tančil a zpíval Hospodinu, tak to byla jedna z jeho lepších životních poloh a ta, která se jistě Bohu líbila. Starý zákon představil prvorozenství jako princip, protože dnes se společně zamýšlíme nad tím, jak se věci na zemi odráží ty nebeské a bavíme se o dědictví a právě proto je prvorozenství důležité. A starý zákon také ukazuje, že se nejedná čistě o biologickou podstatu. Bůh opakovaně nechává majetek, ale i rodovou autoritu zdědit mladší syny, které k tomu shledá vhodnějšími. A když se nad tím zamyslíme, ta materiální podstata v tom hrála až druhořadou roli, tím myslím ty peníze. Určitě těm lidem tehdy na tom záleželo, ale na druhou stranu Jákob od svého otce odchází bez materiálního dědictví a s Božím požehnáním a požehnáním svého otce. A pak nabývá jmění svými silami, chytrostí a samozřejmě tím, že se o něj Bůh postaral. Nepotřeboval úplně otcův majetek, aby se stal bohatým. Ale nesení rodové autority i té vyvolené Boží linie je ta důležitější věc. Ta otázka, kdo naplní vůli otce a kdo dál předává to, co ta rodina nashromáždila. A jak už jsem zmínila, jenom část z toho je materiální. Nikoho z vás asi nepřekvapí, že v tento moment představím nositele toho Božího dědictví. Dědice Abrahamova a Izákova, Jákobova, krále a kněze z linie Davidovy. Biologicky byl Ježíš jejich dědicem, i když se nenarodil v královském domě ani v kněžské linii. Ale po vzoru krále Davida se stal prvorozeným z Božího vyvolení. Konec konců už jednou a vlastně dvakrát dnes citovaný žalm Drapa, který byl tradičně vykládán jako žalm mesiánský, tedy ten, který očekává právě zaslíbeného pomazaného. To je to slovo mesiáš. A ten měl být víc než jen davidovský král, protože když si ten žalm přečtete doslovně, nedalo se čekat, že by lidský král dostal všechny národy za dědictví, celé dálavy země, celý svět. Proč na tom záleží? Protože kdybychom se drželi čistě biologie, pak by bylo úplně jednoduché popřít to, že je Ježíš Bůh. Jsou různé skupiny, které se odštěpily od křesťanství, které Ježíše nepovažují za Boha a odkazují se právě na to, že Bible říká, že je prvorozený všeho stvoření a také Boží jednorozený syn. Ale vzhledem k tomu, že podle Židům kapitoly 1 ho Bůh ustanovil dědicem všeho, z toho hlediska dědictví Kristu náleželo z Boží vůle, tak, jak říká, že byl vyvolen. Prvorozený všeho stvoření neznamená první stvořená bytost, ale ten, kdo má nad stvořením svrchovanost dědice. Tady je to slovo řecké prototokos a existují vykladači, kteří nás informují o tom, že se jedná spíše o titul a hodnost, nikoli o to, kdo byl první časově, ale kdo je první významně, významem a hodností. Vše bylo stvořeno skrze něj a pro něj. To je, jako byste řekli o majiteli firmy, on je ten, komu to tady patří. On má klíče a má autoritu. Ježíš je dědicem vesmíru prostě proto, že to skrze něj celé vzniklo. Ale když už jsme u té představy fyzického narození a toho, že někteří tvrdí, že Ježíš je stvořená bytost, tak Bible má ještě jeden pojem, který nás může trošku mást. Janovo evangelium říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Ale slovo
Monogenes z řečtiny se tradičně překládá sice jako jednorozený, ale moderní biblisté zdůrazňují, že ten význam je spíše jedinečný, jediný svého druhu. Tady, protože je to monogenes, tak samozřejmě buď to můžeme, bychom si řekli slovo genetický, ale také slovo, latinské slovo druh. A tady říkají, že skutečně se jedná o to druhé, tedy Ježíš je syn jedinečný. To je tedy ten, kdo má s otcem naprosto unikátní a přirozené pouto. On je ten syn, který je stejné podstaty jako otec. A nikdo jiný takový není. Ale právě proto, že tento jedinečný syn se mohl stát také naším prvorozeným. On, ten unikátní, sestoupil k nám, aby se stal prvním z mnoha. On je totiž ten vzorový syn, podle kterého otec stvořil všechny ostatní syny a když se trochu předběhnu, adoptuje nás všechny ostatní. Chápal tak Ježíš i sám sebe? Jednoznačně ano. Konec konců, o čem jiném je ten následující příběh, který vyprávěl svým posluchačům, když chodil po této zemi. Najdete ho v Matouši 21. kapitole, verše 33 až 46. Ježíš vypráví následující příběh. Představte si majitele, který s obrovskou péčí založil vinici. Oplotil ji, vykopal v ní lis, postavil strážní věž, prostě připravil dokonalou vinici k tomu, aby plodila, nesla ovoce a dalo se v ní zpracovat. Pronajal ji vinařům a odešel na cesty. Když nastal čas sklizně, poslal své služebníky, aby si vyzvedli jeho podíl na úrodě, tedy ten nájem. Ale vinaři udělali něco šíleného. Místo, aby zaplatili, služebníky zmlátili, jednoho zabili a druhého ukamenovali. Majitel to zkusil znovu. Poslal ještě víc lidí, ale dopadlo to jako vždycky a úplně stejně. Nakonec si majitel řekl, pošlu k ním svého syna. Toho přece budou respektovat. Jenže vinaři, jakmile uviděli syna, nezastyděli se. Naopak, začali přemýšlet. Řekli si, tohle je ten dědic, pojďme ho zabít a jeho dědictví bude naše. Vyvlekli ho ven z vinice a zabili ho. Víte, jak reagovali Ježíšovi protivníci, když tento příběh slyšeli? Chtěli ho ukamenovat. A otázkou zůstává, zda ho chtěli kamenovat, protože věděli, kdo je, nebo ne, protože když se nad tím zamyslíte, tak se zdá, že se přesně věděli vcítit do jedné role v tom příběhu. A Ježíš v tomto krátkém příběhu geniálně shrnul celou tragédii lidstva i toho duchovního světa. Vinice je tento svět. Samozřejmě v tom starozákonním pojetí vinice je to boží dílo Izrael. Je to boží projekt. Vinaři jsou ti správci, ličtí a možná i ti duchovní, kteří si chtěli nárokovat majetek, který jim nepatří. Syn je Ježíš, který přichází jako právoplatný majitel, ale také dědic, aby nastolil pořádek. A vražda dědice je pokus o definitivní krádež vlastně celého vesmíru. Vinaři si mysleli, že smrtí dědice se stanou pány domu, ale zapomněli na to, že majitel vinice stále žije. A to mě přivádí ještě k dalšímu slovu, které Bible, nebo spíše sousloví, které Bible používá pro Ježíše. Protože ten, ač byl mrtvý a zabitý, tak se stal také prvorozeným z mrtvých. Tak, jak nám to ukazuje Koloským 1. kapitola 18. verš, ale i třeba 1. Korinským 15.20. Ježíš byl totiž první, kdo prošel smrtí a vstal do nového života a byl vzkříšen v těle. Konec konců vidíme, jak s učedníky jí a pije, ale zároveň prochází zdí. Tak je v tom, co si nového, jaké si nové lidství, které nás teprve čeká. Prvotina, to, co to znamená, je vlastně první snop úrody, který zaručuje, že přijde celá žeň. Jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení.
A Ježíš je ten první, kdo prošel zdí smrti a vyšel na druhé straně do úplně nového života. A tím také otevřel dveře nám všem. On je takový náš bratr, který nám prosekal cestu džunglí, abychom my ostatní mohli jít za ním. A tady může přijít to největší překvapení. Vzpomínáte na Judu nebo Davida? Jejich příběhy byly o tom, jak se člověk musí změnit, aby mohl vést. Ale Ježíš jde ještě dál. On je ten nejvyšší dědic, kterému patří celý svět a zároveň se nestydí nás nazývat svými bratry a sestrami. Král vesmíru se na nás podívá a řekne, ty jsi moje rodina. Po svém vzkříšení Ježíš neříká učedníkům moji poddaní nebo moji učedníci, tedy žáci. Říká, jdi k mým bratřím a řekni jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu. Od té chvíle už nás Bůh nevidí jenom jako jakýsi vzdálený stvořitel. Je to náš otec, protože Ježíš nás přidal do rodiny. Možná jste zažili situaci, že jste byli někde jako cizinci. V nové práci, v cizím městě, kde nikdo vás neznal a vy jste nikoho neznali. Tam se cítíte také trochu jako sirotci, kteří nemají na nic nárok. Pavel v Bibli používá obraz otroka, který nemá žádná práva, jen povinnosti. Ale pak se něco změní. Někdo za vámi přijde, podá vám ruku a řekne, odteď patříš k nám. A co je moje, to je tvoje. To je přesně to, co udělal Ježíš. Duch svatý v nás probouzí to známé volání Abba Otče. To není náboženská formule, ale je to dětské zvolání tati. Bible říká, že už nejsme otroci, ale synové a dcery. A pokud jsme děti, jsme i dědicové a spoludědicové spolu s Kristem. To znamená, že ten barák, ten boží svět, nám zase začíná říkat pane. Ne proto, že jsme si ho koupili, ale protože náš starší bratr Ježíš se s námi o to dědictví podělil. A to je ten největší rozdíl. Vzpomínáte si na Ezaua z minulého bloku? Ezau měl všechno, ale prodal své prvorozenství za misku čočky, protože měl zrovna smrtelný hlad. Myslel jen na sebe a na tuhle chvíli. Kristus udělal pravý opak. On své prvorozenství nepustil, on ho s námi sdílí. Nesnědl si dědictví sám v koutě, ale přizval nás k němu všechny. Nás všechny, kteří na něj neměli nárok. A dokonce i lidi z úplně jiných kmenů, národů a ty, kteří dříve byli cizinci. A tak ta otázka před následující písní je následující. Dokážete si dnes představit, že na vás Bůh nekouká jenom jako na zaměstnance, kteří musí plnit úkoly, ale jako na milované dítě, které má v tento moment klíče od domu? Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste se dnes na lidi kolem sebe podívali třeba ne jako na konkurenty v boji o mísu čočky, ale jako bratry a sestry, se kterými budete spravovat jednou celý vesmír?

Posloucháte pořad Kudy kam na rádiu 7 a u mikrofonu ještě stále je Kateřina Fridrichová. A my jsme se dnes začali a přivítali s otázkou, kdo vlastně zdědí vesmír. Prošli jsme dlouhou cestu od toho, že jsme přemýšleli nad tím, jaká je ta naše každodenní zkušenost, že rodiny se občas hádají o tom, kdo zdědí chalupu, ale také jsme si všimli toho, že existuje něco jako velká kosmická vzpoura a touha po božím dědictví, která je vlastně větší a velká jako vesmír samotný. A když jsme se dívali do Starého zákona, tak jsme viděli příběhy toho, jak Bůh převrací ta očekávání dědiců. To znamená, málo kdy, když se podíváte do první knihy a Bible, do Genesis, tak málo kdy nejstarší bratr vlastně zdědí po otci všechno, nebo dostane to dědictví. A tak jsme také viděli, že Bůh si ty dědice vybírá. A není to podle toho, že by si to zasloužili, ale proto, že nějakým způsobem se projeví jejich charakter. Nebo prostě Bůh chce ukázat, že nezáleží na tom, kdo se kde a kdy narodil, ale záleží na tom, koho a jak Bůh vyvolil. A tak ta otázka vlastně zůstává, co všechno to znamená pro nás. Třeba v pondělí ráno nebo v úterý odpoledne. A pokud víme, že Pán Ježíš je ten nejstarší bratr, ten prvorozený, který tu prvotní misi naplnil, který se stal tím dědicem tím, že převzal tu zodpovědnost, zároveň k tomu, když si to předáme, měl i ten charakter, tak také je tím, kdo poskytuje zbytek toho dědictví pro nás. To znamená, on se s námi o to své dědictví podělil. Tak ta otázka teď samozřejmě, že zní, co s tím uděláš. Pokud je Kristus tvůj starší bratr a Bůh je tvůj otec, pak rozhodně tvoje identita nestojí na výkonu, úspěchu, ani na tom, jestli jsi první nebo poslední. Stojí na tom, že tě Bůh otec přijal. A Bible celou dobu ukazovala, že prvorozenství je dar. A teď ukazuje, že tento dar je pro všechny. Ale prvorozenství je také zodpovědnost. Protože být spoludědicem znamená i jinou praktickou věc. Totiž Ježíšova cesta k dědictví vedla přes kříž. Být jeho rodině znamená sdílet s ním i ty běžné těžké věci. Utrpení, nepochopení, ale také ochotu obětovat se pro druhé. Prvorozený bratr nám ukázal, že vládnout světu neznamená sedět na trůnu a nechat se obskakovat. Tak to dělají ličtí vládcové. Ale tak boží cesta je umývat druhým nohy a přijímat za ně zodpovědnost. A pokud je to tak a jsme skutečně Kristovými spoludědici, tak nám také říká ještě jednu věc, která souvisí s tou zodpovědností. Totiž říká, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratrů, mě jste učinili. Pokud je Kristus prvorozený a my jsme jeho bratři a sestry, pak každý člověk v církvi a potenciálně každý člověk na zemi je někdo, v kom potkáváme Krista. To dědictví rozhodně není soulová záležitost. Nemůžeme milovat otce a přitom nenávidět jeho děti. Když se díváte na své blízké, na kolegy nebo na ty, kdo vám třeba lezou na nervy, zkuste si vzpomenout, i za tyto lidi ten náš prvorozený bratr položil život. On je ten vzorem veškerého bratrství. A ti lidé, to jsou totiž také vaši budoucí spoluvládci nad stvořením. A ještě jedna věc, která by nás měla nalákat dívat se do budoucnosti s radostí, protože Bible říká nejenom to, že jsme spolu dědici s Kristem, ale že je pro nás i v budoucnosti dědictví nepomíjející, neposkvrněné a nevadnoucí, připraveno.
Takže otázka, kdo zdědí zemi, má odpověď. A ta odpověď totiž zahrnuje i každého z nás. Ne proto, že jsme si to zasloužili, a konec konců to je pointa celého příběhu těch prvorozenství ve starém zákoně, ale proto, že nás náš prvorozený bratr pozval do rodiny. Na začátku jsme mluvili o dědictví v rodině, o domech, pozemcích a hádkách, ale Bible říká, že existuje dědictví, o které se nedá přijít ani krádeží a které se neznehodnotí inflací. Ale dá se ho vzdát, tak, jak se ho vzdal Ezau. Takže ta otázka pro vás dnes večer není, jestli máte nárok, protože po dnešku by vám mělo všem i nám být vlastně jasné, že nárok nemáme. Ale ta otázka je, jestli nám na tom dědictví záleží. A pokud ano, tak pak se k němu postavíme jako ten, kdo je zodpovědný a jako člověk, který má vztah se svým otcem a chce naplňovat jeho vůli. A k tomu vás chci povzbudit i před tou následující poslední písní. Ta nám potvrzuje, že naše jména jsou zapsaná v budoucí slávě. A od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.

premiéru nového dílu pořadu Kudy kam si nalaďte ve středu od 21 hodin. Petr Raus se zaměří na dvě z božích jmen a vlastností. Téma pořadu se jmenuje Bůh všemohoucí, který se postará. Čtrnáctá hodina startuje v novém týdnu opět písničky na přání. Ano, jsou tu v pondělí 11. května na Rádiu 7. Začíná prostor pro váš výběr, vaše vzkazy a pozdravy. Předtím si ale ještě suneme chvilinku s přehledem odpoledních pořadů.

Vztahy jsou někdy složité, náročné a někdy vedou k rozdělení a sporům. Nevyhýbají se ani církvi. Jak řešit spory v církvi, o tom uvažuje David Novák v 15.15 v biblické úvaze. Náboženští vůdci se neustále snažili chytit Ježíše za slovo. Spor o manželství zprostředkuje čtení z Matoušova evangelia ve 3:15. Jak souvisí natáčení filmu se studiem textu písma? Závěrečný díl série Jak vykládat Bibli se zaměří na signály, které napoví strukturu pasáže. Obecné rady doplňuje vyučující na ETS Jiří Bukovský praktickou ukázkou práce s podobenstvím o ztracené ovci. Biblickým detektivem se můžete stát od 16 hodin. V dnešním magazínu v 16:30 necháme zapálit planoucí vášeň pro evangelium, dotkneme se nebe a nalezneme místo ke ztišení. Zazní pozvánka na křesťanskou nekonferenci. Dále také budeme mluvit s členkou Dorostové unie Ivou Sedláčkovou o biblické stezce. Květnová vydání jazzového klubu připomínají sté výročí od narození hudební legendy Milese Davise. Jeho životní příběh i tvorbu přibližuje Jiří Malý. V 17 hodin se vrátíme do 50. let 20. století. Bible Guide otvíráme 24. kapitolu Jeremiášova proroctví, která se zabývá božím viděním. Nejde o nějaký duchovní zážitek, ale o komunikaci s Pánem, který k lidem mluví svým duchem. Další část poslouchejte od 18 hodin.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Let jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.

0: A už je zde čas na vaše písničky na přání. Výběr těch, které si budete přát, a tak pro ně využijte následující kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Paní Iva uvede svým přáním písničky na přání. Posílá dnes písničku od Jarka Bílého, Idě Ježíš, Idě, milence do Prahy a také Mílovi do Vizovic s přáním, aby vás Bůh držel ve své náruči a vy mu plně důvěřovali a radovali se s ním.

0: Zdravím Rádio 7 a přeji všem příjemný den. Prosím písničku Nebe je v srdci mém, napsal Graham Kendrick a zpívá Karel Řežábek. Posluchač Jiří, tady je.
1: Bůh nám prokázal svou lásku tím, že za nás dal svého jediného syna. Jeho příchodem se na zem prolomilo Boží království. A to království nebe je skrze víru v našich srdcích. No řekněte, není to důvod k oslavě?

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

0: אשר בריאו ייתן ביתו, והרי הוא לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Jana Peštová a skupina na Tehillim zpívala text z prvního žalmu Blaze člověku. Skupina Spotlight se nás pokusí zapálit a rozsvítit plamínkem. A rozsvíťte i vy svým přáním písničky na přání.

Rytmickou formou zpívala skupina Zlínská skupina Alt 43 Chválu o Ježíši. Před námi je Izák Records s písní Prvá z roku 2023.

Posloucháte Písničky na přání v Rádiu 7 a máme tady další vzkaz nebo pozdrav. Prosím o zahrání žalmu 46. písně Ašských hudebníků a přátel. A bude to pro vás do rádia i pro vás všechny posluchači. Pěkně zdravím, Lukáš z Chebu.

Dobrý den, zahrajte prosím některý chorál od rodiny Čančíkových. Děkuji a zdravím všechny v Rádiu 7, které poslouchám a je pro mě velkým požehnáním a povzbuzením. Pokoj Boží přeje Vanda. My děkujeme za přání, děkujeme za to, že posloucháte a posíláme písničku ze šamounského kancionálu Vítej Jezu Kriste.

Na Rádio 7 v písničkách na přání přeskočíme do úplně jiného stylu a právě o tom písničky na vaše přání jsou. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od skupiny Geborach. Děkuji, Lenka. My jsme vybrali písničku Král.

0: Hodina písniček na přání na Rádiu 7 je za námi. Děkujeme za váš výběr, za různé styly i za pozdravy a potěšení. Na vaše další hudební návrhy se budeme těšit zase zítra od 14 hodin. Po písničce v 15 hodin vás pozvu k modlitbě za válečné konflikty ve světě.
1: M Rádio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Máme třetí hodinu odpolední, pondělí 11. května. Z Rádia 7 vám pěkný poslech přeje Klára Litterová. Pojďme se i dnes spojit v modlitbě a prosbě za ukrajinské a další vojenské konflikty.

Pane Bože, přicházíme za tebou s prosbou za boje na Ukrajině, na Blízkém východě i jinde po světě. Dáváme je do tvé ruky. Smiluj se nad těmi všemi, kteří to zažívají. Zkraťte válečný čas i utrpení, kterými prochází. Potěšuj je v jejich zármutku, v jejich strachu, nemocech, v jejich nedostatku. Zvláště tě prosíme za ochranu rodin a dětí. Chceme se před tebou přimlouvat i za pronásledované křesťany a také za misionáře, kteří hlásají zprávu o tvém spasení různě po světě. Drž nad nima svou ochrannou ruku, ať dokážou ve tvé síle čelit obtížím a dokončí započaté dílo, ke kterému ty si používáš tyhle vybrané lidi. Děkujeme ti, Pane. Amen.

Dospíval Pavel Helan a skupina Sonja Šnik. Mezi 15. a 16. hodinou vám z Rádia 7 zazní ještě dva pořady. První z nich ve čtvrt na čtyři bude pořad Biblická úvaha s Davidem Novákem. A 15 minut před čtvrtou pak uslyšíte čtení z Bible, konkrétně text z Matoušova evangelia.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Vztahy jsou někdy složité, náročné a někdy vedou k rozdělení a sporům. Nevyhýbají se ani církvi. Jak řešit spory v církvi, uvažuje David Novák v biblické úvaze.

Milí přátelé, tuhle tu úvahu, kterou bych říkal, bych nejradši neříkal, ale řeknu ji, protože i ta patří do reality života v církvi a uvedu to textem, který zní: hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všemu. Jak vidno, i v rané církvi bylo mnoho sporů a když si někteří křesťané idealizují ranou církev, tak skutečně si idealizují. Nejenom tady z toho textu, ale z mnohých dalších zjišťujeme, že se i ranní křesťané mezi sebou dokázali pořádně pobít. A když čteme staré zákony, tak nám někdy stydne krev v žilách, tam se teda pobili doslova, ale i ty novozákonní některé texty, to, o čem mluví Pavel, co musel Pavel řešit, tak to byla taky teda někdy síla. A přečtu jenom takové výkřiky, jo. Nebudu číst ani odkud to je, ale v Římanům apoštol Pavel: odkud jsou mezi vámi boje a sváry? V Korinským: dozvěděl jsem se totiž o vás, bratři, že jsou mezi vámi spory. Galackým: divím se, že od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle se odvracíte k jinému evangeliu. Timoteovi: Démas mě opustil, protože miloval více tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je se mnou. Titovi: hloupým sporům rodokmeny a rozbrojům a hádkám o zákonce vyhýbej. Nebo Jakub 2.19: vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Tak to bylo pár takových zoufalých výkřiků možná, nebo konstatování, že i v Novém zákoně vidíme, že v těch sborech se lidé hádali, že probíhaly roztržky, sváry, boje a že spíše bylo výjimkou, pokud se nic takového nedělo. A my to vidíme nejen v Novém zákoně, známe to i z církve, možná to znáte i z vašich sborů. Jsou to pak někdy bezesné noci, těžké úvahy, pláč a tak dále. Je to možná i proto, že platí přísloví, že od lásky je velmi blízko k nenávisti. Že prostě někomu jste se i v církvi otevřeli, něco jste krásného spolu prožili a když to potom se zadře, tak to nekončí lhostejností, ale není to snad nenávist, ale bývá to těžký konflikt. Apoštol Pavel, když odchází z Efezu, tak jde do Říma a tam říká: vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. To je šílené, vemte si, že Pavel nakonec řekne: stejně se nakonec rozdělíte. Představte si, že odchází váš kazatel ze sboru a řekne: stejně se nakonec rozdělíte. Je to neodvratitelné. Tak Pavel asi znal tam tu situaci, ale stejně. V církvi je specifické, že když se lidé pohádají, tak mají pocit, že hájí boží nebo svaté věci. A ve jménu svatých věcí jsou potom schopni dělat velmi ošklivé věci. Já ale nechci být negativní, chci spíš ukázat, co někdy vedlo k tomu, že v rané církvi docházelo ke sporům, a hlavně chci ukázat, jak to řešit. Tak proč lidé tedy se hádali? Tak jednak to bylo falešné učení. Pavel mluví o jiném evangeliu. Pak to byla pýcha. Pýcha, která se projevovala tak, že někteří věřící měli pocit, že patří do jakési vyšší duchovní ligy, že mají hlubší poznání, a tohle to dávali najevo i druhým lidem. Vzpomínám si, jak jedna stará paní hledala sbor, a v tom našem regionu jsou dva sbory, a napsala na Facebook, že hledá sbor 13, ale pak nějaký bratr z jiného sboru napsal: pokud chcete kulturu,

Měl obrovský důraz na misi, Petr zřejmě na dodržování předpisů, Apollo byl intelektuál, a pak byli ty super duchovní, se hlásili rovnou ke Kristu. Ale ani ty Pavel nepochválil, protože ze sebe dělali duchovní superstar. Podezřívavost. Někteří podezřívali Pavla z nečistých motivů. Byli jak Duch svatý, jak Pán Bůh. Bylo jim naprosto jasné, proč Pavel dělá to, co dělá. Samozřejmě bylo to scestné. Dalším důvodem sporu bylo, že lidem šlo o prosazení sebe sama. Jakub tam říká, jde vám o vaše vášně. Další spory kvůli hloupostem. Bylo to kvůli rodokmenům. Něco, co bylo možná důležité pro Židy nebo pro křesťany z Židů. Ale Pavel říká, nezabývejte se tím. Tyhle ty věci nejsou klíčové. Je to, když to teďka trošku domyslíme, je to hloupost. Z hlediska věčnosti to nedává smysl. Jo, tak tady vidíme několik příčin sporů, jak je popisuje písmo. Nikoli v psychologii nebo knihy o osobním rozvoji, ale písmo. Vidíme, že ty věci se opakují i dneska. Jo. Pýcha, sociální nerovnost, silné osobnosti, podezřívavost, prosazení sebe sama, spory kvůli hloupostem. Jako kdyby se dějiny církve opakovaly znova a znova. Jenže ono je lehčí to popsat a teďka ta druhá otázka je, co s tím. Když se rozpálí svaté hlavy, tak se těžko schladí. Přirozená snaha je ve sporu druhého porazit, přitlačit ho ke zdi, vymítit zlo, jehož je druhý součástí. To znamená, vymítíme i toho člověka. Jenže, vemte si, že jste oba dva věřící, začnete se hádat, máte mezi sebou spory. A teďka se ptám, komu s tím děláte největší radost? Hádáte dobře, ďáblovi. Ten přímo skáče štěstím. Jemu sloužíte. Obě dvě strany najednou slouží ďáblu, protože on je ten, který nás chce rozdělit. A pokud někdo vyhraje a zůstane rozdělení, pak sice jsou vítězové a poražení, ale prohráli oba dva. Proto nás Boží slovo nabádá k jednotě. Proto v nejznámější pasáži o církvi, která je psána do nejrozdělenějšího novozákonního sboru, je církev přirovnávána k tělu, mám na mysli Korint. Pokud tělo není v jednotě a jednotlivé údy nespolupracují, je zle. Co tedy dělat v případě nejednoty? Existuje nejhorší nouzové řešení, jakási záchranná brzda. A to nedoporučuji, ale i k tomu může dojít. Čteme to ve Skutcích v 15. kapitole, kde čteme, že Barnabáš sebou chtěl vzít také Jana Marka, Pavel však nepokládal za správné vzít do sebou, poněvadž je opustil v Panfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Zřejmě to nebylo v nenávisti, ale najednou došli do bodu, kdy zjistili, že to spolu dál nejde. Zároveň si ale k sobě zachovali respekt, a to vidíme v jiných novozákonních příbězích anebo v některých dovědcích, jak potom třeba píše apoštol Pavel o Janu Markovi. Jo, to znamená, to první řešení, není to hlavní řešení, není to jediné řešení, není to nejlepší řešení, ale někdy zdůrazňuji to slovo, je řešení se prostě domluvit, že se nedomluvíme a v klidu se rozejít. A aspoň si k sobě zachovat respekt a úctu. Druhé řešení, přísloví 15.1. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Co tím je řečeno? I o nepříjemných věcech se dá mluvit s vlídností a respektem. Stejně se dá slovem ubližovat. Tady ten text nám ukazuje, že když dojde k rozepři, tak nezáleží jenom na obsahu, o čem mluvíme, ale také na obalu. To znamená, jak o tom mluvíme. Totiž obsah má být pravda, ale obal má být vlídnost. Tudíž, když dojde ke sporu, važme nejenom, co říkáme, zda máme pravdu pravdoucí, ale také, jak to říkáme. Pokud to nedokážeme říct v dobrém obalu, tak se nedomluvíme. Další, Lukáš 6:37-38, nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno, dávejte a bude vám dáno. Někdy si to špatně vykládáme, že nemůžeme nic a nikoho posuzovat. To není pravda. Někdy to vykládáme tak, že když někdo něco neudělá dobře, nemáme právo nic říct. To není pravda. Jenže rozdíl, když někoho odsuzujeme, když s někým jednáme jako se zavrženým, navíc když soudíme jeho motivy, nebo když s ním jednáme velkoryse s láskou. Představte si, že vaše dítě něco udělá špatně.

A vaše reakce je, říká to proto a proto a proto. Říká to kvůli tomu, že něco uviděl, zažil. My nevidíme do motivu. A nemusí to být jenom naše dítě. Jo? Skutečně střežme se toho, aby jsme příliš rychle posuzovali motivy. Spíš se snažme hovořit o té věci, o té dané věci a ne o motivech, proč to moje dítě nebo cizí dítě nebo proč to nějaký člověk udělal, ale že to udělal. Jo? To znamená, nesuďme motivy, ale to samotné chování. To, že někdo přichází do sboru pozdě, může znamenat, víte co, že se mu prostě ráno nechtělo vstávat a nejsou zatím absolutně žádné motivy. A nebo, že prostě zaspal. A my už máme tendenci posuzovat, proč přicházel pozdě, že se s někým nechce setkat a tak dále. Pozor na suzení motivů. Odpouštějte si. Odpuštění znamená, že to či ono už nebudu vytahovat, že to nezneužiji proti druhému. Že se na druhého dívám tak, jak je v modlitbě Páně. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili. Když to tam je, tak jsme toho asi schopni. Já jsem řešil v jednom sboru jakýsi konflikt a to bylo neuvěřitelné, že lidé najednou začali vytahovat věci, které se tam staly před 30-40 lety. Jako kdyby to bylo včera. To bylo vidět, že oni to nikdy nespracovali. Byla to jakási zasunutá bolest duše, kterou v tom konfliktu okamžitě vytáhli. Apoštol Pavel píše, pohleďte, k čemu vás vedl zármutek podle boží vůle. Jakou ve vás budil opravdovost, ochotu k omluvě, znepokojení, bázeň, horlivost, snahu potrestat viníka. Totiž, kdo se nedokáže omluvit, nemůže se usmířit. V Korintě se lidé hodně pohádali, ale to, co nakonec Pavel vyzdvihuje, je ochota se omluvit. Jo, tak hrozně hezky, jak říká, jakou ve vás tedy ten, to, co se stalo, vzbudilo ochotu k omluvě. Problém s omluvou je v tom, že někdy to dokáže jenom jedna strana. Druhá strana pak někdy řekne, no konečně ti to došlo, že jsi to udělal. No může tak být, je to určité riziko, tím, že člověk přichází s nataženou rukou, ale to už neřešme, to už si potom musí on vyřešit před Pánem Bohem. My buďme ti, kteří tu ruku ke smíru natáhnou. Další důvod sporu je jazyk. Jakub 3.6. Jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Ve sboru, kam Jakub psal, probíhaly spory, které měly co dočinění s jazykem. Pavel jazyk přirovnává k ohni. Proto bych vám chtěl i také říct na závěr jen takový příběh, který se stal tady s ohněm, ne s jazykem. Když jsem byl malý kluk, tak jsme s dalšíma malýma klukama blbli a pálili jsme suchou trávu. No a jednou se stalo, že ten oheň přeskočil, ta tráva se rozhořela a výsledkem bylo, že se to všechno vymklo z rukou. Nakonec to byl požár, k kterému přijelo hasičské auto, a možná i auta, už to nepamatuji, a museli to hasit hadicemi. Nebyl to nějaký totální průšvih, ale každopádně prostě byl to požár. A ten problém byl, že jsme vůbec tam ty ohýnky neměli dělat. Od té doby jsme je už nedělali. Přiznám se, že jsme se tady k tomu činu nikdy tedy nepřiznali. Ale to poučení bylo, že se nám to vymklo z rukou. Naštěstí tedy to nezapálilo nějaký dům. To, co chci říct, je, že je třeba spory řešit rychle. Řešit je hned a nenechat je přerůst, když tedy použijeme požární terminologii, v požár. I ten se dá uhasit, ale lepší je řešit plamínky, protože ten požár potom už napáchá hodně zkázy. A zároveň s tímhletím textem také souvisí to, že když dochází ke sporům, dáváme veliký pozor, jak nakládáme s naším jazykem. Tak to bylo pár rad k tomu, jak spory řešit. Jak jsem říkal na začátku, přál bych nám všem, abychom vlastně tu relaci nemuseli vůbec slyšet, anebo když už jsme ji slyšeli, abychom nevěděli, o čem to ten David mluví, ale domnívám se, že to tak asi nebude. Tak ať vám Pán Bůh dává moudrost sporům předcházet a když přijdou, tak i moudře řešit.

Po písni od Emmy Nissen Anděl je pro vás na Rádiu 7 připraveno čtení z Bible, konkrétně z textu Matoušova evangelia. Z překladu Bible pro 21. století bude číst Josef Sommer a Petr Forman.

0: Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem. Šli za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapudit manželku? Odpověděl jim. Copak jste nečetli, že Stvořitel je od počátku učinil jako muže a ženu? A řekl, proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče, nerozděluj. Namítli mu, proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat potvrzení o rozvodu? Odpověděl jim, Mojžíš vám povolil rozvod kvůli tvrdosti vašeho srdce, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo by se rozvedl s manželkou z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vzal si jinou, cizoloží. Také ten, kdo si vezme rozvedenou, cizoloží. Jeho učedníci mu řekli, je-li to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit. Odpověděl jim, ne všichni přijímají toto slovo, ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky. Jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním a jsou eunuchové, kteří se jimi stali pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme. Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je přísně napomínali. Ježíš ale řekl, nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně, vždyť právě takovým patří nebeské království. Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel. V tom k němu přišel jeden muž s otázkou. Dobrý mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. A která? Zeptal se. Ježíš odpověděl, nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži, cti svého otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. To všechno jsem dodržoval od malička, řekl mladík. Co mi ještě schází? Ježíš odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům. Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč do božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen? Ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.
1: Petr mu odpověděl, podívej se, my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi? Ježíš odpověděl. Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole, získá 100krát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil,

Pomalu se blížíme k 16. hodině, kdy k vám na Rádiu 7 zazní repríza pořadu Kaleidoskop. Přinese poslední díl cyklu Jak vykládat Bibli. Vyučující na ETS Jiří Bukovský nám prozradí, jak souvisí natáčení filmu se studiem textu písma.

Bylo 16 hodin, z Rádia 7 vám příjemné odpoledne přeje Klára Litterová. A to i v pondělí 11. května, kdy už je pro vás připravená repríza pořadu Kaleidoskop. V uplynulých týdnech jsme s učitelem novozákonních předmětů Jiřím Bukovským prošli cestu, na co si dát pozor při čtení a výkladu Bible. Před námi je závěrečné setkání s ním.

Milí přátelé, rád bych mluvil o důležitosti struktury, rozlišení struktury pro výklad biblického textu. To první, co by možná mnohé napadlo, nebo určitě, když Bibli otevřou, je, že Bible je rozčlená na kapitoly a na verše. Když hledáme nějakou pasáž, tak máme údaj Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 10. až 12. verš. Problém ale je, že v originále Matoušova evangelia nic takového nebylo. Kapitoly, tak jak je máme my dnes, se objevují až ve středověku a rozčlení na verše, které používáme, je dokonce z doby ještě pozdější, až z doby 16. století, z doby reformace. To znamená, ti, kteří to dělili, tak určitě o tom nějak přemýšleli, aby to mělo nějakou logiku, ale ty rozhraní kapitol někdy nemusí úplně odpovídat tomu dělení, který měl na mysli autor. Verše někdy můžou rozpůlit dlouhou větu na půl, nebo naopak něco spojit. A proto my, když Bibli vykládáme, je dobré si uvědomit nebo představit ten text, jako kdyby tam vlastně žádné kapitoly, žádné verše a dokonce ani žádný odstavce nebyly. Takhle k tomu přistupuji a snažím se ten text si přečíst, říct si, kde asi začíná, logicky končí ta moje pasáž, rozčlenit to na nějaký odstavce podle té logiky samotného textu. Jestliže ti lidé tenkrát neměli kapitoly, když napsali to Matoušu evangeliu nebo jinou biblickou knihu, neznamená to, že by neměli pro toho čtenáře nějaký signál toho, že tady začíná nějaký nový celek. V Matoušově evangeliu, konkrétně, které jsem zmiňoval, tak najdeme 5 takových velkých bloků Ježíšova učení a každý z nich končí vlastně podobnou větou. Když Ježíš dokončil tato slova. A to je poměrně silný signál, který nám říká, tady něco končí, nějaký celek, a začíná další. Taky tím, že ty slova se opakují 5krát po 5 takových blocích Ježíšova učení, tak nám to říká, že to člení možná celou tu knihu na těch 5 bloků toho Ježíšova učení. Když čteme 1. Korinským, tak tam v 7. kapitole, potom znovu v 8. kapitole, potom ve 12. kapitole, v 16. kapitole uvidíme stejnou frázi na začátku. Pokud jde o nechtěl bych vás, bratři, nechat v nevědomosti, píše Pavel. To znamená, viditelně tady začíná nový téma. Dokonce v tom svým dopise máme několik těch kapitol, které nejsou vyznačené jako kapitoly, které Pavel takhle naznačuje. Jinde jsou ty signály menší, skončí podobenství, začíná příběh. Nebo poté se Ježíš odebral na další místo. Je zřejmý, že ten příběh pokračuje do nějaké další fáze. A proto, když ten text rozčlenit, hledat jeho strukturu v té první fázi, kde končí, začíná pasáž, kde jsou ty předěly a kde jsou odstavce, tak sledujeme tyhle ty gramatické signály potom, proto a tak, tehdy, který nám říkají, tady začíná nějaký další úsek. No a samozřejmě to odráží tak nějakou logiku toho vyprávění. Kdybychom se podívali do Lukáše 15. kapitoly, kde máme podobenství o ztracené ovci, tak tady čteme, do jeho blízkosti přicházeli samé celníci, hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá přátele, sousedy, řekne, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, právě tak je v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných
a kousek dál, řekl také, jeden člověk měl dva syny. Takže rozdělit tuhletu kapitolu nebo vůbec vymezit tu kapitolu, je jasný, že tady Ježíš začíná to svoje trojpodobenství. Na konci skončí s tím marnotratným synem a pak Ježíš řekl svým učedníkům, 16.1 začíná nějaká další část. Takže tady ta 15. kapitola velmi dobře dává smysl. Máme tam logicky tři podobenství, takže tam dáme ty tři předěly a pak tam máme něco jako jakýsi úvod. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci, hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové zákonníci mi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Úvod k těm třem podobenstvím a možná ještě taková úvodní věta, která buď patřila do úvodu, nebo už jakoby úvod toho prvního z těch tří podobenství, pověděl jim toto podobenství. Takže tohle základní dělení tady zřejmě nebude problém, ale můžeme jít ještě dál. Ten samotný úvod, možná bychom si představili, že natáčíme film na jednotlivé záběry, jednotlivé scény. A tak ta první scéna, to je Ježíš mezi těmi hříšníky, farizové, kteří reptají a Ježíš začíná vyprávět. Pak by byl střih a scéna, která nás vede k tomu pastýři a k těm ovcím. A pak zase vlastně střih zpátky a to Ježíšovo shrnutí. Právě tak je větší radost nad jedním hříšníkem. Ale i v té scéně, třeba v tom úvodu, vlastně to můžeme rozdělit ještě na několik záběrů. Ten první záběr, do jeho blízkosti přichází celníci a hříšníci. Druhý záběr, farizové reptají. A ten třetí, tady by kamera šla na Ježíše, a Ježíš začíná vyprávět příběh. Několikrát se nám tu změní ta perspektiva. Tohleto rozdělení patří možná spíš do jakési narrativní analýzy toho textu, pomáhá nám vstoupit do toho příběhu, rozčlenit ten příběh, pomáhá nám do něj vstoupit. Já osobně to takhle rád používám, vlastně si představu, že natáčím film, který sleduje to členění toho textu. Můžeme v tom Ježíšově vyprávění toho podobenství sledovat zase ty jednotlivé záběry. Pastýř ztratí ovci. Pastýř si všimne, že ovce chybí. Pastýř vyráží na cestu a jde, dokud ji nenajde. Najde ji, vezme na ramena, nese přes hory, přijde domů, svolá přátele a slaví. To je logika toho příběhu, ty jednotlivé záběry. Ale v tom textu, když ho budeme slovat gramaticky, tak tam máme vlastně těch scén možná o něco míň. Máme tam, když někdo ztratí ovci. Potom, když ji nalezne. A potom, když přijde domů. Tady nám ten gramatický signál, to když, vlastně otvírá nějaký ten další bod toho vyprávění, tého logické struktury. Pro Ježíše jsou tam důležité jakoby ty tři pojmy, tři motivy, tři scény. První znamená, co dělat, když někdo chybí. Co dělat, když zjistíme, že někdo se ztratil, že tady nějaký hříšník není, že tady někdo chybí v tom Božím domě. První otázka pro farizeje. Druhý, když ji nalezne. To je, Ježíš teďka jí hoduje s těmi hříšníky, jsou nalezený. Je tam ta cesta zpátky a co dělá ten pastýř? Vydá námahu, ale u ní se raduje. Co dělat, když najde tu ovci? A ta třetí, co dělat, když se vrátí domů? Když jsou všichni společně v té jedné rodině, v tom jednom domě. A tady přichází na řadu ta oslava. Takže Ježíš tady jakoby dává, ta gramatika nám pomůže rozčinit ten text, vidět takový ty tři body, tři situace. Když ztratí, když najde a když přinese domů. Nicméně v tom vyprávění možná byste si všimli, že tam zvláštně tak opakují nějaké věci. Má 100 ovcí, ztratí jednu z nich, nechá 99.
na konci je radost nad jedním hříšníkem, než nad 99 spravedlivými. Na začátku je který z vás, když ztratí. A na konci pravím vám. Takže na začátku mluví k farizeům a na konci zase mluví k farizeům. Jako kdyby ten začátek se nám nějakou oklikou vracel na konec. Možná si potom všimnete, že i tam se opakují ty slova ztratí na začátku a na konci našel jsem ovci, která se ztratila. Když ji nalezne, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Jako kdyby se tam ty věci tak nějak trošičku opakovaly. A to je pro mě signál, že v tom příběhu, v tomhle textu hraje důležitou roli to, čemu říkáme chiasmus. To je určitý způsob členění textu, který byl velmi oblíbený pro lidi na Blízkém východě v té Ježíšově době a té době starozákonní také. Je to něco, co velmi často v Bibli najdeme, něco, co my běžně nepoužíváme. A když někdy máte ten pocit, že se na konci opakuje něco, co předtím bylo na začátku, tak stojí za to se podívat, jestli ten text není členěný tuhle chiastickou strukturou. A v tomhletom příběhu to vlastně může velmi pomoct. Když se podíváme na tu chiastickou strukturu, rozepíšeme si ji, tak opravdu vidíme to, co jsem naznačil. Opakují se tam ty myšlenky na začátku. Vy, 1,99 a na konci znovu. Vy, 1,99. Máme tam ztracenou na začátku, ztracenou na konci. Nalézt, motiv radosti a potom v tom chiasmu, ten název je od řeckého písmene chi, který vypadá jako naše x, to znamená, že to nějak zbíhá do středu, tak v tom centru toho chiasmu většinou bývá nějaká ta klíčová myšlenka, nějaké jádro, kolem kterého to, ten příběh se točí. A co tady najdeme v tom středu? Ten domov a společnou oslavu. A tady, o čem ten příběh vlastně je? Ježíš to shrnuje těmi slovy, je to o hříšníkovi, který činí pokání. My bychom si mohli říct, kde ta ovce činí pokání v tom příběhu, když je úplně pasivní, všechno dělá ten pastýř. Ale to slovo pokání, když bychom po něm zapátrali, hledali význam slov, tak zjistíme, že v hebrejštině, v tom biblickém myšlení, to slovo pokání vlastně znamená návrat, cestu zpátky. A to je motiv, který tady rozhodně je. Ovce se ztratí, je mimo stádo, je někde daleko za horami, pastýř ji najde a nese ji, až je doma. Ve svým stádu, v tom domě, kde se společně slaví. Takým základem je tý vize proroků, obnovy. Je pokání, který zároveň znamená návrat na Sion, návrat k Hospodinu, cestu zpátky, kdy se ten rozptýlený Boží lid shromáždí v Božím domě. Budou ta jedna znovu usmířená rodina. U marnotratného syna to vidíme stejně. Jde do ciziny, ztratí se, je v exilu, je pryč, v cizině. A když učiní to pokání, ten obrat, tak následuje cesta zpátky. Cesta obnovy, návratu, kde ten otec ho přijímá, obnovuje tu jeho roli, je doma, je v domě. A tak tenhle příběh opravdu mluví o pokání. Vlastně jakoby předefinovává ten pojem pokání. Je to Boží milost, která člověka nese, táhne zpátky. Říká, že pokání není jenom obrat, ale taky cesta zpátky, která končí tou obnovou, návratem, kdy všichni jsou spolu v tom jednom Božím domě. A je to něco, k čemu nám může pomoct, když si všimneme té struktury textu. A proto bych vás rád povzbudil, abyste zkoušeli ten text členit na ty scény, hledat logiku a taky, pokud jsou signály, že by tam mohla být taková chiastická struktura, můžete to zkusit. A třeba, podobně jako tady, najdete nějaké skryté poklady. Přeju hodně radosti ve vašem biblickém pátrání.

Dozněl závěrečný díl série Jak vykládat Bibli, ve kterém jsme slyšeli Jiřího Bukovského. Nahrávku jsme na Rádiu 7 uvedli se souhlasem Evangelikálního teologického semináře. Reprízu dnešního dílu vysíláme ještě v úterý v 5:30 ráno.

Během této odpolední hodiny k vám Rádio 7 vyšle v 16:30 ještě čtvrteční magazín, pondělní magazín. Tentokrát nám přinese pohled na víkend pro všechny vedoucí služeb napříč denominacemi, který nabídne prostor k zastavení a nadechnutí, pořádá Křesťanská akademie mladých v Malenovicích. Více informací prozradí Justin Holden za přípravný tým. Vést děti k pohybu a k Bohu zároveň je cílem biblické stezky, na kterou zve Iva Slováčková z Dorostové unie Církve bratrské. Tak tolik k magazínu.

0: Dnešní doba je uspěchaná. Neustále se za něčím honíme a těžko hledáme čas na chvíle v tichu. Podobně tomu může být i ve službě. To však neplatí pro chystanou nekonferenci v Malenovicích, víkend pro všechny vedoucí služeb napříč denominacemi, který v závěru května nabídne prostor k zastavení a nadechnutí. Jak může konference probíhat, prozradí Justin Holden z Křesťanské akademie mladých.
1: Bude se lišit v tom, že opravdu nebudeme mít řízený program. Celý koncept vznikl na konferenci v Malenovicích, když jsme se setkali s dalšími vedoucími a my jsme mluvili o tom, co potřebujeme k obnově, jako co každý potřebuje, aby mohl být jenom s Bohem a mít lepší čas s Bohem. A bylo řečeno, jako super může být se sejít, ale nemít u toho program. A někdo to řekl jako vtip, no a co ne konference? A ta myšlenka u mě vlastně zůstala, jako co kdybychom to takhle uskutečnili. Takže do toho jsme takhle šli a moc se na to těším.
2: To zní velmi zajímavě. Tak o čem to setkání bude? Prozradíte více detailů? To se opravdu nebude dělat nic?
1: Je to tak. Opravdu nic víc v tom nebude. My chceme zamířit hlavně na setkání s Bohem. A není to o tom, aby tam někdo hodně mluvil, ale abychom dali Bohu prostor mluvit sám za sebe. Proto jsou v programu velké bloky, kde člověk může zůstat na pokoji a být s Bohem, nebo jít na procházku, nebo třeba i malovat, nebo pokud je to to, co člověk potřebuje, může jenom spát. Cíl je velmi, velmi jednoduchý. Chceme jenom být s Bohem.
2: To je zajímavé, že málo kdy si takový luxusní čas dopřejeme doma, že většinou platí opravdu to, že musíme kvůli tomu výsostnému času s Bohem někam vyjet. Je to tak?
1: Je to tak.
2: Na sociálních sítích o nekonferenci mluvíte jako o bezpečném místě. Co z ní dělá místo, kde se každý může cítit bezpečně?
1: To je hodně dobrá otázka. Já nevím, jestli to takhle má každý, ale sám vím, že být sám se svými myšlenkami může být hodně náročné. Částečně z toho důvodu, že to už moc neumíme. Jsme pořád s lidmi, nebo i když jsme sami, my máme stále celý svět na dlani nebo v kapse. Pokud musíme být se svými myšlenkami, už jsem dostal takový e-mail, jestli to opravdu zvládneme. A tento retreat je jenom na 3 dny. A to ani nejsou celé dny. Takže už jako takhle lidi mají obavy. Ale jdeme do toho neznámého, do toho, čeho se bojíme, chceme jít s Bohem. Takže proto pro mě je to takhle bezpečnější a taky budeme na místě, kde o nás bude postaráno, kde nebudou jiné povinnosti, to je taky dobré. A taky do toho jdeme s dalšími lidmi, kteří mají stejný cíl. Takže pro mě je to bezpečný v tom, že nemůže být odsouzení, že jsme třeba divní nebo něco. A já mám lepší pocit, když do něčeho jdu a vím, že jdu s dalšími lidmi, že nejsem na tom sám.
2: Bible ukazuje příklady lidí, kteří chodili na pustá místa, aby byli sami s Bohem. Od koho se v tom můžeme učit a inspirovat? Nebo jinak, byla i pro vás nějaká biblická postava v tom příkladem?
1: Určitě, vlastně několik. Nejsilnější samozřejmě je Ježíš, to je ta správná odpověď na všechno, že jo? Ale že uprostřed služby Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl s Otcem a načerpal. Podobně Mojžíš nebo Eliáš a Eliáš se mi taky hrozně líbí, protože i když jako asi byl v depresi, potřeboval jídlo, spánek a čas s Bohem a to bylo hodně dobré. V tichu a samotě se znovu srovnali jejich motivy, strach i směr a pak i David, je jich hodně, strašně moc takových příkladů. A pak jsou další lidi, vím, že matka Teresa taky měla nějaký časy, když byla sama s Bohem. A tyhle ty momenty může být pro někoho nejsilnější.
2: Tak s čím si přejete, aby účastníci odjížděli? Co je to, pro co si mají přijet?
1: Přál bych si, aby odjížděli s pocitem, Bůh je blízko a nejsem na to sám. Aby si odvezli vnitřní klid a jednoduchý praktický rytmus, který půjde žít i doma, třeba aspoň na nějakou dobu, třeba pár minut ticha denně, krátkou modlitbu, prostor pro Boží slovo, nebo i to, že chtějí číst Bibli s Bohem a nechat mu ten prostor, aby mluvil sám za sebe.
2: Vy v rámci Křesťanské akademie mladých chystáte i další akce v tomto roce. Chcete upozornit na některé nebo některou z nich?
1: Kam dělá během roku víc akcí a asi nejlepší bude sledovat socky, co se děje a kdy. Vím, že během léta budeme na Unitedu, na Christfestu a jsou různý English campy, které budou. My nic neorganizujeme teď v létě, ale poskytujeme třeba materiály, programy, lidi, seminář, abychom mohli podporovat denominace a místní církve v tom, co dělají. Takže nejlepší bude jít na ty akce, které lidi zajímají a být se svými lidmi, jako se svou církví nebo se svou denominací.
0: Říká Justin Holden za přípravný tým chystané nekonference v Malenovicích. Více informací o dalších akcích, které pořádá Křesťanská akademie mladých, jsou dostupné na webu www.kam.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Vést děti k všestrannému rozvoji ve fyzické, duševní i duchovní oblasti. Tímto heslem se řídí Stezka, projekt, který už za pár dní vyvrcholí v 8 regionech napříč republikou. O vzniku Stezky i jejím průběhu jsme mluvili s členkou Dorostové unie Církve bratrské Ivou Slováčkovou, která stojí za koordinací projektu.
1: Já bych nejdříve začala s tou historií. Stezka má skoro 30 let. Já jsem nestála, se přiznám, u jejího vzniku, ale slyšela jsem, že to původně byla spíše akce taková vnitrocírkevní pro účely naší denominace Církve bratrské a byla určena tak jako pro sborové děti v dorostech, jejich duchovnímu růstu a taky dovednostnímu budování. Takže to byla taková jako soutěž biblických znalostech napůl a napůl v jiných dovednostech. Slyšela jsem, že tam bylo třeba umět hledat v papírovém jízdním řádu, koušení uzlu, poznávání přírody a tak. Ale jak se doba mění, protože jak jsem říkala, Stezka už má skoro 30 let, tak se mění i Stezka a myslím si, že největší změny nastaly v posledních 10 let. Naši účastníci to velmi vnímají, protože jsou mezi nimi pamětníci, kteří třeba teďka vedou oddíly, takže to vidí a je to dáno právě tím, jak se mění doba a musíme se snažit, abychom vyhovovali dnešním dětem, aby Stezka jak kdyby přežila a byla pořád oblíbená a ustála všechny okolnosti kolem, které se mění. A taky je ta změna dána druhou věcí a to, že se posunul její smysl a cílová skupina už nejsou vnitrocírkevní služby vlastně takové pro vedoucí a dětem, že náplní programu pro oddíly se během školního roku staly materiály, které ty vedoucí berou a používají je přes rok jako náplň svých oddílů, takže jim pomáháme takhle. Taky jsme zjistili, že Stezky se čím dál více účastní i nevěřící děti, které doplňují hlídky těch věřících kamarádů, tak proto jsme to posunuli trošku někam jinam, aby to bylo více použitelné pro jak věřící, tak nevěřící, jak pro církev bratrskou, tak pro jiné denominace, které se taky začínají Stezky účastnit, z čehož máme velkou radost, že Stezka začíná být ekumenická. Když na to navážu, co jsem říkala teďka, tak ohledně toho, co vlastně Stezka je, tak je to pořád ten závod v jádru, který má regionální a celostátní kolo a děti běhají vlastně po lese, po stanovištích ve skupinkách a na tom stanovišti vždycky plní nějaké úkoly. Takže ten úplně jako původní formát toho závodu je zachovaný pořád. Ale na to jsou ty materiály, kterým říkáme průvodci a kreativní čtení Bible, kteří pomáhají těm vedoucím a znamená to, že oni třeba se Stezky po tom závodu ani nemusí vůbec účastnit, ale jsou rádi za ty materiály, které můžou používat. A taky ty samotné akce v těch regionech a na finále už nejsou taky jenom o závodě, ale bývá na nich bohatý doprovodný program. V finále je už spíš takový třídenní festival, kde jsou třídenní programy s řečníky, kapelou, workshopy, sporty, takže tam je závod jenom částí programu, takže určitě Stezky si užijí i nesoutěžící účastníci, kteří přijedou a nesoutěží, prostě jenom doprovod třeba těch, co soutěží a tak.
2: Dlouhé roky Stezka nesla název Biblická stezka. Souvisí to s těmi vnitřními změnami, to, jak se posouvá náplň toho směřování?
1: Ano, souvisí to s tím, protože jsme chtěli, aby byla více srozumitelná právě i jak pro děti z církve, tak pro děti zvenku, potažmo jejich rodiče, protože název Biblická stezka evokuje, že je to celé o Biblii, že navozuje představy, že je to učení biblických pasáží z paměti a potom nějaké jeho zkoušení a to tak není, protože stezka se skládá jak z té biblické části praktických dovedností, tak potom jsme zařadili i nějakou etickou část, která se zabývá třeba bezpečností na internetu nebo vztahy s kamarády a tak, takže máme takovou celou škálu stanovišť, je celkem 20. Ale ráda bych zdůraznila, že Pán Bůh a Bible je pořád a bude na stezce na prvním místě, protože když jsme odstranili to slovo biblická, tak se mnozí začali ozývat, že mají strach, že se ze stezky stane sekulární závod nějaký, tak se nemusí obávat, že to tak bude. Nikdy to tak nebude, Pán Bůh je pořád v prvním místě.
2: Už jsme trošku nahlédli, jak taková stezka probíhá. Jak zvládáte skoordinovat přípravy akce v tolika regionech najednou?
1: Já všechno koordinuji a vedu tým vedoucích regionů. Každý region má vlastně svého vedoucího, nebo někdo říká ředitel, a každý ten vedoucí má svůj vlastní tým v tom regionu. Mívám online schůzky, jsem s nima na telefonu a na mailu a to je v podstatě všechno. Oni jsou skvělí a samostatní, takže řídí se pokynama, když si neví rady, tak jsem pro ně. V podstatě s většinou z nich se třeba nikdy nevidím osobně. A co se týče finále, tak to vedu přímo já a taky jsem na místě jako ředitel.
2: Co teď stezka nejvíc potřebuje? Za co a za koho konkrétně se třeba modlit?
1: To vnímám, že nejvíc potřebuje modlitby tak, aby jsme jako tvůrci a organizátoři byli použitelní pro Pána Boha, aby stezka skutečně mohla sloužit Pánu Bohu jako jeho nástroj, aby se skrze stezku mohl dotýkat dětí, potažmo i dospělých. A potom takové ty praktické věci, aby jsme zdárně dokončili přípravy. Taky za tvorbu materiálu na další rok, která už začala, protože ročníky se překrývají díky náročnosti té tvorby materiálu. A za to, aby nás Pán Bůh ochránil před zlým.
2: Kolik účastníků se tak pohybuje na stezce pravidelně? Máte nějaké odhady třeba?
1: V tuto chvíli třeba tento rok máme přes registrační systém přihlásený přes 500 účastníků s tím, že vím, že ještě nějací se budou registrovat až přímo na místě, takže očekáváme na regionálních školách účast asi 600, možná 700 lidí.
2: A kdyby nás někdo poslouchal, kdo by se chtěl zúčastnit, má ještě možnost a jak to případně udělat?
1: Určitě má možnost se přihlásit, protože máme dvě takové kategorie. První je kategorie Sherpa, což je docela nová kategorie, má teprve 4 roky. A to je kategorie pro rodiče s nejmenšíma dětma nebo s vedoucí besídek třeba, kdy je to pro děti od 4 do 8 let. Schválně se nemusí hlásit předem, protože víme, jak je to s malýma dětma. Někdy takové složitější, že člověk třeba do poslední chvíle neví, jestli bude moct přijít. Takové děti s rodičema se můžou přijít nebo s vedoucíma přímo na místo a zaregistrovat se a závodí. A potom máme ještě jednu kategorii, která se jmenuje pocestní, kdy se může jí účastnit dokoliv. Je to taková kategorie, aby si lidi mohli vyzkoušet, co a jak, o čem to je, takže když přijdu na stanoviště, tak si můžou vybrat, ze které kategorie chtějí otázky a je to nesoutěžní kategorie, ale pocestní je nazvaná podle toho, že i pro lidi, kteří jdou jenom kolem, zaujme to a chtějí se podívat. Takže v těchto dvou kategoriích určitě lidi můžou přijít, šerpy se závodí, pocestní si vyzkouší a informace k tomuto najdou na webu jednotlivých regionů na stránkách drostovalny.stezka, kde každý region má svou vlastní sekci a tam jsou informace, kde se odehrává ten region a kdy přesně stát kontakt na vedoucího toho regionu, takže tam se všechno dozví. Zveme teda moc lidí, ať se přijdou podívat.
0: Povzbuzuje koordinátorka stezky Iva Slováčková. My ještě jednou připomínáme, že regionální kola odstartují v pátek 15. května 2026 a registrace bude možná i na místě. Končí první magazín týdne a další vydání se na vás bude těšit opět zítra. Naslyšenou.

Dostáváme se k 17. hodině, kdy k vám Rádio 7 pozve další květnové vydání jazzového klubu, ve kterém si připomínáme sté výročí narození hudební legendy Milese Davise. Jeho životní příběh i tvorbu nám přiblíží Jiří Malý. Pro tuto chvíli se s vámi z vysílání Rádia 7 loučí a příjemný čas přeje Klára Litterová.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Není to nadsázka, když tvrdíme, že nikdo předtím v historii jazzu nevyzkoušel prvek osamělosti tak pronikavě jako Miles Davis. Davisův zvuk, křišťálově čistý, plný měkkosti, téměř bez vibráta a ataka, je obrazem světa. Tento obraz je v každém Davisově tónu. Tón Milese Davise je tónem smutku a rezignace. Vypráví přitom mnohé veselé, příjemné a radostné věci, ale vždy smutným a rezignovaným tónem. Poukazovalo se tedy na to, že tón Milese Davise odráží situaci a rezignaci člověka našich dní. Člověka, který poznal, že autonomnost věcí, které stvořil a o kterých si myslel, že je utváří, již dávno začala nezadržitelně utvářet jeho samého. A právě v tom je Davisova hudba pravdivá a proto tolik oslovující. To, že nám z této situace nenabízí žádné přijatelné východisko, je pochopitelně věc zcela jiná. Pustíme si nyní ještě dvě skladby z oné březnové nahrávací frekvence pro Blue Note z roku 1953. Nejprve skladbu Verido a potom It Never Entered My Mind. S Davisem zde hrají Horace Silver na klavír, Percy Heath na basu a Art Blakey na bicí.

Na jaře roku 1953 podepsal Davy ze společnosti Prestige novou tříletou smlouvu. Jejich společná práce s producentem Bobem Weinstockem nebyla bez problémů, ale po otevřeném a bouřlivém vyjasnění vlastních představ se jim v těchto třech letech podařilo vytvořit řadu pozoruhodných desek. Hned v dubnu téhož roku se uskutečnilo několik nahrávacích frekvencí. Davis ponechal stávající rytmiku, pouze místo Blakeyho usedl za bicí Kenny Clark. Dále si povolal vynikajícího trombonistu J.J. Johnsona a tenor saxofonistu Lucky Thompsona. Vznikl tak nový Miles Davis Sextet a s ním znamenité album Walkin', které Davise definitivně katapultovalo mezi nejpřednější hráčské osobnosti. A právě stejnojmenou nahrávku, jež celé album otevírá, si nyní poslechneme.

natáčet desky s nahrávacím inženýrem Rudy van Gelnerem v jeho domácím studiu v New Jersey. Gelner měl vytříbenou hudební představivost i cit a byl mistrem ve svém oboru. Pod jeho dohledem vznikla nepřehledná řada alb, které dnes tvoří takzvaný zlatý poklad této jazzové dekády. Pustíme si nyní další skladbu z této vydařené dubnové frekvence Blue and Boogie.

O dva měsíce později, v červnu roku 1954, sestavil Davis hvězdný kvintet spolu se Sonny Rollinsem a stávající rytmikou. Soubor nahrává i tři Rollinsovy stěžejní skladby – Eregin, Olio a Doxy, které Sonny dopisoval ještě během jejich natáčení. Tou dobou Davis na doporučení své sestry objevuje klavíristu Ahmeda Jamela, který jej upoutává i inspiruje způsobem své hry, lehkostí úhozu, skromností hudebního výrazu i zvláštním frázováním. A právě tento vliv bude u Davise postupně stále více sílit. Pustíme si nyní dvě Rollinsovy skladby, Eregin a Doxy.

Na štědrý večer roku 1954 natáčí Davis spolu s klavíristem Thelonious Monkem a vibrafonistou Miltem Jacksonem další vydařené album Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Zde se zaskví Monkova skladba Bemša Swing a Gershwinovská klasika The Man I Love. V březnu roku 1955 zemřel Charlie Parker. To byl skutečný šok pro Davise i mnoho dalších hudebníků a hodně z nich se rozhodlo s heroinem skončit. A to bylo jistě dobře. V létě roku 1955 přišla pro Davise další skvělá příležitost. Byl pozván na první jazzový festival do Newportu, který dali dohromady manželé Lori Lardovi. Za producenta si vybrali George Wina. Davis zde spolu s All Stars bandem odehrál výborný koncert a všechny zaujal svým sólem v Monkově baladě Round Midnight. Jeho jméno začalo být už obecně známé a nejenom mezi hudebníky a znalci, jak tomu bývalo doposud. Také se definitivně zbavil nálepky nespolehlivého narkomana a tomu otevřelo cestu do mnoha dalších klubů i k nové nahrávací smlouvě u společnosti Columbia Records. Dnes se rozloučíme dvěma skladbami z dubna roku 1954. Spolu již se zavedenou rytmikou Silver, Heath, Clark zde ještě hraje David Schildkraut na altsaxofon. Uslyšíme nejprve skladbu Solar a potom Love Me or Leave Me.

0: dcery o Milesu Davisovi připravil Jiří Malý. Další jazzový klub je tu už za týden. Ovšem posuneme se o desetiletí do jazzové hudby 60. let. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol.
1: Tebe se bezpečí.

0: Úderem 18. hodiny otevíráme večerní část vysílání Rádia 7 v pondělí 11. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a tato hodinka, která je před námi, přinese pohled do Bible. Konkrétně se zaměříme na proroka Jeremiáše s Jiřím Zdráhalem a také nahlédneme, jaký je život s Bohem. Vyprávět bude o 6:30 Marek Uhlíř. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 24. kapitola. Jeremiáš má v této kapitole vidění od Boha. Dva koše fíků. V jednom koši jsou dobré fíky a ve druhém špatné. Koš s dobrými fíky reprezentuje Židy, kteří byli přestěhováni do Babylonu. S nimi bude Bůh i nadále. Koš se špatnými fíky reprezentuje Židy, kteří navzdory výzvě proroka uprchli do Egypta nebo zůstali v Izraeli, ale před Bohem se nepokořili. Objevuje se zde také předpověď nové smlouvy. Dám jim takové srdce, aby mě znali, aby věděli, že já jsem Hospodin. O této smlouvě čteme v listu Židům. A její naplnění budou mým lidem a já budu jejich Bohem, nás čeká na konci plánu spásy, jak čteme v knize Zjevení. Tam je doba nové smlouvy, tedy nového vztahu s Bohem, popsána takto. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Jeremiáš měl vidění. Jedná se o nadpřirozenou komunikaci mezi Bohem a člověkem. Člověk je nevnímá slova, ale slova jsou spojená s obrazem. Takto civilně nám to popsal autor knihy Skutků v případě obrácení Saula. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: Ananiáši. Odpověděl: zde jsem, pane. Pán mu řekl: vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula Starsu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak k němu jde a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Vidění měl také Abraham. O tom čteme. Po nějaké době měl Abraham vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna. A vidění měl také jeho vnuk Jákob. Tu noc Bůh Izraelovi, tedy Jákobovi, dal vidění. Zavolal: Jákobe, Jákobe, zde jsem, odpověděl. Velký prorok a soudce Samuel měl vidění, když byl poprvé Bohem povolán. Samuel zůstal ležet až do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovi svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Davidovi vyřídil slova zaslíbení o věčném králi prorok Nátan. Tento velký slib o synu Davidovu, sedícím na věky na trůnu, přijal ve vidění. O tom čteme. Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění, promluvil Nátan k Davidovi. Proroci Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Abdiáš a Zachariáš měli vidění. Část svého poselství přijali od Boha právě tímto způsobem. Prorok Joel předpovídal dobu vylití ducha, tedy dobu církve, naplněnou nadpřirozenými způsoby komunikace Boha s lidmi. O tom čteme. Na všechny lidi pak vylijí svého ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat, vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. A to se naplnilo. Kniha Skutků, která popisuje první roky církve, je plná vidění a prorokování. Nejenže Pavel a Ananiáš měli vidění, také římský důstojník Kornélius předtím, než ho navštívil Petr a Duch svatý sestoupil poprvé i na pohany. Jednou odpoledne jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: Kornélie. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: co je, pane? Anděl mu řekl: tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Také sám Petr měl vidění, předtím, než pro něj Kornélius poslal. Jednou, když jsem se v Jope modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění. Apoštol Pavel měl vidění, díky kterému se vydal na misijní cestu do Evropy. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoz nám. Zdá se, že každý, kdo něco v Bibli znamená, měl vidění. Nebo aspoň někdo poblíž. Až ti tedy někdo bude tvrdit, že mít vidění je nebiblické, představ mu všechny tyto svědky. Všichni samozřejmě vidění nemáme a asi ani nepotřebujeme. Nejde přece o nějaký duchovní zážitek, ale o komunikaci s Pánem. On k nám mluví svým duchem. Ježíš nám všem umožnil nechat se vést jeho duchem. Tak může být naším pastýřem. A co nejdůležitějšího nám duch sděluje? Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Jiřím Zdráhlem, pastorem církve ICF v Brně. Můžete poznávat Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. Zítra budeme pokračovat prorokem Jeremiášem 25. kapitolou a předchozí díly od Genesis až k Jeremiášovi najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Hledejte pořad Bible Guide.

Máme tu večerní vysílání Rádia 7 a ještě jsme nepředstavili pořady, které nás čekají do dnešní půlnoci, tak do nich pojďme společně nahlédnout. Experimenty v duchovním světě a s přáteli na párty vedly Marka Uhlíře dál a dál od toho, co v životě skutečně hledal. Dnes žije s Ježíšem, modlí se za uzdravení druhých lidí a jezdí s rodinou pomáhat do uprchlických táborů. Za jakých okolností došlo k této proměně? O tom bude povídat v 18.30 v relaci Život víry. V rybníčku Kváky Kváku se odehrává hudební a recitační soutěž. Zúčastnit se jí samozřejmě jako posluchači můžete v kanafásku 15 minut po 19. hodině. Příběh Ludmily Loderové načetla Zuzka Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Překvapení může být kořením všedních dní a také může přinést spoustu stresu. Proč jsou ovšem chvíle, kdy je dobré, aby v životě nechybělo? A co nás překvapení může naučit? Pár otázek, které otevře druhé setkání na téma osvobození ke změně, rozhovor v pořadu Uši k duši, naleďte 19.45. Proč je pro věřícího člověka zásadní rozpoznat rozdíl mezi lidským úsilím a boží mocí? V dalším pokračování výkladu teologa Johna Vernona McGeeho z proroka Zachariáše se zaměříme na postavu zaslíbeného výhonku a symboliku kamene. Skrze ně nám Hospodin připomene, že skutečné vítězství nad nepravostí nenastává mocí ani silou, ale božím duchem. K pořadu Světem Bible zve Pavel Vopalecký od 8:45. Je důležité, aby mě druzí viděli i tehdy, když nejsem úplně svatý. To může být pro ně pouzbuzení, že každý zápasí. I těmito slovy popisuje své vnímání učednictví a mentoringu misionář Brett Kaspar z církve Bratrské Maják ve Vsetíně. Do Česka se dostal před více než 20 lety a s mladou generací pracuje dodnes. Více uslyšíte v pořadu Hláska v 9 večer. Hladový zástup poslouchá Ježíše při jeho vyučování. V dnešní době by možná učedníci zavolali nějaký catering, ale co v době před 2000 lety? Nahlédněme na situaci při nasycení zástupu skrze Markovo evangelium a výklad Jáchyma Gondáše. Pořad ke kořenům startuje v 10 večer. Hlídání, výslechy, vyhrožování a existenční nejistota. To vše patřilo k životu Zuzany Sedláčkové za komunistického režimu. Týkalo se to všech křesťanů, kteří se nestyděli za svoji víru a byli aktivní a ještě více kazatelů a farářů. Zuzana a její muž Josef patřili mezi ty, které to nezlomilo, i když jim neustále hrozilo vězení. Od 23 hodin 15 minut pokračuje jejich příběh. Ve čtení na pokračování čte z knihy Nepřemožení Lenka Malinová. Tolik výhled na ten dnešní večer až do půlnoci.

0: Máme 11. května a svátek mají svatavy. Vznik tohoto jména souvisí s praslovanským slovem svet. V původním významu znamená toto jméno silná. A v tomto významu se považovalo jméno svatava za obdobu germánského jména Luitgarda. Nověji se spojuje s přídavným jménem svatý a vykládá se jako svatá. Svatava, kterou znají naše dějiny, silnou a mocnou skutečně byla. S touto dcerou polského knížete se oženil roku 1053 přemyslovský kníže Vratislav II., který vládl v 11. století. V pořadí již třetí manželka mu přinesla nebývalé štěstí. Český kníže byl roku 1085 korunován na prvního českého krále a jeho manželka Svatava si této pocty užila také. A dnešek připomínáme Den matek.
1: Kalendárium.
0: Co se událo 11. května? Roku 1786 v Praze na Koňském trhu bylo otevřeno divadlo Bouda. Divadlo Bouda bylo založeno jako královsko-císařské vlastenecké divadlo Českou divadelní společností. Stálo na nynějším Václavském náměstí a bylo dřevěné. Hrálo se zde výhradně česky. Nejprve šlo především o historické hry z českých dějin, dále oblíbené frašky a rytířské hry. Působil zde například Václav Tám, jehož postavu známe například z Jiráskova FL Věka. Budova byla roku 1789 stržena. Poté tato společnost hrála na mnohých místech v Praze. Od roku 1792 bylo toto divadlo přesunuto do zrušeného kláštera u Hybernů. Dnes je tomu 240 let. Svoji historii má i turistické značení. 11. května 1889 Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu. A 11. května 1949 se Izrael stává součástí Organizace spojených národů. A nahlédněme na některé narození. První český baptistický misionář Otakar Fritsch se narodil 11. května 1877. Od dětství se zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze, kde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, zde působil v židenickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951. Zemřel o 2 roky později. A ještě jednoho misionáře si můžeme připomenout z Holandska, známého jako božího pašeráka, Andrew van der Bijl. Uvěřil jako voják nizozemské koloniální armády, se kterou bojoval na území současné Indonésie. Po zranění kolene byl hospitalizován a na nemocničním lůžku začal číst

plánu křesťanství. Po pádu železné opony se těžiště práce bratra Andrewa a organizace Open Doors přesunulo na Blízký východ a do zemí s muslimskou většinou. Narodil se 11. května 1928, zemřel v září roku 2022. A o jeho životě máme knížku Pašerákem ve službách Nejvyššího. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které vytvořila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Marek Uhlíř toho vyzkoušel v životě hodně, aby našel smysl života. O své cestě hledání a nacházení hovoří v pořadu, který uslyšíme již za chvíli. Jeho příběh natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, já jsem Marek a tohle je můj příběh, jak jsem našel Boha. Nebo jak on našel mě. Jako malý, tak jsem byl vychovávaný v rodině, kde maminka byla svědek Jehovův. A já jsem s ní od malička chodil na shromáždění, který byly občas i třikrát týdně. Odmala jsem věřil, že je Bůh. Ale potom v dospívání tak mě to přestalo bavit tam chodit a spíš jsem byl takový chodící zombie, když jsem tam šel. A když jsem mohl, tak jsem tam přestal chodit. V 15 letech, tak jsem se bavil s jedním starším a nějak k tomu došlo, že jsme přišli na to, že tomu nevěřím a že tam nemusím chodit. Potom jsem začal žít normálně s kamarádama, klasicky prostě. Pili jsme alkohol, vysedávali jsme na lavičkách, každý den skoro jsme pili. Různý párty, priváty prostě. A kdo ví, co všechno jsem zkoušel. Ale potom v dospívání, když už mi bylo tak přes 20, tak jsem začal hledat v duchovních věcech. Nejdřív to byly jenom knížky, takový self-building, no prostě jak být šťastný. A potom to přešlo do duchovních knížek až do ezoterických knížek, kdy jsem chodil vždycky do knihkupectví, kde jsem šel do ezoterického oddělení a tam jsem vždycky vytáhl nějakou knížku, která mi přišla dobrá a z toho jsem čerpal a bylo to zajímavý vždycky, ale furt jsem potřeboval něco dalšího. Furt jsem potřeboval hledat něco dalšího a nikdy jsem prostě si neříkal, tak teď už prostě vím, jak to je. Nikdy jsem nebyl šťastný. Potom jsem si otevřel svůj barbershop, protože jsem vystudovaný kadeřník. Začal jsem vydělávat peníze, ale i tak mi něco chybělo. A tak jsem hledal prostě tady v těch duchovních věcech. I jsem šel až do takových úrovní, že jsem šel na jednu šamanskou ceremonii, kde se i bere nějaká droga. A tam jsem zažil nějaký stav, kde mi nějaká bytost něco říkala ve formě nějakého hada. Říkal sobě, že je to jako Bůh, hadí Bůh. A že realita je vlastně jenom ten jeho sen a takovýhle věci. Ale prostě nebylo to, co jsem chtěl. A příště už jsem tam nešel, protože to bylo docela silný v tom smyslu, že bylo to ve mně ten had v tu chvíli a jsem tam plazil na zemi, syčel jsem tam a tak. Takže to bylo docela bláznivý. Potom jsem si teda říkal, že to bylo tou látkou, že vlastně moje mysl si vymluvila tu duchovní stránku toho, že to byla jenom ta droga. No a potom jsem začal hledat dál a vedlo mě to k Ježíši skrz různý učení vlastně, který nebyly úplně křesťanský, ale prostě nějakým způsobem jsem chtěl k Ježíši. Tak to věřím, že už byla chvíle, kdy si mě Bůh k sobě přitahoval. V Bibli se píše, že budou všichni vyučeni od Boha a pak přijdou k němu, k Ježíši. Že nikdo nemůže přijít k Ježíši, pokud ho Bůh nepřitáhne, otec. A já si myslím, že mě už Bůh přitahoval k němu. Když se tak uvědomuji zpětně, tak už když jsem byl malý, Bůh se mnou byl, i když jsem to nevěděl. Třeba když se rodiče hádali, byl jsem v koutě, jo, byl jsem tam fakt špatný, jsem tam brečel a cítil jsem se hrozně. A potom najednou přišel takový pokoj, že jsem najednou byl úplně v pokoji. A říkal jsem si úplně, co to je, pamatuju si, že jsem si úplně říkal, ty, co to je, a to je zvláštní. Ale asi jsem nevěděl, že to prostě byl Bůh, ale zpětně si uvědomuju takovýhle chvíle, nebo když mě zachránil třeba, když jsem nějak blbě se mohl vybourat na kole, tak ten zlomek vteřiny jsem určitě k němu, myslím, zavolal a nic se mi nestalo. No ale když jsem teda hledal Ježíše, tak jsem nevěděl kam jít, protože Bible mě nenapadla, protože jsem si myslel, to znám už, když jsem vyrůstal v té rodině svědků, tak v té Bibli prostě není pro mě nic, co by mi dávalo život, protože u těch svědků nebylo nic, co by mi dalo život prostě. Nenapadlo mě, že když hledám Ježíše, že bych ho mohl najít tam. Znova jsem zkusil tu ceremonii šamanskou, protože jsem si říkal, když se soustředím na Ježíše, když budu chtít Ježíše, půjdu tam, tak to bude on, kdo se mnou bude mluvit, ne tady ten had. Ale to se nestalo a znova tam byl ten had a já jsem ho odmít, že prostě nechci, aby se už skrz mě projevoval. A nějak jsem se tomu postavil prostě svojí vůlí. Potom jednoho dne, nějakou dobu později, jsem si uvědomoval nějaký špatný věci, co jsem udělal. A pak jsem stříhal v práci a měl jsem zákazníka, který byl Američan, on to byl křesťan. A on na mě viděl, že jsem nějaký smutný prostě. A A zeptal se mě, Marku, jako seš v pohodě? A já jsem mu říkal, jestli si myslí, že jsem špatný člověk. A on říkal, to jsme všichni, proto potřebujeme Ježíše. A v tu chvíli jsem byl připraven prostě slyšet víc o Ježíši. Ne jenom z nějakých ezoterických věcí, ale vysloveně od pána, který byl křesťan prostě. V tu chvíli, kdy jsem si říkal, jsem se asi pokořil prostě, že tyjo, asi nejsem dobrý. A on se mnou sešel venku a povídal mi víc o tom, ale pořád jsem nějak nevěděl, co teda já musím udělat. Tak jsem prostě zase hledal prostě, co teda ten Ježíš. Vysloveně jsem hledal nějaký video na YouTube ohledně uzdravování, protože někde jsem slyšel reiki, to je to, co dělal Ježíš a tak. Což není, ale to jsem nevěděl v té době. Ale narazil jsem díky Bohu na video, který se jmenovalo Mistryně reiki našla Ježíše. A to bylo video od jednoho pána z Dánska, který je křesťan a on čet knihu skutků a říkal si, ty tohle já nevidím prostě v téhle době. Chodil do nějaký církve luteránský, kde prostě to bylo jenom o tom, že tam v neděli jdou a vysedějí si to tam a pak si žijou svoje životy. A on si říkal prostě, to není správně takhle. A postil se asi 40 dní nebo tak a potom se setkal s Bohem. Prostě ho zazářilo nějaké něj světlo a prostě doma on kleknul na zem a obrátil se takhle. A potom se šel modlit za lidi na ulici a byl snad i v dánských novinách, že prostě nějaký pán se modlil za lidi v obchoďáku a ty byly uzdravovaný. Já jsem viděl tohle video, že ta paní, co dělala reiki, tak viděla videa tohle pána, jak uzdravuje lidi na ulici a jak jsou uzdravený během pár vteřin prostě. A ona si říkala, tyjo, tady není něco v pořádku, že prostě já dělám reiki 10 let, 15 let a nikdy jsem neviděla takhle instantní uzdravení. Že všichni jsou hezky uvolnění a tohle a postupně prostě jim je malinko líp, ale nikdy jsem nevěděla, že za vteřinu je uzdravený třeba. Tak jela za ním a on jí tam vysvětloval evangelium a vysvětloval to nejdřív vlastně jako šachy, že Bůh nás stvořil, že ho celý tady ten svět stvořil a to všechno to bylo dobrý. Ale my jsme udělali vlastně krok od Boha, nebo špatný krok, že jsme uposlechli ďábla, Adam s Evou vlastně zhřešili, uposlechli ďábla, ne Boha. A to byl ten jeden tah prostě. A jsou pravidla, vždycky jeden udělá tah, pak druhý udělá tah. A Bůh udělal taky tah. A on udělal to, že poslal svého syna, aby vlastně na kříži on vzal všechny naše hříchy, hříchy celého světa. A teďka je na nás ten další tah, co my uděláme. Přiblížíme se k němu, protože on už ten tak udělal. Teď je řada na nás. A my musíme jenom uznat, že jsme hříšní, že nejsme perfektní a že Bůh prostě je perfektní. A my jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme byli perfektní. Ale nejsme a Bůh to ví. A proto poslal svého syna. A my teďka jenom vlastně uznáme to, že nejsme perfektní, že máme hřích a uvěříme v to, že Bůh poslal svého syna a dáme mu svůj život. Že chceme prostě změnit ten život svůj, že ho dáme Ježíši a že začneme žít jinak. A on do nás přijde Duchem Svatým a dá nám sílu už nežít hříšně. A tohle jsem viděl v tom videu a prostě jak jsem tam viděl ty uzdravení, tak jsem si říkal, ty to je prostě ono. Jestli to fakt takhle funguje, to uzdravení a tohle, tak to je ta cesta. Jako. Spousta lidí říká spousty věcí, že? Spousta náboženství říká spoustu věcí, ale že jenom Ježíš byl jediný, který vstal z mrtvých. Což je historická událost, která je teda podložena nějakýma svědectvíma, ale zároveň on je, který i teď dělá zázraky. A že i ty nás vedou vlastně k pravdě, že Ježíš řekl, že vlastně ty zázraky nebo tady ty věci jsou, abyste uvěřili. A pokud nevěříte mým slovům, věřte aspoň těm skutkům. Já jsem v to uvěřil a našel jsem si někoho, kdo se taky takhle modlil za nemocný. Na internetu byl to věřící a napsal jsem mu, že jsem prostě uvěřil a že se chci nechat pokřtít a že chci začít nový život a uzdravovat ty nemocný. Tak jsem přijel k němu domů potom a to byl kluk mladý jako já. V té době mi bylo 24 asi. On mi tam čet teda z Bible a vlastně říkal mi jako jo, tak prostě tohle je to, co Ježíš udělal, jako jestli tomu věřím a já, že jo, a že prostě chci udělat ten krok, se dát pokřtít. Protože Ježíš řekl, že máme činit pokání a dát se pokřtít a že přijmeme dar Ducha Svatýho. A tak jsem u něj doma, prostě to bylo ve vaně, tak vlastně jsem že mě tam poští, tak mě tam pod tu vodu ponořil, měl svoji ruku na mojí hlavě a jsem cítil, pak když jsem byl v té vodě, jak kdyby nějaká síla prostě skrz tu jeho ruku do mě jako šla a do srdce a že něco se stalo, že to prostě nebylo jenom ponoření do vody, ale že se něco stalo. A pak jsem vyšel ven z té vody a byl jsem takový hrozně šťastný, úplně jsem se tak usmíval. A pak jsem se na sebe podíval do zrcadla a dřív tam byla, když jsem se na sebe díval do očí, nějaká, že jo, nějaká temnota prostě. A potom křtu, tak jsem viděl v těch očích, že je tam Ježíš, že je ve mně Ježíš. A pak se za mě modlili, abych byl pokřtěný Duchem Svatým. A v tu chvíli já jsem taky cítil, že prostě do mě jde nějaká síla a cítil jsem, jak kdyby mě políval nějaký nebeský med nebo něco takového. Začal jsem se modlit taky v jazycích, jak se to píše v Bibli. A potom ale se začalo projevovat něco vlastně z té minulosti. Ten duch, co jsem zažil u toho šamana, tak jsem začal zase cítit prostě toho hada. A opět jsem si říkal, co to je prostě, proč tohle? No a ten kluk to poznal a začal se modlit proti tomu, aby prostě to ze mě odešlo. A já jsem tam pak na zem prostě jak kdyby padnul a začal jsem tam jak kdyby plivat nějaký jed prostě ze sebe a ten had ze mnou tak jako smítal. Potom vlastně mě to pustilo, že mě to nechalo být a já jsem tam už byl jenom na zemi a jenom jsem tam prostě brečel, že jsem věděl, že to je pravda prostě, že neměl jsem žádnou látku, prostě nic, jenom jsem se dal pokřtít a oni se za mě modlili a najednou tady ta věc se začala projevovat a pak mě to nechalo být a ten zážitek s tím Duchem Svatým, jak mě políval vlastně, že jsem věděl, že to je pravda. Potom jsem byl úplně prostě změněný, že najednou jsem nechtěl dělat věci, které jsem dělal dřív, nějaký prostě špatné věci. Poslouchal jsem jenom chvály, prostě jenom to mě bavilo jako za písničky. Četl jsem Bible a prostě byl jsem z toho fascinovaný, jak najednou ty věci, co tam jsou, tak vlastně já můžu zažívat, že to je něco, co je živý. Potom jsem chtěl vyzkoušet to uzdravování, jak to teda je. A říkal jsem kamarádce vlastně, co se mi stalo. Ona jakože, no, že nevěří prostě jako v Boha a tady ty věci. A jsem mi říkal, jo, a nebolí tě něco náhodou? A ona, no, bolí mě záda prostě jako celý den. A bolí tě to i teď? A ona, že jo. A já jsem prostě vnímal, že prostě nechce, aby jí to bolelo. A tak jsem řekl, tak já se za to můžu pomodlit. A ona, no dobře, ale já prostě nevěřím, jako, že by se něco stalo, protože nevěřím v Boha. Tak já jsem říkal, to nevadí, já to prostě chci zkusit. Tak jsem jenom, jak jsem to viděl na tom videu, tak jsem dal ruku prostě na to, kde jí to bolí a řekl jsem, v jménu Ježíše Krista, bolesti odejdi. A v tu chvíli ona řekla, že jsem cítila takový teplo tam, kde jí to bolelo a že jí to odešlo, ta bolest. A i bolest, která měla v břiše, který mi neřekla, tak taky odešla. No a ona se na mě podívala úplně v šoku, že já, když jsem si jí zeptal, tak co? A ona, tyjo, budu vypadat jako blázen, ale prostě tohle jsem cítila a je to prostě pryč. A já, tyjo, funguje to, úplně jsem tam skákal a prostě přišel jsem si, jak kdyby byl v nějaký hře nebo prostě v nějakém filmu, má nějaký super schopnosti. A takhle vlastně jsem potom každý týden jsem se za někoho modlil a viděl jsem někoho uzdraveného, ať už to bylo v práci nebo prostě kdekoliv. Takhle jsem poznal Boha, takhle začala moje cesta s Bohem.

0: Slyšeli jsme tvůj osobní příběh toho, jaká byla ta boží cesta k tobě, jak si ty jej poznával velmi osobitým způsobem. A teď ta fáze, kdy žiješ s Bohem, Bůh tě nějak formuje, nějak vede tvůj život do nějakých nových věcí, tě povolává. V čem díky Bohu můžeš stát, nebo co je třeba služba nebo místo, kde tě Bůh postavil?
1: Tak vlastně hodně se to projevuje u mě v práci, že mám ten barbershop a že člověk mluví o tom, co je v jeho životě, takže se zákazníkem mluvím o Bohu, že se za ně modlím, my byli uzdravený lidi u mě v barbershopu. Bůh mi dal ženu a dvě děti, což byla další věc, prostě to se u mě změnila, že jak jsem se obrátil, tak jsem věděl, že prostě chci teď mít jednu ženu, prostě vzít si ji a už nedělat hlouposti a prostě chci to mít takhle. Bůh mi dal ženu, která je skvělá, a potom jednoho dne, tak v barbershopu, když jsem už uklízel, už byla po zavíračce, tak jsem jenom děkoval Bohu prostě za ten nový život. Děkuji ti, že můžu být šťastný, že můžu být prostě konečně šťastný, díky Ježíši. A jak jsem mu takhle děkoval, tak jsem cítil hroznou přítomnost Ježíše tam v místnosti. A potom teda jsem znovu cítil toho hada. Asi to úplně neodešlo předtím vlastně. Ale teď, jak jsem mu děkoval, prostě jenom jsem mu děkoval za nový život, tak jsem cítil najednou, že se to projevuje, ale že to najednou teďka ze mě prostě úplně odešlo, že jsem vysloveně z pusy, prostě jsem jako vykřik prostě do umyvadla a tam prostě ze mě odešlo. Nikdo se za mě nemodlil, jenom jsem děkoval Ježíši prostě. Potom jsem začínal být víc naplněný prostě duchem. Mě to přijde takový pravidlo, že když je někdo vysvobozený, tak to míst prostě je ještě víc naplněný potom. A jak jsem vlastně začal být naplňovaný Duchem Svatým, tak v Biblii se to hodně spojuje s modlitbou v jazycích a já jsem právě se modlil v jazycích, ale bylo to jiný vlastně, jo, to je něco, čemu člověk nemusí rozumět prostě, co říká, může to znít i zvláštně, protože ve skutcích se píše, že si o nich mysleli, že jsou opilí, ale jiná skupina je slyšela mluvit svým vlastním jazykem. A já jsem vlastně takhle začal mluvit takovýma jazykama, ale bylo to jiný než dřív, prostě bylo to třeba 10 různých druhů, který zněli tak hrozně zvláštně, prostě jak nějaký africký, prostě nějaký křovácký takový. A já jsem si říkal, jestli nemám přestat, prostě jestli to není moc. Ale vnímal jsem, že mi Bůh říká, ať pokračuju, tak jsem prostě pokračoval. A potom jsem vnímal, jak mi říká Bůh, že mám odejít z barbershopu a že mě chce někam poslat. Mě poslat? Kam? A pak jsem viděl v duchu, jak takovou země kouli a že říká do celého světa. A já jsem mu říkal jako mě, proč mě, teď já prostě jsem jenom Marek, prostě malej. A on říkal, že bude se mnou. A jak říkal, že bude se mnou, tak jsem cítil, jak kdyby tam byl duch, jak kdyby Mojžíše prostě. A tak jsem ho začal potom chválit a začal jsem v těch jazycích zpívat a vnímal jsem, jak kdyby byl David prostě v tu chvíli. A zpíval nějaký žalmy nebo něco. Takhle to bylo asi hodinu už po zavíračce. A najednou mi přišli dva kluci do barbershopu a vypadali jako z Blízkého východu prostě. A jestli je neostříhám, se mě ptali. A já jsem tam přišel úplně takový rozklepaný a říkal jsem jim, tyjo, Bůh ke mně teď promluvil prostě, že mě chce někam poslat a já nevím, já asi vlastně teď musím odejít a nevím. A oni se na mě tak koukali, vlastně, co se stalo, kdo to je, že přišli na ostříhání a teď tam přijde někdo a řekne, že Bůh k němu mluvil a tak. A já jsem se pak na ně podíval a viděl jsem je s hroznou láskou, prostě, kterou Ježíš má pro ně. A jenom jsem jim říkal, tyjo, Bůh vás hrozně miluje. A jenom Ježíš je vlastně, jenom on vás může zachránit, jenom Ježíš je ta pravda a cesta. A ten jeden mi říkal, jo, ale my jsme muslimové, my máme svoji víru. A já jsem jim říkal, já vím, já jenom nechci, abyste šli do pekla. A prostě vysloveně jsem vnímal to, jak Ježíš nechce, aby šli do pekla. Já jsem tam vysloveně i brečel, prostě. Říkal jsem mi, já jenom nechci, abyste šli do pekla, prostě vás miluju a že prostě bych vás nejradši obejmul nebo tak. A ten jeden prostě, jo, pojď obejmi mě, jsem se tam s ním objel a on říkal, moje mamka je křesťanka taky. A potom mi došlo, že vlastně to není náhoda, že přišli, ať se jich zeptám, odkud jsou. Tak jsem se jich zeptal, odkud jsou a oni, že jsou z Iránu. Já potom jsem s nima teda ještě chvíli mluvil a pak jsme se rozloučili, že se ještě někdy třeba setkáme. A pak jsem jel domů. A furt jsem byl tak naplněný jako Bohem a že Ježíš byl tak jako zajedno se mnou, nebo já zajedno s ním. A modlil jsem se prostě a modlil jsem se vysloveně proti zločinům Mohameda, co se dějou v Iránu. A že to má skončit. A jsem vnímal, že to Bůh říká, že to říká s takovou sílou, že on když to řekne, tak prostě se to stane. A to bylo asi ty 4 roky zpátky. Přijel jsem domů a za ženou a říkal jsem, když jsem přišel domů, tak prostě už jenom jak jsem ji viděl, tak taky jsem ji viděl úplně prostě nádhernou, úplně, že všechno jsem viděl těma Ježíšovýma očima. A jenom jsem prostě jí říkal, co se mi stalo, nebo prostě říkal jsem jí, že nás Bůh vlastně povolává, že nás někam posílá a ona se na mě koukala úplně. Protože já jsem byl takový hrozně rozjetý. Ona se na mě koukala, jako jestli jsem se nezbláznil náhodou, že prostě z toho duchovního světa. Ona je taky věřící, ale potom, když viděla, jak jsem jako si kleknul na zem a že jsem zašel brečet, protože jsem v duchu viděl děti vlastně v Iránu, který umírali bez naděje, tak poznala, že to je z Ducha Svatého. A takhle jsme vlastně přijali to povolání, že chceme i sloužit cizím národům, že nás Bůh posílá za lidma z cizích národů. Ono potom jsem vnímal vlastně, jak kdyby jsme pokládali svoje životy. A v tu chvíli jsem byl tak hrozně rozdělený, že jsem prostě nechtěl, aby se tady něco stalo, ale zároveň prostě jsem věděl, že můžem pomoct hrozně moc lidem. Ale v tu chvíli já jsem to i kdyby odmít, protože jsem nechtěl, aby se jí tam něco stalo, když někam odjedeme do nějaký takovýhle země. A v tu chvíli jsem cítil, kdyby ta přítomnost Ježíše kdyby odešla a kdybych to byl zase já. A cítil jsem se tak jako skleslé, protože to bylo to nejlepší jako zažívat tu plnou lásku a tak. Ale Tereska nevypadala, že by prostě to odmítla. A další den, když jsme byli oba dva v práci, tak jsme si vzájemně nezávisle napsali, že vlastně pořád cítíme to povolání, že to neodešlo a že to Bůh furt má. Potom skrz slova různých vlastně bratrů a pastorů, co nám říkali vlastně o uprchlických táborech, že máme jezdit do uprchlických táborů, tak jsme vlastně vyrazili do uprchlických táborů, kde jsme byli 2-3 roky v Řecku a sloužili jim. Teď čekáme na to, co bude Bůh mít pro nás do budoucna.

Vyprávění Marka Uhlíře o jeho cestě k Bohu a boží cestě k němu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz anebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Další příběh přineseme zítra v 19.45. Ve stopách bude hovořit Miroslav Fitz a v pátek v 11.15. čekejte příběh k Tomáše Miky.

Radio 7, které ladíte ve večerním vysílání, přinese pohled pro děti. Kanafásek je připraven s pohádkou z rybníčku Kváky kvák za čtvrt hodiny a pořad Uši k duši ve 7:45 nás osvobodí ke změně. Jakou roli v tom hraje překvapení, kdy nás stresuje, kdy přináší něco dobrého? I to zazní v této hodince. U mikrofonu vás zdraví, dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukášovo evangelium, 5. kapitola, 31. a 32. verš.

Pomaličku se blížíme ke čtvrt na osm a to bude prostor pro kanafásek, tedy čas pro všechny nejmenší posluchače Rádia 7. Vypravíme se za kuňkou do rybníčku Kváky Kvák a čeká nás soutěž či hraní a škola. Tak zůstaňte s námi.

Děti, Ludmila Loderová vás už nějakou dobu baví svými příběhy o žabkách. S tím dnešním se ocitneme na pěvecké a recitační soutěži, tedy spíš recikvační. Užijte si poslech v podání Zuzky Zemanové.

Jednoho dne se nesla školou veliká novina. Chystá se soutěž všech žáků v recitaci, zpěvu a v hraní na hudební nástroj. Ti nejlepší prý dostanou odměnu a mohou se zúčastnit školní akademie pod názvem Kváky kvákovská nota. Někteří žáci se dokonce přihlásili i s tím, že zatančí. Celý rybníček žil jenom zkouškami. Jirka Tulák to pohrdavě pozoroval a říkal: co vy víte o zpěvu a muzice, mrňata? Nic. To kdybych já vás vzal do učení, to by bylo něco jiného. Nikdo se však k němu do učení nepřihlásil, protože každý si vzpomněl na to rozhlasové slavičí zpívání. Kuňka s Rosničkou si nacvičili hezké duo a paní učitelka slíbila, že je k tomu doprovodí na klavír. Kvak se také přihlásil do soutěže, ale všichni ve škole se mu smáli. Každý ze třídy věděl, že Kvak moc zpívat neumí a navíc špatně vyslovuje. Při recitaci se zakoktával a při zpívání mu nebylo rozumět. Mluvil již o moc lépe než na začátku, ale na soutěž to rozhodně nebylo. Když si z něj kluci ve třídě utahovali, Kuňka se kamaráda zastávala. Zak nakonec řekl: podívej, my víme, že Kvak je hodný a šikovný kluk, ale zpívat opravdu neumí a s tím se nedá nic dělat. Pak přišel ten dlouho očekávaný den. V největším školním sále se na stupínku střídali účinkující a každý se snažil, jak nejlépe uměl. Kuňka s Rosničkou zpívali veselou písničku. Když celý den se snažím a nic se nedaří, Hopsálek hrál na foukací harmoniku, Zelenka tančila a Ropuška hrála na klavír. Všichni získali velký potlesk. Úplně nakonec přišel na stupínek Kvak. Miky a Zak se pošťuchovali a Kuňka dobře slyšela, jak Zak se naklonil a šeptal tak, aby to všichni kolem slyšeli. Teď přijde to nejlepší, protože se říká to nejlepší nakonec. Dávejte pozor, to se nasmějeme. A už předem se uštěpačně potichu smál. Pány učitele překvapilo, že Kvak přišel na vystoupení s nějakým neznámým hudebním nástrojem a tak se pan ředitel zeptal: hochu, co to máš v ruce? Na to chceš hrát? Kvak pohlédl dolů na svůj nástroj a odpověděl: prosím, ano, udělal jsem si flétnu. Lidé tomu říkají panova flétna, protože prý na ní kdysi hrál pohanský bůh Pan. Kvak špatně vyslovoval a tak to musel po rotě říci ještě jednou, aby mu všichni rozuměli. Páni učitelé si prohlíželi nevídaný hudební nástroj a viděli, že to jsou do oblouku sestavené různé dlouhé duté stvoly pampelišky, které tvořily píšťalky od největší do nejmenší. Pak flétnu chlapci vrátili a vybídli ho, aby na ten neznámý nástroj něco zahrál. Kvak se uklonil a začal hrát.

Kmak hrál až úplně na konec soutěže a jeho číslo bylo poslední. V sále byl veliký šum a hluk. Děti už byly unavené z dlouhého poslouchání a tak se bavili. Některé si vybalili svačinu a jedli, jiné už nechtěli čekat a odcházeli domů. Kluci, kteří byli připraveni se Kvakovi důkladně vysmát, najednou zpozorněli. Ve chvíli, kdy se ozvaly první tóny panovy flétny, nastalo úžasné ticho. Tak krásnou hudbu ještě nikdy nikdo neslyšel. Kvak svůj nástroj ovládal opravdu mistrně. Jeho hudba mluvila přímo k srdci. Chvílemi hlasitě, chvílemi tiše se nesla melodie velebná i radostná, přímo čarovná. Posluchači byli okouzleni.

To jsme nečekali. Musím však uznat, že jsi dobrý. Hoši byli hrdí, že vyhrál žák z jejich třídy a i tu špatnou výslovnost mu odpustili. Kvak se ostatně každým dnem v mluvení zlepšoval a časem si už nikdo nevzpomněl, že mu to dřív nešlo. Jako odměnu dostal krásnou knihu s barevnými obrázky a když spolu s Kuňkou odcházeli domů, Kvak řekl: tu písničku jsem hrál pro tebe, protože jsi na mě byla vždycky hodná a nikdy ses mi neposmívala. Jestli budeš chtít, můžeme si tu knížku prohlížet spolu, nabídl žabce. Tak šli spolu vlahým podvečerem a Kuňce bylo u srdíčka teplo a krásně.

Hned druhý den po soutěži paní učitelka Skákalka vítala své žáčky ve třídě se slovy. Moji milí žáčci, ani nevíte, jakou jsem měla radost, že jste se na soutěž tak pěkně připravili. Z naší třídy se umístilo hodně dětí a všichni jste se velice snažili. Pak pochválila kuňku s rosničkou a nakonec řekla. Nejvíce nás všechny překvapil Kvak. Jeho vystoupení bylo opravdu moc hezké. Všichni, kteří jste uspěli, máte jistě radost, ale nesmíte zapomínat na toho, kdo vám tyto schopnosti dal. Náš laskavý Pán Bůh vám daroval mnoho dobrého. Dal vám život i všechny vaše schopnosti. Poděkujte mu. Dnes jsou mnozí nevděční. Neuvědomují si, jak velký dar dostali, když mají zdraví, domov, rodiče a milého spasitele, Pána Ježíše, který nám všem odpouští naše poklesky a vede nás a chrání. Děkujte Bohu a poslouchejte jej. Pak si děti zaspívali písničku Díky za každé nové ráno a vyučování pokračovalo.

Poslouchali jsme příběhy žabiček od autorky Ludmily Loderové. Kniha Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme, tu načetla Zuzana Zemanová, vydalo jí nakladatelství Advent Orion. Přejeme vám příjemný večer a zase někdy na Kuňkanou. A já ještě přidávám písničku.

Mluvili jsme o škole a například tam nám maminky mohou být pomocí. Všechny ty svačinky a pomoci s úkolami. A také písnička zazněla, protože včera měly maminky svátek. Pokud jste ji nestihli popřát, udělejte to ještě dnes. A tím už opravdu končí dnešní Kanafásek. Zítra v 19 hodin 15 minut na vás čekají kolotoče.

Stále ve svém životě na něco čekáme. A čekáme třeba i na příchod Božího království. V další písni o něm zpívá a čeká na něj Rebecca St. James a skupina Fort King and Country.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí,

Za chviličku tu máme 7:45 a pořad Uši k duši. Protože je o osvobození ke změně, tak se jmenuje seriál, kterým teď procházíme s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem, tak jedna píseň o svobodě od Simi Magušinové.

0: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.
1: Já jsem plně zvědavá, Marku, jak budeš reagovat na moji dnešní otázku, ale záměrně z ní nenaznačím vůbec nic. Takže jenom ahoj, Marku.
2: Ahoj, Lucie.
1: Mě velmi zaujalo, když jsme minule vstupovali do tématu změn a přechodů v životě, že ty jsi tak jako mimo děk, vlastně jenom jednou jedinkrát v průběhu celého toho našeho rozhovoru řekl slovo překvapení. A mě hned u toho naskočila otázka, co dělá s člověkem překvapení. A vlastně si skoro říkám, že bych to chtěla probrat úplně co nejkomplexněji, ptát se na nějaké fyziologické změny, na nějaké psychologické reakce. Prostě úplně jako fakt si popsat člověka, který prochází překvapením. Jaký je?
2: Tak, to mě zaskočila, na to nejsem úplně připraven.
1: Překvapení?
2: Překvapení si zajistila. Z toho fyziologického hlediska to nějak podrobně rozanalyzovat neumím, takhle z fleku, ale co vím, tak překvapení je určitý stres. Jo, je to zátěž, stresová, stres rovná se zátěž, ale my stres rozlišujeme na eustres a distres, jo? Takže stres může být takový jako negativní, který je vnímán jako zúzkostňující, a zároveň stres může být taky pozitivní, energetizující, proto jsou lidi, kteří rádi překvapení, kteří rádi něco, co bylo neplánované a najednou se to stalo, a jsou lidi, kteří na to reagují rovnou tím, že vlastně je to tak jako nadchne, i kdyby potom zjistili, že to překvapení nebylo dobrý a zpětně to hodnotili negativně. A pak jsou zase lidi, kteří, když přijde něco nečekané, tak jejich hlavní reakce je negativní, i kdyby potom zpětně zjistili, aha, to vlastně je dobře. Takže to odhaluje trošku naše nastavení, zda máme v kostech tak jako vsáklou naději anebo strach. A na tom se podílí spousta věcí, včetně jako raného dětství a genetiky a různých traumat, co jsme zažili nebo nezažili, a osobnostního temperamentu. Zároveň možná i těch pozitivních překvapení, kdyby bylo moc, tak začnou být vyčerpávající. Začne toho být už moc a známe často situace, nebo občas takhle se nám stane situace, kdy už se tak dlouho nic neděje, že bychom si přáli, aby nás něco překvapilo, i kdyby to bylo negativní. Prostě, aby se už něco stalo. Nevím, zda dokonce tohle není, jak jsme se bavili minule o společnosti, zda tohle není jeden silný impuls, který dneska vidíme, kde lidi mají dojem, že už dlouho se nic neděje, že už dlouho, já nevím, tak jak se říká, a politici, ať se jakkoliv mění, pořád je to to samé a podobně. A vznikla část společnosti na západě, západnějším než jsme my u nás, která říká, ať už se něco stane, pojďme to rozbít, pojďme to spálit, prostě jakákoliv změna, ale ať se něco stane. Takže taková vůle k tomu rozbít ten svět, aby to mohlo začít znovu. To si myslím, že je taková ta druhá stránka toho chtít něco, co udělá přechod, ať už je jakýkoliv, protože některým lidem to, co vnímá jako dusivá neměnnost, tak přijde jako neúnosné. Jo, takže je to zase velmi komplexní s překvapením. O překvapení taky se můžeme bavit o tom možná později dneska, o překvapení, když ho připravujete pro někoho. Jo, ale to je trošku jiné téma, protože když pro někoho připravuje překvapení, tak mu chystám nějakou nečekanou změnu a to má taky nějakou svoji dynamiku.
1: Děkuji, že jsi to zmínil. To byl jeden z důvodů, proč jsem se na to chtěla ptát. Ale možná ještě, než se k tomu dostaneme, tak ptala jsem se na to minule, ale speciálně u toho překvapení se na to chci ptát i dneska. Totiž, jestli je možné nějak se naučit pracovat s tím, jak na překvapení reaguju.
2: Jestli chci se naučit na překvapení reagovat líp, pokud na ně reaguju špatně, tak je možná dobrý otužovat se v tom různými hravými způsoby. A tam se dá prostě různě střeštěně experimentovat. Jestli máte volný den, tak se můžete jít zajímavě projít městem tím, že na každém rohu si hodíte mincí a zjistíte, kam vás to za hodinku dovede. A otevřete se tomu, že jestli cestou potkáte zajímavou kavárnu, nebo zajímavou lavičku, nebo zajímavého člověka, takže jste otevření tomu tam vstoupit, nebo se bavit, nebo si sednout. Takže člověk si může připravit situace, které ho překvapí, a tím se trošku otužovat. Jo, tohle je třeba taková jako intervence, kterou občas v nějakém procesu terapeutickým nebo tak někdo potřeboval se trochu víc cvičit, mít takhle jako mít kontrolu a užít si to, naučit se to si užít. Někteří lidi třeba se někdy doporučuje lidem, kteří mají ADHD, kteří potřebují změnu a potřebují jako nečekané věci víc, a aby se cítili tak jako, že se něco dostatečně děje, takže si udělají seznam mnoha různých věcí, které jsou více nebo méně reálné doopravdy udělat. Dají si to na papírky, někde to mají uložený, a když už jsou takový otravení z toho, že se nic neděje a mají nějaký volný čas, tak si vytáhnou něco z toho a jdou to udělat. Jo. A může to být cokoliv v rámci toho, co si tam předtím jako napsali. Takže takhle se člověk může překvapovat a tím se cvičit. Z duchovního hlediska myslím, že je to takové dívání se do budoucna. V duchovním rozměru záleží na tom, když vážně s Bohem mluvím, tak co mu říkám. Takže když Bohu se naučím říkat, veď mě a přived do mého života, co chceš, a já půjdu do toho, kam mě vedeš, tak to je takové předběžné připravování se na to. Když jsem byl mladý, tak jsem si jednu dobu na vysoký, jsem tak jako dost volná, tak jsem někdy ráno Bohu říkal, dneska půjdu do čehokoliv, co mi ukážeš. Dneska budu reagovat na tebe.
1: To zní hodně odvážně.
2: A bylo pak zajímavý, prostě já jsem měl, myslím, že to bylo víc pro mě, protože já jsem měl víc otevřený oči. Najednou to nebylo o tom, že mám jako dvě, tři věci, co za ten den potřebuji stihnout, a prostě jdu za nima a nevidím, neslyším. Člověk tady v Praze, já jsem bydlel v centru ještě, tak je zvyklý ty lidi vnímat jako překážky spíš a vlastně nevnímáme kolem. A nebo jsem si po pár letech uvědomil, že jsem dlouho v Praze nezvednul hlavu a že jsem vůbec neznal, jak vypadají budovy, kolem kterých chodím každý den, a zjistil jsem, že ta Praha je o dost hezčí, když tu hlavu zvedám. Taková připravenost dívat se tam, kam se normálně nedívám, i v kontaktu s Bohem, nebo možná i pro sebe by si to člověk sám mohl říct. Dneska budu reagovat na věci, co se budou dít kolem mě, a budu si jich víc všímat, i kdyby to byly věci, co jsem neplánoval. Ale k tomu většina lidí bude říkat, že na to máme příliš moc práce a jsme zahlcení a kde si cosi, tak ale je dobrý si to cvičit aspoň sobotu. Nebo jednou za čas v nějakém jako omezeném čase, pokud si to člověk potřebuje cvičit. Tak myslím, že se dá připravovat na překvapení. Jít někdy do kontextu, kde vím, že toho budu mít málo pod kontrolou. Já jsem takhle jezdil do Afriky kdysi. Pochopil jsem při první návštěvě, to jsem ještě nevěděl, čeho mě tam Pán Bůh bude učit, ale že jdu do prostoru, ve kterém budu mít velmi, velmi omezenou kontrolu nad tím, co se bude dít. Protože téměř cokoliv, co se naplánuje, tak je velmi nejisté, zda se opravdu stane. Slíbené věci často neplatí, dokonce ani hotel nemusí mít pokoj pro vás, který vám slíbili a potvrdili několikrát a který jste zaplatili a tak dále. Já jsem potom začal, dokud jsem tam jezdil, tak tam jezdit vlastně trochu rád, s tím, že vím, že jdu do něčeho, kde budu často překvapován tím, co se bude dít, i frustrován, překvapován i negativně, a že mě to vlastně v něčem cvičí. To, že já v té hlavě trávím hodně času v budoucnosti, to mě je vlastní, a mě ta Afrika hodně pomáhala se otevřít přítomnosti. Takže jestli máte nějaký chaotický okruh v životě dostupný, nemusí to být Afrika, může to být určitý okruh vašich přátel, může to být určitá konkrétní činnost anebo způsob trávení dovolený a podobně, tak je dobrý se odotužovat tím směrem, který člověk nemá tak zaběhlý.
1: Jak když tě poslouchám, tak úplně vlastně mi to koresponduje s tím, co už jsem si tady před chvílí napsala do poznámek, totiž takovou tu dneska už až otřepanou frázi vystoupit z komfortní zóny. Ale velmi mi to koresponduje zase s tím, o čem mluvíme, protože mi přijde, že prostě jsou věci, které člověk nenaplánuje, nevymyslí, a jestli se má nějak nachystat na to, jak na to bude reagovat, tak tohle je vlastně ta dobrá fáze, že bude dělat i něco, co pro něj opravdu bude stretching, co bude náročné, co ho bude stát mnohem víc úsilí než to normální žití.
2: A myslím, že to souvisí trochu i s identitou. Pokud jsem velmi fixován na to, kdo jsem a kdo vím, že jsem a kdo chci být, tak si můžu hodně filtrovat to, co dělám a jak reaguju a podobně nějakou rolí, která je třeba omezená. Můžu být třeba, co já vím, učitel, který si zakládá na tom, co já vím, že je chytrej a baví se s lidma, jenom který vnímá jako ty, kteří se chtějí vzdělávat. Potom přehlídnu spoustu lidí kolem mě a spoustu jiných způsobů vztahování se. A myslím, že tohle mě se třeba líbí na Božím království, že kdo v něm žijeme, tak že to tak je, že nikdy nevíte úplně, koho vám Bůh přivede do cesty. To neznamená, že každému musíte jako na každého zareagovat, jo? To já jako většinou ani neudělám, ale že nikdy nevíte, jako zda pán Bůh vás bude zvát do příležitosti, kde máte někomu posloužit, nebo někomu naslouchat, nebo od někoho si nechat pomoct, nebo někomu se stát bratrem, typu člověka, se kterým byste se vůbec nebavili jinak, kdyby jste nevnímali, že ho k vám přived pán Bůh, jo, a podobně. A Bůh jakoby jedná způsobem, který je v tomto často překvapivý. Narušuje naše vlny a to souvisí s křesťanskou identitou, když je pochopena podle mě jako dobře, že není vázaná na roli. Jo, že není vázaná tolik na to, jak jsem důležitý, nebo jak jsem bohatý, nebo zda jsem černý, bílý, žlutý, nebo z jaký jsem země a podobně. Prostě v tom Božím království jsou tyhle věci relativizované a to člověka podcvičí.
1: My jsme tady před nějakou chvílí otevřeli to téma toho, jaké to je chystat překvapení pro někoho druhého. Ono nemusí být vůbec přijato pozitivně, může to být něco náročného. Tak možná pojďme přemýšlet i o téhle té rovině, o té rovině překvapení, tak jak na něj reaguju já, versus překvapení pro někoho druhého.
2: Já jsem tam měl, možná objevíme nějakou další rovinu, ale jednu takovou praktickou věc, kterou říkávám, když učím o introverzi a extraverzi. Extravertní lidi, kteří žijou většinou v přítomnosti a žijou zážitkem, tím, co se aktuálně děje, co vnímají teď a podobně, tak když jim chcete připravit překvapení, tak většinou není moc dobrý nápad jim o tom říct dopředu. Protože oni nevědí, co s tím. Prostě co já mám dělat s ním, jestli jsem člověk, který je hodně ponořený do toho, co zažívám teď a smyslově a aktuálně a někdo mi řekne, za 2 týdny pro tebe něco mám. To je strašně frustrující informace. To není něco, na co, pokud nejsem člověk, který jako se umí odpoutat od přítomnosti a žije vlastně v budoucnosti, tak jak to dělám já třeba, tak on se nebude těšit tolik, on bude spíš frustrován, že proč mi to říkáš, co já s tím mám udělat. Zatímco, když to řeknete někomu, kdo v té budoucnosti umí víc žít přes svoji představivost, a to jsou častěji introvertní lidi, tak takový člověk bude vnitřně to zkoumat, jo? Kdo ví, co to je, bude si to představovat, bude si s tím hrát, jo? A podobně. A vlastně je to pro něj jako těší se na to, až to přijde. A to je čistě taková malá praktická věc o překvapování druhých lidí. Takže já se ke svým přátelům, kteří žijou v přítomnosti, nemusí to být jenom extraverti, a který tak jako intenzivně prožívají tu přítomnost, tak se k ním snažím být vstřícný tím, že pokud mám pro ně nějaké překvapení do budoucna, a já jsem člověk, který rád dává dárky, rád dělá pro druhé lidi věci, takže já bych jim to rád řekl a teďko rád tam měl těch pár týdnů toho příjemného napětí, že pro tebe něco mám a pak se to odhalí, tak si musím to ubrat z té své strany. Já vím, co za pár týdnů pro ně budu mít, ale nejdu jim říct, že to pro ně mám. Prostě přijde to až tu chvíli, až to přijde a já to musím vydržet mezi tím, protože vím, že to pro toho člověka, jestli chci být k němu vstřícnej, tak ho na to potřebuju nepřipravit, protože ho to tahá do budoucnosti, která je pro ně příliš abstraktní. Tak to je čistě praktická věc. Nevím, zda jsou další ohledy, které můžeme ohledně překvapování druhých zkoumat. Ještě taková věc, ani to není ani překvapení, ale spíš, že můžeme být jeden druhému zdrojem trošku jako moudra ohledně toho, co může přijít. Že můžu někomu být schopen říct trošku, kudy vede cesta, ve smyslu, ne že já vím, kudy vede tvoje cesta, ale že bych mu něco nutil, ale že vím, jak to chodí ze zkušenosti, že jsem zažil něco podobného, tudíž ho můžu líp doprovázet a nemu mu říct, hele, asi budeš muset časem řešit tohle a tohle, tohle taky přijde a podobně a tím ho trošku otužit a připravit, jen tam hrozí, že budeme mudrovat. Jo, jen tam hrozí, že budeme dělat chytrýho, že strašně záleží, jak se to odkomunikuje a zda dáváme vyžádané nebo nevyžádané rady. A někdy je v tomto ohledu jako lepší v některých situacích mlčet, vědět, kam ten člověk směřuje a být připraven v tu chvíli, anebo v tu chvíli, kdy už je připraven se dívat do té budoucnosti, protože už ji tam vidí taky, tak v tu chvíli mu nabídnout to, co potřebuje. Takže aby byl překvapen způsobem, který nebude příliš destruktivní, anebo aby byl připraven tak, jak.
1: Tak jak to zvládne zpracovat?
2: Tak jak to zvládne zpracovat, no. A tam vstupuje hodně věcí do hry, protože já třeba, když mi někdo bude říkat, někdo, komu důvěřu, jako vnímám jako chytrého a moudrého, tak když mi bude říkat věci ohledně budoucnosti, tak mě to bude zajímat. Jo, protože právě tu budoucnost si umím představit a umím ji zkoumat jak v hlavě a tak, ale kdybych byl jiný typ osobnosti, tak by mě to asi daleko spíš jako otravovalo a bylo by pro mě těžké jako vnímat to jako něco, co není jako intruzivní a nějak vlezlý. Záleží hodně na tom, jak to je a taky, jaký je vztah mezi těma lidma.
1: Děkuji, Marku, za povídání o překvapení. Bylo pro mě v mnohem inspirativní, tak doufám, že i pro naše posluchače. Pro dnešek se tedy loučíme, končí Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
2: Tak, tak.

Vstupujeme do 8. hodiny večerní, která bude patřit ve vysílání Rádia 7 v studiu Bible, konkrétně proroka Zachariáše. Otevřeme jej za 4 hodiny s Johnem Vernonem McGeem a Pavlem Vopaleckým, co by překladatelem. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: Proč nás biblická proroctví i po staletích nepřestávají fascinovat svou hloubkou a naléhavostí? Ve výkladech knihy Zachariášova proroctví se dnes posuneme k pasáži, kterou teolog John Vernon McGee nazývá viděním výhonku. Tento obraz skryté síly prorůstající dějinami ukazuje na příchod Mesiáše, který v jediném dni odklidí nepravost země a nastolí věk pokoje. Pořadem z cyklu Světem Bible vás provede Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v těchto dnech jsme v našich pořadech pod názvem Světem Bible zaujati Zachariášovým proroctvím. Texty těchto pořadů připravuje Petr Raus. Ve výkladech Zachariášova proroctví jsme v minulém pořadu pokračovali v tom pohledu na noční prorokovo vidění, ve kterém Zachariáš viděl velkněz Jošu před Hospodinovým poslem. Doktor McGee, který připravoval podobné pořady v angličtině, na rozdíl od řady dalších vykladačů považuje zprávu zapsanou v 8. a 9. verši Zachariášovy knihy ve 3. kapitole za samostatné vidění a nazývá tu část viděním výhonku. Otevřeme tedy Písmo svaté ve 3. kapitole Zachariášovy knihy a čtěme její 8. verš. Nuže slyš, veleknězi Jošuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou. Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného výhonek. Kraličtí používají starého slova výstřelek a mohli bychom stejně dobře říci třeba pupen nebo prostě něco, co v sobě tají skrytou sílu růstu. Život, který je zatím neviděn, zatím skrytý, ale který může vyrašit a jednou vyroste. Viděli jste někdy asfaltový chodník, kterým prorůstají třeba stébla trávy nebo dokonce nějaké křoviny? To je ta skrytá síla růstu, kterou v sobě tají jméno výhonek. Hebrejské slovo, kterého Zachariáš použil při popisu svého vidění, se ve starozákonním textu neobjevilo poprvé. Použili jej už před Zachariášem dva jiní starozákonní proroci, Izajáš a Jeremiáš. Slova Izajášova ve 4. kapitole ve 2. verši znějí: V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli. Židé v tomto verši vidí zaslíbení pro pozůstatek Izraele, pro ty, kteří přežili těžké doby útlaku a nyní stělesňují naději národa na nový rozkvět a rozmach. Jistě je tak možno Izajášovým slovům rozumět. Ale už targumy pod slovem výhonek chápou postavu zaslíbeného krále, který jednou obnoví království Izraele, čili postavu Mesiáše. Novozákonnímu čtenáři pak jistě splyne pojem výhonek z Izajášova proroctví s osobou Božího syna, Pána Ježíše Krista. Izajášova slova se potom logicky posouvají v čase až do doby posledních dnů, kdy bude oslavený Boží syn skutečně chloubou těch z Izraele, kdo vyváznou ze zajetí vlastní vzpoury, vzpoury proti evangeliu, a stanou se dvakrát vyvoleným Božím národem. A samozřejmě bude Pán Ježíš i chloubou a slávou svého lidu nové smlouvy, tedy církve.

Tento pohled na obraz výhonku v proroctví Izajáše získá ještě výraznější kontury, když si přečteme pasáže z proroctví Jeremiášova, kde i Jeremiáš používá stejného hebrejského slova – sémach. Toto slovo se v knize Jeremiášovi objevuje dvakrát, v 5. verši 23. kapitoly a v 15. verši 33. kapitoly. Postupně si obě tato místa přečtěme. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí a nazvou ho tímto jménem. Hospodin, naše spravedlnost. To byl tedy 5. verš 23. kapitoly a teď ještě 15. verš 33. kapitoly Jeremiáše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou Hospodin, naše spravedlnost. Výhonek z Davidova rodu, který bude královat jako král. Ale bude to král práva a spravedlnosti a přinese Izraeli v oněch dnech spásu a bezpečí. Kdo je tímto králem, tímto výhonkem? Jak srozumitelná mohou být některá proroctví, když se na ně díváme zpět se znalostí vývoje, se znalostí historických skutečností? Pro Izajášovi a Jeremiášovi současníky to byla možná řeč tajemná, poněkud záhadná, nicméně vzbuzující pozornost, protože celý Izrael velmi toužil po novém králi, který

Zachariášova proroctví. I tam se jedná o tentýž výhonek, nazvaný týmž hebrejským slovem. Srovnáme-li všechna místa, která jsme zmínili, všechna místa, která to slovo hebrejské sémach používají, postaví se nám před oči výstižný obraz našeho spasitele, obraz krále, který začíná svůj život a svou službu v poníženosti, ve skrytu, nenápadně, neviděn, utajeně, a který nakonec přinese definitivní vítězství, přinese pokoj a spravedlnost. Král ponížený, který ale dokáže zbudovat Hospodinův chrám, o kterém mluví 6. kapitola Zachariášova, z materiálu nevídaného, chrám ze spravedlivých nebo ospravedlněných lidských srdcí.

Slovo Zachariášova proroctví muselo znít jeho současníkům rovněž jako zaslíbení obnovení kněžského úřadu v jeruzalémském chrámě. Vzhledem k situaci národa, státu i samotného chrámu a bohoslužby v něm bylo asi proroctvím přijímaným s určitou rezervou. Může se to tak vůbec stát? Není to jen proroková nadšená fantazie a zbožné přání? Pravděpodobně Zachariáš přidal ke svým slovům jako viditelná znamení také hmatatelný doklad – kámen. Snad byl tento kámen později uložen v chrámě jako památka a připomínka. Nevím, není o tom řeč. O tomto kameni nám ale vypráví následující, tedy 9. verš 3. kapitoly. Hle, to je kámen, který kladu před Jošu. Jeden kámen a na něm 7 očí. Já sám na něm vyrji znak, je výrok Hospodina zástupů, a odklidím nepravost této země v jediném dni. Krátká zpráva o podivném kameni jistě vzbudí i v naší mysli řadu otázek. Co to bylo za kámen? O jakých očích to prorok mluví? A jaké znamení do kamene vyril Hospodin? A o jakém dni je to tady psáno?

Nejdřív věnujme svou pozornost o něm sedmi očím na tom kameni. K pochopení smyslu tohoto obrazu musíme otevřít další dvě místa z písma, jedno ze Starého a jedno z Nového zákona. Tím prvním místem je druhá polovina 10. verše 4. kapitoly Zachariáše. Zachariáš 4.10. Prorok v té kapitole popisuje další ze svých nočních vidění. Ale náhle, jakoby jen jednou větou, ve které zmiňuje sedm očí, se vrací k vidění výhonku. Podrobněji se k těmto textům Zachariášovým dostaneme při výkladu dalšího pokračování. V každém případě na otázku, o jaké oči se jedná, odpovídá 10. verš 4. kapitoly. Těch sedm očí, to jsou oči Hospodinovi, prohledávající celou zemi. Ještě konkrétněji nám podobenství sedmi očí vysvětluje novozákonní prorocká kniha, a to je Janovo zjevení, nebo zjevení dané Janovi, zjevení Pána Ježíše Krista, které zapsal Jan. Tam čteme na počátku 5. kapitoly tato slova, od 6. verše. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek ten obětovaný. Měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů božích vyslaných do celého světa. Takže o čem asi mluví těch sedm očí? Jde o symbol boží vševědoucnosti. Pán Ježíš Kristus ví o veškerém dění na světě i mimo tento náš svět. Apoštol Jan hovoří o duchovních bytostech, které Pán Bůh vysílá, aby mu jakoby zjišťovali informace. Do jaké míry jde jen o obraz, nedovedu posoudit a myslím, že to nakonec není podstatné. Výsledek je jasný, že před Pánem Ježíšem Kristem nic nikdy nebylo

a nebude skryto. Všechno je před jeho očima odhalené. Číslice 7 má navíc od nepaměti v hebrejském kontextu význam plnosti, úplnosti, dokonalosti. Těch 7 očí je tedy právě takový počet, který postačuje naprosto dokonale na všechno. Nositelem těch 7 očí je jak ve 4. kapitole Zachariášově, tak i ve zjevení Jana sám Bůh nebo Beránek. V této souvislosti může i kámen z našeho vidění výhonku v Zachariášově knize znamenat Pána Ježíše Krista. Je tedy Pán Ježíš symbolizován jak výhonkem, tak i kamenem se 7 očima. Obraz očí pak bez pochyby představuje nejen vnější poznání, tedy že Pán Ježíš zná naše činy a způsob našeho života, anebo třeba řekněme i naše slova, která vyslovíme, ale znamená i plné poznání vnitřní, duchovní. To znamená i to, o čem přemýšlíme, jaké máme postoje k různým věcem. A vůbec veškerou moudrost, jak je psáno v epištole do města Kolosis, 3. verš 2. kapitoly. V něm, tedy v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Pán Ježíš Kristus, znázorněný podobou kamene, také není obraz ve starém zákoně ojedinělý. Vzpomínáte si, kde v písmu je tohoto obrazu použito? Například v Danielově proroctví, kde král Nebukadnesar vidí v nočním vidění kámen, který padá, drtí a podráží velikou sochu, složenou ze zlata, stříbra, mědi, železa a hlíny. Daniel toto vidění králi vysvětluje a vykládá obraz kamene jako obraz království, které nebude zničeno navěky. Království Ježíše Krista. Království, které zaplní celou zemi, tak jako i onen kámen z Nebukadnesarova vidění se proměnil ve skálu celou zemi zakrývající. Kámen se sedmi očima je jako obraz Pána Ježíše Krista. Tento výklad ale není jediný možný, i když se jedná o výklad základní a nejdůležitější. Kraličtí vykladači, jak nám jejich texty, jejich práci připomíná bratr Petr Raus, upozorňují na jinou možnost porozumění, která bez pochyby také stojí za úvahu. Vycházejí ze souvislosti s již zmíněným sedmým veršem čtvrté kapitoly Zachariáše. V tomto verši je řeč o posledním kameni chrámové stavby. Pokud se i v našem vidění jedná o tento kámen, tedy kámen z chrámu, pak můžeme na základě prorokových slov říci, že na chrámu spočívá sedm Hospodinových očí. Že tedy Pán Bůh bdí nad chrámem, bdí nad dílem svých rukou a nad svým lidem jako celkem. Takové poselství bylo v Zachariášově době také velice potřebné. Vždyť lid zemdléval ve své práci na obnově chrámové budovy. V duchovním slova smyslu jsme Božím chrámem my, lid nové smlouvy. I na nás spočívá Boží vševidoucí péče. A když mluvíme o Boží vševidoucnosti, pak si musíme uvědomit, že v tomto slově je skryta nejen skutečnost, že Pán Bůh ovšem ví, ale i to, že Pán Bůh všemu rozumí. Před ním jsou věci průzračné a odhalené. On zná nejenom věci, jak se dějí nebo jak o nich smýšlíme, ale zná i důvody, pohnutky našich myšlenek, postojů, činů, slov. Pán Bůh rozumí i naší slabosti. Můžeme k němu přijít tak, jako jsme chodívali třeba někdy k mamince, když jsme byli ještě malí. V každém případě sedm očí symbolizuje samého Pána Boha v Pánu Ježíši Kristu. Stejný význam má zřejmě onen znak, který Hospodin slibuje vyrýt na kámen vedle těch sedmi očí. Kámen nám tak tím více symbolizuje Boží přítomnost a Boží péči jak v časech proroka Zachariáše, tak i v naší době, kdy adresáty těchto Božích zaslíbení jsou všichni, kdo přijímají radostnou zvěst Evangelia o spasení v Pánu Ježíši Kristu.

Zachariášův text pokračuje. A odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník. Tak to zní závěr vidění výhonku. Je to závěr logický. Když sám Pán Bůh přijde ke svému lidu, když sám Pán Bůh obrátí své oči na svůj lid, tak tento lid nemůže zůstat poskvrněný nepravostí a hříchem, tak jako kněz Jošua nebo velekněz Jošua nemohl zůstat před Boží tváří ve špinavém oděvu. Nepravost musí být odstraněna, bude odstraněna. Kdo ji odstraní? Sami lidé nebo kněží nějakými oběťmi? To by prorok nemluvil o jediném dni. Má-li být nepravost odstraněna najednou, naráz, pak musí být odstraněna dokonale a beze zbytku. Takový očišťující zásah nemohla zabezpečit žádná oběť kněžského rituálu, byť vykonaná veleknězem, nejvyšším knězem. Prorok Zachariáš tu mluví o oběti Pána Ježíše Krista, o oběti, která navždy přivádí k dokonalosti ty, které posvěcuje. A důsledek tohoto očištění? Obraz pokojného přebývání pod vinnou révou a pod fíkovníkem. To je standardní obraz budoucnosti na Boží dlani. Tento obraz najdeme už v Jákobově požehnání Judovi. Slovy o pokojném bydlení pod vinnou révou a pod fíkovníkem je také v první knize královské popisováno období vlády krále Šalomouna, období pokoje a obrovského rozmachu Izraele. Obraz plodné vinné révy na poli je ve třetí kapitole Malachiáše znamením Božího požehnání. A tak tento obraz vidíme v Božím slově několikrát. Náš doktor McGee v této souvislosti upozorňuje, že obraz pokojného spočinutí pod vinnou révou a pod fíkovníkem má svůj dopad i do našeho současného života jako obraz spočinutí nebo odpočinutí sedmého dne. Naše neděle má nést známky odpočinutí v Boží blízkosti. Stává se tak pro nás a pro naše okolí připomenutím nadějné budoucnosti, kterou Pán Ježíš Kristus svému lidu připravil, kdy dojdeme konečného, úplného odpočinutí nebo dokonce spočinutí v Boží náruči.

0: Vidění výhonku ve 3. kapitole Zachariášova proroctví přímo navazuje na předcházející vidění velkněze Jošuji v tom špinavém šatu, žaloba satana a potom výměna toho šatu z Hospodinova pokynu. Vidění omilostněného velekněze položilo důraz na sejmutí viny a očištění hříchů. Navazující vidění výhonku zřetelně upozorňuje, že očištění a omilostnění není myslitelné bez toho, který očišťuje, bez toho, který vydobil právo očišťovat. Milost a spasení se staly skrze Pána Ježíše Krista, Božího Syna. On za nás zemřel a také vstal z mrtvých. A tak s ním dnes můžeme mít živé spojení. Máš ho také ty, milí posluchači? Pokud ne, napiš nám, rádi ti v tom pomůžeme.
1: Končí dnešní pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a mnohé další díly napříč celou Biblí v mnoha jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme rádi za vaše ohlasy, které můžete směřovat třeba na radio7@radio7.cz anebo pište přes sociální sítě na Radio 7.

Skupina Need to Breed a píseň Hang On. Držme se, Boža, držme se toho, který nám dává život. A hledejme jej.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Blížíme se k 9. hodině, to bude znít Láska s Bradem Kasparem. Teď ještě skupina Ira Hits.

Na střední škole jsem měl pocit, že jsem na vrcholu křesťanství, říká misionář Brett Kaspar. Co se stalo poté a jak se dostal k podpoře mladých vedoucích v Česku, to se dovíme v následujících minutách na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi a dobrý poslech přeje Pavel Kol.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí hláska. Pořad a podcast Rádia 7, ve kterém přemýšlíme o dobré zprávě o Ježíši a o tom, jak se promítá do našeho života a vztahů s lidmi okolo nás. Ne všechny naše vztahy jsou na stejné úrovni. Kamarádský vztah s vrstevníkem bude pro mě jiný než pracovní vztah s kolegou, který je o jednu nebo dvě generace starší. Existují také vztahy, do kterých vstupujeme cíleně s touhou růst a posouvat se kupředu. Takovým vztahem může být učednictví nebo mentoring, o kterých bude řeč v dnešním dílu. Pozvání k rozhovoru přijal Brett Kaspar. Vítám tě v Hlásce.
1: Děkuji.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Brett se narodil ve Spojených státech, ale už poměrně dlouho žije s manželkou Lucí a třemi dětmi na Vsetíně, kde jsou aktivní součástí církve bratrské Maják a kde jsou také s Lucí společně zapojeni do klubu Maják. Před téměř 20 lety se Brett připojil ke Křesťanské akademii mladých, kde působí dodnes. Učednicky se věnuje mladým vedoucím v regionu. Než se ponoříme do rozhovoru, připravil jsem pro tebe pár bleskových otázek. Řeknu vždy dvě možnosti a ty odpovíš podle toho, co je ti bližší. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Guláš nebo kynuté knedlíky s ovocem?
1: Knedlíky s ovocem.
0: Posilovna nebo fotbal?
1: Fotbal určitě.
0: Nakupování potravin nebo mytí nádobí?
1: Asi ty nádobí.
0: Raní ptáče nebo noční sova?
1: Rany.
0: Chicago nebo Vsetín?
1: Jako Vsetín na bydlení, ale jedno za čas jako návštěva v Chicago je super.
0: Raději zmoknout v bouřce anebo strávit den na poušti?
1: Asi na poušti.
0: Krása. Děkuji za odpovědi. Trošku jsme mohli víc poodhalit tvoje preference, tvoji osobnost. Teď pojďme k samotnému rozhovoru. V úvodu se často ptám hostů na jejich příběh objevování křesťanské víry a osobního vztahu s Ježíšem. Jak se z Breda, kluka, který vyrůstal v Chicagu, stal Ježíšův následovník?
1: Tak já jsem vyrostl v rodině křesťanů, tak já jsem vždycky viděl o Bohu, ale to bylo až na střední škole, když jsem zjistil, co to znamená fakt žít s Bohem a ne jenom jedna noha ve sboru a jedna noha jinde pro kamarády nebo jiné věci. Tak jo, to byl proces a pro mě to bylo zajímavé, že teď pracuju s mládeží, protože když já jsem byl na střední škole, já jsem nesnášel mládež, já jsem nechtěl chodit a tam byl jenom holky a to byl nuda pro mě a taky jsem měl pocit, že nikdo nebere svoji víru vážně a taky já jsem nesnášel tábory, protože moje osobní zkušenosti byly hodně jako traumatické jako dítě, tak to je vtipné, že dneska pracuji s mládeží a pomáhám s kempy a jo, prostě věnuju mladým lidem. Ale asi klíčový bod pro mě byl na vysoké škole, když jsem potkal lidi, kteří brali svoji víru vážně a pak jsem měl šanci složit v Česku na ty English campy a tam jsem poznal Marka Krupu a tam jsem viděl skutečně, co je učednictví, co to znamená žít s Bohem a fakt být na misi. Tak od té doby je to pořád proces a ale díky těm kempem a čas v Česku jsem zjistil, že Bůh mě volá do práce s mládeží na plný úvazek tady v Česku, tak jo, jsem rád, že tady můžu být.
0: Když jsi potom viděl ty lidi na vysoké škole, kteří třeba měli něco, co ty jsi neměl a objevil si ten poklad v Ježíši, jaký byl ten následný proces, co se týče tebe osobně? Jak ses učil sdílet svou osobní víru, která začínala růst a vůbec vztah s Ježíšem? Jaké byly začátky v tomto?
1: Na střední škole jsem měl pocit, že už jsem byl na vrcholu křesťanství, že už jsem pochopil všechno, už jsem nemohl být lepší křesťan a já jsem neviděl, co dál. A pak na vysoké jsem poznal lidi, kteří opravdu žili a svůj víru a to byl jako výzva pro mě. Jsem zjistil, že jsem byl hodně pyšný, že tolik věcí neumím a taky, že jako ten způsob života jako na misi je něco, které jsem moc nežil. A pak jo, s časem jsem se snažil jako strávit více času s lidmi, kteří měli jako jiný pohled na život nebo chtěli žít tu misi.
0: Dneska chceme společně mluvit o učednictví a mentoringu. Jaké byly tvé začátky v těchto oblastech a vnímáš vůbec mezi učednictvím a mentoringem nějaký rozdíl?
1: No, pro mě osobně, já jsem vždycky myslel, že učednictví je to, co jsem zažil já na střední škole a to bylo, když jeden vedoucí mládeži řekl, brade, pojďme dělat studium spolu, to bude učednictví. Jsem řekl, aha, tak dobré. Tak jsme se potkali jedno za týden. On měl hodně tlustou knihu a dal mi taky tlustou knihu a rozebral jednu kapitulu každý týden a tam byl nějaký verši. Já jsem napsal nějaké odpovědi a to učednictví bylo, že jsme četli tu kapitulu spolu. On kontroloval moje odpovědi a řekl, ano, máš to správně, tak se potkáme příští týden. A takhle to bylo asi na půl roku. A pak jsme dodělali tu knihu a řekl, dobré, už máme to učednictví hotové. A jsem řekl, tak to bylo úplně o ničem. To bylo ztráta času. A jako až v Česku jsem zjistil, co to znamená, když jsem měl šanci dělat ty English campy s Markem Krupou a taky jsem měl šanci jako bydlet s ním na podzim, abych viděl, jaký je jeho život v Česku. A my jsme sdělili spoustu věcí spolu. Když jsme četli Bibli, jsme se bavili o tom, jak můžeme oslovit lidi v Pardubicích, kde jsme bydleli, jak můžeme pomáhat mládeži, jak rosteme osobně, jaké duchovní disciplíny jsou jednodušší pro nás, a které jsou těžší. A to byl fakt jako život na život. A tam jsem zjistil mnohem lépe, co znamená učednictví. A pak jako mentoring, to je něco, které se učím teď, jako více, že už jsem asi o kus dal v životě a už vidím, že mám nějaké zkušenosti a můžu něco předat mladším vedoucím a taky se snažím najít mentory, kteří můžou mi pomoct z některé oblasti, které chci řešit v životě. A tak vidím, že jako učenictví je spíš ty základy, hlavně pro křesťana, když roste, a mentoring může být více specifické. A to může být jako v oblasti křesťanství, ale i v sekuláru.
0: Vnímám to tak, že v jedné fázi se více učíš a pak to, co ses třeba naučil a žil, můžeš zase učit druhé. Je pro tebe možná bližší ten způsob, že se rád učíš nové věci, anebo že rád potom aplikuješ a předáváš to, co tobě funguje do života druhých?
1: Já bych řekl, jako rád učím nové věci, ale taky chci umět věci pořádně, než je předávám dál, tak já jsem pomalejší v tom a chci být jistý, než se snažím předat něco, které jsem se učil, tak asi oboje jsou důležité pro mě. Jako když vidím, že když se jenom učím, tak mám tendenci mít úplně plnou hlavu a i tam je riziko pícha a další věci, ale když se snažím předat dál to, co jsem se učil, tak zjistím často, že ani tak dobře ty věci neumím. Mm-hmm. Že a další pak mají otázky a nevím, jak odpovídat na ně. A je to proces, kde se můžu učit ještě více. Mm-hmm.
0: Nastínil jsi to svoje vnímání, jak vnímáš učednictví, jak vnímáš mentoring. Když jsem se díval na stránky České asociace mentoringu, tak ti jej charakterizují jako účinný způsob předávání dovedností. Když to v tom učednictví více vnímám, že předáváme a otevíráme celý svůj život, jak jsi o tom mluvil. Předpokládám, že těch dovedností se předává celá řada. Jak v druhých pěstovat tu dovednost žít a také předávat dobrou zprávu o Ježíši svým životem i svými slovy?
1: No, s manželkou říkáme, že když pracujeme s vedoucími, hledáme lidi, kteří jsou fat. V angličtině to znamená tlustý, ale to znamená jako faithful, available, teachable. A to znamená jako faithful, jako věrný. Hledáme lidi, kteří jsou věrní, že dělají to, co říkají. Pak jsou available, jako dostupní, že mají čas se potkat a můžeme rozebrat věci. A pak jsou teachable, to znamená jako učenliví, a že oni jsou otevřeni jako k zpětnou vazbě, jsou otevřeni změnit věci v životě a vidíme, že když můžeme se potkat s takovými lidmi, tak to má velký význam pro nás, že ty lidi jsou jako otevřeni a přemýšlejí, jak může žít jinak, a pak jo, ty rozhovory mají úplně jiný význam, když probereme věci a pak časem ty lidi říkají, chtěl bych tohle změnit nebo tohle dělat jinak, a jako modlím se za toho člověka, nevím, jak sdílet svůj vírus s nimi, a je super jako diskutovat nad tím a říct, tak co můžeš dělat, co bys mohl dělat jinak, a má to smysl. Taky vidíme, že když strávíme čas s těmi lidmi, někdy potřebují povzbuzení, potřebují jiný pohled na ty věci, a vidím, že jedna role pro nás je, že můžeme povzbudit, aby drželi svůj zrak na Ježíše. I když někdy věci jsou těžké a neví, jak dál v nějaké situaci, tak je důležité vidět, že je v tom Ježíš a že nejsou sami. Jo, a nezapomíná jedna to, že Ježíš je tam s nimi.
0: Na webu té zmíněné asociace je také napsáno, mentorem může být každý, kdo disponuje expertízou v určité oblasti. Tak co je tvoje expertíza, pokud to tak můžeme nazvat?
1: No, vím, že jsou věci, které Bůh mi dal, které jsou přirozenější pro mě, ale vidím, že pořád se učím v tom. Tak asi jedna věc je, jak vést někoho v tom procesu učenictví. Jo, jak pomáhat někomu růst ve víře, který je nový ve víře. A to znamená jako spousta času, spousta setkání a rozhovoru a otázky, odpovědi. Tak to vidím jako jedna věc. Taky, co to znamená být vedoucí mládeži, protože jsem to zažil osobně, vím, že to není vůbec jednoduché, a taky bych řekl, že vůbec jsem nebyl expert v tom, že spíš jsem pořád hledal, co mám dělat a kdo může mi pomoct, tak spíš mám hodně empatie pro ty, kteří vedou, a vím, že to není jednoduché. A taky mě baví jako poznat nový lidi. Buď ve škole, když občas jako navštívím třídy angličtiny a mluvím o English Campu, nebo se snažím držet kontakt se studenty. Jako baví mě poznat nový lidi a baví mě jako se bavit o tom s lidmi, když oni přemýšlí, jak můžou zkusit nové způsoby, jak poznat lidi nebo pozvat je do mládeže.
0: Ty osobně vyhledáváš aktivně lidi, kterým by ses mohl věnovat, a nebo se ti sami ozývají a hromadí a máš pořadník?
1: Já bych řekl oboj. Já hledám a zároveň lidi občas jdou za mnou. A myslím, že obě jsou potřebné. Mm-hmm.
0: Mentoring nebo učednictví, věřím, že může přinést mnoho dobrého, a to na obou stranách, jak pro toho, kdo něco předává, tak pro toho, kdo se učí nebo něco přijímá. Tak z tvého pohledu, jaké vnímáš benefity mentoringu?
1: Já vidím, že já sám jako hodně rostu, když dělám ten mentoring. Často ten druhý má hodně těžké otázky a nemám odpovědi. A často říkám, to je dobrá otázka, tak budu o tom přemýšlet a dám ti vidět příště, jestli mám odpověď. A to mě hodně pomáhá jako přemýšlet o své víře, jako čemu věřím a proč. Protože spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale když někdo jiný má jiný pohled, tak to může pomáhat v tom chápání. A tak věřím, že to má smysl pro toho, který chce mentoring, že už má nějakou oblast v životě, kde chce pomoct a je motivován a má odvahu prosit za pomoc. Tak kdykoliv někdo je ochotný se potkat a probrat ty věci, tak já jsem vždycky pro, jako v tomhle vidím jako hodně velký význam.
0: Mentora vnímám jako toho, kdo jde druhým příkladem. Je tato skutečnost pro tebe radostí nebo určitým břemenem a výzvou?
1: Já bych znovu řekl jako oboj. Je to radost, je to výzva. A je to super, že můžu být příkladem pro další, ale taky vím, že to, jak žiju, jak se chovám, není vždycky ideální a jako musím dávat pozor na to, jak žiju, jako co říkám a jak se chovám, ale zároveň vidím, že je to důležité pro ostatní mě vidět, když nejsem úplně svatý a to může být povzbuzený pro mě taky, že každý jako zápasí z věcí a jo. A já jsem si uvědomil jednou, když jsem mluvil s vedoucím mládeže a já jsem hodně naslouchal a dělal jsem to jako několikrát s ním, když jsme se potkali. A pak asi za pár měsíců on řekl, brady, já mám takovou depku, když se potkáme, protože mám pocit, že ty máš všechno v pořádku a já mám tolik problémů v životě. A jsem zjistil, tyjo, já sám musím více sdílet, jaké zápasy mám, protože jsou tam pořád, ale někdy jako poslouchám hodně a nemluvím tolik, ale vidím, že je důležité pro mě taky mluvit o tom, když jsem to nezvládl, anebo moje slabosti, nebo věci, v kterém nejsem jistý.
0: Z toho vyplývá, že i pro fungování takového vztahu je důležitá ta otevřenost, nějaká autenticita, ale i určitá zranitelnost. Tak přemýšlím o tom, jestli třeba někdo zklamal tvoji důvěru v tom vztahu, nebo jestli to někdy v rámci toho mentoringu nevíde, že si prostě ti lidi třeba nesednou a musí se to ukončit dříve, než byste chtěli, nebo jsou to všechno pozitivní příběhy?
1: No, naštěstí se mi to nestalo, že někdo mě zrádil, nebo že prostě zlomil můj důvěru, ale vím, že když se bavíme, vždycky říkáme, jako, hej, to, co probereme, zůstane tady a neproberu to jinde s dalšími lidmi, tak hned na začátku je tam důvěra a akce, aby to byl bezpečné místo, kde se můžeme bavit o čemkoliv a nebudu se bát.
0: Mnohdy se v křesťanských kruzích řeší, jak skloubit dohromady rodinu, práci, službu v církvi, koníčky a podobně. Jak to propojení vypadá u tebe a jakou roli v tom hraje služba v klubu Maják, ve které stojíš společně s manželkou?
1: No, bereme službu jako požehnaný, že je super, že to můžeme dělat, že máme důvěru od ostatních, že můžeme pracovat s těmi studenty. A zároveň vidíme, že musíme dávat pozor, abychom měli ještě energii a čas pro svoje děti, pro rodinu a nesloužíme pořád a pak jsme úplně hotovi a doma nemáme energii na nic. Tak je v tom jako balanc, ale zároveň vidíme, že a naše děti jsou jako součástí té misi, které děláme, tak je super, když můžeme pozvat studenty k nám domů, když můžeme dělat nějakou akci a vzít děti tam. A když děláme English camp v letě, tak naše děti tam jsou s námi. A je super, že oni ví, že taky hrají roli v tomhle. Že se modlíme za studenty spolu, modlíme se za ty aktivity a naše děti ví, že to není jenom něco, které jako rodiče dělají, ale taky mají roli v tom.
0: A když bychom se trochu více podívali na ten klub Maják, tak je něčím specifický, nebo v čem to spočívá, s jakými dětmi nebo teenagery pracujete?
1: No, jako na Majáku, tam je dost studentů, kteří nevyrostli v křesťanských rodin a nevím přesně, jaký procent, ale jako je to někdy asi půl na půl, ty, kteří vyrostli v křesťanské rodině, ty, kteří ne. A snažíme se dělat ten klub, aby všichni mohli být otevřeni v tom, kde jsou. Že nemusí nějak říct správné heslo, aby tam byl vítán. A taky jako vidíme, že diskuze je hodně důležité, že když máme ty mládeže, kde je nějaké kázání nebo slovo a chvály a modlitba, tak chceme tam, aby taky byl diskuze, aby studenti mohli reagovat na to, co slyšeli. Aby to nebyl jenom povídání ze předu a pak všichni nějak musí s tím souhlasit, ale chceme nechat prostor, aby studenti vyjádřili svoje názory a položili svoje otázky a aby to byl takový

0: doprovázeny, že chceme, aby vedoucí mládež měli s kým se bavit. Děláme mentoring, kde si můžu učit nové věci a děláme coaching, kde můžu přemýšlet na hlas a položíme otázky, abychom jim pomohli posunout dopředu. A pak jako krizové intervence, když je nějaký problém nebo pastorace, a pak jako rozhovory o mládeži s vedením sboru. To děláme jako v regionu a pak na Majaku to taky děláme, ale taky se scházíme s těmi studenty a probereme ty otázky, které oni mají. A jsou noví věřící nebo věřící delší dobu, a nebo ještě hledají a mají hodně otázek.
1: Čím bys na závěr povzbudil třeba někoho mladého, kdo poslouchá toto vydání Hlásky a má pocit, že nemá kolem sebe lidi, které by třeba chtěl oslovit, kteří by se mu mohli věnovat, má třeba pocit, že je sám, že by chtěl nějak růst a nejde to, co jde v takové situaci dělat?
0: Jo, a jde za někým, kde vidí nějakou živou víru a pokud jo, musíte hledat dál, tak ať hledáte, protože vím, že Bůh má plán pro každého a jako mě mrzí, že jsem nepotkal takové lidi až, jako já jsem je potkal až na vysoké škole, ale kdybych je mohl potkat dříve, byl by to super, tak jenom povzbuzený a jdete za někým, kde vidíte, že tam je živá víra. Jo, ať se nebojte položit otázku, jestli ten člověk by mohl vás vést nebo pomáhat lépe jako růst ve víře, nebo pokud máš otázky v životě, tak zkus je položit a uvidíte, co se stane.
1: Dnešní rozhovor je u konce. O dobré zprávě, mentoringu a učednictví jsem si povídal s Bradem Kasparem. Díky, že jsi přijal pozvání, že jsi sdílel to, co tebe Pán Bůh naučil, i to, co můžeš ty učit druhé. Přeji ti, ať ti zůstane ta touha budovat mladou generaci, ta touha následovat Ježíše a být dobrým svědectvím tam, kde tě postavil.
0: Díky moc, Kubo.
1: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Předchozí vydání Hlásky najdete v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo na Spotify. Můžete rovněž sledovat instagramový profil Pořad Hláska a zůstat s námi v kontaktu. To je pro dnešek vše. Buďte s Bohem.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Osobní zkušenost s učednictvím, mentoringem i životem pro Krista a pro druhé lidi předával v pořadu Hláska misionář Brat Kaspar, který je aktivní součástí církve Bratrské Maják ve Vsetíně. Další Hláska nás čeká ve středu v 11 hodin 15 minut. Vydáme se prozkoumat Mův Zlín.

Bůh se oslavuje v každém z nás v našich životech a také nás propojuje. Jsme tu pro sebe navzájem, můžeme podpírat jeden druhého. K tomu nás zve skupina For King and Country.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Bůh k nám promlouvá slova, která mění, která nám mohou svítit na cestu, tak jako maják. A tak i my můžeme být těmi majáky, které svítí na cestu druhým lidem. Mějme otevřené dveře do kořán, zpívá Jesse Dipper.

Dnes, když pořádáme nějakou konferenci, přednášku nebo nějaké setkání s lidmi, zajišťujeme jídlo pro všechny a není to až takový problém. Ale v době Ježíšově, když učedníci poslouchali s velkým davem nahoře Ježíšovo kázání, na jídlo zapomenuli. Do zázraku nasycení zástupu, namnožení pár chlebů a rybek se vypravíme po 22. hodině. Budeme v Markovém evangeliu studovat tuto část a s Jáchymem Kondášem. Do té doby ještě několik písní. Víte, buďte s námi a nechte se nasytit Božím slovem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na

Desátá hodina večerní nás vezme ve vysílání Rádia 7 do Markova Evangelia. Já předávám slovo Petrovi Vaďurovi a Jáchymu Kondášovi, kteří nás provedou další částí výkladu tohoto textu a dostane se na nasycení zástupu. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi v pondělí 11. května Pavel Kohl.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje ve vysílání Rádia 7 Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Před námi je 8. kapitola. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem pročítáme celou tuto biblickou knihu. A Jáchym Gondáš je hostem také našeho dnešního pořadu. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 8. kapitole. Máme před sebou nasycení 4000. My už jsme jedno nasycení v Markově evangeliu četli. Jak významný je kontext tedy té 8. kapitoly? Co je důležité vědět o tom, co je v těch předchozích 7 kapitolách?
1: Tak určitě v tom postupném čtení Markova evangelia nemůžeme se obejít bez toho, co předchází, protože Marek předkládá Ježíše jako postavu tajemnou, postupně se nám zjevující skrze nejrůznější události a skrze nejrůznější jeho výroky, ale zejména jeho jednání. A tady je pro nás také pro porozumění toho, proč vlastně je tam podruhé velmi podobný, skoro totožný text, je podstatné vědět, co předcházelo. Ale zejména je to taková dvojice těchto dvou textů, které nějak spolu souvisí. Každý vyjadřuje trochu odlišnou zvěst, i když ve své podstatě vlastně podobnou. Je to zvěst o šíření evangelia v tom prvním případě po celém Izraeli. Týká se to společenství Izraele, protože to množství lidí, kteří se tam schází, a také celý ten další související text různými momenty ukazuje na to společenství Izraele. A tady je to rozšíření ještě širší, univerzálnější vlastně na celé stvoření. To je, myslím, takovou základní podstatou toho druhého vyprávění o nasycení. A to je ten kontext, který musíme vnímat. Na druhou stranu ten kontext nám ukazuje také do budoucnosti, respektive přichází z budoucnosti, a tím kontextem je praxe církve. To praxe eucharistická, praxe večeře páně, společného stolování, a odkazy na tuto praxi v tom dnešním textu nacházíme a bez nich se také neobejdeme.
0: Přečteme tedy první část 8. kapitoly od 1. do 21. verše. Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě, vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli: odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil? Zeptal se jich: kolik chlebu máte? Řekli: 7. Nařídil tedy zástupu usednout na zem. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček, vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 4000, pak je propustil. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanutských. Přišli farizové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen 1 chléb. Domlouval jim: hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim: proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu: 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu: 7. Řekl jim: ještě nechápete.

0: V pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, my jsme už na začátku zmínili, že to nasycení zástupu je zde vlastně už podruhé v Markově evangeliu. Jak se liší tento příběh od toho, který jsme si četli v 6. kapitole?
1: Na první pohled ten rozdíl příliš velký není a skoro by se mohlo zdát, že je to až určitá nešikovnost Markova, se kterou vlastně docela podobnou zápletku znovu opakuje, aniž by k ní přidával na první pohled něco zásadně nového. Ale my už víme, že Marek není žádný nešika v té literární oblasti a proto musíme přemýšlet nad tím, proč právě tak nápadně podobné oddíly se tady objevují. A ten rozdíl nacházíme především v těch počtech, v tom, kolik zbývá těch chlebů, které nám ukazují na to, že pokaždé se tedy ten text orientuje na jiné společenství. V prvním případě na ten kontext izraelského společenství, společenství 12 kmenů Izraele. A v tom druhém případě, kdy se tam objevuje sedmička, tedy číslo určité úplnosti, komplexnosti, tak je ten kontext ještě větší, přestože to číslo je menší, tak naopak to ukazuje na celek stvoření. Souvisí to se stvořením v sedmi dnech, s tou celistvostí stvoření. To je první věc, která je podstatná, proč má smysl, aby tam ta vyprávění stála vedle sebe. A ten druhý důvod, proč to tak je, určitě souvisí s tím, jak jednají učedníci. Právě v té prostřední části Markova evangelia se opakovaně zdůrazňuje určitá zatvrzelost učedníků, natvrdlost, jejich neschopnost porozumět správně tomu, co Ježíš říká, co ukazuje svým životem. Proto i právě tak tvrdě se opakuje znovu ta samá lekce, která ale opět její výsledek není příliš dobrý ve vztahu k učeníku. Oni znovu nechápou, znovu se propadají do obav, do neschopnosti chopit se iniciativy a to pak Ježíš také reflektuje v tom závěru toho textu, který jsme četli.
0: Tady při tom nasycení 4000 zástupů se pohybujeme v oblasti, která už nepatří k židovskému pravověří. Je to někde v oblasti Dekapole, čili na druhé straně Genezareckého jezera, kde bylo to obyvatelstvo už spíš pohanské než židovské. Má to nějaký význam?
1: Určitě to souvisí právě s tím, že Ježíš přichází jako ten, kdo nasytí zástupy i tam, kde už končí vlastně to společenství pravověří, to izraelské společenství. Ukazuje, že ta hranice jeho zájmu není tak těsná, ale že ji prostupuje dál a to nám naznačuje, že vlastně evangelium nemá ohraničení. My vidíme, že Ježíš často ukazuje, že ta hranice, která je nastavená na společenství těch našich, těch insiderů, je mu těsná, ale nějakou vnější hranici vlastně nenacházíme, což potom v průběhu doby vedlo k tomu, že církev ten rozsah Ježíšova významu stále víc a víc domýšlelo do větší vzdálenosti, do větších důsledků, nejdříve na všechny lidi, postupně dnes možná aktuálně domýšlí Ježíšův význam také pro tu nelidskou část stvoření, na to, jak by mělo vypadat zvěstování evangelia zvířatům, rostlinám, i když to zní možná zatím stále ještě velmi zvláštně, ale tím, jak přistupujeme ke stvoření, tak zvěstujeme evangelium. A také se s tím pojí myšlenka toho kosmického významu Krista. To jeho významu, který přesahuje to, co zatím známe a pokračuje až někam do nekonečna, bez limitu, bez ohraničení.
0: Když Ježíš rozděluje chleby, tak je zde popsán ten postup. Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. A každému čtenáři písma tady okamžitě naskočí, že přesně takto je popsána Večeře Páně.
1: A samozřejmě zase nás nejenom ten text Večeře Páně, to ustanovení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky napadá, ale také kontext povolání diakonů, který zase nacházíme v knize Skutků, A víme, že i takto vypadala ta praxe, pravděpodobně eucharistická praxe v rané církvi, že vlastně episkop byl tím, který rituálně zahajoval tu večeři a potom to samotné vysluhování se už přesunulo na ty diakony, případně na starší toho sboru. A tak postupně se vlastně dostávalo to jídlo, ten chléb a víno se dostávalo mezi ty ostatní. A to, že to má tu liturgickou podobu, to, že to upomíná na právě Ježíšovo stolování s učedníky na praxi církve, to je důležité, protože my vidíme, že to není jenom text o nějakém fyzickém sycení lidí, kteří mají hlad, ale má nás to trknout, má nám dojít, že to nějak souvisí právě s eucharistickou praxí a to znamená, že to nějak souvisí s životem církve. To znamená, opět je to text, který velmi silně z Markova evangelia vystupuje jako svědectví o církvi. Není to historický záznam nějaké události týkající se Ježíše bezprostředně, ale souvisí to s naší praxí i s naší dnešní praxí a je legitimní ten text vztahovat k naší liturgické praxi právě slavení památky Večeře Páně. Je to, myslím, důležité, protože tady se objevuje motiv, který z Večeře Páně často mizí nebo i zcela vymizel, a to je právě ten služebný, diakonický rozměr Večeře Páně, která sytí ty, kteří mají hlad. Není určena jenom pro to vnitřní společenství, není určena jenom pro učedníky, ale má rukama učedníků vycházet ven, má se dostávat k těm, kteří potřebují, a to dokonce nejenom k těm věřícím, ale k těm, kteří stojí i za hranou, to znamená k celému tomu stvoření, které nás obklopuje. To je motiv, který vůbec není v naší praxi Večeře Páně samozřejmý. Víme, že spíš církev měla tendenci střežit si Večeři Páně jako určitou svoji intimní chvilku a bylo důležité, aby se nedostalo z toho obecenství kolem stolu Páně nic tam, kam aspoň tak se církev domnívala, to nepatří. Tady vidíme takový prostupující do všech stran se rozšiřující pohyb vlastně toho pokrmu, který odchází od svého zdroje k těm, kteří ho potřebují.
0: Možná kdyby u Ježíše byl nějaký dnešní poradce významného politika, tak by mu řekl, tak teď si nasytil zástup, tak to využij a teď jim řekni tedy to důležité, co mají od tebe slyšet. Nikdo takový tam nebyl, Ježíš rozdal jídlo se svými učedníky, usedl na loď a odplul. To se zdá být nerozumné, že nevyužil té situace.
1: No a je to možná právě v tom, že máme tendenci vnímat ten akt samotný jako přípravu pro něco, co by mohlo nastat. Získání si lidí na svou stranu, něco jim dáme, něco jim nabídneme, v něčem jim pomůžeme a teď už jsou naši a můžeme s nimi dál pracovat, jako s nějakým materiálem je opracovávat. A trošku nám v tom mizí, že Ježíš řekl, co chtěl říct a co mělo být řečeno právě tím nasycením toho zástupu. To je ta zpráva, kterou dostávají. To, že ten, kdo je v nouzi, ten nachází u Boha zastání, nachází u něj pomoc a to pomoc, která nevyžaduje žádné splácení, nevyžaduje žádnou odpověď z naší strany, dokonce nevyžaduje ani, abychom se hlásili k nějakému společenství křesťanů nebo k společenství židů, pravověrnému společenství. To znamená, to Ježíšovo jednání samo o sobě je tou zprávou, je tím evangeliem. A někdy naopak to bývá i v praxi církve, takže ta slova, která potom doplňujeme, zatemňují to, co by mohlo být zřetelnější jenom z toho jednání. Nemusí to tak být vždy, ale často to tak bývá, že tím slovem zatemníme to, co je vlastně výmluvné a zřetelné spíš z docela obyčejných věcí, které uděláme.
0: Je nápadné, že jak při tom prvním nasycení zástupu, tak i při tomto druhém Ježíš neodchází někam pěšky, ale odplouvá na lodičce. Proč?
1: To zase ten motiv, který už jsme pozorovali dřív, a to je Ježíšova distance, kterou si uchovává. On přistupuje k člověku velmi těsně, velmi nablízko, tak jak nikdo jiný, když se ocitá ve společenství někoho, kdo je nečistý rituálně, kulticky nečistý, ohrožuje ho tím, tak Ježíš nedrží odstup, ale přistupuje na dotek a právě tím uzdravuje, skrze ten dotek uzdravuje. Ale zároveň vidíme, že si udržuje odstup v tom smyslu, že nechce být pohlcen něčím. Nechce se nechat pohltit těmi, kdo v něho věří, nechce se nechat pohltit těmi, kdo na něm zakládají svou naději, protože ví, že tak už by jim nepomohl. Nepomohl by jim, kdyby se stal nějakým amuletem, nějakým totemem pro ty, kdo ho chtějí uctívat. A proto vždy u něho vidíme ten pohyb toho vzdalování se, odcházení. Právě v té prostřední části Markova evangelia velmi silně a můžeme to oprávněně vnímat jako určitou přípravu, určitou předzvěst Ježíšova na nebevstoupení, kdy vlastně je stále s námi, stále přítomný, ale přitom si udržuje odstup, který nám znemožňuje s ním manipulovat, znemožňuje nám přivlastňovat si ho a znemožňuje nám nechat Ježíše žít náš život, protože křesťan není volaný k tomu, aby nechal Ježíše žít svůj život, ale aby žil Ježíšův život. Je to vlastně opačný pohyb. To, co to po nás chce, je mnohem větší iniciativa, mnohem větší aktivita a my nemůžeme delegovat svou víru, svou zbožnost, všechny své naděje na nikoho, ani na Ježíše a nechat ho, aby to všechno vyřešil za nás. Někdy se toto právě plete s tou zástupnou smrtí Ježíše Krista. On si říká, on trpěl za nás. Ano, je to pravda, to ale žádným způsobem neznamená a nemůže znamenat, že se nás to už nijak netýká, že už to s námi nemá nic společného, je to jednou provždy vyřešeno a my už s tím nemusíme nic mít. To, že Ježíš trpěl za nás, znamená, že trpěl s námi, trpí s námi a že my v tom našem utrpení a v té naší cestě kříže nejsme sami. On zakládá tu naději té cesty, ale nemůžeme to všechno vrhnout jen na něj. A proto je důležité, že Ježíš odchází, tady odchází zase na druhou stranu jezera, přeplavuje se na druhou stranu jezera, pravděpodobně ono to místní označení vlastně nejsme schopni úplně přesně rekonstruovat, pravděpodobně je to místo někde poblíž Magdalena, západním břehu Galilejského jezera.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme dnes v pořadu ke kořenům 8. kapitolu Markova evangelia. Od 11. verše jsme si přečetli úryvek, ve kterém přicházejí farizeové za Ježíšem a začínají se s ním přít. Žádají po něm znamení z nebe. A zde je vysloveně napsáno, a tak ho pokoušeli. Proč to ti farizeové dělali?
1: Tak ta motivace toho, proč žádá člověk znamení z nebe, je asi trvale stejná. Je to potřeba nějaké vlastní jistoty, nějakého ubezpečení o tom, že Ježíš skutečně je tím, kým se zdá být, nebo že ty pocity, které v nás vyvolává, ty naděje, které v nás vyvolává, jsou oprávněné. Nemyslím si, že by farizové museli nutně Ježíše pokoušet s nějakým špatným záměrem. Oni ho možná pokoušeli v tom, že chtěli, aby dělal něco, co on nechtěl dělat, čím se nechtěl zaštiťovat. Stejně jako odmítal to pokoušení na poušti, tak i tady je vábený k tomu, aby jednal jinak, než je pro něj přirozené, než je přirozené pro tu jeho cestu. A myslím, že to pokušení se týká nás všech, že se týká i křesťanů. Nevím, jak ostatní, a já taky někdy hledám oporu pro svoji víru právě v tom, že si říkám, Pane Bože, dej mi nějaké znamení, nějak mě to ukaž. Teď už tolik ne v té otázce, ukaž mi, jestli jsi nebo nejsi, ale třeba v nějakém konkrétním rozhodování v životě. Jestli jsem se rozhodl správně, jestli to je správný směr, kterým jsem se vydal. A vlastně toužím po nějakém ujišťování. Jenomže problém je v tom, že to ujišťování se vlastně vnitřně rozchází s tím, co to je víra. Buď může náš životní postoj být životem víry, která se otevírá, není naplněná vlastně žádným obsahem. Je to, když to řeknu vulgárně, takový prázdný pytel, ve kterém děláme prostor pro Boha. A nebo zakládám svůj život na nějakém obsahu, který jsem buď získal od Boha jako znamení, anebo jsem ho někde vyčetl, někde jsem si ho uplácal z něčeho. A nezbytně se z takového základu, ale potom v mém životě stává modla, stává se z něho něco, co je už nehybné, co se nemůže nijak změnit. A je to takový prostě pevný kolík, kterým jsem zakotvený do země a nemůžu se už pohnout dál. A to je právě podstata víry. Víra si nedělá ty obsahy. Zůstává otevřená, principiálně otevřená, ať se děje, co se děje. A myslím, že to je někdy nedorozumění, že si myslíme, že víra je iracionální, že musí být iracionální, že vlastně čerpá svou energii z toho, že svou životaschopnost právě z toho, že je to takový bláznivý výkyv člověka, že to není nic rozumného. Ale základ není v té iracionalitě, ale právě v té prázdnotě. V tom, že se nenaplňujeme žádným obsahem, ale necháváme Boha, aby vstupoval do našeho života svobodně a naplňoval tu naši víru, vedl nás, směřoval nás svobodně nějakým směrem, kudy chce. Farizeové vlastně jako chtějí obejít tu cestu víry v tuto chvíli a chtějí, aby Ježíš jim nějaký ten pevný základ dal. Možná i v dobré naději, že když se to stane, tak mu uvěří a budou ho následovat. Před nějakým časem oslovil člověk, který mi nabídl, že by mohl uspořádat v našem sboru přednášku nějakého svého známého, nějakého přírodovědce věřícího, a říkal, on má důkazy boží existence a to by mohlo být velmi užitečné, o to by se dalo opřít nějaké zvěstování další. Říkal, to mě nezajímá, to je v rozporu s tím, jak já rozumím víře. Za prvé na takové důkazy nevěřím a za druhé si myslím, že to je nepochopení toho novozákonního textu a kontextu, v kterém stojí.
0: Zvláštně, jak to tady Marek krásně poskládal, nasycení 4000 je evidentní znamení, načež přicházejí farizové, kteří pravděpodobně o tom nic nevědí a vyžadují znamení. A přestože Ježíš nebyl předtím žádán, aby nasytil 4000 lidí a nasytil je, tak teď, když je žádán, aby něco udělal, tak to prostě odmítne. A tady dokonce ta Markova verze říká, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. V jiných evangeliích čteme alespoň

0: tom, že jim říká, nežli znamení Jonáše proroka. A tady není nic prostě.
1: Zase mě to připomíná ten text Ježíšova pokušení na poušti, kdy to, co mu vlastně ďábel nabízí a co Ježíš odmítá, to všechno jsou věci, které potom nějakým způsobem docházejí naplnění a realizace v tom Ježíšově životě. Když mu říká, proměň si tady ty kameny na chleba, Ježíš říká, ne, to nebudu dělat, ale právě v těch místech, kde čteme o nasycení zástupů, tak se objevuje ten motiv vlastně zázračného rozmnožení jídla. Když mu říká, postaví ho na vrcholek chrámu a říká mu, to všechno ti dám, dám ti celý svět, takže říká, to nechci. A přitom věříme, že v tom momentu, kdy Ježíš byl vyvýšen na kříži, tak mu patří celý svět. Takže zase jsou to momenty, kdy Ježíš nějakou věc odmítá kvůli jejímu kontextu, kvůli tomu, odkud vychází, kvůli motivaci, a ne kvůli té věci samotné. Je to další překážka proti tomu, abychom chápali evangelium příliš technicky. Hledáme odpovědi na to, co je správné a co není správné, a chceme slyšet ano nebo ne. A nezajímá nás kontext. To je celý problém křesťanské etiky. Vždycky se ptáme, je rozvod v pořádku nebo není v pořádku. Stejně jak se ptali farizeové, zákonníci. A chceme slyšet ano nebo ne. Ale nezajímá nás konkrétní situace, nezajímá nás kontext, nezajímá nás člověk, který přichází v té konkrétní situaci a má nějakou nouzi, má nějakou historii osobní. A to Ježíš odmítá. Je to totiž nejenom v rozporu s jeho učením, s božím jednáním, ale je to i v rozporu s celou tou dlouhou židovskou tradicí, která také odmítá takové pojetí jednoduchosti a přehlednosti. Protože Pán Bůh jedná přece jen jinak a zajímá ho každý jeho jménem. Už si nevystačíme bez těch jmen, nemůžeme si vystačit jenom s těmi jednoduchými pravidly. A proto také v určitý moment Ježíš žádné znamení nedá. Neznamená to, že nechce dávat vůbec žádné znamení nikdy, protože těch znamení dává mnoho, ale není to odpověď na určitou zakázku. Není to proto, že vznikla poptávka, tak Ježíš bude teď plnit nějaké úkoly a bude předvádět svou moc. Tak nejedná Ježíš, tak nejedná Bůh. To znamená, ptejme se vždycky po kontextu. To zase podobný příklad je modlitba. Když Ježíše se ptají učeníci na modlitbu, tak ta jeho pozornost není, to těžiště té jeho pozornosti není na těch slovech, není na té formuli, i když my to tak někdy vnímáme, ale je na té motivaci a na tom kontextu. Když se modlíte, tak se nemodlete takto, ale modlete se jinak. Dělejte to za těch a za těch okolností s tou a tou motivací. Čili nehledejme v písmu odpovědi ano a ne na nějaké naše etické otázky, ale nechme naše srdce, aby nebylo zatvrdlé, nechme naše srdce, aby bylo podobnější srdci Krista a hledalo konkrétního člověka.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Ke kořenům, ve kterém si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Ježíš se opět ocitá na lodi a odjíždí zase na druhý břeh. A zde se nám rozvíjí zajímavý příběh. Učedníci zapomenou vzít sebou chléb, na lodi mají jenom jeden chléb a teď se kolem toho začínají nějak bavit. Ale Ježíš jim říká, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Dochází zde tedy k nedorozumění. Oni mluví o chlebu fyzickém, zatímco Ježíš mluví o kvasu farizeů a kvasu Herodova. Co měl Ježíš na mysli?
1: Je to zase takový typický příklad toho, jak novozákonní texty spojují různé roviny toho významu. No ono vlastně to není ve skutečnosti tak, že by to fyzické pochopení hmatatelného materiálního chleba bylo špatné, bylo to nepochopením a nějaký přenesený metaforický význam by byl správný. Většinou ty vrstvy fungují vedle sebe a stejně jako u toho nasycení zástupů je podstatný ten metaforický význam, ale stejně tak je důležitý také ten význam toho nasycení hladového člověka. To nám právě někdy mizí a zůstávají nám potom z toho jenom ty metaforické skořápky, které nenaplníme žádným obsahem. To je taková ta dobročinnost bez obsahu, která nic neudělá, jenom se o tom mluví. Tak stejně tak i tady můžeme vidět oba dva ty významy. Oni mají hlad, obávají se, znovu se objevuje jejich strach z budoucnosti a to je důležitý motiv a Ježíš je varuje před tím, jejich strachem varuje před tím, že opět upadli do toho protikladu víry, protože to už jsme u Marka viděli, že protikladem víry není nevíra, ale strach. A zároveň je tam ale rovina, kdy Ježíš mluví v metaforách, když mluví o kvasu farizeů a o kvasu Herodovu, tak tím vlastně ukazuje na určitý způsob existence, na určitý způsob přemýšlení a jednání. Příklad toho přemýšlení jsme viděli právě v tom předchozím textu, kdy po něm farizové žádají znamení. I tady cítíme, že učedníci by možná byli rádi, kdyby opět Ježíš nějak viditelně jasně zasáhl, znovu to nějak všechno vyřešil a vlastně se tak dostávají na stejnou rovinu jako ti farizové. Chtějí důkaz, který by zároveň pro ně byl záchranou ne v jejich konkrétní situaci, ale také v jejich budoucnosti. Oni se bojí, že to jídlo dojde, už dochází a co bude potom. A předtím také Ježíš varuje před tou orientací, ustrašenou orientací na to zabezpečení se. To je ostatně silný motiv i na jiných místech evangelia. To, že jim připomíná v tom, co říká, že jim připomíná ty události rozmnožení chlebů, no, nasycení zástupů, tak to můžeme vnímat tak, že Ježíš říká, už jste to přeci viděli, to znamení o té moci jste dostali a to by vás mělo zbavit strachu. Jenomže problém je v tom, že učedníci to nevnímají jako znamení, ale jako prostě automat, ze kterého vypadne ta potrava ve chvíli, kdy je hlad. A to je nedorozumění, které hrozí každému z nás, že budeme boží moc vnímat nikoli jako upokojující znamení, které nám má přinést klid také ve chvíli, kdy se bojíme a kdy začínáme mít nedostatek, ale že ji budeme vnímat jako automat, který nám má poskytnout pomoc v tu chvíli, automaticky, jednoduše, nějak mechanicky. Poprosíme a v tu chvíli přijde ten kýžený výsledek. A to je hrana, která je velmi citlivá, která se prolíná celým evangeliem. Ježíš uzdravuje, ale neznamená to, že každého z nás uzdraví. To je nedorozumění. Ježíš nasycuje hladové a neznamená to, že každého z nás nasytí. Je to znamení, které nám má dát pokoj. Má nám přinést určité vnitřní rozpoložení a posílit naši víru, ale není to tak, že Pán Bůh bude všechno dělat za nás.
0: Výtka, kterou zde Ježíš učedníkům adresuje, je velmi tvrdá. On jim říká, je vaše mysl zatvrzelá, ale v řeckém textu čteme, je vaše srdce stvrdlé. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. To je přímo citát z proroka Izajáše ze 6. kapitoly, kde byl prorok povolán do služby a Hospodin jej posílá k lidu, aby lidu něco říkal, ale lid ho nemá slyšet, mají být naopak zacpány jejich uši, zaslepeny oči, má se jim zatvrdit srdce, aby nepochopili, neobrátili se a nebyli uzdraveni. A tady vlastně Ježíš vychází z toho, vy jste pořád ještě zatvrzelí, vy jste pořád ještě v tom stavu, kdy Izrael nepoznal svého Hospodina.
1: Právě zase další z těch míst, které ukazuje, že víra není něco, není nějaký konstantní stav, ve kterém se člověk nachází. Oni učedníci projevili svoji víru. By trošku nepříjemné je podceňovat a někdy z nich děláme takové hlupáky, úplně nevěřící. Ten motiv u nich je, ale není tak výrazný, není to jediný motiv. Vidíme, že často projevili obdivuhodnou víru, třeba právě ve chvíli, kdy se vydali za Ježíšem. Ale ta víra není nějakou konstantou, ale právě se proměňuje, často mizí pod tlakem určitých událostí, určitých situací. On nedávno přišel člověk do sboru a když jsem se s ním potom bavil po bohoslužbě, tak hned první věc, kterou mi říkal, já jsem nevěřící, aby jsem pochopil, s kým mám tu čest. A já jsem mu říkal, já jsem dnes věřící, ale prostě někdy jsem taky nevěřící, to se mi stává, když se dostanu do úzkých a ztrácím naději, ztrácím odvahu, tak najednou zjistím, že jsem nevěřící, tak se potom zase vracím k té víře. Já myslím, že to se učedníkům děje. Nevím, jestli se dá říct, že zůstali v tom neprobuzeném stavu, zapečetěném stavu, ale že do něho upadají, že se do něho vrací, do toho stavu. A když Ježíš takto kárá, tak to znamená, že také kárá jako prorok. To znamená, je to příležitost z toho stavu vyjít. Pokaždé, když proroci upozorňují na nějakou nepravost, na něco, co je špatně s člověkem, co je špatně s Izraelem, tak to nedělají ze škodolibosti, nedělají to jenom proto, aby nám vynadali, ale proto, aby nám dali příležitost vyjít z toho stavu ven. A ono i s tím zatvrzením také vidíme, že to není někdy úplně v lidské ruce. Víme, že to někdy dělá Hospodin, že někdy Hospodin zatvrzuje, uzavírá, uzamyká, i když tomu moc nerozumíme. A to je dobré si uvědomit, protože zase nás to vede k tomu důležitému vyznání, že naše naděje je u Hospodina. Není v tom, že my budeme mít dostatečně otevřené oči, že budeme dostatečně pozorní a chytří. To nás nezachrání. Nás zachrání milost od Hospodina, který nám otevře oči. Takže můžeme ustoupit trochu i od toho velkého tlaku, který to na nás vyvíjí. Možná málo vidíme, málo slyšíme, málo rozumíme, ale v tom není těžiště naší spásy, tam není těžiště záchrany nás. To je u Boha.
0: No a může tedy ten učedník Ježíšův udělat něco pro to, aby měl oči otevřené a viděl a uši tak odkryté, aby slyšel?
1: On může a musí, zároveň to ale není to jediné rozhodující. To je dobře si připomínat. Ale může a musí, jinak by samozřejmě nemělo v lidském životě, v životě křesťana už smysl o cokoliv usilovat, o cokoliv se snažit. My se o to snažit máme, protože někdo s námi mluví a my se máme snažit mu porozumět. Když proto nevynaložíme všechno úsilí, tak začínáme se podobat lidem, kteří neodevzdávají všechno, co mají Bohu, nechávají si něco pro sebe, něco skrytého a vede to pak ke špatným koncům. Je to vlastně stejné, jako když odmítneme se třeba podílet na pomoci potřebným uvnitř církve, necháváme si svůj majetek pro sebe, protože je pro nás důležitý, tak vidíme, že to je špatně a církev chápe, že to je špatný postoj. Ale někdy si necháváme pro sebe například ty naše intelektuální schopnosti, tu schopnost přemýšlet o věcech, brát je vážně do hloubky. Máme pocit, že v tom vztahu s Bohem bude stačit méně, že tam se tolik přemýšlet nemusí. A také si něco důležitého, co nám Pán Bůh dal, necháváme pro sebe a nevložíme to jako vklad do toho našeho rozhovoru. To znamená, máme vložit všechno, co máme k dispozici, nemáme si nikde nic ulít stranou a to je taková výzva, stálý apel, ke kterému se můžeme vracet, protože určitě vždycky zůstávají zdroje, které nevyužíváme v tom vztahu k Bohu.
0: Když jste Ježíš na závěr říká, ještě nechápete, tak kdy ti učedníci vlastně pochopili?
1: Oni zase, nehledal bych v tom jeden konkrétní bod, i když i takové body nás mohou napadnout. Můžeme mluvit o vylití ducha, o letnicích, kdy se najednou ta podoba církve výrazně mění. A vidíme, že i ta schopnost učedníků nejenom rozumět, ale také sami být svědectvím o Kristu roste. Osamostatňují se, stávají se dospělejšími. Ale ono to porozumění přichází někdy velmi pozvolná, přichází v takových nenápadných krocích. Myslím, že to můžeme znát i z reality svého života, svojí víry vlastní, že ne vždycky prožíváme velké prozření, ale můžeme prožít ty dílčí momenty pochopení něčeho, porozumění, a ty jsou právě důležité. Ale jak říká apoštol Pavel, stále vidíme a rozumíme jenom v náznaku a jenom v částce, to naše porozumění je částečné. A jednou bude úplné, až to Pán Bůh dá, ale to teď není. Tak to je důležité pro církev a pro křesťany, aby si to uvědomovali, že naše porozumění je vždycky jenom částečné, že to není ta celá pravda a že si na ní nemůžeme dělat nárok.
0: Těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad 8. kapitolou Markova evangelia. Její další části si budeme probírat v našem dalším vysílání. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Dnešní pořad ke kořenům uzavíráme. V sobotu ve 20 hodin 15 minut budeme pokračovat Markovým evangeliem. Setkáme se se slepým v Betsaidě.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Vstupujeme do poslední pondělní hodinky s datem 11. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a v této hodince nás čeká knížka Nepřemožení Zuzany Sedláčkové. Budeme s ní číst za čtvrt hodiny. Vypravíme se tak do poválečného období, do období komunismu, kdy nebylo jednoduché sdílet se o víře. A tak nechme se povzbudit, posílit naši víru a vidět, jak dobrý je Bůh.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

V další písni přinese Matt Redman takovou oslavu Boha všech zástupů, inspirován z Izajáše, knihy Zjevení či Jóba.

Do komunistického Československa se vracíme ve čtení z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení. U Sedláčku proběhla domovní prohlídka. Státní bezpečnost se zaměřila zejména na knihy. Josefa si odvedli sebou. Manželka a dcery se s ním rozloučili modlitbou a biblickým veršem. V noci potom přemýšleli, co dál. Měli strach. Druhý den přišla jako obvykle mládež na své pravidelné setkání. Na ulici stálo auto, které faru hlídalo. Všem bylo těžko. Povzbuzovali se Božím slovem. Josefa čekal soud. Zuzana začala hledat právníka. Všichni ji odmítali, protože se báli. Nakonec našla pomoc až v Českých Budějovicích. Po několika týdnech dostala předvolání k výslechu. Zuzana věděla, že může se dostat do pasti. Josefa odsoudili za šíření zakázané literatury. Ona zůstala na svobodě.

Když jsme znovu nastoupili do auta, obrátil se ke mně vyšetřovatel, před kterým jsem vypovídal na policii se slovy: natáhněte ke mně ruce. Natáhl jsem je a on mi nasadil pouta. Auto svištělo nocí a trapné ticho bylo přerušováno vysílačkou. Jeden z policistů stále opakoval: pšenice, pšenice. Tím mi objednával celu. Heslo pšenice mi připomínalo slunné pole, ale ve skutečnosti bylo zima a tmavá noc. Tak tomu bylo i v srdcích policistů, kteří mě zatkli. Konečně jsme přijeli do okresního města před policejní budovu, kde jsem byl také souzen. Vstoupili jsme do vrátnice. Sundali mi pouta. Musel jsem se obrátit tváří ke zdi a zvednout ruce. Nyní provedli policisté tělesnou prohlídku. Pak mne odvedli do malé cely, která měla železné dveře, postel, v rohu bylo umyvadlo a turecký záchod. Okna měla dvojnásobné mříže. První ze silného železa, druhé ze slabšího. Sklo v okně nebylo žádné. Venku bylo již zima a v cele též. Noční prádlo tam samozřejmě nebylo, jen tenká deka na posteli. Mé první vězení bylo blízko kostela. Vždy po čtvrt hodině jsem slyšel zvuk zvonu. Ze dvora bylo slyšet hluboký štěkot policejních psů, kteří byli vycvičeni, aby napadali lidi. Byl jsem vzrušený, ponížený a v srdci stísněný. Nevěděl jsem, co se stane, co mne čeká. Volal jsem k pánu. Pane, dej mi víru, věrnost, důvěru a daruj mi novou lásku. Byl jsem velmi slabý, protože prohlídka začala v poledne. Od rána jsem nic nejedl ani nepil. Ráno v 9:30 se otevřely těžké železné dveře cely. Policista, který vedl výslech, s třemi tajnými policisty a dvěma uniformovanými stáli přede mnou. Bylo mi jasné, že na mne chtějí psychologicky zapůsobit. S touto společností jsem putoval do druhého poschodí, kde mě tři muži tvrdě vyslýchali. Jeden byl od kriminální policie, druhý od státní policie a třetí byl psycholog. Ten muž mluvil velmi málo, jeho úkolem bylo pozorovat moje reakce. Díval se na mne jako na pokusný objekt. Cítil jsem, že je pro mne velmi nebezpečný, proto jsem v srdci volal k pánu o pomoc. Výslechy trvaly denně od 9:30 až do 5 či 6 odpoledne s krátkou přestávkou v poledne. Pokoušeli se odhalit mé kontakty s různými věřícími doma a také v cizině, zvláště v Rusku a v Izraeli. Chtěli také vědět, odkud dostávám křesťanskou literaturu a Bible, proč jsem nehlásil příjem Biblí poštou na církevním referátu. Církevní referát sloužil ke kontrole, sledování a také k likvidaci církví pod záminkou hospodářské pomoci církvím. Dále chtěli vědět, s kým z mladých jsem byl v kontaktu. Při těchto otázkách jsem se modlil z hlouby srdce: pane, ať se mnou stane, co se ti líbí, ale dej mi sílu, abych nikomu neuškodil. Jedno slovo před policisty o bratru či sestře mohlo znamenat vězení. Věděl jsem, že každá informace o druhém je zaznamenána do policejní evidence a také do osobních materiálů. Důsledkem bylo ustavičné sledování, policejní výslechy a utlačování dotyčného. Život v nejistotě a strachu. Pane, dej mi sílu a moudrost skrze Ducha Svatého, abych někoho nemusel zradit. Pane, dej mi lásku i k tomuto člověku, i když je nepřítel. Ty jsi přece slíbil, že nám dáš pravé slovo, když budeme vyslýcháni pro tvé slovo a pro tvé jméno. Pán to učinil. Celé dlouhé hodiny výslechů stál po mém boku. Policisté hledali rozpory v mých výpovědích. Tím nechtěli donutit, abych řekl to, co chtěli. Zkoušeli to různě. Řekli mi: vy jste velmi inteligentní a vzdělaný. Řeknete-li nám všechno, budete ve 2, 3 dnech propuštěn. Když to nepomohlo, zkoušeli to jinak. Pane sedláčku, jak jste mohl vykonávat kazatelskou službu, když máte tak slabou paměť, že jste zapomněl všechno, co bychom rádi věděli? Moje odpověď byla:
Pane kapitáne, kdyby se vám stalo to, co mě, totiž srážka s nákladním vlakem, byli jsme totiž s farářem a spisovatelem bratrem Edelem na ilegální evangelizační cestě, když do našeho auta vrazil na přechodu nákladní vlak. Po této nehodě začaly policejní výslechy a před naší modlitebnou, kde jsme i bydleli, stálo nepřetržitě červené auto a v něm se střídali policejní úředníci. Bylo to 3 roky před mým uvězněním. Pak ani vy byste neměl tak dobrou paměť.

Policisté chtěli na mne působit také psychologicky. Naznačili mi, že za takové přestoupení zákona, jakého jsem se dopustil, je trest asi 9 roků. Řekli mi, že mého zetě na univerzitě vyřadili z počtu těch, kteří mohou složit závěrečnou zkoušku, že naše rodina musela vyklidit byt v modlitebně a že dcera Ruth byla propuštěna z práce. Manželka, že je také ve vězení.

0: zvednout ruce. Nikdo nesměl promluvit. Chodba byla vždy po 40 metrech přehrazena mříží, kterou otvíral a zavíral policista. Po té zprávě, jak jednali s mou rodinou, jsem byl velmi zdeptán. Volal jsem: pane, neopouštěj mne včas soužení. Uvažoval jsem, že nyní mne pošlou do uranových dolů. Mám už 50 let a těžko to přežiji. Manželka je už také ve vězení. I ona to těžko přežije. Moje vnouče má 1 měsíc. Představoval jsem si, že děti a vnouče se zetěm naloží do nákladního vozu a vyvezou je na hranici okresu a tam je vyloží bez možnosti najít přístřeší a práci. Tak se to někdy dělalo. S námi všemi je konec. V noci jsem nemohl spát. Prosil jsem pána o slovo útěchy a záchrany. Pán mi dal toto slovo. Abraham v naději proti naději uvěřil. Nezemdlev u víře. O zaslíbení tedy Božím nepochyboval. A protož počteno jest jemu to za spravedlnost. To je z epištoly Římanům ze 4. kapitoly. Vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. A ač by kůži mou i tělo červy zvrtali, však vždy v těle svém uzřím Boha, kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří jej a ne jiný. To je z knihy Job z 19. kapitoly. Ve vězení jsem ovšem nesměl mít Bibli, ale pán mi tato slova připomenul. Toto slovo mi dalo úplný pokoj. Druhého dne jsem byl opět u výslechu a psycholog se na mne obrátil s otázkou. Jak se vám daří ve vyšetřovací vazbě? Zpozoroval můj vnitřní pokoj a sílu. Řekl jsem mu, jak se mohu cítit jinak, než jako ve vězení. Dny prvních výslechů skončily. Přivedli mě k policejnímu autu. Můj vyšetřovatel mi ukázal malý revolver s poznámkou. Nyní vám nedám pouta, ale podívejte se, co mám. Také v autě pokračoval výslech. Měl jsem mu odpovědět na otázku, které mládežníky jsem křtil. Ačkoliv jsem to nikomu neprozradil, věděli to z výpovědí jednoho mladého bratra, který to řekl bez úmyslu mi uškodit. Celá naše skupina mládeže, stejně jako starší sboru, byla dlouhé hodiny vyslýchána. Nejprve jsem byl oficiálně obžalován za tento křest na 1 rok vězení. Skutečným důvodem bylo probuzení mezi mládeží, která místo do komunistického svazu chodila do křesťanského shromáždění, pak také šíření Biblí a duchovní literatury. Jeli jsme do krajského města, do Českých Budějovic, kde byla velká věznice. Projížděli jsme také naším městem kolem naší modlitebny. Bylo mi těžko u srdce, když jsem viděl z okna toho policejního auta naši modlitebnu. Policista se na mě díval velmi pozorně a pozoroval mne, aby viděl, jak budu reagovat. Já jsem pozvedl oči k nebi a viděl jsem tyrkysově modrou oblohu s bílými obláčky, které byly pravidelně roztroušeny po celé obloze. Nikdy jsem něco podobného neviděl. To mi bylo útěchou od mého pána. Tato přírodní krása mne velmi posílila. Věděl jsem, že zatím je skryta mocná a milující ruka pána. Krátce poté jsme zastavili před budovou, která mi připomínala pevnost. Bylo to vězení.
1: Kdo vytrvá až do konce? Tato svízelná situace nás přitahovala blíže k pánu a také jednoho k druhému. Každý náš krok byl přísně sledován. Někteří se nám vyhýbali, aby neměli nepříjemnosti v práci. Když jsme na ulici prohodili několik slov se známými, byli ihned voláni na policii k výslechu. Museli říct, o čem s námi mluvili. Byli jsme diskriminováni. Ruth pracovala v Českých Budějovicích, kam denně dojížděla autobusem. Její kamarádka jezdila do práce stejným autobusem. Děvčata si dobře rozuměla a cestou si povídala. Jednoho dne se kamarádka omlouvala Ruth, že již nesmí sedět vedle ní ani s ní mluvit, protože by okamžitě ztratila

zaměstnání. Někdo ji udal, že si v autobuse spolu povídali. Ruth byla v práci několikrát předvolána k řediteli, který ji nutil vstoupit do svazu komunistické mládeže. Marně mu vysvětlovala, že ona věří v Boha a směr, který propaguje svaz komunistické mládeže, se nesrovnává s jejím přesvědčením, že jejím pánem je Ježíš a dvěma pánům sloužit nemůže. Zdůrazňovala také, že zákon zabezpečuje svobodu vyznání. Avšak všechny tyto argumenty byly jako házení hrachu na zeď. Ředitel trval na svém. Když však viděl, že jeho dvouhodinové přemlouvání, sliby, jaké výhody by je čekaly na Ruth, nepůsobí, dal jí 14-denní ultimátum. Nakonec se Ruth smířila s nejnižším platem, ale zachovala si neposkvrněné svědomí. Sestra Mirka schovávala v uhlí křesťanskou literaturu i ruské Bible, které jsme tajně transportovali do Ruska. V této nebezpečné situaci jsme pociťovali, že Duch Svatý je utěšitel v těch nejtemnějších dnech a zůstává s námi. Manžel nesměl mít ve vězení Bibli. Měla jsem povoleno napsat mu jednou měsíčně dopis, který procházel přísnou cenzurou. Tyto dopisy jsem sestavovala z biblických veršů a byly posilou nejenom pro něho, ale pro všechny spoluvězně v jeho cele. Jednou měsíčně jsem mu směla poslat potravinový balík o hmotnosti 3 kilogramy. Balení se zúčastnila celá mládež. Každý něco přinesl. Někdo kus salámu, špek, med i různé sladkosti. Na stůl jsme položili váhy, na ně krabici a pak jsme uvažovali, co by bylo nejvhodnější zabalit, co by ho nejvíc posílilo. Trvalo to celé hodiny, dokud jsme nedosáhli 3 kilogramů. Něco jsme z krabice vyndali a vyměnili za jinou věc. Obsah 3kilového balíku byl skromný, víc se však poslat nesmělo. Ve shromáždění. Ačkoliv jsme měli mnoho nepřátel, nedělní shromáždění bývalo pěkně navštěvované. Mezi návštěvníky byli však i takoví, kteří s vírou neměli nic společného. Přicházeli s malým magnetofonem a nahrávali mé modlitby i kázání pro policii. Nedaleko naší modlitebny bydleli starší manželé, žili příkladným životem a bylo o nich známo, že rádi pomáhají potřebným. Věřili v Boha a vydali i malou brožurku o cestě k Bohu. Byli však oklamáni satanem a několik lidí se u nich scházelo k spiritistickým sedánkám. Ta paní byla médiem, o čemž jsem tehdy nevěděla. Jednou před bohoslužbou za mnou přišla. Přinesla mi sáček pomerančů, což byl tehdy vzácný dar. Vyjádřila mi sympatie s tím, že stojíme pevně na Boží straně, a řekla, že s námi soucítí, že manžela uvěznili. Pak se zeptala, zda se smí také zúčastnit našeho shromáždění. S radostí jsem ji uvedla do modlitebny. Měla jsem ve zvyku po vstupním biblickém verši položit celé shromáždění pod krev Pána Ježíše a vyprosit jeho přítomnost, ochranu a požehnání. Ve chvíli, kdy jsem se dovolávala krve Pána Ježíše Krista, padla ta žena v bezvědomí na podlahu. Někdo z mládeže přinesl vodu a když se vzpamatovala, doprovodili ji domů. Za týden přišla opět do shromáždění, ale dopadlo to stejně jako poprvé. Pak se mě omlouvala, že ačkoliv by se našich bohoslužeb ráda zúčastnila, nebude moci přijít. Jak slyší o krvi Pána Ježíše Krista, upadne do bezvědomí. Je mi velice líto, že jsem měla málo zkušeností a neuměla jsem jí posloužit. Jedna žena, která spolupracovala s tajnou policií a nahrávala má kázání, prohlásila, že se jí při zvěstování Božího slova jiskří v očích a je jí na omdlení. Prohlásila, že hypnotizuje celé shromáždění. Během bohoslužeb několikrát vstala a musela shromáždění na několik minut opustit.
Nebylo to mé hypnotizování ani můj vliv, ale přítomnost Ducha Svatého, který jednal a usvědčoval z hříchu. My jsme poznali, že neobstojí hříšník ve shromáždění spravedlivých. Mládež k nám přicházela denně. Modlili jsme se spolu a rozjímali nad Božím slovem. Hledali Boží tvář a radovali se v Boží přítomnosti. Vylévali jsme srdce před Hospodinem a volali o pomoc. Jednou, když jsme se tak spolu modlili, mi dal Bůh vidění. Viděla jsem velkou, jakoby z černého papíru vystříženou mapu Československé republiky. Na místě, kde leží Protivín, naše bydliště, jsem viděla malý perleťový knoflík, který zářil jako jasná hvězda. Pak se dal do pohybu směrem na východ, zastavil se na místě, kde byla označena Bratislava, a svítil. Nějaký čas svítil na tom místě a pak se dal opět na pochod hraničním pásmem mezi Rakouskem a Maďarskem a ještě níže do Jugoslávie. Tam kličkoval jsem a tam jako zajíc v serpentinách a pak se vydal k severozápadu směrem do Švýcarska. Protože toto vidění přišlo v obecenství, považovala jsem za správné sdělit ho všem přítomným. Sama jsem nerozuměla, co nám chce Bůh tímto viděním říci. Jeden z přítomných bratří řekl, že má pro toto vidění výklad. Bůh vás chce poslat do Bratislavy. Tehdy jsme byli vyhoštěni z Protivína, protože jsme údajně kazili mládež a dělali z komunistů křesťany. Církev se nám snažila pomoci a výměnou farnosti mne dosadit do jiného města. Žádný farář však nebyl ochoten vyměnit si své místo se mnou. Báli se, že upadnou do podezření, že napomáhají těm, kteří jsou nepřátelé státu. Právě tehdy mi sdělili z vedení církve, že mne chtěli přeložit do Bratislavy, ale úřady jim to nechtějí povolit, protože kazíme mládež a protože nepřichází v úvahu, abych mohla sloužit v hlavním městě Slovenska. Bylo to pro mě těžké přijmout. Viseli jsme ve vzduchu. Byli jsme ochotni odejít, ale neměli jsme kam. Někteří měli stále strach se s námi setkávat. Byli to hlavně tradiční věřící, kteří měli sice vztah k církvi, ale ještě nebyli znovu zrozeni. Jeden starý bratr, který byl od založení sboru starším, spálil ze strachu svou Bibli. Do shromáždění přicházeli také lidé, kteří si hráli na věřící, ale byli vysláni tajnou policií. Přicházeli s kapesním magnetofonem a nahrávali mé modlitby a kázání. Nahrané kazety potom odevzdávali tajné policii. Jedna profesorka, spolupracovnice tajné policie, tvrdila, že přikázání hypnotizují lidi. Když jsme byli předvoláni k policejnímu výslechu, pustili nám nahrávky mých kázání nebo modliteb. Každý náš krok a každé naše slovo bylo sledované. Telefonáty byly odposlouchávány. Do zdí vstřelovaly malé antény, pomocí kterých odposlouchávaly rozhovory v bytě. V této situaci jsme si byli vědomi, že mimo tajné policie nás obklopuje i oblak Božích svědků a Pán Ježíš je s námi. Svítá.

I na nepohodlné tvrdé vězeňské palandě je možné příjemně si odpočinout, když je člověk spojený s Ježíšem. Bůh promluvil k manželovi. Jeho přítomnost mu dala pocit bezpečí a vnitřního pokoje. Za nemnoho dnů budeš propuštěn na svobodu. Neměl argumenty, kterými by mohl toto boží poselství podepřít, jen víru. Abraham také uvěřil, když s lidskou možností a pravděpodobností nebylo možno počítat. Svůj zážitek svěřil spoluvězňům. Ti však byli plni pochybností, nemohli tomu uvěřit, někteří se mu vysmívali. O to větší bylo překvapení, když jednoho rána, jen několik málo dnů po té zkušenosti, se otevřely dveře manželovi cely a strážný oznamoval: vězeň Sedláček si má zbalit věci a dostavit se na vrátnici. Jeho věci byly zubní kartáček, mýdlo, tuška a papír. To bylo zbaleno rychle. Pak byl poučen, že je sice propuštěn z vazby, ale že již nesmí pracovat s mládeží, nesmí žádnému vyprávět o Ježíši a nikoho dělat křesťanem. Toto naplnění božího zaslíbení se uskutečnilo na základě amnestie k výročí založení Komunistické strany Československa. Amnestie se týkala vězňů, kteří byli ve vězení poprvé a jejichž trest nepřesahoval 2 roky. Byla to velká událost, nejenom pro naši rodinu, ale pro všechny věřící. Příštího dne jsme navštívili advokáta, který se tak svědomitě s boží pomocí snažil obhájit manžela. Když jsme vstoupili do jeho pracovny, místo pozdravu na uvítanou řekl radostně: skutečně, je to tak, bez boje padli zdi Jericha, zas jeden spravedlivý na svobodě. V očích měl slzy radosti. Také dřívější boží poselství skrze vidění došlo k naplnění. Asi 3 měsíce poté, co byl manžel propuštěn z vězení, se podařilo církvi prosadit, že mne přeložili na Slovensko. Systemizace byla jenom pro mne. Manžel po propuštění z vazby již nesměl kázat. K bydlení nám byla přidělena fara metodistické církve. Sloužila jsem ve 2 sborech. Hlavní sbor byl v Seredi, kde členové byli zmateni gnostickým učením. Tento sbor je vzdálen od Bratislavy asi 40 kilometrů. Jako druhý mi byl přidělen sbor v Senci. Senec je od Bratislavy vzdálen asi 20 kilometrů. Do sborů jsem jezdila vlakem, domů jsem se vracela až po půlnoci. Bratislavská fara nám nebyla dána k dispozici celá. Jednu místnost obýval bratislavský farář na penzi, který za Jedášovu mzdu 800 korun spolupracoval s tajnou policií. Těch 800 korun byl přídavek k jeho měsíčnímu platu. Měl sice moderní 5-pokojový byt, ale ta místnost byla záminkou, aby mohl mít klíče od celého našeho bytu a mohl nás kdykoliv kontrolovat, a to i v naší nepřítomnosti. Kontroloval také ty, kteří k nám přicházeli. Jednoho dne mi přinesl krabici pěkných evangelizačních traktátů s názvem Jednoduchý plán božího spasení. Sestro, vy mnoho jezdíte, oslovil mne. Lehce dovedete navázat kontakt s lidmi. Daruji vám tyto traktáty. Můžete s nimi výborně sloužit. Dáte několik spolucestujícím, několik necháte na lavici, několik hodíte do otevřených oken. Ať slovo boží běží. Líbila se mi ta nabídka. Málem jsem nepostřehla nebezpečí, které za ní bylo skryto. Pracovat s křesťanskými traktáty bylo tehdy zakázáno. Když byl někdo přistižen při podávání traktátu, byl dán do vazby a hrozilo mu odnětí svobody na 2 roky. Když Bůh organizuje, člověk míní, Pán Bůh mění. V ten samý den jela maminka mého zetě z Protivína do Budějovic. Chtěla tam navštívit příbuzné a současně nakoupit zboží, které v Protivíně nebylo k dostání. V Budějovicích byl vězněn můj manžel a tam také potkala známého, který byl zaměstnán u soudu jako řidič. Vozil prokurátora a advokáty k soudu.
Hned, jak se setkali, začal se vyptávat na nás. Sdělil jí, že jsme opět v nebezpečí. Předchozího dne vyslechl v autě, jak prokurátor sděluje advokátům. Tentokrát nám ti sedláčkovi neutečou. Chytneme je lehce na traktátech. Maminka mého zetě byla má nejvěrnější spolupracovnice a spolubojovnice, když jsme bydleli v Protivíně. Vrátila se rychle domů a hned se nočním vlakem rozjela do Bratislavy. Když jsem jí brzo ráno otevírala dveře našeho bytu, místo pozdravu na mě vyhrkla. Máš doma nějaké traktáty? Když jsem přikývla, ptala se dál. Odkud je máš? Daroval mi je bratr P. Můžu tím výborně sloužit? Ne, odpovídá. Okamžitě mu je vrátíš. A dala se do vyprávění o tom, co včera zažila v Budějovicích. Pochopila jsem, že Bůh mne varuje před připravovaným útokem bezbožníků. Když jsem faráři celou krabici traktátů vracela, zbledl a nezmohl se na slovo, jen kroutil hlavou. Já jsem dodala, to mi ukázal Pán. Věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušet nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snést. 1. Korintským 10.13.

Autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Pokračovat ve čtení budeme zítra ve 12.15.

Ješua, Ježíš, o tobě chci vědět víc. Prosba Dominiky Gorbalová nám pomalu uzavírá večerní vysílání Rádia 7, kterým vás provázel Pavel Kohl. Za chviličku to máme půlnoc, to si vysílání převezme Broňa Procházková a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám klidnou a ničím nerušenou noc. Naslyšenou.

S půlnocí na Rádiu 7 začíná noční vysílání, u jehož poslechu vás ráda vítá Broňa Procházková. Máme úterý 12. května a k informacím přidám i informaci, co nás ve vysílání čeká v následujících hodinách. Noční program začne relací Světem Bible. Proč je pro věřícího člověka zásadní rozpoznat rozdíl mezi lidským úsilím a boží mocí? V dalším pokračování výkladu teologa Johna Vernona McGeeho z proroka Zachariáše se zaměříme na postavu zaslíbeného výhonku a symboliku kamene. Skrze ně nám Hospodin připomene, že skutečné vítězství nad nepravostí nenastává mocí ani silou, ale božím duchem. K pořadu Světem Bible zve Pavel Vopalecký za 15 minut, ve 12:15. Proč jsou ty nejběžnější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem, v Bibli obrazem celého vesmíru? V sérii o rodině jako zrcadle nebeských věcí dnes zkoumáme Krista jako prvorozeného syna. Bible o něm říká: prvorozený mezi mnoha bratry, dědic všeho, prvorozený všeho stvoření. V předchozích dílech pořadu Kudy kam jsme viděli sourozeneckou rivalitu, boj o dědictví, otázku, kdo patří do rodiny, jak Kristus mění celou dynamiku boží rodiny a co znamená být spolu dědici s Kristem. Pořad Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou začíná v 13:00. Ve 14:45 čtení na pokračování. Hlídání, výslechy, vyhrožování, existenční nejistota, to vše patřilo k životu Zuzany Sedláčkové za komunistického režimu. Týkalo se to všech křesťanů, kteří se nestyděli za svou víru a byli aktivní, a ještě více kazatelů a farářů. Zuzana a její muž Josef patřili mezi ty, které to nezlomilo, i když jim neustále hrozilo vězení. 14:45 podruhé pokračuje jejich příběh. Ve čtení na pokračování čte z knihy Nepřemoženi Lenka Malinová. O tom, že se na stáří má a dá připravit, s Kateřinou Hodecovou a jejím hostem Mirkou Homolkovou v pořadu Klíčové slovo mezi 15:45. Ve 16:45 zveme k poslechu pořadu Modlitby podle Bible. Název 5. dílu série Ježíšovy modlitby a neb, jak se modlil židovský rabín, zní Požehnání. Na požehnání se zaměříme spolu s Danou Kenningovou ve 4:15. A pokud nahlédneme až k ranním hodinám, v 17:00 je tu relace Uši k duši. O překvapení. Překvapení může být kořením všedních dní a také může přinést spoustu stresu. Proč jsou chvíle, kdy je dobré, aby v životě překvapení nechybělo? A co nás překvapení může naučit? Pár otázek, které otevře druhé setkání na téma Osvobození ke změně. Rozhovor v pořadu Uši k duši naladíte v 17:00. A o 17:30 kaleidoskop. Jak souvisí natáčení filmu se studiem textu písma? Závěrečný díl série Jak vykládat Bibli se zaměří na signály, které napoví strukturu pasáže. Obecné rady doplňuje vyučující na ETS Jiří Bukovský praktickou ukázkou práce s podobenstvím o ztracené ovci. Biblickým detektivem se můžete stát po 17:30. Za výčet pořadů, doufám, že ne vyčerpávající výčet, za výčet pořadů přidám přání příjemného poslechu a ať je vám ve společnosti Rádia 7 moc dobře.

0: Řekněte mi, proč nás biblická proroctví i po staletích nepřestávají fascinovat? Možná je to tou hloubkou, nebo i přes věkovitost naléhavostí? Ve výkladech knihy Zachariášova proroctví se dnes posuneme k pasáži, kterou teolog John Vernon McGee nazývá viděním výhonku. Tento obraz skryté síly, prorůstající dějinami, ukazuje na příchod Mesiáše, který v jediném dni odklidí nepravost země a nastolí věk pokoje. Pořadem z cyklu Světem Bible nás provede Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v těchto dnech jsme v našich pořadech pod názvem Světem Bible zaujatí Zachariášovým proroctvím. Texty těchto pořadů připravuje Petr Raus. Ve výkladech Zachariášova proroctví jsme v minulém pořadu pokračovali v tom pohledu na noční prorokovo vidění, ve kterém Zachariáš viděl velkněz Jošu před Hospodinovým poslem. Doktor McGee, který připravoval podobné pořady v angličtině, na rozdíl od řady dalších vykladačů považuje zprávu zapsanou v 8. a 9. verši Zachariášovy knihy ve 3. kapitole za samostatné vidění a nazývá tu část viděním výhonku. Otevřeme tedy Písmo svaté ve 3. kapitole Zachariášovy knihy a čtěme její 8. verš. Nuže slyš, veleknězi Jošuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou. Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného výhonek. Kraličtí používají starého slova výstřelek a mohli bychom stejně dobře říci třeba pupen nebo prostě něco, co v sobě tají skrytou sílu růstu. Život, který je zatím neviděn, zatím skrytý, ale který může vyrašit a jednou vyroste. Viděli jste někdy asfaltový chodník, kterým prorůstají třeba stébla trávy nebo dokonce nějaké křoviny? To je ta skrytá síla růstu, kterou v sobě tají jméno výhonek. Hebrejské slovo, kterého Zachariáš použil při popisu svého vidění, se ve starozákonním textu neobjevilo poprvé. Použili jej už před Zachariášem dva jiní starozákonní proroci, Izajáš a Jeremiáš. Slova Izajášova ve 4. kapitole ve 2. verši znějí: V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli. Židé v tomto verši vidí zaslíbení pro pozůstatek Izraele, pro ty, kteří přežili těžké doby útlaku a nyní stělesňují naději národa na nový rozkvět a rozmach. Jistě je tak možno Izajášovým slovům rozumět. Ale už targumy pod slovem výhonek chápou postavu zaslíbeného krále, který jednou obnoví království Izraele, čili postavu Mesiáše. Novozákonnímu čtenáři pak jistě splyne pojem výhonek z Izajášova proroctví s osobou Božího syna, Pána Ježíše Krista. Izajášova slova se potom logicky posouvají v čase až do doby posledních dnů, kdy bude oslavený Boží syn skutečně chloubou těch z Izraele, kdo vyváznou ze zajetí vlastní vzpoury, vzpoury proti evangeliu, a stanou se dvakrát vyvoleným Božím národem. A samozřejmě bude Pán Ježíš i chloubou a slávou svého lidu nové smlouvy, tedy církve.

Tento pohled na obraz výhonku v proroctví Izajáše získá ještě výraznější kontury, když si přečteme pasáže z proroctví Jeremiášova, kde i Jeremiáš používá stejného hebrejského slova – sémach. Toto slovo se v knize Jeremiášovi objevuje dvakrát, v 5. verši 23. kapitoly a v 15. verši 33. kapitoly. Postupně si obě tato místa přečtěme. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí a nazvou ho tímto jménem. Hospodin, naše spravedlnost. To byl tedy 5. verš 23. kapitoly a teď ještě 15. verš 33. kapitoly Jeremiáše. Hele, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou Hospodin, naše spravedlnost. Výhonek z Davidova rodu, který bude královat jako král. Ale bude to král práva a spravedlnosti a přinese Izraeli v oněch dnech spásu a bezpečí. Kdo je tímto králem, tímto výhonkem? Jak srozumitelná mohou být některá proroctví, když se na ně díváme zpět se znalostí vývoje, se znalostí historických skutečností? Pro Izajášovi a Jeremiášovi současníky to byla možná řeč tajemná, poněkud záhadná, nicméně vzbuzující pozornost, protože celý Izrael velmi toužil po novém králi, který by spojil Izraele, přemohl všechny nepřátele a uvnitř nastolil spravedlivou vládu. Věřím tedy, že mnohým už tehdy za doby Jeremiáše a Izajáše byl obsah těchto obrazů přístupný a v Duchu svatém srozumitelný. Pro nás to jsou slova potvrzující Boží pravdy. Zachariáš sám se k obrazu výhonku vrátí ještě jednou. Stane se tak při popisu posledního nočního vidění, který máme zapsaný v 6. kapitole Zachariášova proroctví. I tam se jedná o tentýž výhonek nazvaný týmž hebrejským slovem. Srovnáme-li všechna místa, která jsme zmínili, všechna místa, která to slovo hebrejské sémach používají, postaví se nám před oči výstižný obraz našeho spasitele, obraz krále, který začíná svůj život a svou službu v poníženosti, ve skrytu, nenápadně, neviděn, utajeně a který nakonec přinese definitivní vítězství, přinese pokoj a spravedlnost. Král ponížený, který ale dokáže zbudovat Hospodinův chrám, o kterém mluví 6. kapitola Zachariášova, z materiálu nevídaného, chrám ze spravedlivých nebo ospravedlněných lidských srdcí.

Snad byl tento kámen později uložen v chrámě jako památka a připomínka. Nevím, není o tom řeč. O tomto kameni nám ale vypráví následující, tedy 9. verš 3. kapitoly. Hle, to je kámen, který kladu před Jošu. Jeden kámen a na něm 7 očí. Já sám na něm vyryji znak, je výrok Hospodina zástupů, a odklidím nepravost této země v jediném dni. Krátká zpráva o podivném kameni jistě vzbudí i v naší mysli řadu otázek. Co to bylo za kámen? O jakých očích to prorok mluví? A jaké znamení do kamene vyryl Hospodin? A o jakém dni je to tady psáno?

Nejdřív věnujme svou pozornost o něm sedmi očím na tom kameni. K pochopení smyslu tohoto obrazu musíme otevřít další dvě místa z písma, jedno ze Starého a jedno z Nového zákona. Tím prvním místem je druhá polovina 10. verše 4. kapitoly Zachariáše. Zachariáš 4.10. Prorok v té kapitole popisuje další ze svých nočních vidění. Ale náhle, jakoby jen jednou větou, ve které zmiňuje sedm očí, se vrací k vidění výhonku. Podrobněji se k těmto textům Zachariášovým dostaneme při výkladu dalšího pokračování. V každém případě na otázku, o jaké oči se jedná, odpovídá 10. verš 4. kapitoly. Těch sedm očí, to jsou oči Hospodinovi, prohledávající celou zemi. Ještě konkrétněji nám podobenství sedmi očí vysvětluje novozákonní prorocká kniha, a to je Janovo zjevení, nebo zjevení dané Janovi, zjevení Pána Ježíše Krista, které zapsal Jan. Tam čteme na počátku 5. kapitoly tato slova, od 6. verše. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek ten obětovaný. Měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů božích vyslaných do celého světa. Takže o čem asi mluví těch sedm očí? Jde o symbol boží vševědoucnosti. Pán Ježíš Kristus ví o veškerém dění na světě i mimo tento náš svět. Apoštol Jan hovoří o duchovních bytostech, které Pán Bůh vysílá, aby mu jakoby zjišťovali informace. Do jaké míry jde jen o obraz, nedovedu posoudit a myslím, že to nakonec není podstatné. Výsledek je jasný, že před Pánem Ježíšem Kristem nic nikdy nebylo a nebude skryto. Všechno je před jeho očima odhalené. Číslice 7 má navíc od nepaměti v hebrejském kontextu význam plnosti, úplnosti, dokonalosti. Těch sedm očí je tedy právě takový počet, který postačuje naprosto dokonale na všechno. Nositelem těch sedmi očí je jak ve 4. kapitole Zachariášově, tak i ve zjevení Jana sám Bůh nebo beránek. V této souvislosti může i kámen z našeho vidění výhonku v Zachariášově knize znamenat Pána Ježíše Krista. Je tedy Pán Ježíš symbolizován jak výhonkem, tak i kamenem se sedmi očima. Obraz očí pak bez pochyby představuje nejen vnější poznání, tedy že Pán Ježíš zná naše činy a způsob našeho života, anebo třeba řekněme i naše slova, která vyslovíme, ale znamená i plné poznání vnitřní, duchovní. To znamená i to, o čem přemýšlíme, jaké máme postoje k různým věcem. A vůbec veškerou moudrost, jak je psáno v epištole do města Kolosis, 3. verš 2. kapitoly. V něm, tedy v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Pán Ježíš Kristus, znázorněný podobou kamene, také není obraz ve starém zákoně ojedinělý. Vzpomínáte si, kde v písmu je tohoto obrazu použito? Například v Danielově proroctví, kde král Nebukadnesar vidí v nočním vidění kámen, který padá, drtí a podráží velikou sochu složenou ze zlata, stříbra, mědi, železa a hlíny. Daniel toto vidění králi vysvětluje a vykládá obraz kamene jako obraz království, které nebude zničeno na věky. Království Ježíše Krista. Království, které zaplní celou zemi, tak jako i onen kámen z Nebukadnesarova vidění se proměnil ve skálu celou zemi zakrývající. Kámen se sedmi očima je jako obraz Pána Ježíše Krista. Tento výklad ale není jediný možný, i když se jedná o výklad základní a nejdůležitější. Kraličtí vykladači, jak nám jejich texty, jejich práci připomíná bratr Petr Raus, upozorňují na jinou možnost porozumění, která bez pochyby také stojí za úvahu. Vycházejí ze souvislosti s již zmíněným sedmým veršem čtvrté kapitoly Zachariáše. V tomto verši je řeč o posledním kameni chrámové stavby. Pokud se i v našem vidění jedná o tento kámen, tedy kámen z chrámu, pak můžeme na základě prorokových slov říci, že na chrámu spočívá sedm Hospodinových očí, že tedy Pán Bůh bdí nad chrámem, bdí nad dílem svých rukou a nad svým lidem jako celkem. Takové poselství bylo v Zachariášově době také velice potřebné. Vždyť lid zemdléval ve své práci na obnově chrámové budovy. V duchovním slova smyslu jsme Božím chrámem my, lid nové smlouvy. I na nás spočívá Boží vševidoucí péče. A když mluvíme o Boží vševidoucnosti, pak si musíme uvědomit, že v tomto slově je skryta nejen skutečnost, že Pán Bůh ovšem ví, ale i to, že Pán Bůh všemu rozumí. Před ním jsou věci průzračné a odhalené. On zná nejenom věci, jak se dějí nebo jak o nich smýšlíme, ale zná i důvody, pohnutky našich myšlenek, postojů, činů, slov. Pán Bůh rozumí i naší slabosti. Můžeme k němu přijít tak, jako jsme chodívali třeba někdy k mamince, když jsme byli ještě malí. V každém případě sedm očí symbolizuje samého Pána Boha v Pánu Ježíši Kristu. Stejný význam má zřejmě onen znak, který Hospodin slibuje vyrýt na kámen vedle těch sedmi očí. Kámen nám tak tím více symbolizuje Boží přítomnost a Boží péči jak v časech proroka Zachariáše, tak i v naší době, kdy adresáty těchto Božích zaslíbení jsou všichni, kdo přijímají radostnou zvěst Evangelia o spasení v Pánu Ježíši Kristu.

Zachariášův text pokračuje. A odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník. Tak to zní závěr vidění výhonku. Je to závěr logický. Když sám Pán Bůh přijde ke svému lidu, když sám Pán Bůh obrátí své oči na svůj lid, tak tento lid nemůže zůstat poskvrněný nepravostí a hříchem, tak jako kněz Jošua nebo velekněz Jošua nemohl zůstat před Boží tváří ve špinavém oděvu. Nepravost musí být odstraněna, bude odstraněna. Kdo ji odstraní? Sami lidé nebo kněží nějakými oběťmi? To by prorok nemluvil o jediném dni. Má-li být nepravost odstraněna najednou, naráz, pak musí být odstraněna dokonale a beze zbytku. Takový očišťující zásah nemohla zabezpečit žádná oběť kněžského rituálu, byť vykonaná veleknězem, nejvyšším knězem. Prorok Zachariáš tu mluví o oběti Pána Ježíše Krista, o oběti, která navždy přivádí k dokonalosti ty, které posvěcuje. A důsledek tohoto očištění? Obraz pokojného přebývání pod vinnou révou a pod fíkovníkem. To je standardní obraz budoucnosti na Boží dlani. Tento obraz najdeme už v Jákobově požehnání Judovi. Slovy o pokojném bydlení pod vinnou révou a pod fíkovníkem je také v první knize královské popisováno období vlády krále Šalomouna, období pokoje a obrovského rozmachu Izraele. Obraz plodné vinné révy na poli je ve třetí kapitole Malachiáše znamením Božího požehnání. A tak tento obraz vidíme v Božím slově několikrát. Náš doktor McGee v této souvislosti upozorňuje, že obraz pokojného spočinutí pod vinnou révou a pod fíkovníkem má svůj dopad i do našeho současného života jako obraz spočinutí nebo odpočinutí sedmého dne. Naše neděle má nést známky odpočinutí v Boží blízkosti. Stává se tak pro nás a pro naše okolí připomenutím nadějné budoucnosti, kterou Pán Ježíš Kristus svému lidu připravil, kdy dojdeme konečného, úplného odpočinutí nebo dokonce spočinutí v Boží náruči.

Vidění výhonku ve 3. kapitole Zachariášova proroctví přímo navazuje na předcházející vidění velekněze Jošuji v tom špinavém šatu, žaloba satana a potom výměna toho šatu z Hospodinova pokynu. Vidění omilostněného velekněze položilo důraz na sejmutí viny a očištění hříchů. Navazující vidění výhonku zřetelně upozorňuje, že očištění a omilostnění není myslitelné bez toho, který očišťuje, bez toho, který vydobil právo očišťovat. Milost a spasení se staly skrze Pána Ježíše Krista, Božího Syna. On za nás zemřel a také vstal z mrtvých. A tak s ním dnes můžeme mít živé spojení. Máš ho také ty, milí posluchači? Pokud ne, napiš nám, rádi ti v tom pomůžeme.

Mezi kontakty do Rádia 7 patří i e-mailová adresa radio7@radio7.cz. A další možnosti, jak se spojit s Rádiem 7, najdete na webové stránce s jednoduchým názvem radio7.cz. V nočním vysílání právě končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho, kterým provázel Pavel Vopalecký. Noční vysílání pokračuje do 1 hodiny písničkami a v 1 hodinu je tu relace Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou.

Dospívala Mária Podhradská. V předchozích dílech pořadu Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou jsme viděli sourozeneckou rivalitu, boj o dědictví, otázku, kdo patří do rodiny, jak Kristus mění celou dynamiku boží rodiny a co znamená být spoludědici s Kristem, tím prvorozeným mezi mnoha bratry. Za okamžik relace Kudy kam.

0: V nočním vysílání Rádia 7 v úterý 12. května vás krátce po jedné hodině zdraví Broňa Procházková. Před námi relace Kudy kam, ve které slovo dostává Kateřina Fridrichová.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Ze studia vás zdraví Kateřina Fridrichová a vítá vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. A tentokrát se znovu vrátíme k biblickým tématům, tak jak je máme v sérii, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. No a když už jsme u těch rodinných problémů, řešili jste někdy v rodině problém dědictví? Třeba jste se potřebovali postarat nebo si podělit dům po babičce, chalupu nebo stavební pozemek. Byla jsem svědkem jednoho dědického řízení, které se vůbec netýkalo mé rodiny, ale jednalo se o nějakou garáž, kterou mělo do důsledku dědit několik lidí, a to asi 10 z různých generací, podle toho, jak tehdejší zákon někdy v 50. letech to dědictví nastavil. Tady to nebyl úplně velký problém, protože nikdo z těch lidí to dědictví nečekal, a tak se to nakonec přece jen vyřešilo. Nicméně málo co dokáže rodinu rozhádat tak, jak otázka, komu některá věc nakonec připadne. Ale dědictví není jen o penězích. Je to otázka třeba toho, koho mají rodiče raději, anebo komu více důvěřují. Koho otec považuje za pokračovatele svého díla? Nebo kdo dál ponese rodinné jméno. Už po několikáté se vracíme k tématu velké rodiny. Nejen, že nás různé problémy s rodinou potkávají každý den, ale také její požehnání cítíme pokaždé, když se po náročném dni vrátíme domů a máme komu vklouznout do náruče. Nebo nás děti s nadšením vítají u dveří. Třeba také to, když máme komu zavolat a vůbec nás nemusí trápit, jestli ho otravujeme nebo ne. Rodina je naše každodenní zkušenost, ale zároveň je také zrcadlem kosmických věcí. Celou sérii jsme zahájili tím, že jsme si představili Boha jako milujícího otce, který si ze své lásky pořídil syny. A hned několik. Lidstvo nebylo samo, když nás Bůh zasadil na zemi. Synové Boží jásali, když Bůh tvořil tento svět, a z těchto starších bratří lidstva se našli tací, kteří mu ovšem tu pozici záviděli. Nejenže se sourozenecké vztahy týkají nás samotných lidí, ale také se ta sourozenecká dynamika propisuje do vztahu s duchovním světem. Že vás to tak nikdy nenapadlo? Dnes si ukážeme, že i otázka dědictví je vpravdě kosmická. Tenhle svět, tato země a její národy, to všechno je Boží dům, který byl stvořen přímo pro nás, pro lidi. My jsme ti, kteří zde měli vládnout jako Boží zástupci na zemi a správci. Jenže v tom kosmickém příběhu se stalo přesně to, co známe z každodenní reality. Sourozenecká rivalita a závist. Ti starší bratři lidstva z duchovního světa, kteří měli být našimi vzory a oporou, začali lidstvu jeho postavení v Božím stvoření závidět, anebo možná se dokonce skrze to, co dělají s lidstvem, Bohu staví. Chtějí, co mělo patřit nám. A my, místo abychom své dědictví udrželi, jsme svou roli také nezvládli. O své nástupnictví nad zemí jsme přišli. Trůn nad naším světem tak zůstal v troskách a my jsme se stali sirotky, kteří se perou o drobky na pískovišti dějin, zatímco starší sourozenci si uzurpují moc, která jim nikdy neměla patřit. Je mi jasné, že modernímu člověku i křesťanovi tu zní podivně. Ale ten starověký příběh se napsal s očekáváním lidí 21. století. Zkusme se tedy na to podívat očima starověkého Izraelce. Bůh slíbil Abrahamovi zemi. Konkrétní zemi s konkrétními hranicemi. Tvému potomstvu dávám tuto zemi, říká v Genesis. A Izrael tu zemi chápal jako své dědictví od Boha. Hebrejsky je to slovo nachala. Když se Mojžíš zpětně vracel k dobám, kdy Izrael teprve vznikal, říkal, že Bůh rozdělil zemi národům do dědictví. A to dědictví dělil podle počtu synů božích. A Izrael? Izrael je Hospodinův díl. Když Josue rozděloval zaslíbenou zemi mezi kmeny, každý kmen dostal svůj podíl, své dědictví. A ten podíl nebyla jen nemovitost, byl to důkaz, že patří do rodiny. A dědictví pro kmen Lévy? To byla péče o chrám. Proto kmen nedostal půdu, ale chrám. Dědictví je totiž víc než nemovitosti a parcely. Žalm 2 nám říká, požádej mě a dám ti národy za dědictví, končiny země do vlastnictví. To už není jen jeden pozemek v Kanánu, který je zaslibován nejmenovanému králi, který je zároveň synem. Ale dědictví, které je celým světem, tedy dědictvím je celý svět. A kdo ho zdědí? Prvorozený. V biblických dobách termín prvorozený ovšem znamenal více než to, že se někdo narodil jako první do rodiny. Prvorozený byl výkvětem otcovy síly. V starém Izraeli měl prvorozený syn tři věci, které ostatní sourozenci neměli. Za prvé měl podíl na dědictví a jeho podíl byl dvojnásobný. Pátá kniha Mojžíšova to říká jasně. Prvorozený dostane dvakrát víc než ostatní a otec to nesmí změnit jen proto, že má jinou ženu radši. Za druhé měl prvorozený autoritu. Po smrti otce se prvorozený stává hlavou rodiny. Je to on, kdo rozhoduje, kdo vede, kdo za rodinu ručí. A za třetí je to podíl na kněžské službě. Prvorozený zastupoval rodinu před Bohem. Takže prvorozený není jen nejstarší dítě. Je to otcův zástupce a nástupce. Ten, kdo spravuje otcovo dílo. Také ten, kdo chrání mladší sourozence. Ten, kdo jednou zdědí vše, ale ne proto, aby si to užil sám, ale aby to spravoval pro celou rodinu. Tady se mi vybavují některé staré šlechtické rody, které si do současnosti zachovaly nějaký majetek. A pokud posloucháte ty současné hlavy rodiny, tedy veskrze moderní většinou muže, kteří ten majetek zdědili po předcích, tak málo kdy ho považují za svůj vlastní. Považují ho za dědictví, za něco, co převzali po svých otcích, jsou zodpovědní za to, aby ho opečovávali a potom ho předali svým synům, tak jak jejich otcové ho předali jim. Je to úplně jiný pohled na to, co znamená dědictví, než třeba u moderních technologických milionářů a miliardářů, kteří často hledají způsob, jak nenechat své děti zdědit majetek. Někde jsem četla, že jeden z těch důvodů je, že neví, jak těm dětem předat ty správné hodnoty, aby je dále zachovávali. Což je něco, co se těm tisíc let starým rodům, kdybyste si představili takové Habsburky, nebo třeba Černíny a Schwarzenberky, to se jim daří, nebo na tom prostě mají nějakou metodologii a myslím si, že jsou tím bližší tomu biblickému světu. A když si vzpomeneme, ještě se vrátíme k tomu prvnímu příběhu z této série, kde otec, který stvořil nový svět a zasadil do něj nejmladšího syna, tak mu dal přesně roli správce. Někoho, kdo pokračuje v díle. Adam dostal úkol pečovat o zahradu a rozšířit ji. Byl to úkol pro prvorozeného, spravovat otcovo dílo. Jenže Adam selhal. A od té chvíle Bible hledá, kdo bude ten pravý prvorozený. Kdo zdědí svět a bude ho spravovat tak, jak si to otec přeje. A to je i ta otázka, která je dnes před námi. A při následující písničce se zkuste zamyslet nad tím, zda to znáte z vlastní zkušenosti. Stalo se vám, že někdo, kdo měl přirozeně vést nejstarší v rodině, nejstarší syn, šéf nebo člověk na pozici selhal a místo něj se toho ujal třeba někdo, od koho byste to vůbec nečekali. Pokud by se vám chtělo nám napsat, tak se klidně ozvěte.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7. Tentokrát vám od mikrofonu společnost dělá Kateřina Fridrichová. A dnešním tématem je hledání dědice. A v tom našem biblickém pojetí je to hledání dědice pro celý vesmír. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ve Starém zákoně tolikrát není dědicem nejstarší syn? Konec konců před chvílí jsme si připomněli, že to byla ta správná věc. Nejstarší syn měl dostat dvojí podíl na dědictví, vůdcovskou pozici v rodině a měl také za rodinu převzít zodpovědnost. Postarat se o matku, případně neprovdané sestry. Zastupovat otce a navazovat na jeho práci. Nicméně, co bylo biologicky dané a společensky očekávané, se v biblickém vyprávění znovu a znovu převrací. Jakoby to Bůh schválně míchal a narušoval naše očekávání. Představte si ty scény. Abrahama, který musí poslat pryč svého prvorozeného syna Izmaele, protože dědicem měl vždy být ten mladší, vymodlený Izák. A co teprve si musel myslet Izmael? A nebo si vybavte Jakoba s Ezauem, ten moment, kdy starší bratr, silný lovec a prvorozený dědic línie, prodal své prvenství za mísu čučky a o požehnání ho pak lstí připraví ten mladší bratr, který ho při porodu držel za patu. Což vlastně znamenalo přesně to, že byl tak trochu vychytralý a stivý, tedy ne tak trochu, hodně. Ale co teprve Josef? 11. v pořadí, otcův mazánek, v pestrobarevném plášti, kterému se nakonec museli klanět i jeho nejstarší bratři, už tehdy zralí a zkušení muži. A aby u té jedné rodové linie nebylo málo, dokonce i Josefovi synové byli přehozeni. Když jim dědeček Jakob požehnal. Ano, Josef dokonce získává dvojitou porci dědictví, která měla náležet nejstaršímu synovi. V božím světě jakoby zákon prvorozenství platil zvláštním způsobem. Dědicem se stává ten, kdo má v sobě otcův charakter, nikoli ten, kdo má v ruce rodný list s dřívějším datem. Je to skandál. Je to nespravedlivé z pohledu tradice, ale je to boží způsob, jak říct, že dědictví není do důsledku nárokové. Je to dar a je to zodpovědnost. Když se také podíváme na ty, kteří své prvorozenství ztrácí, Bible říká, že Ezau svým prvorozenstvím pohrdl. A Ruben, nejstarší Jakobův syn, ten se své dědictví možná pokusil sebrat dřív, než na něj měl nárok. Vzal totiž do postele jednu z Jakobových žen, což neznamenalo jen smilstvo v té době, ale také útok na autoritu patriarchy. A protože v božím příběhu nejde o nárok, ale o věrnost, tak Bůh říká, moje rodina není založena na lidských tradicích, ale na mém vyvolení a ochotě člověka přijmout zodpovědnost správce. V tomto je zajímavý příběh Judy, dalšího Jakobova syna, který, bychom mohli říct, dostal zbytek dědictví po Jakobovi tak trochu kontumačně. Šimeon a Lévy vyvraždili klan muže, který zneuctil jejich sestru Dýnu, ale pak si ji vzal za manželku. A tak se chtěli pomstit. Jakob ale to shledal jako zlé a tak byl po Rubenovi, Šimeonovi a Lévim na řadě Juda. A Juda ze začátku taky nebyl žádný velký hrdina. Když bratři chtěli Josefa zabít, byl to právě Juda, kdo přišel s návrhem. Co budeme mít z toho, když bratra zabijeme? Pojďme ho raději prodat do otroctví. Juda tehdy v bratrské lojalitě naprosto selhal. Odešel také od rodiny, vzal si cizinku a i v jeho vlastním domě to vypadalo na rozvrat. Protože jeho první dva synové zemřeli, aniž by měli potomka a zanechali po sobě vdovu Támar, o kterou se měl Juda postarat a místo toho ji poslal zpátky k její rodině.
Ale biblický text nám tady ukazuje něco fascinujícího. Když se do něj podíváte, tak je vložený do Josefova příběhu. A to znamená, že z nějakého důvodu je tento příběh velmi důležitý. Tento biblický text nám totiž ukazuje cestu Judovy proměny. Joda musel narazit na dno svého charakteru. On totiž chtěl nechat Támar upálit, protože otěhotněla. Zjistilo se ale nakonec, že to byl on, kdo dítě, sice nevědomky, ale splodil. Myslel si totiž, že noc strávil s prostitutkou. Ale Juda místo, aby svou vinu zapřel, ji přiznal. Tady, abychom si ujasnili, jedna z těch velkých hříchů bylo skutečně to, že se o Támar nepostaral a že ji měl dát za ženu svému mladšímu synovi. To znamená, že když se přiznal, že ona je spravedlivější než já, tak je to moment, kdy se v něm začal rodit ten pravý dědic. Protože to bylo skrze, ne skrze moc, anebo to, že byl nejstarší, ale skrze pokání. Komentátoři Bible si všímají, že je to jeden z prvních příběhů, kde jednak čteme skutečné pokání ve Starém zákoně a Juda je jeden z prvních patriarchů, který nějakým způsobem reaguje a snaží se napravit důsledky svých činů. Ale jeho skutečná nebo konec přerodu přichází v Egyptě. Když jde o život nejmladšího bratra Benjamína, Juda už není ten, kdo svého bratra prodá. Přemýšlí nad tím, jaký zármutek způsobí otci, když se Benjamín z Egypta nevrátí. A tak se nabízí jako otrok místo svého bratra. Říká, vezmi si mě, jen ušetři mého otce další bolesti. A možná právě v tomto aktu sebeobětování Jákob poznal, že Juda dospěl a že tedy je schopen, nebo má ten charakter a ten vztah, aby pokračoval v otcově práci. Stal se z něj pravý prvorozený, ten, kdo za rodinu ručí svým životem. Proto se také z Judova rodu později rodí králové i sám David, než kvůli pán Ježíš, ale o tom až za chvíli. Nejenže vidíme otázku dědictví diskutovanou na úrovni kmenů izraelského národa, ale v následující knize Exodus Bůh princip syna přenáší na národ samotný. Když je Izrael zotročený v Egyptě, Bůh pošle Mojžíše k faraonovi se vzkazem, který není diplomatický v žádném jazyce. Bůh říká, Izrael je můj prvorozený syn, propusť ho. V té době to bylo nepředstavitelné. Egypt měl své mocné bohy, národy kolem měly své, to čemu tady říkáme starší bratry v duchovním světě, kteří si nárokovali vládu. Skutečnost, že Izrael byl podrobený, byl tehdejšími lidmi čten jako to, že izraelský bůh je slabší než bohové egyptského národa. Ale Bůh si nejen nárokoval pozici stvořitele, ale ukázal na ten nejmenší a nejmladší národ a udělal z něj hlavního dědice. Izrael měl být tím bratrem, který ostatním národům ukáže, jak vypadá život v otcově domě. Měl spravovat boží přítomnost na zemi. No. A to bylo jejich nachala, to jejich dědictví, které také souviselo se zemí Kanán a horou Sion, kam konec konců Bůh umístil svůj chrám i svou přítomnost. A když si vybavíte, jakými jmény Bůh Izrael pojmenovává, říká, vy jste a vyvolený národ, ale také a národ kněží. To znamená, že to dědictví, tím dědicem se měl stát tento celý národ a měl být příkladem toho, co to znamená žít pod boží vládou. A to očekávání dědice nějakým způsobem vrcholí v příběhu krále Davida. David jako izraelský král zastupuje celý národ před Bohem. Ale i ve svém životě zažívá to, co jeho předchůdci. Není nejstarším z Jišajových synů. Ve skutečnosti byl tím nejmladším z osmi bratří, kluk od ovcí, na kterého se zapomnělo.
Ale v tom také asi najdeme další boží princip. Tím také vidíme to, že nikdo z těch lidí, kteří končí jako dědicové, si to prostě nemohou nárokovat. Protože jestli někdo na Davida nezapomněl, pak to byl Bůh sám. A konec konců o něm také mluví jako o někom, kdo je podle božího srdce. To znamená, jako by ten starý zákon se tady nadechoval a očekával, že teď je to ten správný dědic. A vidíme to i v tom, jak David mluví v žalmech, protože o Davidovi Bůh v žalmu 89:28 říká, já ho učiním prvorozeným, nejvyšším mezi králi země. David

0: nastolí spravedlnost. Kdo v sobě mimo jiné ponese královskou i kněžskou roli, tedy ten typ rolí, který plnili starozákonní patriarchové až do Mojžíše a Árona, kde se ty dvě role na chvíli rozpojily. Ale i zde z lidského pohledu a při pohledu na lidské protagonisty toho příběhu, starý zákon je spíše dramatem o velkých zklamáních. David ve svém osobním životě zhřeší a jeho hřích se potom přenáší na celou jeho linii. Šalamoun taky nedostojí tomu, co by měl a není tím pravým dědicem, který byl očekáván. A za jeho syna Rachabeáma už se rozdělí celý národ. Davidova linie selhala. Král za králem pak zneužívali svoji moc. Místo, aby dědictví spravovali pro rodinu, rozkrádali ho pro sebe. Místo, aby chránili, utiskovali. Boží dům se octl v troskách a národy zůstaly pod nadvládou o něch vzpurných duchovních sil, o kterých jsme mluvili i proto, že jim Izrael nebyl dobrým příkladem toho, co znamená být Hospodinovým dědicem. Nemělo by nám přijít divné, že Izrael nakonec ztrácí i ten fyzický projev svého dědictví. Ztrácí vládu nad územím. A konec konců také ztrácí Boží přítomnost, která opouští chrám. Takže starověký Izraelita končí písmo, nebo ty texty, které znal, s pohledem upřeným k obzoru. A s otázkou, kde je ten, kdo má skutečně nárok na obnovu toho dědictví? Kdo je ten prvorozený, který se nakonec neskazí mocí a světem? Samozřejmě ta odpověď se nabízí, a tak vás u toho chvíli nechám přemýšlet.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Budu zpívat a tančit jak David. To byla píseň, která právě dozněla v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Společnost vám ještě stále od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. No a píseň samozřejmě mi nahrála, protože David, který tančil a zpíval Hospodinu, tak to byla jedna z jeho lepších životních poloh a ta, která se jistě Bohu líbila. Starý zákon představil prvorozenství jako princip, protože dnes se společně zamýšlíme nad tím, jak se věci na zemi odráží ty nebeské a bavíme se o dědictví a právě proto je prvorozenství důležité. A starý zákon také ukazuje, že se nejedná čistě o biologickou podstatu. Bůh opakovaně nechává majetek, ale i rodovou autoritu zdědit mladší syny, které k tomu shledá vhodnějšími. A když se nad tím zamyslíme, ta materiální podstata v tom hrála až druhořadou roli, tím myslím ty peníze. Určitě těm lidem tehdy na tom záleželo, ale na druhou stranu Jákob od svého otce odchází bez materiálního dědictví a s Božím požehnáním a požehnáním svého otce. A pak nabývá jmění svými silami, chytrostí a samozřejmě tím, že se o něj Bůh postaral. Nepotřeboval úplně otcův majetek, aby se stal bohatým. Ale nesení rodové autority i té vyvolené Boží linie je ta důležitější věc. Ta otázka, kdo naplní vůli otce a kdo dál předává to, co ta rodina nashromáždila. A jak už jsem zmínila, jenom část z toho je materiální. Nikoho z vás asi nepřekvapí, že v tento moment představím nositele toho Božího dědictví. Dědice Abrahamova a Izákova, Jákobova, krále a kněze z linie Davidovi. Biologicky byl Ježíš jejich dědicem, i když se nenarodil v královském domě ani v kněžské linii. Ale po vzoru krále Davida se stal prvorozeným z Božího vyvolení. Konec konců už jednou a vlastně dvakrát dnes citovaný žalm Drapa, který byl tradičně vykládán jako žalm mesiánský, tedy ten, který očekává právě zaslíbeného pomazaného. To je to slovo mesiáš. A ten měl být víc než jen davidovský král, protože když si ten žalm přečtete doslovně, nedalo se čekat, že by lidský král dostal všechny národy za dědictví, celé dálavy země, celý svět. Proč na tom záleží? Protože kdybychom se drželi čistě biologie, pak by bylo úplně jednoduché popřít to, že je Ježíš Bůh. Jsou různé skupiny, které se odštěpily od křesťanství, které Ježíše nepovažují za Boha a odkazují se právě na to, že Bible říká, že je prvorozený všeho stvoření a také Boží jednorozený syn. Ale vzhledem k tomu, že podle Židům kapitoly 1 ho Bůh ustanovil dědicem všeho, z toho hlediska dědictví Kristu náleželo z Boží vůle, tak, jak říká, že byl vyvolen. Prvorozený všeho stvoření neznamená první stvořená bytost, ale ten, kdo má nad stvořením svrchovanost dědice. Tady je to slovo řecké prototokos a existují vykladači, kteří nás informují o tom, že se jedná spíše o titul a hodnost, nikoli o to, kdo byl první časově, ale kdo je první významem a hodností. Vše bylo stvořeno skrze něj a pro něj. To je, jako byste řekli o majiteli firmy, on je ten, komu to tady patří. On má klíče a má autoritu. Ježíš je dědicem vesmíru prostě proto, že to skrze něj celé vzniklo. Ale když už jsme u té představy fyzického narození a toho, že někteří tvrdí, že Ježíš je stvořená bytost, tak Bible má ještě jeden pojem, který nás může trošku mást. Janovo evangelium říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Ale slovo
Monogenes z řečtiny se tradičně překládá sice jako jednorozený, ale moderní biblisté zdůrazňují, že ten význam je spíše jedinečný, jediný svého druhu. Tady, protože je to monogenes, tak samozřejmě buď to můžeme, bychom si řekli slovo genetický, ale také slovo, latinské slovo druh. A tady říkají, že skutečně se jedná o to druhé, tedy Ježíš je syn jedinečný. To je tedy ten, kdo má s otcem naprosto unikátní a přirozené pouto. On je ten syn, který je stejné podstaty jako otec. A nikdo jiný takový není. Ale právě proto, že tento jedinečný syn se mohl stát také naším prvorozeným. On, ten unikátní, sestoupil k nám, aby se stal prvním z mnoha. On je totiž ten vzorový syn, podle kterého otec stvořil všechny ostatní syny a když se trochu předběhnu, adoptuje nás všechny ostatní. Chápal tak Ježíš i sám sebe? Jednoznačně ano. Konec konců, o čem jiném je ten následující příběh, který vyprávěl svým posluchačům, když chodil po této zemi. Najdete ho v Matouši 21. kapitole, verše 33 až 46. Ježíš vypráví následující příběh. Představte si majitele, který s obrovskou péčí založil vinici. Oplotil ji, vykopal v ní lis, postavil strážní věž, prostě připravil dokonalou vinici k tomu, aby plodila, nesla ovoce a dalo se v ní zpracovat. Pronajal ji vinařům a odešel na cesty. Když nastal čas sklizně, poslal své služebníky, aby si vyzvedli jeho podíl na úrodě, tedy ten nájem. Ale vinaři udělali něco šíleného. Místo, aby zaplatili, služebníky zmlátili, jednoho zabili a druhého ukamenovali. Majitel to zkusil znovu. Poslal ještě víc lidí, ale dopadlo to jako vždycky a úplně stejně. Nakonec si majitel řekl, pošlu k ním svého syna. Toho přece budou respektovat. Jenže vinaři, jakmile uviděli syna, nezastyděli se. Naopak, začali přemýšlet. Řekli si, tohle je ten dědic, pojďme ho zabít a jeho dědictví bude naše. Vyvlekli ho ven z vinice a zabili ho. Víte, jak reagovali Ježíšovi protivníci, když tento příběh slyšeli? Chtěli ho ukamenovat. A otázkou zůstává, zda ho chtěli kamenovat, protože věděli, kdo je, nebo ne, protože když se nad tím zamyslíte, tak se zdá, že se přesně věděli vcítit do jedné role v tom příběhu. A Ježíš v tomto krátkém příběhu geniálně shrnul celou tragédii lidstva i toho duchovního světa. Vinice je tento svět. Samozřejmě v tom starozákonním pojetí vinice je to boží dílo Izrael. Je to boží projekt. Vinaři jsou ti správci, ličtí a možná i ti duchovní, kteří si chtěli nárokovat majetek, který jim nepatří. Syn je Ježíš, který přichází jako právoplatný majitel, ale také dědic, aby nastolil pořádek. A vražda dědice je pokus o definitivní krádež vlastně celého vesmíru. Vinaři si mysleli, že smrtí dědice se stanou pány domu, ale zapomněli na to, že majitel vinice stále žije. A to mě přivádí ještě k dalšímu slovu, které Bible, nebo spíše sousloví, které Bible používá pro Ježíše. Protože ten, ač byl mrtvý a zabitý, tak se stal také prvorozeným z mrtvých. Tak, jak nám to ukazuje Koloským 1. kapitola 18. verš, ale i třeba 1. Korinským 15:20. Ježíš byl totiž první, kdo prošel smrtí a vstal do nového života a byl vzkříšen v těle. Konec konců vidíme, jak s učedníky jí a pije, ale zároveň prochází zdí. Tak je v tom cosi nového, jakési nové lidství, které nás teprve čeká. Prvotina, to, co to znamená, je vlastně první snop úrody, který zaručuje, že přijde celá žeň. Jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení.
A Ježíš je ten první, kdo prošel zdí smrti a vyšel na druhé straně do úplně nového života. A tím také otevřel dveře nám všem. On je takový náš bratr, který nám prosekal cestu džunglí, abychom my ostatní mohli jít za ním. A tady může přijít to největší překvapení. Vzpomínáte na Judu nebo Davida? Jejich příběhy byly o tom, jak se člověk musí změnit, aby mohl vést. Ale Ježíš jde ještě dál. On je ten nejvyšší dědic, kterému patří celý svět a zároveň se nestydí nás nazývat svými bratry a sestrami. Král vesmíru se na nás podívá a řekne, ty jsi moje rodina. Po svém vzkříšení Ježíš neříká učedníkům moji poddaní nebo moji učedníci, tedy žáci. Říká, jdi k mým bratřím a řekni jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu. Od té chvíle už nás Bůh nevidí jenom jako jakýsi vzdálený stvořitel. Je to náš otec, protože Ježíš nás přidal do rodiny. Možná jste zažili situaci, že jste byli někde jako cizinci. V nové práci, v cizím městě, kde nikdo vás neznal a vy jste nikoho neznali. Tam se cítíte také trochu jako sirotci, kteří nemají na nic nárok. Pavel v Bibli používá obraz otroka, který nemá žádná práva, jen povinnosti. Ale pak se něco změní. Někdo za vámi přijde, podá vám ruku a řekne, odteď patříš k nám. A co je moje, to je tvoje. To je přesně to, co udělal Ježíš. Duch svatý v nás probouzí to známé volání Abba Otče. To není náboženská formule, ale je to dětské zvolání tati. Bible říká, že už nejsme otroci, ale synové a dcery. A pokud jsme děti, jsme i dědicové a spoludědicové spolu s Kristem. To znamená, že ten barák, ten boží svět, nám zase začíná říkat pane. Ne proto, že jsme si ho koupili, ale protože náš starší bratr Ježíš se s námi o to dědictví podělil. A to je ten největší rozdíl. Vzpomínáte si na Ezaua z minulého bloku? Ezau měl všechno, ale prodal své prvorozenství za misku čočky, protože měl zrovna smrtelný hlad. Myslel jen na sebe a na tuhle chvíli. Kristus udělal pravý opak. On své prvorozenství nepustil, on ho s námi sdílí. Nesnědl si dědictví sám v koutě, ale přizval nás k němu všechny. Nás všechny, kteří na něj neměli nárok. A dokonce i lidi z úplně jiných kmenů, národů a ty, kteří dříve byli cizinci. A tak ta otázka před následující písní je následující. Dokážete si dnes představit, že na vás Bůh nekouká jenom jako na zaměstnance, kteří musí plnit úkoly, ale jako na milované dítě, které má v tento moment klíče od domu? Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste se dnes na lidi kolem sebe podívali třeba ne jako na konkurenty v boji o mísu čočky, ale jako bratry a sestry, se kterými budete spravovat jednou celý vesmír?

Posloucháte pořad Kudy kam na rádiu 7 a u mikrofonu ještě stále je Kateřina Fridrichová. A my jsme se dnes začali a přivítali s otázkou, kdo vlastně zdědí vesmír. Prošli jsme dlouhou cestu od toho, že jsme přemýšleli nad tím, jaká je ta naše každodenní zkušenost, že rodiny se občas hádají o tom, kdo zdědí chalupu, ale také jsme si všimli toho, že existuje něco jako velká kosmická vzpoura a touha po božím dědictví, které je vlastně větší a velká jako vesmír samotný. A když jsme se dívali do Starého zákona, tak jsme viděli příběhy toho, jak Bůh převrací ta očekávání dědiců. To znamená, málo kdy, když se podíváte do první knihy a Bible, do Genesis, tak málo kdy nejstarší bratr vlastně zdědí po otci všechno, nebo dostane to dědictví. A tak jsme také viděli, že Bůh si ty dědice vybírá. A není to podle toho, že by si to zasloužili, ale proto, že nějakým způsobem se projeví jejich charakter. Nebo prostě Bůh chce ukázat, že nezáleží na tom, kdo se kde a kdy narodil, ale záleží na tom, koho a jak Bůh vyvolil. A tak ta otázka vlastně zůstává, co všechno to znamená pro nás. Třeba v pondělí ráno nebo v úterý odpoledne. A pokud víme, že Pán Ježíš je ten nejstarší bratr, ten prvorozený, který tu prvotní misi naplnil, který se stal tím dědicem tím, že převzal tu zodpovědnost, zároveň k tomu, když si to předáme, měl i ten charakter, tak také je tím, kdo poskytuje zbytek toho dědictví pro nás. To znamená, on se s námi o to své dědictví podělil. Tak ta otázka teď samozřejmě, že zní, co s tím uděláš. Pokud je Kristus tvůj starší bratr a Bůh je tvůj otec, pak rozhodně tvoje identita nestojí na výkonu, úspěchu, ani na tom, jestli jsi první nebo poslední. Stojí na tom, že tě Bůh otec přijal. A Bible celou dobu ukazovala, že prvorozenství je dar. A teď ukazuje, že tento dar je pro všechny. Ale prvorozenství je také zodpovědnost. Protože být spoludědicem znamená i jinou praktickou věc. Totiž Ježíšova cesta k dědictví vedla přes kříž. Být jeho rodině znamená sdílet s ním i ty běžné těžké věci. Utrpení, nepochopení, ale také ochotu obětovat se pro druhé. Prvorozený bratr nám ukázal, že vládnout světu neznamená sedět na trůnu a nechat se obskakovat. Tak to dělají ličtí vládcové. Ale tak boží cesta je umývat druhým nohy a přijímat za ně zodpovědnost. A pokud je to tak a jsme skutečně Kristovými spoludědici, tak nám také říká ještě jednu věc, která souvisí s tou zodpovědností. Totiž říká, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratrů, mě jste učinili. Pokud je Kristus prvorozený a my jsme jeho bratři a sestry, pak každý člověk v církvi a potenciálně každý člověk na zemi je někdo, v kom potkáváme Krista. To dědictví rozhodně není soulová záležitost. Nemůžeme milovat otce a přitom nenávidět jeho děti. Když se díváte na své blízké, na kolegy nebo na ty, kdo vám třeba lezou na nervy, zkuste si vzpomenout, i za tyto lidi ten náš prvorozený bratr položil život. On je ten vzorem veškerého bratrství. A ti lidé, to jsou totiž také vaši budoucí spoluvládci nad stvořením. A ještě jedna věc, která by nás měla nalákat dívat se do budoucnosti s radostí, protože Bible říká nejenom to, že jsme spolu dědici s Kristem, ale že je pro nás i v budoucnosti dědictví nepomíjející, neposkvrněné a nevadnoucí, připraveno.
Takže otázka, kdo zdědí zemi, má odpověď. A ta odpověď totiž zahrnuje i každého z nás. Ne proto, že jsme si to zasloužili, a konec konců to je pointa celého příběhu těch prvorozenství ve Starém zákoně, ale proto, že nás náš prvorozený bratr pozval do rodiny. Na začátku jsme mluvili o dědictví v rodině, o domech, pozemcích a hádkách. Ale Bible říká, že existuje dědictví, o které se nedá přijít ani krádeží a které se neznehodnotí inflací. Ale dá se ho vzdát, tak, jak se ho vzdal Ezau. Takže ta otázka pro vás dnes večer není, jestli máte nárok, protože po dnešku by vám mělo všem i nám být vlastně jasné, že nárok nemáme. Ale ta otázka je, jestli nám na tom dědictví záleží. A pokud ano, tak pak se k němu postavíme jako ten, kdo je zodpovědný a jako člověk, který má vztah se svým otcem a chce naplňovat jeho vůli. A k tomu vás chci povzbudit i před tou následující poslední písní. Ta nám potvrzuje, že naše jména jsou zapsaná v budoucí slávě. A od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.